0: Vláda stavbu pozastavila už před 2 týdny. Podle Kaliňáka se to stalo kvůli špatné kvalitě betonu, ze kterých jsou postavené i nosné sloupy.
1: Většina sloupů má problém a dokonce v některých případech je ten problém tak zásadný, že bude muset dôjsť k odstranění těchto sloupů a že teda nie je už možné ich sanovat.
0: Podle původních odhadů měla stavba nemocnice stát v přepočtu přes 13 miliard korun. Kaliňák teď ale řekl, že náklady můžou narůst v přepočtu o dalších téměř 7 miliard. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si můžou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání a proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky je pak možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května. Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Švédskem 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak se ale nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové dali v delší přesilovce 2 góly. Všechny branky dal soupeř národního týmu v početní výhodě. Těžké to měl golman Josef Kořenář.
3: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo a to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kosti, že mi to vlastně očesalo trošku volfinu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
0: Příštím soupeřem českého týmu v základní skupině ve Friburgu budou ve středu odpoledne Italové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D7 u Chomutova a omezení na D5 Uzdic. Na dálnici D7 vyšetřují nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra na 77. kilometru havaroval kamion. Je to havárie se zraněním, které zasahují záchranáři. S opatrností ale kolem projedete. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Na 41. kilometru se kvůli noční údržbě vozovky bude až do rána projíždět pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, jen ojedinělé bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Pokračuje noční radiožurnál 5 minut po 14:00 a dnes tu máme v soutěži lahůdku pro všechny milovníky detektivek a také výletů do historie. Vlastimil Vondruška, František Nýdl nebo Naďa Horáková a mnoho dalších autorů pro vás připravili detektivní případy v právě vyšlé knize Ve jménu spravedlnosti, která má podtitul Detektivní příběhy z Českého království. Kdo se tedy chcete vydat o několik století nazpět, řešit záhady, vraždy a jiné zločiny, tak s námi soutěžte na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce. Pokud to splňujete, tak volejte právě teď.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Zpěvák Owens Joy zazněl v nočním radiožurnálu a před námi je v tuhle chvíli soutěž.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a celý zbytek týdne známe. Pojďme teď zjistit, kdo z vás se jako první dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Pavel.
0: Pavle, slyším, že jste na cestách, tak doufám, že se jede bez problémů takhle v noci.
2: Jo, zatím to je dobrý.
0: Tak to je dobrá zpráva. Doufám, že si tu cestu zpříjemníte třeba i výhrou, ovšem předtím vysvětlím ještě pravidla, budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti, jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné a srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, pojďme na to. Dnešní výhra nás zavede do Království českého a právě s tímto obdobím naší historie bude souviset i dnešní otázka. Dnes se ptáme, z jaké dynastie byl první český král, kníže Vratislav II. Následně známý jako král Vratislav I. Za A to mohli být Habsburkové, za B Přemyslovci, za C Lucemburkové.
2: A? Tak fakt budu typovat. Tak Bčko.
0: Zkoušíte Bčko, Přemyslovce. No a typ vám vyšel na jedničku. Já vám gratuluju, výhra je vaše. Ono se to nabízelo, Přemyslovci jsou prvním rodem vlastně, který byl v Království českém, nebo první dynastií, která vlastně je známá z Království českého, právě Vratislav I. král patřil do Přemyslovců, tak to jenom dovysvětlím. Každopádně výhra je vaše, necháte si ji nebo někoho potěšíte?
2: Někoho potěším.
0: Někoho potěšíte, tak doufám, že se dárek bude líbit. Já vás jenom poprosím, tedy vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Dobře, děkuju.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit samozřejmě zase zítra v nočním radiožurnálu v tradičním čase, tedy po druhé hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zpěvačka Syna Spyro s písní Die on this Hill zazněla v nočním radiožurnálu s datem 19. května. A unikátní zvukové svědectví přímo od soudu s nacistou Karlem Hermanem Frankem teď můžete slyšet v nové historické sérii Českého rozhlasu Plus. Najdete ji i v naší aplikaci Můj rozhlas. Frank, který stál za vyhlazením Lidice ležáků, byl souzen za své zločiny za druhé světové války přesně před 80 lety.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení Lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry, vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou. To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování Lidic a podobně. A za to byl odsouzený, za to, že to řídil, ale seděl za tím psacím stolem a tedy, když to řeknu blbě, tak zkrátka on sám pravděpodobně nikdy nikoho tady nezabil.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
5: O osu žen a děti ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Člověk, který by zvládl si to poslechnout celé, nebo třeba aspoň nějaké větší úseky, tak může být překvapený tím, jak ten K.H. Frank u soudu vystupuje. Je tam muž, který si možná ještě neuvědomuje, že ho možná popraví, pravděpodobně ví, že ho odsoudí. Historik Vojtěch Kincel se domníval, že on si v té době pravděpodobně myslel, že třeba bude doživotně někde vězněn a že ho asi v tu chvíli třeba nenapadlo, že může dojít i na tu popravu.
6: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
2: S kolegyní Lucí Korcovou vyrazili také přímo na místa tragických událostí.
4: My jsme chtěli, aby ten posluchač měl opravdu pocit, že jednak poslouchá ten proces díky těm archivům, ale zároveň ho dostat na to místo, protože když dneska přijdete do Lidic, tak dnes už je tam památník a zbytky té vesnice, ale když vedle vás stojí historik Vojtěch Kincel a vypráví vám, co se tam dělo, kdy přijeli nacisté

0: kde popravovali ty muže a podobně, tak tento pocit jsme tam chtěli dostat.
1: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Aneb razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid a neprazie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
3: Prezident Petr Pavel jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO. Podle Havlíčka mluvili hlavně o energetice, včetně plánu na zestátnění energetické společnosti ČEZ. Dále pak o hospodářské strategii vlády nebo o státním rozpočtu. Podle prezidentské kanceláře se také shodli na tom, že je důležitá účast obchodních delegací na zahraničních cestách politiků. Setkání inicioval podle ministra Havlíčka prezident. Žádný další termín teď v plánu není. Francouzská policie spustila vyšetřování více než stovky pařížských základních škol, školek a jeslí. Podle prokuratury se to děje kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Od začátku roku pařížské úřady odvolaly 78 vychovatelů. Více než 30 z nich čelí obvinění ze sexualizovaného násilí. Iránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiovou. Ozbrojené složky zatkly na konci minulého roku. Za kritiku iránského režimu měla strávit přes 10 let za mřížemi. Ve věznici držela hladovku na protest proti tamním podmínkám. V posledních týdnech se její zdravotní stav výrazně zhoršil. A do Brna v pondělí dorazila mobilní vesmírná raketa Spacebus. Umožňuje vydat se ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru. Raketa zůstane v moravské metropoli ještě dnes. Následně se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou.
1: Sport.
3: Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na třetí pokus poprvé v kariéře aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siniakovou, a to po setech 7-6 a 6-3. Na antuce v Hamburku uspěl v prvním kole generálky na Roland Garros Jakub Menšík. Nad domácím Němcem Štrufem zvítězil 7-6 a 6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 u Chomutova a omezení na D11 u Poděbrad. Na nehodu stále pozor na příjezdu do Chomutova po dálnici D7 z Prahy. Za odbočkou na Centrum a Kadaň na 77. kilometru havaroval kamion. Zasahují tam záchranáři, je to ale s opatrností průjezdné bez kolony. Na D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Zdice. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte jim opatrně. Pracuje se také na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru opravují vozovku. I tam je pravý pruh neprůjezdný, levým ale s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno, na některých místech přehánky, jen výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
5: Ano, posloucháte noční vysílání Radiožurnálu necelé 4 minuty po 2:30 a v kinech po úspěšném snímku Michaelu Jacksonovi byl v Cannes na filmovém festivalu představen další očekávaný hudební snímek, a to John Lennon Poslední interview. Režíroval ho hollywoodský režisér Steven Soderbergh a snímek vychází z posledního rozhovoru Johna Lennona těsně před jeho smrtí, který dosud v plném znění nebyl publikován. Jak se film povedl, a nebo naopak nepovedl, tak to se dozvíte od našeho filmového kritika Pavla Sladkého v článku na irozhlas.cz, najdete ho v rubrice Kultura. A dál už si pustíme kapelu Snow Patrol.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. Nejedná se o ptactvo, ale stromy, které množí speciální metodou v laboratoři. Za chvíli tam v nočním radiožurnálu nahlédneme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových sazenic.
1: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
2: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
1: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
2: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
1: Ano, přesně tak.
2: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
1: Vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
2: Jak dlouho tady zůstane?
1: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje. Zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
2: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
1: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
2: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
1: Na jaře bereme mladé výhony z přírody, nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
2: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
3: Ohrožuje je hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
2: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Monika Chmilová.
3: Prezident Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do čela české armády. 3 oběti má střelba v islámském centru v kalifornském San Diego. Čeští hokejisté vybojovali na světovém šampionátu 2. výhru, poradili si se Švédy. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Radiožurnálu to řekl prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Nominaci Hlaváče včera schválila vláda. Od léta by mohl v čele armády nahradit Karla Řehku, kterému teď dělá prvního zástupce. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má Hlaváč dostatek zkušeností. S tím souhlasí i prezident Pavel, říká jeho mluvčí Šeliga.
4: Prezident republiky se seznámil s návrhem vlády na jmenování náčelníka generálního štábu. Generálporučíka Miroslava Hlaváče považuje vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu, k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem za dobrého kandidáta.
3: Nominaci Hlaváče musí ještě probrat sněmovní výbor pro obranu. Islámské centrum San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. 2 mladíci před mešitou podle policie zastřelili 3 dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti.
5: Both suspects in this case.
6: Policisté po příjezdu našli 3 mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Národní soutěž muzeí Gloria Musealis sezná své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu včera v prostorách Ministerstva kultury dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberečanů za 2. světové války. Publikací roku je pak monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Odarska. Ocenění za muzejní počin roku si odneslo Nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Švédskem 4-3. Vítězný gól dal Jiří Černoch. A soudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích ligové fotbalové asociace nechyboval v sobotním ligovém duelu mezi Teplicemi a Duklou. Severočeši zápas vyhráli 2-0.
7: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
8: Řekl po zápase trenér Dukly Pavel Šustr. Výkon sudího Berky kritizoval i majitel pražského celku Matěj Turek. Berka se ale podle komise rozhodčích ve všech sporných momentech utkání rozhodoval správně, včetně neuznané branky Dukly v 25. minutě. Útočník Gilbert se totiž i podle komise dotkl míče rukou.
9: Po dotyku s rukou míč změnil směr a svoji rotaci.
8: Tvrdí ve svém komuniké komise, která kvůli kritice ze strany Dukly zveřejnila i komunikaci rozhodčího Berky s videorozhodčím Tomášem Kocourkem při přezkumu neuznaného gólu.
10: Ale chlapi, je to ruka, jo? Za nás je to ruka, jo? Jsme přesvědčení, že to je ruka.
8: O sestupujícím týmu z šance ligy tak rozhodne až sobotní přímý souboj mezi Duklou a ostravským Baníkem. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D7 u Chomutova a překážka na D1 za Loktem. Na dálnici D7 pozor na nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra a na Kadaň. Na 77. kilometru havaroval kamion a na místo museli vyjet záchranáři. S opatrností ale projedete plynule. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Čechtice. Na 71. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla, řeší tam poruchu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením. mezi sjezdy na Kolín a Jičín. Na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. Průjezdné je to plynule, omezení skončí ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno. Na některých místech se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: S vámi je noční radiožurnál 5 minut po 3 hodině a přeji příjemnou a poklidnou úterní noc. Dnes je 19. května. Vzniká v Česku paralelní vláda zmocněnců. Jejich počet už převyšuje počet ministrů. Potřebuje jich kabinet tolik? I to jsme zjišťovali a reportáž uslyšíte za pár minut.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Od minulého týdne má vláda dalšího zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Jde o 18. takový post tohoto kabinetu. Některé funkce zmocněnců vznikly před mnoha lety, řadu z nich ale zřídila až současná vláda. Opozice tato místa nazývá trafikami. Podle některých odborníků slabší ministři dostávají k ruce právě zmocněnce.
1: Na vládě jsme schválili pozici nového zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, kterým se stal pan Jakub Landovský. Není to žádná trafika.
2: Takhle premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznamoval zatím posledního z nových vládních zmocněnců. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO zřídila vláda některé nové posty kvůli nadrezortní koordinaci. Navíc podle něj můžou být časově omezené.
3: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
2: Nevždy, ale podle všeho jde o nápad celé vlády. Takhle mluvil ministr sportu Boris Šťastný z motoristů o jmenování Jakuba Landovského.
4: Toto je plně v gesci pana premiéra, to je potřeba jenom respektovat a je dobře, že taková pozice vzniká.
2: A takhle zase přímo předseda vlády o jmenování Filipa Turka.
1: Kauza Turek, ano, já už to chci mít z krku. Teďka je vládní zmocněnec, ať se připraví na to, že v Evropě budeme přesvědčovat další členské státy, jak zachránit tu Evropu.
2: A opozice kritikou nešetří. Třeba zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. I současný šéf ODS Martin Kupka zřizování nových postů nechápe. Minulá vláda, které byl součástí, jich přitom měla na konci volebního období jen opět méně.
5: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
2: Schodu ale současná a bývalá vláda u některých postů přece jen našla, jak doplňuje Karel Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu.
3: Typický příklad je zmocněnec pro AI. On je u mě, ale pan premiér ho využívá i pro aktivity spojené s AI prostě napříč jednotlivými rezorty.
2: Politolog Jiří Pehe zdůrazňuje, že vládní zmocněnci mají smysl tam, kde pro určitou oblast chybí ministerstvo. Například zmocněnec pro lidská práva.
6: Této vládě se to rovná skoro epidemii. Pokud jsou ty pozice zmocněnců vytvářeny v oblastech, kde nepůsobí ministr a vláda tam chce nějakým způsobem působit, tak ty pozice se v minulosti osvědčily.
2: Dlouhodobě má Česko i třeba zmocněnce pro Balkán, pro záležitosti romské menšiny nebo pro spolupráci na hraničních vodách. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: spustil asistenta založeného na umělé inteligenci. Mělo jít o jakousi virtuální justiční poradnu, jenže aplikace někdy odpovídala nesprávně a mohla také ohrozit soukromí. Jak se něco takového stane a na co by si lidé měli dát pozor, tak to bylo tématem našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Janem Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum. Antivirus.
1: Jak si můžeme tu aplikaci Chenda představit?
2: Je to klasický chatbot, tedy virtuální asistent, kterému můžete položit dotaz a on vám odpoví. V době, kdy aplikace startovala, odpovídala volně na dotazy, které ji lidé pokládali. Dnes už je omezená jen na vybraná témata a zároveň zmizela historie otázek, na které se lidé ptali.
1: Víte, proč už dnes ta historie není dostupná?
3: Podle místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka, který za chatbotem stojí, to mělo být hlavně kvůli uživatelům, kteří byli v některých dotazech vulgární. Nicméně problém mohlo být i soukromí, pokud by v dotazu některý z uživatelů uvedl osobní údaje, například tam skopíroval rozsudek, který se ho týká, tak by to viděli všichni ostatní.
2: Z toho plyne asi první rada, kterou v Antiviru v případě různých asistentů umělé inteligence dáváme pravidelně. Nikdy do nich nevkládejte citlivé osobní údaje, ať už jde o jména, adresy nebo i zdravotní diagnózy nebo právě právní dokumenty.
1: Aktuálně tedy už aplikace odpovídá pouze na vybraná témata.
2: Je to tak a i to je podle místopředsedy Horáčka reakcí na to, jak lidé web používali. Zkoušeli se ho totiž ptát na otázky nesouvisející s justicí. Testovali hranice toho, co takový nástroj snese. A tomu by současná omezení měla bránit.
3: I my sami, když jsme nástroj testovali, tak jsme se ho ptali třeba na mediálně sledovanou kauzu Čapí hnízdo. A v tu chvíli chatbot začal spekulovat o tom, jaký trest by mohl hrozit nynějšímu premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO.
2: Přitom to byla odpověď jednak neúplná, Andrej Babiš má nyní poslaneckou imunitu a navíc by si asi neměla obyva v nástroji, za kterým stojí lidé z justice, kteří mohou Babišovu kauzu v budoucnu rozhodovat.
1: Mohou se lidé na takového chatbota s důvěrou obrátit, když tedy potřebují právní radu? Do aplikace, kterou představil Vrchní soud spolu s ministrem spravedlnosti, tak jak to funguje?
3: Tady je určitě na místě opatrnost. Když dáme stranu osobní údaje, tak přímo v chatbotu se píše, že nejde o právní poradenství. Aplikace může vracet rady, které mohou být v některých případech nesprávné či příliš nesouvisí s dotazem.
2: Místopředseda soudu nám to vysvětloval tak, že jde o testovací verzi aplikace, která má zjistit zájem veřejnosti a zmapovat, na co se lidé budou nejčastěji ptát. Na základě toho by pak měla vzniknout nová verze, která už by měla být spolehlivější.
1: No a přece jenom aplikace představená soudem a dělá chyby.
3: To je vlastnost všech AI chatbotů nejrůznějšího druhu, že jsou nespolehliví, zejména v případech, kdy záleží na konkrétních detailech, což je právě i případ justice. I u aplikace Chenda autoři otevřeně přiznávají, že se snaží čerpat nejdříve z návodů na státních webech, ale když odpovědi nenajde, tak si vypomůže informacemi ze zbytku internetu.
2: A protože je internet plný rad neúplných, špatně napsaných nebo úplně nesprávných, odráží se to i ve výstupech nejrůznějších AI chatbotů. Jejich tvůrci se tyhle chyby mohou snažit nejrůznějšími technikami omezovat, úplně vyloučit je, ale není možné.
1: Jana Magdoňová, Honza Cibulka a Antivirus. Děkuji za ní.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa. Radiožurnál. Každý den s vámi. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vydejte se díky Radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Je přesně 3:30. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
2: V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Ty budou moct vydávat tamní vojenské soudy. Budou se vztahovat pouze na Palestince, kteří zabijí izraelské občany. Na izraelské vrahy Palestinců se trest vztahovat nebude. Nařízení, které prosadila vláda Benjamina Netanyahua na popud extremistických náboženských stran, kritizuje Evropská unie, světové i izraelské lidskoprávní organizace. Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Soud zprostil bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Obžaloba ho viní z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou i přes její nesouhlas sundal prezervativ. Podle soudce Marka Bodláka se sice skutek stal, podle tehdejší legislativy ale nešlo o trestný čin. Rozhodnutí je nepravomocné. A v hromadné dopravě v Brně platí 3 velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestaly jezdit expresní autobusy a nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města. Výluka souvisí mimo jiné s rekonstrukcí trati. Skončit by měla na konci června. Sport. Čeští hokejisté si po porážce se Slovinskem v prodloužení poradili na mistrovství světa se Švédy. Ve třetím utkání skupiny ve švýcarském Friburgu nad nimi vyhráli 4-3. Odpoledne Kanada zvítězila nad Dánskem 5-1, v Curychu pak domácí Švýcaři přehráli Němce 6-1 a Finové Američany 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 u Chomutova a překážka u Braničovic na Brněnsku. Na dálnici D7 vyšetřují nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra na 77. kilometru havaroval kamion. Je to se zraněním, zasahují tam záchranáři, s opatrností ale projedete plynule. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se netvoří. Na silnicích na severovýchodě počítejte místy s mlhami. Horší podmínky jsou teď na dálnici D1 v okolí Ostravy. Hůř vidět je od Klimkovického tunelu až po hranici s Polskem. Zvolte vhodné svícení. A u Pohořelic máme hlášenou překážku na silnici 53 do Znojma. Na rovince před Branišovicemi zastavila dodávka kvůli poruše. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno, na některých místech přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Experti úspěšně vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu.
6: Relikvie je zachovala a teď jí čekají ještě další restaurátorské práce.
7: Lebku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí.
8: Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl jí pohřbít v řece.
9: Vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil.
10: Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
11: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května.
12: Vypnutý alarm, ukradená lebka světice. Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla celou zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Ptám se profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 19. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
13: Dobrý den.
12: Policie o víkendu oznámila, že ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí se povedlo vyjmout z betonu. Dobrá zpráva.
14: Vaše jméno, poprosím.
15: Sestra Roberta, je v pořádku a jsme šťastní.
12: Je zachovala.
15: Tak rychle za 48 hodin dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
12: Odborníci na ní ale ještě budou provádět různé restaurátorské práce.
15: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj, protože...
12: Je to skvělá zpráva, bez pochyby, nicméně nemáte i tak o tu relikvii obavy, přeci jenom byla zalitá v betonu.
13: To určitě, protože cement nějakým způsobem pracuje, takže může a při o tom odstraňování betonu, tom jemném odstraňování betonu, určitě může dojít nějakému poškození i vážnému.
12: Protože se bavíme o velmi křehkém předmětu, navíc ta lebka už tak nebyla celá, že chyběla spodní čelist a velká část té obličejové části, je to vlastně lebka, ten hořejšek, takže s tím se může stát cokoliv.
13: Přesně tak, přesně tak.
12: Do betonu ji podle policie zalil 35-letý muž, který ji ukradl minulý týden v momentě, kdy byl vypnutý alarm kvůli nadcházející bohoslužbě, zachytila ho u toho kamera. S jakým napětím jste to pátrání sledoval, jak jste se o té zprávě dozvěděl?
13: Tak říkal mi to můj syn, myslím večer, když to vyšlo, mi to přišlo jako vtip vlastně.
12: Že něco takového může stát.
13: Že si něco takového může stát, no přesně tak. Divil jsem se, protože jsem si neuměl představit, že se kradou relikvie v Čechách 21. století. V jiném století ano, v jiné zemi možná ano, ale ne v Čechách v 21. století.
12: Policisté pak prověřovali mimo jiné auta v okolí. Muže zadrželi už ve čtvrtek. Přálo jim prý štěstí, protože on se jim nějak snažil stížit i identifikaci a asi změnil zevnějšek, převlékl se a tak dále.
16: Nám zamožnil identifikaci, což nám z pro počátku samozřejmě komplikovalo situaci.
12: Nicméně prý byl u toho činu příčetný. Policisté ho pak několik hodin vyslýchali.
16: Tak nám odmítal sdělit místní této relikvie.
12: Nakonec se tedy dozvěděli, že pachatel, a to je odpověď na vaši otázku nebo na vaše podivení, proč se to stalo, prý nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla, chtěl jí pohřbít vhozením do řeky.
16: Tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
12: Vy v tom nacházíte nějaký spirituální náboženský motiv, nebo to se někdy dělo?
13: Je to hodně bizarní. No, jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už teda takhle argumentoval, takže to jeho vysvětlení teda není koherentní. A já tomu nevěřím prostě, tohle je hodně divné, to prostě vůbec to nedává smysl.
12: Pak ještě to zaletí do betonu.
13: No přesně tak, no to nedává smysl prostě, samozřejmě, že ta lebka už by se pak asi nikdy nenašla. Pokud by nebylo přesně známo to místo, kde to může být, tak to by se asi nikdy nenašlo. Ale to vysvětlení nedává smysl. Já tomu prostě nevěřím.
12: Kdo byl svatá Zdislava? Co to je za postavu?
13: To je velmi zajímavá postava, je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současníci svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře, bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonném, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečko Jablonné, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná. A byla už ve své době?
14: Určitě. Právě tím letím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví. A potom se o ní vznikla legenda, a tu my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, o ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a ta, protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. A ti Dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice ze začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé. A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice, 1907 byla blahořečena a hlavně 1995 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
13: Janem Pavlem II.
14: Přesně tak.
17: Blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zislavu a zapisujeme je do seznamu svátky.
14: Takže dnes je ten porevoluční étos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
17: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
14: Ta kanonizace platí pro celý svět, to vlastně má univerzální platnost. Kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
13: Navíc to letos tak ani nevypadá.
14: Bohužel.
13: Že jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že pomáhala, že léčila podle těch nedoložitelných pramenů.
14: Na tom je založila ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město a pak samozřejmě při těch svatořečních jsou také zázraky. Protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
13: A už tomu rozumím.
14: To platí obecně.
13: Jak se vůbec lepka svaté Zdislavy nebo ta vrchní část té lepky dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
14: Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince
13: v Jablonem.
14: Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
13: Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
14: To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, já to musím, promiňte trochu, to musím říct, že roka 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vyndá z hrobu ostatky svěců a vloží do oltáře. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. To znamená, jsou v nebi u Hospodina. To je jedna hlavní existence a druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je jako kdybyste použil smartphone. No. Máte přímé číslo na Hospodina a ty tam přijdete s konkrétním problémem, řeknete, zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomodlíte ke konkrétnímu svědci, to jako kdybyste telefonoval tomu Hospodinovi. Teď to zlehčuju.
13: Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
14: Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika. Tak já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie, to znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiálně učení to člověk a Bůh, přestal být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kdesi vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka, to jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
18: To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
14: Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jo, kosti zase začnou být mrtvé a hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. Ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Asízi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v džínách a v mikině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lebka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené a u té ta Zdislava byla možná překvapivě i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře, ale aby někdo byl vystaven celoročně.
18: Je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonném a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
14: To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
18: Papež má kousek Zdislavy.
14: Jo, to se to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal, to znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jako opravdu přítomen, jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na Hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne, já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
18: No, byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
14: To slyšel jsem, slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si ji s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jihoevropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to takhle není.
18: No ale vidíte, že se kradou, že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví, kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
14: Myslím, že ne. Myslím, že ne, že v 90. letech se
18: kradlo všechno jiné.
14: Všechno jiné, ale jenom ne. Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím na hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský. Ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo, jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav I. ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena také svatému Vojtěchu. Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra, píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
18: A ty motivace byly stejné, jako teď v případě?
14: Ne, no tak ne, tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikví.
18: U sebe doma.
14: Přesně tak.
18: Aby byli v kontaktu
14: s Hospodinem. Přesně tak.
18: Že by někdo ukradl relikvi a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
14: U nás ne. U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
18: Jestli se z lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
19: Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které...
6: Zloděj při krádeži část lebky poničil.
18: Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
5: V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření bazilice.
18: Myslíte si, že je teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku? Já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je.
14: Hodně. Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají, ale to je skoro v každém tom barokním kostele, vidíte
18: nějaké... Lebka, holení kost.
14: Přesně tak. Cokoliv. V těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvaní katakombální svěci, že kdysi vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pohřbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě 10 000, jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem míň a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale. Tam se prostě normální smrtelník nedostane. To je v pokladu a to je jako v korunovační komoře. Byť to, tam to přímo není, je to v jiné komoře.
18: Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány nebo že by se neměly stát trezory.
20: Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
18: Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty nebo ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
20: Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme.
14: To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka. Já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili a možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukrátl a ještě během mše za bílého dne, tak že určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený. A možná by se přimlouval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
18: No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to ji vystavit?
14: To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí ta poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych...
18: Schovali do katakomb a...
14: No, do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě v těch, ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba i za rok.
18: Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
14: Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem. A tak samozřejmě ztráta by to byla, zvlášť pro tyto skupiny a konec konců je to česká světice, takže jako pro nás, pro všechny by to byla velká ztráta. Ale našla se, existuje, takže já si myslím, že tento scénář nehrozí.
18: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si mohli o svaté Zdislavě něco říct.
14: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Kubín, historik z katedry církevních dějin a literární historie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mě zajímal příběh svaté Zdislavy a její lebky, kterou ukradl zloděj v bazilice v Jablonném v Podještědí. Našla se a teď je v péči restaurátoru. Závěrem dnešní epizody bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste za námi dorazili na Svět knihy, vážíme si toho. A kdybyste náhodou měli čas i ve středu večer, tak vás tímto zvu do kulturního centra Vzlet v Praze, kde Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Vystoupí na ní celá řada zajímavých hostů a lístky ty pořídíte na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
21: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmilová.
3: Ruský prezident Putin dnes přijede do Číny. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Hokejová reprezentace zvítězila na mistrovství světa na Švédy 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
4: Vladimír Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne. Rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti resort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí vlády kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
5: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
3: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné ukazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek.
6: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
2: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
7: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
2: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhou výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
8: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili. Nedali jsme góly, dneska nám to tam napadalo, takže podle mě jsme zareagovali správně. No.
3: Ve středu budou hrát Češi s Itálií a poprvé na turnaji v odpoledním čase. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16:20.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážky na dálnicích u Vyškova a nehoda u Dobříše. Na dálnici D1 pozor u Vyškova ve směru do Brna. Za nájezdem od Olomouce na kilometru 228 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Na D46 podobná překážka u Vyškova ve směru z Olomouce. Za sjezdem na Vyškov a Ivanovice na půltém kilometru leží na vozovce sražená srna. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně před sjezdem na Nymburk a Mělník. Na 39. kilometru máme hlášené stojící vozidlo. A u Dobříše hlásíte komplikace na silnici 114. Na příjezdu od Nového Knína na konci omezení pod dálnicí D4 zasahují záchranáři. Je to tam hůř průjezdné pro nákladní dopravu.
9: Stojí tady dvojhasiči a policie tady stojí s několika auty a musí se projíždět velmi pomalu. Já mám nákladňák a měl jsem co dělat.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno. Na některých místech se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
10: Přeji příjemné časné ráno s datem 19. května, je tu úterý a právě teď se probouzíte 5,5 minuty po čtvrté. Pohled na Zemi očima astronautů. Tak to zažijete, když zamíříte do Brna. Tam totiž dorazila vesmírná raketa Spacebus, která postupně procestuje část republiky. Na virtuální cestu do vesmíru vás vezmeme za okamžik v nočním radiožurnálu.
1: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.
12: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: V Brně začala včera cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem vydat se ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celé republice.
1: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
2: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
1: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen. Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme ve virtuální vesmírné lodi. Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
3: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
1: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
4: Obletěli jsme celou země kvůli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
1: A co jste tam viděli?
4: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír. Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude. A fakt to bylo jako zajímavý.
1: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí. Doplňuje Aleš Svoboda.
5: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku k výstupu do volného kosmického prostoru.
1: Raketa Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Novinka od Činasky, píseň Selhání, vám dělala společnost v nočním radiožurnálu a teď už další reportáž. Sám pracuje jako lékař a k tomu bojuje s agresivním nádorem mozku. 41letému praktikovi Alexandru Noskovi dali před 2 lety naději dobrovolní dárci, kteří se složili na speciální vakcínu. Teď ji dobral a sehnal dost vlastních prostředků na další. I když mu život komplikuje neustálá bolest v noze, dál se věnuje sportu, konkrétně individuálnímu mašingu. A především stále ordinuje v Polné u Jihlavy. Náš reportér se za ním vypravil.
1: Víceméně obědovou pauzu jsme strávili prací.
2: Teploměr do šuplíku.
3: Ještě z lednice klasická odměna od pacientů.
2: Bajíček to tam nedávit.
4: Takový 40.
1: Tak já tady nechám a něco jenom domů.
3: Z ordinace spěcháme za psy. Alexandr Nosek si ke 2 pořídil štěně evropského saňového psa.
5: Ňam. Nazdar, hopíku, co?
1: Ano, možná chytí mikrofon. Jo.
2: Půjdeme do měst.
1: Jo, mám vajíčka.
2: Píši zase ty vajíčka.
1: Hop, je to jako norsky, je to H a s kroužkem a P. A znamená to jako hope, jako naděje.
2: Řekni něco, Estí.
6: Si.
2: Máš ho ráda, hopíka?
3: Dcera se narodila skoro rok po nepříznivé diagnóze.
1: Tady zvířátka ji baví.
2: Jo, miluje pavouky.
1: Viď? Pavouky zbožňuješ.
6: Ten je modrý.
2: Ten není modrý. Barví ještě zatím nejdou.
1: Za chvilku budou 2 roky a pořád tady jsem. Teď je to pro mě ta motivace, samozřejmě.
6: To počítám.
1: Všechno, co je od ty diagnózy, tak to je jako navíc, ne? Je jako, jak když jsem poprvé viděl ten svůj snímek, tak jsem myslel, že budu prostě za 2, za 3 měsíce pryč.
3: Musel změnit jídelníček, jí hlavně tuky a vedle speciálních vakcín proti nádoru zkouší další léčbu.
1: Do okamžiku, kdy by se třeba mohlo objevit něco dalšího.
3: Doufá, že i na nádor zvlášť závažného stupně se najde léčba, která bude oddalovat, ale i zachraňovat. Z Jihlavska, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je půl páté. Monika Chmilová má krátké zprávy.
5: Spojené státy prodloužily o další měsíc výjimku, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu naloženou na tankerech. Za běžných okolností by se na ně vztahovaly americké sankce. O prodloužení lhůty informoval americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že rozhodnutí stabilizuje trh s ropou, která se dostane i do energeticky nejzranitelnějších zemí. Spojené státy výjimku ze sankcí poprvé zavedly v březnu. Reagovaly tak na růst cen ropy po zablokování Hormuzského průlivu. Europoslanci dnes nejspíš schválí dohodu o zpřísnění kontroly zahraničních investic. Členské státy by nově měly s Evropskou unií konzultovat všechny zahraniční investice, které jdou do kritických oblastí. Těmi jsou například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně anebo součástky, které je možné při výrobě zbraní použít. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíkla narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i růst výše škod. Například v cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. A Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Tender má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři chtěli soutěž vypsat už loni. Minulá vláda ale na projekt neschválila peníze. Současná vláda s ním v rozpočtu počítá. Stavba začne nejdřív v roce 2028.
6: Sport.
5: Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédy 4-3. V neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo a ve středu se od 16 hodin a 20 minut utkají ve Friburgu s Italy. A fotbalisté Arsenalu se poradili v předposledním kole Premier League s Burnley 1-0 a mají na dosah zisk titulu po 22 letech. Na první příčce pořadí mají 5-bodový náskok na Manchester City, který má dnešní dohrávku k dobru.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 před Mladou Boleslaví a překážka na D46 u Vyškova. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně před sjezdem na Nymburk a Mělník. Na 39. kilometru vyšetřují nehodu, v místě se zpomaluje. Na dálnici D46 se vyhněte překážce u Vyškova, pokud jedete od Olomouce. Za odbočkou na Vyškov a Ivanovice na 0,5 kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D5 z Plzně do Rozvadova zvyšte pozornost za odbočkou na Heřmanovu huť. Řidiči hlásí odstavené vozidlo na kilometru 104, zatím bez výrazného označení.
8: Odstavenou dojávku, zatím je to jenom trouhelník, nic tam ještě nebylo.
4: A na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy pozor na překážku za Bílou pod Bezdězem. Na 22. kilometru leží na vozovce sražená srna.
9: Je to hodně napravo, ale ty lidi, co to vidí na poslední chvíli, tak vypočujou.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno. Na některých místech se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
10: Letecké společnosti nesmějí už k zakoupeným letenkám přidávat palivové příplatky. Pravidla před několika dny vyjasnila Evropská komise. Reagovala tak na zdražování leteckého paliva kvůli krizi v Hormuzském průlivu. Hrozí, že v Unii palivo dojde? Tak to je téma nejnovější epizody našeho podcastu Bruselské chlebíčky. Pozvánku k poslechu nabídneme za moment v nočním radiožurnálu.
7: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Nad sezónou letních dovolených se kvůli krizi v Hormuzském průlivu dál vznáší nejistota ohledně možného nedostatku leteckého paliva. Evropská komise připomíná, že v případě zrušení letů kvůli ceně paliv má cestující právo na vrácení peněz nebo změnu letenky a někdy i na další kompenzaci. V novém dílu našeho podcastu Bruselské chlebíčky novinář Vojtěch Očadlý ze serveru Zdopravy.cz upozorňuje, že tato pravidla platí pro lety uvnitř Evropské unie a také pro ty, které v Unii začínají nebo končí a provozuje dopravce s licencí v některé z unijních zemí.
1: Co se týká finanční kompenzace, hodně záleží na důvodech toho zrušení. Evropská komise ale teď jasně říká, že samotná vysoká cena paliva mimořádnou okolností není. Aerolinka tedy nemůže jednoduše říct, že palivo zdražilo a tím se zbavit všech povinností. Podobně je to s palivovými příplatky například. Vyšší cenu paliva může dopravce promítnout do nově prodávaných letenek, ale už si nemůže zpětně účtovat nějaké doplatky za to, co jste si koupila před měsícem, protože teď to palivo zdražilo a i takové případy v Evropě byly. Už se dopravci pokoušeli oslovit cestující, vy jste si koupili letenku, když to palivo bylo levnější, teď zdražilo, tak nám prosím jako zaplaťte, tak toto tedy nemůžou. To Evropská komise jasně řekla.
2: Mezinárodní agentura pro energii někdy v polovině dubna vydávala takové varování nebo jejich odhady, že Evropa má letecké palivo jen na 6 týdnů.
1: Já bych to teda nebral úplně jako nějakou jako předpověď, že za tedy si zbývají 2-3 týdny do té doby, která byla jako stanovená jako nějaká hranice. Nebral bych to tak, že se potom přestane létat.
2: A jak na to zareagovala Evropská unie?
1: Evropská unie zastává hlavně koordinační a regulační roli. Oznámila, že je možné používat palivo Jet A, které používají dopravci spíše v Severní Americe. To palivo je prakticky stejné, kromě nějakých jako v vozovkách technických specifikacích. Každopádně v Evropě máme standardní Jet A jedničku. Evropská unie řekla, že jako nic regulačně nebrání tomu, aby bylo dovážené právě palivo ze Severní Ameriky.
3: Vysvětluje dopravní novinář Vojtěch Očadlý. Celý díl Bruselských chlebíčků najdete na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: 11 minut nás dělí od páté, kdy začne ranní radiožurnál s Petrem Králem a také před námi poslední noční reportáž a vydáme se na jih Moravy. Brno totiž otevřelo své první dětské hřiště bez bariér. Postavila ho městská část Vinohrady hned vedle domu s desítkami bezbariérových bytů. Na klouzačku s nájezdovou rampou i vyvýšené pískoviště vyrazili je dovádět děti z centra Kociánka, které o handicapované pečuje.
1: Pojď rychle!
2: Ale pojďte se taky zatočit, bude hromadná točba.
3: Malého Matyáše roztáčí na kolotoči Vojtěch Hercík z Kociánky. Červená kulatá platforma je usazená přímo v zemi. Matyáš na ní pohodlně najel se svým vozíkem.
1: Je to super.
4: Ale chceš se zabrzdit, nebo?
2: Ale určitě se zabrzdí.
3: Radí mu druhý kamarád, taky na vozíku.
1: Proč to zpomaluje?
4: Protože jdeme na jinou atrakci.
3: Jedeme kolem dřevěných domečků, ke kterým můžou děti pohodlně zajet, hrát si na poštu, pekárnu nebo na benzínku.
1: Já budu tankovat. Dobrý den. O ne.
4: A je to?
1: Mám zase prázdno.
3: A potom po rampě s piškvorkami.
1: Máte kolečka, začínám, jo?
3: Vyjíždíme k klouzačce. Matyáš sleze z vozíku, odráží se od rukou a sjede dolů. Další cizí dítě na hřišti mu hned přiváží vozík dolů.
2: My jsme vděční za každé takové nové místo. A hlavně tam, kde se můžou naše děti potkávat s jinýma dětma, hrát si spolu.
3: Přikivuje Vojtěch Hercík. Žádné takové hřiště v Brně není, jak dodává starostka Vinohrad Jitka Ivičičová z KDU-ČSL.
5: Mám zpětnou vazbu od vozíčkářů dospělých, kteří říkali, škoda, že něco takového nebylo, když jsme byli malí. Já jsem tolik toužila jít na pískoviště a tady je pískoviště na nožce, kde může vozíčkář zajet pod něj a hrát si s pískem.
3: Dětské hřiště tady v Mikulovské ulici dřív fungovalo, ale nemělo takový gumový a pojízdný povrch.
5: Bylo z oblásky, bylo pro vozíčkáře naprosto nepřístupné.
3: Okolí hřiště ještě čekají úpravy, aby se na něj vozíčkáři s nás dostali a aby ho obklopoval i zelený záhon. Tomáš Krmr, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ukrajina ostře kritizovala cvičení s ruskými jadernými zbraněmi v Bělorusku. Někteří čeští zemědělci plánují omezit hnojení kvůli krizi na Blízkém východě. Čeští hokejisté na mistrovství světa zdolali Švédsko 4-3 a většinou bude oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ní reagovali.
3: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Skoro 3/4 zemědělců zvažují, že omezí hnojení. Důvodem je nedostatek surovin kvůli krizi na Blízkém východě. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes. Co by omezení hnojení znamenalo, vysvětluje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
4: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
1: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění dna od usazenin po povodních v roce 24. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
5: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
2: Sport.
1: Češi ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji podruhé vyhráli. Nad Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0. Nakonec zvítězili 4-3. Podle obránce národního týmu Tomáše Cibulky je po porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje pro mužstvo velmi cenný.
6: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek. 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď je ohromně důležitá výhra.
1: Druzí Češi mají v neúplné tabulce skupiny B 7 bodů, o 2 méně než Kanada, která porazila Dánsko 5-1. V Ačku jsou 100% domácí Švýcaři po výhře nad Němci 6-1, ale taky Finové. Ti přehráli Američany 6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 mezi Prahou a Brnem a mlha na Ostravsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Sázavu. Na kilometru 36,5 zastavila dodávka v odstavném pruhu. Zatím bez výrazného označení, navíc stojí za zatáčkou. Na D1 z Prahy do Brna ještě jedna podobná situace za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru opět porouchaná dodávka, tu už ale nakládají na odtah. Uzavřený je opět odstavný pruh a některá vozidla i tam vybočují. A na silnicích hlavně na východě počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou na D1 v okolí Ostravy nebo na dálnici D55 z Hulína do Otrokovic. Dbejte na vhodné svícení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den můžou být přeháňky. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12 a foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Při silnějších přeháňkách vítr přechodně zesílí. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, úterní a 19. květnové, teď 5,5 minuty skoro po 5. hodině, ať už pro vás den končí nebo začíná, tak jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Ranní radiožurnál a opět přehled o všem důležitém, podstatném, zajímavém z domova, ze světa. Zkrátka to, co od nás čekáte, vás čeká v následujících 4 hodinách. Dobré jitro.

0: Pokud nespůjdete na poštu tak, jak jste zvyklí, tak možná bude zavřeno. Česká pošta totiž zavřela 9 partnerských poboček, byly ztrátové, hodně. 3 z nich jsou na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod, například v Krásné Hoře. Pro zásilky a další služby tak lidé musí dojíždět jinam a poměrně daleko.
1: Takže se bude jezdit na okroulici, no. Ty lidi, že co jsou důchodci, co jsou bez aut, tak pro ně to bude horší. Ty si tam musí, aby tam někdo odvez.
2: Vysvětluje Blanka Kuntová, že sama si na poštu do několik kilometrů vzdálené okroulice dojede autem. Část lidí bude mít ale s dopravou mimo Krásnou Horu problém. Poštu totiž navštěvují hlavně starší lidé, což Blanka Kuntová ví, protože dřív bývala vedoucí pošty. Ještě v době, než přešla pod partnerského provozovatele.
1: Navštěvovali místníma lidma to bylo, samozřejmě těma staršíma a ty mladý maminky s dětma. A hodně si třeba posílali balíčky a chybět bude určitě.
2: Zejména kvůli starším obyvatelům chce pobočku pošty udržet i nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
3: My samozřejmě poštu chceme udržet a podporujeme ji, podporovali jsme ji dřív. Platíme na to nějaký paušály, které jsou na ten provoz. Dáváme prostory zdarma a elektřinu tam platíme taky, takže si myslím, že ty podmínky byly a jsou velice slušné.
2: Doufá proto, že se nového provozovatele podaří najít. Sama obec si totiž pod sebe poštu nepřevezme.
3: Pokud se najde provozovatel a bude potřeba, aby jsme se na tom podíleli, podílet se na tom budeme, ale aby jsme provozovali a opravdu ve velikosti naší obce a v rozloze, kterou máme, tak je to nemožný.
2: Krásná Hora není na Vysočině jediná. V pondělí se pobočky pošt neotevřely ani v Uhelné Příbrami a v Nové Vsi u Chotěboře. Lidé mají své zásilky uložené právě v Chotěboři. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka jde ale o dočasné řešení.
4: Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty Partners novými provozovateli.
2: Matyáš Vytík současně upozornil, že zjištěný statisícový schodek se obcí a zákazníků nijak nedotkne. Po provozovateli bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou, protože je ve stanovené lhůtě neuhradil. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 6:15. O tom, co se děje. Americká policie vyšetřuje útoku islámského centra v kalifornském San Diegu. Dva teenagery před mešitou podle policie zastřelili tři muže. Krátce na to byli útočníci nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě spáchali sebevraždu. A my zjišťujeme další podrobnosti a vrátíme se k tomu ještě v této hodině v 5:50. Památníku Ležáky chystají opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát toto území zaplavila. A celá záchranná operace má stát zhruba 17 milionů korun.
1: Máme před sebou den s polujasnou oblohou, oblačnosti ale postupně ubude a hlavně na Moravě a ve Slezsku bude dnes dopoledne a v podvečer i jasno. Můžou se přitom objevit taky přehánky, ale jen místy. A s menší pravděpodobností se dnes objeví i bouřky. Nejvyšší teploty ty dnes naměříme od 18 do 22 stupňů, na horách pak kolem 12. V noci na zítřek hlavně v Čechách slabě zaprší a nejnižší noční teploty klesnou k 5 stupňům. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Tehdy výrazná hvězda severočeského klubu, dnes náš fotbalový expert na radiožurnálu Sport. Do známého prostředí se vrátil večer s pořadem radiožurnálu Desítka Live.
1: Já měl štěstí, že brankář uklouzl a já tu penaltu nekopl úplně dobře, ale naštěstí to teda skončilo brankou.
2: Ten brankář, on má spadl dopředu, to se nikdy při penaltě nestalo.
3: Jan Rezek, jaké to bylo být hostem tohoto pořadu?
4: Nezvyklá zkušenost, že jo, protože člověk není úplně zvyklý mluvit před tolika lidma.
5: Jsme ve fotě pro mýho tatínka, pane panenka, Toničku.
3: Početné publikum samozřejmě bavil také legendární Antonín Panenka.
6: Já si mám problém, když jsem se někde objevil takhle v hospodě, tak vždycky se tam někdo na mě nalepil. Tak jsem jenom se bavil s trenérem o tom starým a on mi říká, já ti co poradím. A chtěl se někdo takhle bude otravovat, tak mu řekni, že nejsi španák, ale že by si se dal řízet. Přátelé, já jsem si v životě nekous.
7: Já mám pocit, že tam se hlásí jeden z diváků. Dobrý den, jestli máte mikrofon?
6: Mám.
3: Teplická desítka Live Pavla Horváta nebyla jen plná historek, ale řešila se i aktuální témata.
6: Myslím, že svým způsobem možná pan první toho lituje, že to řekl.
8: Dohudí se prostě takový, jako dá se říct, aj zlatíčko.
3: Jak vás bavila desítka Pavla Horváta?
9: Dělá to dobře a myslím si, že mu to sluší tohle to dělat.
3: Řekl fanoušek Tonda.
10: Pavel, já rád poslouchám desítku Pavla Horváta, vždycky teda použil ze záznamu, protože jak jsem v práci, jak nemůžu poslouchat naživo a nemůžu klást dotazy, takže jsem moc rád, že jsem se tam mohl tady zúčastnit. Položit dotaz.
9: Jiří Mašek, úplně paráda. Já poslouchám v rádiu, takže úplně super. No. Měl jsem tady syna, synovce, takže takový rodinný výlet.
3: Celou desítku Pavla Horváta Live z Teplic si můžete poslechnout na radiožurnálu Sport odpoledne. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.

0: Právě Radiožurnál i dnes po ránu se budeme dívat na to, jak se vyvíjí fotbalová sásařská kauza v České republice. Nás je investigativní tým přidá další novinky, ale co můžete hledat i na našem serveru irozhlas.cz. No a další zprávy o všem, co se děje doma ve světě, i na silnicích a na obloze, přidáme už za malou chvíli.
1: Host Radiožurnálu. Před 80 lety stanul před soudem Karl Hermann Frank, takzvaný kat českého národa. Proč se mu přezdívá vrah spoza psacího stolu a jakou roli vlastně hrál ve vyhlazení Lidic? Celý proces v roce 1946 přenášel Československý rozhlas. Český rozhlas Plus teď o něm vydal novou podcastovou sérii. A ve studiu k tomu promluví historik Vojtěch Kincl z Akademie věd.
2: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
2: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 17:30. Zprávy Tereza Tomášková.
4: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Ve funkci by měl Hlaváč od léta nahradit Karla Řehku, kterému končí mandát. Pro nominaci Hlaváče jako jediný z kabinetu nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nominaci ještě projedná sněmovní výbor pro obranu. Pak náčelníka jmenuje prezident Petr Pavel. Polsko vydá do Česka 3 lidi zadržené kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia. K předání by mělo dojít nejpozději během několika týdnů. Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem, který policie vyšetřuje jako teroristický útok, zadrželi 2 muže a 1 ženu. Všichni mají polské občanství. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 000 000 000 korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Ta současná je na to vyčlenila letos.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si tak připsal 2. výhru na turnaji. A hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance uspěli v rozhodujícím 7. duelu a jsou v semifinále Stanley Cupu. Nad Buffalem zvítězili 3-2 v prodloužení. Dobeš k triumfu přispěl 37 úspěšnými zákroky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D4 u Dobříše a nepojízdné auto na D1 u Sázavy. Na dálnici D4 z Písku a ze Strakonic směrem do Prahy dejte pozor u Dobříše. Na 28. kilometru vyprošťovali osobní auto po nehodě. Na chvilku byla dálnice zavřená v obou směrech. Teď už se podle policie opět projíždí jak na Prahu, tak i ve směru na Písek. Tak vydržte, kolony se rozjíždějí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 36,5 stojí dodávka. Obytné auto na krajnici, podle našeho zpravodaje, s prasklou pneumatikou.
6: Vypadá to na desek, to znamená nějakou dobu to vlastně bude, protože kolem má rozházený věci, to znamená, je to asi na rýlu tuhle chvíli.
5: Na místo už dorazila šipka a řidič bude měnit kolo směrem do vozovky a vybočuje se doleva. Opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Většinou je teď skoro jasno až polojasno, teploty od 4 do 10 stupňů. Nejteplejší bylo dnešní ráno ve středočeském Ondřejově, kde teplota překročila 11 stupňů. Naopak nízko jsou teploty ve východních Čechách na Broumovsku. Tam jsou teď necelé 2 stupně Celsia. No a tradičně nejchladněji bylo v noci a ráno na Šumavě. Na Kvildě dnes i slabě mrzlo. No a nejvyšší teploty ty dnes zamíří až ke 22 stupňům a k tomu bude hlavně na Moravě a ve Slezsku opravdu slunečný den. Obloha bude především dopoledne a v podvečer jasná až polojasná, v Čechách ale bude oblačnosti víc. A právě v Čechách se dnes můžou místy objevit i přehánky, ojediněle i bouřky. A taky už vyšlo slunce nad obzor, dnes 8 minut po 5. hodině raní a zapadne přesně ve 8:45 večer. Dnes tak bude slunce nad obzorem o 3 minuty déle než včera. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král.
0: Dobré ráno. Jak víte, tak čeští hokejisté na mistrovství světa porazili v zápase skupiny B Švédsko 4-3. V první třetině vedli dokonce 3-0. No a zítra v 16:20 se utkají ve Friburku s Italy. Budeme u toho v přímých přenosech. S vámi ranní Radiožurnál. Dneska také plný blahopřání. Narozeniny slaví Iva Janžurová a také astronom a odborný ochránce tmavé oblohy Pavel Suchan. Ten se za chvíli připomene se svými rozhlasovými vystoupeními i v ranním Radiožurnálu.

0: tří.
1: 5.37 ranní radiožurnál. Dnes po ránu budeme také gratulovat toto hned dvěma oslavenstvům. Iva Janžurová slaví své půlkulatiny. No a teď první, o kterém budeme mluvit ještě trochu víc. Přes půl století se totiž představuje lidem s vesmírnými úkazy na noční obloze. No a řadu let se stará i o to, aby byla noční obloha nerušeně viditelná. Astronom Pavel Suchan.
2: Ta naše síť, obecná republiková síť takzvaných těch lidových hvězd nebo popularizačních, je jedna z nejhustších na světě.
3: Pochvaloval si Pavel Suchan, astronom a popularizátor vesmíru, na vlnách radiožurnálu v roce 2002. Tehdy působil na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde se věnoval návštěvníkům.
2: To, co my ukazujeme a zpřístupňujeme veřejnosti, to znamená pozorování přes okulár dalekohledu v kopuli pod tou otevřenou štěrbinou pod tím vlastním nebem, tak je v podstatě už skanzen. Prostě to už se dneska ve vědě nedělá. Nejenom, že tam astronom v té kopuli vlastní není a sedí třeba v podzemní laboratoři a kouká na obrazovku, a dneska už běžně pracují robotické dalekohledy. To znamená, jestli ten astronom přijde ráno v německém Hamburku do práce, uvaří si kafe a pozoruje noční oblohu na jižní polokouli.
3: O několik let později se k vědeckým astronomům přidal i Pavel Suchan. Dodnes působí na Astronomickém ústavu Akademie věd v Praze a v Ondřejově. Popularizátorem ovšem zůstal. Letos jste ho mohli potkat jako průvodce při akcích ke dni hvězdáren a planetárií nebo ve dnech otevřených dveří v Ondřejově.
4: 26. září budeme mít Evropskou noc vědců. Těch možností, jak se přijít podívat na vědecká oddělení k nám, je velká spousta v průběhu roku.
3: Pavel Suchan je zároveň místopředsedou České astronomické společnosti. Ta sdružuje profesionální i amatérské pozorovatele vesmíru. V této společnosti i v Akademii věd s ním dlouhou dobu spolupracoval astronom Petr Sobotka, současný autor rozhlasového Meteoru.
5: Naše první setkání, to byl rok 1992 a už tehdy na mě působil, protože dokázal všechno krásně vysvětlovat, protože srozumitelně vysvětluje i složitější věci v astronomii.
3: Podle něj je Suchan výrazný také tím, jak se dokáže domluvit s lidmi a rozjíždět nové věci.
5: On je takový, já bych řekl, manažer české astronomie na všech úrovních. Pavel Suchan má skvělou vlastnost, že dokáže spojovat lidi. Byl u řady později velice úspěšných projektů. Třeba zmíním astronomickou olympiádu nebo tiskové zprávy České astronomické společnosti, které začaly vznikat právě za jeho působení. Stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
3: Dlouhodobě se ovšem Pavel Suchan věnuje otázce světelného znečištění. V Akademickém ústavu má na starosti ochranu pozorovacích podmínek pro astronomy. Kromě toho ale společně s přírodovědci a technology vysvětluje lidem, proč je potřeba, aby v noci byla tma. Komentuje například změny veřejného osvětlení ve městech.
6: Každý si myslí, že v našem městě, v naší obci se svítíme pro sebe. Ale světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
3: V Česku máme zatím 4 oficiální oblasti tmavé oblohy a pod všemi je podepsaný dnešní oslavenec.
6: Světlo se teoreticky může šířit až 300 kilometrů daleko. Praha svítí až vlastně k hranicím České republiky.
3: Za dobrých pozorovacích podmínek a silným dalekohledem můžeme Suchana vidět i na obloze. Jeho vědečtí kolegové po něm totiž pojmenovali planetku s pořadovým číslem 37 788. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál, přehled o tom, co se děje, třeba také o situaci ve Spojených státech a střelbě v největší mešitě v americkém San Diego, tam má 3 oběti. A ještě rychle doprava, D7 příjezd do Chomutova z Prahy u sjezdu na Spořice vyprošťují dodávku, jede to jenom jedním jízdním pruhem, ale jede to.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6:15. Uchazeči o studium na střední škole už můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek. Čas mají do pondělí a seznam škol, které mají ještě volná místa, po prvním kole najdete v elektronickém systému DIPSY. Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na to reagovali.
3: Nehoda na D7 u Chomutova a kolony na D1 za Ostravou. Na dálnici D7 ve směru z Prahy na Chomutov teď pozor před Chomutovem. Na 74,5 kilometru kousek před sjezdem na Spořice vyprošťují dodávku z příkopu. Je tam odstavka, zabrali si pravý jízdní pruh a projíždí se pouze levým. Je to bez kolony. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy opatrně u Berouna. Na 20,5 kilometru sražená srnka na vozovce. Na místo jede hlídka to odstraní. A ještě D1, kolony čekejte za Ostravou směrem na Prahu po pojíždění před omezením u Klimkovického tunelu na kilometru 347. Zdržíte se do 10 minut od sjezdu na Klimkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky a na Moravě a ve Slezsku i jasno. Nejvyšší teploty mezi 18 až 22 stupni. Tak právě takové počasí nás čeká dnes, tedy v úterý. No a taky zítra bude nejdřív polojasno, postupně se zatáhne a i ve středu čekejte přehánky, místy i bouřky a teploty o něco vyšší do 23. A teploty budou dál stoupat, ve čtvrtek už budou přehánky jen lokální a ve čtvrtek nás čeká polojasná obloha a teploty do 24 stupňů. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: to byl Miles Smith a s vámi je ranní radiožurnál i teď 10 minut před 6. Při střelbě v islámském centru v kalifornském San Diegu zemřelo 5 lidí, a to včetně 2 střelců. Útočníci měli být mladí ve věku 17 a 19 let. Jeden z podezřelých si z domova odnesl celkem 3 zbraně. Na jedné z nich byly také napsané nenávistné vzkazy. Pro americkou CNN to uvedli představitelé bezpečnostních složek. No a to další podrobnosti k tomu přidá Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Jiří, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Útočníci tedy měli nějaký nenávistný motiv.
1: Vypadá to tak. Kalifornská policie k tomu alespoň tak zatím přistupuje. Dodal to šéf policie San Diego Scott Wall. Policie na to podivné chování upozornila asi 2 hodiny před útokem přímo matka jednoho z mladistvých útočníků.
2: Matka v telefonátu začala postupně skládat dohromady střípky informací. Domnívala se, že její syn má sebevražedné sklony. Řekla nám, že kromě syna jí doma chybí i několik zbraní a auto. Uvedla také, že její syn je s kamarádem a že jsou oblečeni v maskáčích. To podle nás neodpovídalo tomu, co obvykle vídáme u lidí se sebevražednými sklony.
1: No a bezpečnostní složky potom po obou dvou mladících zahájili pátrání a preventivně rozmístili hlídky do okolí jejich střední školy a taky k nedalekému nákupnímu středisku. Na tísňovou linku potom přišly první informace o několika výstřelech v nedalekém islámském centru.
0: A co se tam tedy stalo?
1: Ten přesný průběh se teď snaží dát dohromady policie a taky americká FBI. Podle šéfa policie Scotta Walla bylo na místě do 4 minut celkem asi 50 policistů a našli tam oba útočníky, kteří podle toho, jak vypadají ty střelné rány, pravděpodobně spáchali sebevraždu. Velkou roli v jejich zastavení ale údajně sehrál taky jeden z členů ochranky. Právě jeho ducha přítomnost možná zamezila většímu neštěstí. V komplexu islámského centra je totiž kromě mešity taky třeba škola a školka, kde v době útoku bylo nejméně 10 dětí. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom vyjádřil soustrast pozůstalým a poděkoval záchranářům a taky vyzval obyvatele a k tomu, aby následovali pokynu úřadu.
0: Jiří Chábera ze zahraniční redakce, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál, pozor, dálnice D1 za Ostravou před Klimkovickým tunelem na Prahu. Stojí tady souprava s nadměrným nákladem, brzdí se do krátké kolony, ale brzdí se v mlze.
3: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
4: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
5: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
6: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
3: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
7: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na 4 kolce týno lidí. A je tady fakt mnoha.
5: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
3: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
5: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál a je to další kolo. Uchazeči o studium na střední škole můžou právě ode dneška podávat přihlášky do druhého kola. Vše podstatné skrývá systém DIPSY, anebo se k tomu dostaneme také postupem času i dnes v ranním Radiožurnálu. A za chvíli zprávy.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Akce Úklid.
1: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
2: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
1: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
2: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
1: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
2: Akce Úklid Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. Slovo má Tereza Tomášková.
3: Od dneška můžou žáci podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Europoslanci dnes zřejmě podpoří přísnější kontrolu zahraničních investic. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko 4-3. Nehoda brzdí provoz na dálnici D7 u Chomutova. A bude volo jasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Jednotnou zkoušku znovu psát nebudou, započítají se jim výsledky z prvního kola. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
4: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
3: Přihlášky je možné podávat do 25. května. Na Mostecku loni klesl počet krádeží a vloupání přibližně na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někdy rozhodnout i v noci. V ranním Radiožurnálu řekneme víc asi za 20 minut. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
5: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Zdymadla v Pardubicích dělníci budují nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Má ochránit velké i malé lodě při povodních a zajistit, aby bezpečně propluly plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle ředitelství vodních cest jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic. V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a v Kostomlátkách.
2: Sport.
6: Česká mužská hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil dva dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
7: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tím bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švédama porovat o co nejlepší výsledek.
6: Další utkání čeká české hokejisty ve středu, a to proti Itálii. A brněnští basketbalisté vezou z Pardubic vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Úřadující vicemistři na východě Čech zvítězili po obratu, v koncovce i po druhé, tentokrát 92-89. Další dvě utkání v sérii na čtyři výhry se budou hrát v Brně.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nehoda na D7 u Chomutova, kolony v Ostravě. Na dálnici D7 ve směru z Prahy do Chomutova buďte opatrní na příjezdu do Chomutova. Před sjezdem na Spořice na kilometru 74,5 vyprošťují převrácenou dodávku z příkopu. Zavřeli si pravý jízdní pruh a projíždí se pouze levým, zatím bez kolony. Na D1 se rozjela kolona za Ostravou směrem na Prahu. Před Klimkovickým tunelem stál nadrozměrný náklad. Ten už je pryč, odstavený na benzínce. Dálnice teď plynule průjezdná. Pozor na Ostravsku, místy je tam mlha a viditelnost špatná. V Ostravě čekejte kolony na Rudné ulici. Ve směru z Havířova na Porubu postojíte před omezením u Vítkovic už asi 10 minut. A provoz houstnej na příjezdech do Prahy, třeba na silnici 9 z Mělníka, už se tvoří kolony před Líbeznicemi. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno, přes den můžou být přeháňky. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Foukat má slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Při silnějších přeháňkách vítr přechodně zesílí. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Přejeme vám krásný den, milí posluchači. Začíná vysílání Radiožurnálu Sport v úterý 19. května.
10: Pěkný den.
9: Adame, já jsem si včera vzpomněl, že to bylo 16 let od mé maturity. Tehdy se maturoval ještě v ten jeden normální den, nebyla to ta státní maturita, která to rozkládala třeba do vícero i týdnu. A vzpomněl jsem se na to proto, že se hraje hokejové mistrovství světa a tehdy vlastně jsme to i jako maturanti hodně sledovali, protože to byl ten šampionát 2010. A byly tam ty dva zápasy zvládnuté na nájezdy, nejprve proti Finsku ve čtvrtfinále a pak v semifinále proti Švédům. A zrovna včera hráli taky Češi proti Švédům.
10: A to velmi úspěšně, nakonec se čeští hokejisté porazili švédského soupeře 4-3 i díky hodně rychlému nástupu a trefách Blimla, Kubalíka a Fleka hned v úvodních 13 minutách. Gratulujeme českému národnímu týmu a vlastně mě teď docela zajímá, jaká asi musí být nálada okolo české reprezentace, protože zatímco po Slovinsku všichni, tak říkajíc, špačkovali, tak teď si myslím, že budou všichni nadšení. Možná se to dozvíme i od vás, našich ctěných posluchačů v čisté hře Martina Procházky. Dnes po 10. hodině můžete zavolat a sdělit nám svůj názor, jestli výběr trenéra Rulíka významně vylepšil ten váš pohled na současný světový šampionát.
9: Někdy je to ten názor veřejnosti, jak jste bylo ve větru.
10: Ano.
9: Každopádně čekáme na vás, no a budeme vás třeba i bavit, možná informovat zajímavými informacemi, které se týkají i jiných sportů, protože jenom ve fotbale jsem našel tři zásadní zahraniční témata. Myslím, že i cyklistika nabídne zajímavé věci. Takže nás poslouchejte s Adamem, tady budeme nakonec až do 11 oba, tak myslím, že to snad bude úspěšná spolupráce. Adame, těším se, jdeme na to.
10: Krásné ráno.
2: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 6 hodin 10 minut můžeme informovat o tom, že už známe kompletní složení, když to řekneme, semifinále playoff hokejové NHL.
1: Colorado a Vegas, to jsou týmy, které jsou na západě, a ve východní konferenci Carolinu doplnil Montreal i s českým brankářem Jakubem Dobešem nebo třeba Slovákem Jurajem Slavkovským. Takže pokud fandíte československé stopě, jistě máte radost, že Montreal dnes v noci přetlačil 4-3 v prodloužení Buffalo Sabres.
0: Když to vezmeme teď podle toho, kdo možná měl blíž postupu, tak to byli domácí Sabres, kteří přestříleli soupeře, ale v brance Montrealu stál Jakub Dobeš.
1: Jakub Dobeš měl vynikající zákroky v těch klíčových pasážích zápasu, ať už ve třetí třetině, anebo právě na začátku prodloužení. Díval jsem se teď jenom rychle ráno na sestřih, a co týče právě prodloužení, tak tam bylo několik výborných situací, několik velkých šancí. I na konci vlastně třetí třetiny taky jedna momentka, kdy Jakub Dobešovi prošel puk mezi nohama. Už tedy krátce po té, co bylo odpískáno, nebyl tam detailní záběr, ale skoro to vypadalo, jako kdyby se rozhodčí malinko upískli a puk ještě zůstával ve hře, ale to by se k tomu jistě ještě vrátili. Tohle byl moment, který Canadiens přežili, a nakonec měl tedy Jakub Dobeš 39 střel, které na něj mířili, a jenom dvě pustil za svá záda. Mluvám se, ten výsledek byl 3-2, ne 4-3, takže 3-2 pro Montreal a Jakub Dobeš se 37 úspěšnými zákroky.
0: Ale ta série skončila 4-3, tak. Takže to je samozřejmě správně. Když se podíváme teď na to, jak to je složené. Úvodní semifinále západní konference, ono jde o finále. Západní konference Colorado Vegas v noci na čtvrtek. A úvodní zápas Carolina Montreal, tedy finále východní konference v noci na pátek.
1: Je to hrozně bolestivé pro Montreal, protože vím si, že oni hráli dvě série do sedmého zápasu a v podstatě neměli čas na odpočinek, zatímco Carolina hrála dvě série na čtyři zápasy, takže na ten nejkratší možný termín Carolina postoupila do třetího kola, chceme-li, nebo semifinále, jak ty jsi to nazval. No a Montreal, ten potřeboval se nejvíc času, co vůbec šlo.
0: Takže už má odehráno Carolina 90 zápasů a oni mají 96, pokud počítám 82 plus 14.
1: Ano.
0: No, a z hlediska českého zastoupení téměř, kolik to je pravděpodobnost? 3/4
1: 75%.
0: Týmů mají vlastně 75%, že doveze nějaký český hokejista domů Stanley Cup.
1: Colorado, Martin Nečas, Vegas, Tomáš Hertl, Montreal, Jakub Dobeš a Carolina. Tam by museli někoho rázem vytáhnout někde dole z farmy, nebo by musel třeba Rod Brenda Moore, jejich trenér, si nechat předělat státnickou příslušnost.
0: No, ale tak myslím, že se máme na co těšit, protože jsou to skvělé týmy. Myslím, že i v Kanadě teď cítí velké nadšení z toho, že Montreal tam je, ale je otázkou, zda Carolina teď není třeba trošku jinde, a Colorado Carolina, tahle dvojice mi trošku pasuje na to finále. No uvidíme, bude to ještě pořád napínavé, s Adamem Weidenthalerem určitě o tom dneska ještě budeme mluvit. Každopádně Montreal je ve finále východní konference.

0: 5:15. Také v dur končí tenhle kytarový akord, písnička Portless 5:15 nebo 5:15, jak zpívali, teď je 6:16, abychom si to upřesnili. Každopádně pojďme se podívat na to, že nejúspěšnější tým v historii fotbalových mistrovství světa vlastně včera v noci českého času s velkou pompou zveřejnil 26 jmen pro ten nadcházející světový šampionát.
1: A ruku na srdce, úplně nás to nezaujalo. Nebo shodli jsme se tady během písničky, že to za nás není jeden z těch největších favoritů na celkové prvenství, vítězství.
0: No když se vezme, že v dnešním fotbale rozhoduje rychlost a vlastně nějaká údernost, tak oni do nominace, tedy Carlo Ancelotti, trenér Brazílie, zařadil třeba veterány Casemira, Marquinhose nebo hlavně Fabinha.
1: No a v defenzivě máš tam hráče jako Alexandro, který dřív běhal po lajně Juventusu, ale teď kope za domovské Flamengo. Nejsem si úplně jistý, jestli brazilská liga vás připraví právě na ten elitní fotbal, ale když se podíváš na zástupce právě z brazilské ligy, tak je tam jeden brankář, tři obránci, dva další záložníci a spolu s nimi tedy hlavní útočná hvězda, byť spíš možná z toho historického pohledu, než co se týče aktuální fazony Neymar.
0: To je asi ta nejtučněji podtržená zpráva, že Neymar, který naposledy za Brazílii hrál v říjnu 2023, pak byl dlouho zraněný a měl různé výkonnostní výkyvy, tak je v té nominaci a jak včera psali, bude to takový ten poslední tanec Neymara na velkém šampionátu, je to ročník 92, takže mu bude vlastně příští rok 35, ale teď se na ně můžeme těšit. Ale myslím si, že se i vy posluchači můžete těšit na jiná jména, která třeba tolik nerezonují, když řeknu dvě, Ryan a Igor Tiago, tak úplně vám to tolik neřekne. Ale kdo sleduje Premier League, tak ví, že to je jeden fofrník a druhý úderné kladivo jako blázen a můžou letos dokázat.
1: A přitom ani jeden z nich není úplně na reprezentační scéně prozkoušený. Ryanovi je teprve 19 let a má za sebou jeden reprezentační start. Igor Tiago, o 5 let starší fotbalista, o jeden start víc, ale už dal i gol. Nejsem si úplně jistý, jak se to vepředu se skládá, protože tam máš spoustu hladových vlčáků na 2-3 pozice, nevím, jak to může být seskládané. Pravda, nekoukal jsem se na to, jak Brazílie hraje pod Karlem Ancelottim, každopádně máš tam Rafinha, Vinicia Juniora, Cunha, Gabriel Martinelli, všechno velká jména, borci, kteří rozhodně nebudou chtít vysedávat na lavičce. No, zatímco vzadu, tam se asi těžko bude vybírat, když se tam podíváte na některé tváře, které třeba teď kopou Saudskou arabskou ligu. Těžko říct.
0: Ano, ale Brazilce samozřejmě asi očekávají všichni, to taková ta tradiční velmoc, pětinásobní mistři světa, kteří tedy ale na triumf čekají už 24 let od toho mistrovství v Asii a říkám si pro ně, jestli by nemohlo hrát i

lidí v tom sále, jako slavilo včera to vlastně jmenování Neymara, mm-hmm. tak to bude mít opravdu perfektní atmosféru, no. Tak uvidíme, ale Češi to asi pojmou možná trošku skromněji. Dozvíte se víc asi nejblíž po té přípravě s Kosovem na Letné 31. května. Samozřejmě všechno budeme sledovat na Radiožurnálu Sport, ale teď už k jiným tématům, nejprve tedy přes hudbu, ale myslím, že nás čeká spoustu zajímavého.

0: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. V 6.24 se můžeme vrátit ke včerejšímu velkému hokejovému večeru ve Friburgu.
1: A ten byl povedenější pro české hokejisty, kteří je vyhráli nad silným Švédskem na mistrovství světa 4-3 a národní tým tak porazil Severany, kteří měli

0: Chlapy půlku týmu z NHL.
1: Extrémně těžký, mají jeden z nejlepších týmů, co se týče nějaký kvality, nějakých zkušeností tady na turnaji.
2: Říká střelec nakonec rozdílové branky Jiří Černoch.
1: Samozřejmě víte, proti čemu jdete. Jsem rád, že jsme nebyli nějak, nevím, jak to říct slušně, že jsme se jich nebáli a nehráli jsme s přílišným respektem. Samozřejmě nějaký respekt zdravý tam byl k tomu soupeři, to musí být vždycky, ale jsme prostě natáhli monterky a fárali.
3: Myslím si, že pro nás obrovsky důležitý body po tom menším zaváhání s těma Slovincema.
2: Pokračuje golman Josef Kořenář. Všechny branky dostal v oslabení. To nejdelší hráli Češi, když se při vedení 3-0 nechal vyloučit obránce Ščotka na 5 minut a do konce utkání a Švédové snížili z 0-3 na 2-3. Mluvil o tom i trenér Radim Rulík.
4: Asi v emocích neudržel se, myslel to dobře, ale nevyšlo to, přehnal to.
5: V kabině padly slova, že bylo důležité, aby jsme urvali tu výhru pro něj, protože samozřejmě ho to mrzí a nechtěl takhle ten tým oslabit, a tak já mám jen radost, že se nám to povedlo a vrátili jsme mu to takhle.
2: Navazuje na trenéra Rulíka obránce Tomáš Cibulka. Český tým ubránil vedení 4-3 a bránil ho dohromady na hokej dlouhých 34 minut.
6: My jsme hlavně nechtěli v té třetí jenom někam zalíst a jenom bránit, takže jsme se snažili, když jsme mohli forčekovat, ale toho puku jsme tolik už neměli ve třetí třetině, ale podle mě jsme dobře bránili, neměli žádný vyložený šance, si myslím, takže dobře odehraná tak nějak takticky ta poslední třetina.
2: Říká útočník Lukáš Sedlák, příštím soupeřem národního týmu bude na mistrovství světa ve středu Itálie. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
7: Když se podíváme na tu tabulku skupiny B, ve které jsou čeští hokejisti, tak jsou vlastně teď aktuálně na druhé pozici za 100% Kanadou.
8: No a za českým národním týmem pak Slováci a Norové, to jsou týmy, které ještě nemají 3 odehrané zápasy. Norové v tuhle chvíli ale nemůžou Čechy přeskočit, takže pouze maximálně federální soupeř. Vypadá to dobře po právě tom vítězství nad Švédskem s postupem, ale to je tak nějak formalita, řekl bych.
7: A ty výsledky, Kanada tedy včera porazila Dány 5-1, vyhrála i po třetí na turnaji a ve skupině A to vypadalo jak?
8: Tam Švýcaři, domácí tým, porazil vysoko Němce 6-1, hlavně díky silné prostřední třetině, tam to bylo dokonce 5-0 právě pro pořádající zemi v Curychu. A Američani docela překvapivě podlehli Finům 2-6, trochu podobný zápas jako ten česko-švédský, vzhledem k tomu, že tentokrát Severan si tedy vzal rychle po 14 minutách vedení nikoli v 3-0, ale 3-1 a pak už to tak nějak dotáhl. Takže Finsko tam trochu možná překvapilo favority, minimálně tedy úřadující světové šampiony a taky olympijské vítěze. Američani už mají 2 prohry ze 3 zápasů, protože na úvod nestačili na Švýcary, a tak v čele skupiny jsou Finové a Švýcaři s 9 body a trochu překvapivě 6 bodů Rakousko, které má jen 2 odehrané zápasy.
7: Tak jsme zvědaví, jak Rakušani budou dál valčit. Dneska ten program, musím říct, teda pro mě velmi neatraktivní na mistrovství světa. Akorát Slováci jdou do hry pak v tom souboji, který bude pikantní pro anglicky mluvící lidi, protože se jim to bude plést Slovinsko-Slovensko.
8: No, anglicky mluvícím lidem ne.
7: Já myslím, že se to právě plete občas, že to někdo špatně napsal, víš, v nějakém bukletu třeba v zahraničí nebo na nějakém webu, no.
8: Mě vždycky překvapí, že ta zkratka je vlastně SLOSVK, tak tam se to nemá vůbec šanci splést, ne?
7: SVK, to je ta zkratka.
8: Seven,
7: Seven je Slovensko. No to je jedno, každopádně ten program, jak jsem vás pozval, je velmi neatraktivní. Itálie, Norsko, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie a Slovensko, Slovensko. Adame, tak řekněme, dneska možná tu návštěvnost úplně nevytrhnou.
8: Lotyšsko, Rakousko, myslím si, že může být nejzajímavější zápas z těchto zmíněných. My samozřejmě zase vyšleme reportéra na tyhle duely a budeme alespoň v nějakých kratších, ale pravidelných vstupech vysílat právě z hokejového světového šampionátu, ale jak už znělo v příspěvku. Těšíme se na konfrontaci Česko-Itálie. Otázka je, co to vůbec může přijít, když dnes hrají Italové a pak budou mít tedy den po sobě druhý zápas. Navíc narazí na silné Čechy.
7: Ano, když je řeč o Itálii, tak může být řeč i o Francii.
9: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
10: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
9: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
11: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
10: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
9: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
10: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
9: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
10: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
9: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
12: Radiožurnál půl sedmé. Další zprávy má Tereza Tomáčková.
13: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf podle policie scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Kašturíka kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor během jednoho zápasu nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, ať zjistí, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Košturík to označil za nepřijatelné. Wolfův advokát Filip Petráš obvinění odmítá. Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala západní země, aby na ní reagovaly. Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní. Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku Ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát zaplavila pietní území. Památník teď vybere dodavatelskou firmu. Práce by měly začít v létě a mají stát asi 17 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté na světovém šampionátu ve Švýcarsku porazili Švédsko 4-3. V dalších duelech Kanada zdolala Dánsko 5-1 a ve skupině v Curychu Finsko vyhrálo nad Spojenými státy 6-2 a Německo podlehlo Švýcarsku 1-6.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 za Odry a v Praze komplikace na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona za sjezdem na Odry. Na 319. kilometru je zúžení, silničáři mají zavřený levý pruh. Fronta je tam zatím kratší do 10 minut. Ještě jednou D1 ve směru z Prahy do Brna, teď velmi opatrně u sjezdu na Velký Beranov. Na 119. kilometru Srnka je tam blízko, pohybuje se blízko jízdních pruhů, tak pozor na ní. Na silnici 46 z Opavy do Šternberka čekáme kolony v Litultovicích. Je tam nehoda přímo v obci a zasahují hasiči. Projedete Kyvadlově. V Praze komplikace teď na jižní spojce směr Hradec Králové. Mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař stojí nákladní auto, hlásí náš zpravodaj.
15: Kamion v pravém pruhu a má nějakou poru. Je tam už trošičku fronta za ním, jo, jak se musí objíždět. Prostě bliká čerkama, no, ale to je všechno. Jako,
14: další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Začneme krátkým pohledem na to, jak je teď. Vstáváte do rána s polojasnou oblohou bez srážek. Výjimkou jsou jen slabší přehánky na Liberecku. Teploty se teď pohybují od 4 do 10 stupňů. Nejteplejší je dnešní ráno ve středních Čechách. V Praze Klementinu teploměr právě ukazuje 10 stupňů. V Příbrami mají 8, stejně jako v Brandýse nad Labem. Východ Čech a taky východ Moravy je o poznání chladnější. Teplice nadmetují Broumov, Lanškroun. Tam je teď 1 stupeň nad nulou. A třeba Opava, Karviná, Vizovice, tak tam teď teploměr ukazuje 3 stupně. Přes den pak teploty stoupnou na nejvyšší hodnoty mezi 18 až 22 stupni a obloha ta dnes bude polojasná. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude slunce víc než v Čechách. Dopoledne a v podvečer tam čekejte i slunečno. No a dnes také počítejte s přehánkami, ale jen místy a s menší pravděpodobností se dnes vyskytnou i bouřky. To byly zprávy.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Krásná písnička kapely Coldplay teď dozněla v 6.38. My se budeme bavit i s Adamem Weidenthalerem o zahraničních zajímavostech, které jsou na webech o zahraničních soutěžích. Adame, tak kde zakotvíme?
1: Můžeme zakotvit v Anglii, kde fotbalisté Arsenalu dnes večer budou s napětím sledovat to, jak se bude vyvíjet zápas mezi Manchesterem City a Bournemouthem, protože už právě po něm by mohli slavit po 22 letech titul v Premier League.
0: Hmm. No, my o tom často mluvíme s Pavlem Tilšarem v rámci pořadu s mikrofonem do Anglie, a Pavel má dneska ranní službu, takže tady taky sedí, vítej.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá?
3: No, vypadá to dobře pro Arsenal, protože porazil sestupující Burnley 1-0, byť jeden z titulků Sky Sports hlásá, že to bylo nervózní vítězství, ale zase tvrdí kolegové ze Sky Sports, že ten titul pro Arsenal po 22 letech je opravdu velmi, velmi blízko. To vítězství nad Burnley zařídil jediným gólem po rohu křídelníka kapitána Saky útočník Havertz, kterého pak podle redaktora Sema Blice rozhodčí ušetřili vyloučení za ošklivě vypadající zákrok ve skluzu na stojnou nohu soupeře Ugo Chukwuea. Viděl jsem ten zákrok a myslím si, že Havertz měl jít ven, ale otázkou je, jestli by to něco změnilo na tom výsledku.
1: Fotbalový Arsenal má v neúplné tabulce aktuálně 5-bodový náskok na druhý Manchester City, který tak dnes večer musí v dohrávce 37. kola zvítězit, aby zůstal ve hře a aby se o vítězi Premier League rozhodovalo až to v tom posledním kole.
3: I proto, jak se dočtete taky na Sky Sports, kouč londýnského celku Mikel Arteta jen pro dnešní večer se stane největším fanouškem Bournemouthu všech dob. Bude doufat, že jeho kamarád z dětství, trenér Cherries Andoni Iraola, mu definitivně přihraje trofej pro vítěze anglické ligy. Že by mu kvůli tomu ale musel psát SMSku, si nemyslí. Arteta v rozhovoru taky připomněl sérii Bournemouthu, který je 16 zápasů nenašel přemožitele, což je momentálně nejdelší šňůra napříč 5 nejlepšími evropskými ligami. Každopádně na závěr trenér Arsenalu doplnil, že spolu se svými svěřenci dnes na utkání koukat nebude, že se ho užije doma s rodinou, ale kolik z něj uvidí, si není jistý.
0: Hmm. No, možná už byl v kontaktu třeba s jinými kolegy také z krajany, protože ta španělská stopa v Premier League je silná. Unai Emery, to je slovutný trenér Aston Villa. No a nevím, jestli Arteta třeba teď komunikoval se svým někdejším vlastně nadřízeným z Manchester City.
3: Těžko říci, možná po té, co se vyrojily ty informace včera večer, tak ano, protože reportér BBC Sammy Mockbell informuje, že Citizens se připravují na brzký konec vele úspěšného trenéra Pepa Guardioli. 55-letý Španěl má prý podle několika zdrojů před sebou už jen dva duely na lavičce Manchesteru City. Jeho současná mise tak má skončit v neděli, přestože má smlouvu ještě na příští sezonu. Vedení Manchesteru City prý doufá, že zůstane, ale očekává se Guardiolův konec a už se podle toho i prý španělský trenér zařizuje. I proto údajně zvažuje, nebo ten klub se podle toho zařizuje, i proto údajně zvažuje, že po Guardiolovi, který získal za 10 let s klubem 17 velkých trofejí, celkem 20, pojmenuje nově rozšířenou severní tribunu na Etihad Stadium. Nástupcem Pepa Guardioli by se prý mohl stát jeho někdejší asistent v Citizens, bývalý kouč Chelsea, Ital Enzo Maresca.
1: Na sociálních sítích už se pár dní zpátky šířilo video, kde někdo z dálky, hodně z dálky, ze severu pod střechou natáčel Pepa Guardiolu, jak on se tam prochází kolem těch trofejí, mazlí se s nimi na středovém kruhu, tak možná se dočkáme zajímavého rozlučkového videa.
0: To je pravda, já jsem si myslel, že to byly nějaké figuríny, aby třeba na to pak přes nějakou AI doplnili hráče, ale to byly evidentně trofeje. Taky jsem to video viděl, na Atletiku píšou o vlastně tom, že teď ta sobotní výhra nad Chelsea ve finále FA Cupu byla tedy 20. trofej, kterou získal, a říkám si, že vlastně je to ideální teď varianta, když by přišel Maresca, i vzhledem k tomu, že se taky fotíte a Maresca, když se podíváte na to, jak vypadá ten vizuál, má docela podobný.
1: Takže myslím, že fanoušci to nepoznají.
3: Hele, vlastně by se nic nezměnilo.
0: Někdo krátkozraký by třeba si mohl říkat, teď tady pořád ten Guardiola je. Každopádně Maresca si možná nechat ještě nějak změnit vizáž teda. Každopádně zajímavé věci z Anglie, teď je ve studiu o nich mluvil Pavel Tilšar, moc děkujeme.
3: Pěkné ráno.

0: Zatímco ve fotbale už známe mistra, tak třeba v basketbalové, národní basketbalové lize zatím jsou semifinálové boje, Adame.
1: A bude to trvat ještě docela dlouho, navzdory tomu, že semifinále jsou zatím v tom nejkratším možném termínu, nebo vypadá to, že budou tak rozehrané, protože basketbalisté Brna včera večer vyhráli i druhý duel na hřišti Pardubic, v tom semifinále tedy vedou 2-0 na zápasy, konkrétní výsledek 92-89.
0: No vlastně to po druhé za sebou, kdy Pardubice prohráli o 3 body s Brnem a je třeba taky dodat, že to bylo asi dost smolné, protože oni většinu zápasu vedli až v polovině poslední části, tedy poslední čtvrtiny srovnali Brňané, no a pak tedy v samém závěru to zvrátili na svou stranu, takže začínáš sérii doma a máš stav 0-2.
1: A je to ta, řekněme, zajímavější série, protože v té druhé suverénní Nymburk vede nad Opavou taktéž 2-0 na zápasy, ale tam jsou duely zcela jasně překlopené na stranu Středočechů. V prvním případě 116-79, až skoro výsledek z NBA, no a v druhém pak 92-67. Dnes se bude hrát třetí duel, tentokrát tedy poprvé na hřišti Opavanu, ale asi tak nějak tušíme, kdo z tohoto semifinále projde až do utkání o titul.
0: Takže dneska na programu třetí duel v Opavě. A Nymburk může získat takový ten matchball, postupují do finále.
1: Tak.
0: Dobře, tak o basketbalu zase někdy brzy na Radiožurnálu Sport.

0: Můžeme se podívat také do tenisu, protože už začala kvalifikace o druhý Grand Slam sezony o Roland Garros a včera byli ve hře tři čeští tenisti a tenistky.
1: No a zadařilo se jim, řekněme, střídavě, protože Dalibor Svrčina ten dokázal projít z prvního kola mužského pavouka přes Nizozemce Dan Oudena ve třech setech. V tom ženském pavouku pak Dominika Šalková porazila Ukrajinku Podrezovou ve dvou setech a Gabriela Knudson ta prohrála s Italkou Trevisanovou 1-2, takže ta se na Roland Garros do hlavní soutěže nepodívá.
0: No, držíme dál palce, ta kvalifikace musí být nesmírně náročná i na nervy, když tam prostě jedete, nechcete vypadnout, chcete si zahrát hlavní soutěž. Dneska bude, nebo Dalibor Svrčina bude v tom dalším kole kvalifikace hrát proti Argentinci Gomezovi a to pak tedy Dominika Šalková, když řekneme, dají soupeřku proti Švýcarce Bandekiové. Tak, dnes to jsou tenisti, kteří se chystají?
1: No, dnes jich bude dost. Plíšková, Samson, Sisková, Fruhvirtová proti Havlíčkové a taky Daria Vidmanová, to jsou všechny Češky, které dnes půjdou do prvního kola kvalifikace na French Open, tedy chcete-li Roland Garros a mezi muži pak Kolář. Takže to bude z českého pohledu mnohem zajímavější a měli by někteří Češi jít na kurt dokonce už po 10. hodině, takže jakmile skončí čistá hra Martina Procházky, náš následovník by mohl reportovat právě o tenisových zápasech, ale když už jsme u tenisu, tak pojďme na ty zápasy, které jsou možná trochu zajímavější, protože se jedná o takovou generálku, řekněme trochu ještě poutavější zápasy, nežli jsou ty kvalifikační na Roland Garros, protože hraje se třeba ve Štrasburku anebo v Hamburku. Co se týče Štrasburku, tak tam došlo na velmi pikantní český souboj v prvním kole. Kateřina Siňáková versus Marie Bousková, byly to vzájemné duely už někdy od roku 2021, kdy vítězila vždy Kateřina Siňáková, přestože ji bereme spíš jako specialistku na debla, tak ona dokázala vždycky Marie Bouskovou porážet. Teď tedy úspěšná Marie Bousková na antuce 7-6 a 6-3 a postup tedy z úvodního kola. No a ještě jsem mluvil o tom druhém městě, které má německé konotace a skutečně už leží tedy v Německu, nikoliv ve Francii, byť na německo-francouzských hranicích. Tam hrál Jakub Menšík generační souboj s Janem Lenardem Štrufem o 16 let starší soupeř, to je Štruf, no a český reprezentant to začal tedy vítězně nad domácím hráčem 7-6 a 6-2 v Hamburku.
0: Ale geograficky Hamburg je blízko Francie, nebo ne?
1: Teď ne, myslel jsem Štrasburg.
0: Jo, ty jsi myslel Štrasburg, já jsem si říkal, že při tom Labe teče spíš do Německa a na sever.
1: Ne.
0: To máme přesně dobré. Adam Weidenthaler, jednička v zeměpise. Když jsme u toho, tak samozřejmě teď ty maturity držíme palce i vám posluchačům, kteří náhodou třeba se chystají na nějakou variantu maturity a ten zemák, jak jsme říkali ve škole, není úplně snadný.
1: Ale díky sportu, myslím si, že se z toho spoustu naučíte. Stačí jenom mapovat, kde hrají různé fotbalové nebo hokejové kluby, nebo kterékoliv jiné kluby a rázem víte, kam a jak.
0: Díky sportu žádná mapa není slepá. V podstatě ve světě sportu neplatí takové to latinské hic sunt leones. Pokud nějaký klub nemá teda maskota lva třeba. To je jedno. Adame, já ti to pak přeložím.
1: Dobře, vysvětluj.
0: Přejeme krásné ráno 19. května.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Dobré ráno v 7 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Primátor Karviné Jan Wolf scháněl podle vyšetřovatelů informace na sportovního novináře. Radiožurnál to zjistil z policejních spisů. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přijede do Číny. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko 4-3. Nepojízdný kamion brzdí provoz v Praze na jižní spojce a bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf podle policie scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Nelíbil se mu článek, ve kterém redaktor zmínil, že Wolf během zápasu mezi Karvinou a Zlínem nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněný z podplácení. Podle kriminalistů Wolf zaúkoloval své řidiče, aby zjistil, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Wolfův advokát Filip Petráš to odmítá. Víc chystáme v ranním Radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní potom, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
6: Vladimír Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: Česká pošta zavřela 9 partnerských poboček. U provozovatele při kontrole zjistila schodek v řádu stovek tisíc korun. Peníze měly jít na výplatu důchodů a poštovních poukázek. O služby přišli třeba lidé v Krásné hoře na Havlíčkobrodsku.
7: Se bude jezdit na okroulici, no?
8: Paní Blanka Kuntová je s dočasným dojížděním za poštovními službami smířená. Odhalený schodek nicméně obec ani klienty o peníze nepřipraví. Pokračuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
9: Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou.
8: O důvodu uzavření poboček ví i nezávislý starosta Krásné hory Petr Endrle.
10: My v podstatě tam nemáme žádný závazky, nemáme tam nic k ním, takže týká se nás to pouze tak, že ta pošta, že ta pobočka je uzavřena.
8: Po provozovateli teď bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou. Ve stanovené lhůtě je totiž neuhradil. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhé vítězství. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti minulému utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
12: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali.
11: Ve středu budou hrát Češi s Itálií poprvé na turnaji v odpoledním čase od 16 hodin a 20 minut. Hokejový brankář Jakub Dobeš si s Montrealem zahraje semifinále playoff NHL. V rozhodujícím sedmém utkání druhého kola Stanley Cupu Canadiens zvítězili v Buffalo 3-2 v prodloužení i díky 37 zákrokům českého golmana. Dalším soupeřem Montrealu bude Carolina. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Colorado s Martinem Nečasem a Vegas s Tomášem Hertlem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1, u Šmejkalky a v Praze ucpaná jižní spojka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy nehoda teď před omezením u Šmejkalky. Ve stoupání na kilometru 27 se v levém pruhu srazila dvě auta. Je tam kolona od sjezdu na chodce rady od 30. kilometru a zdržíte se kolem 10 minut. Fronty hlásíte i na silnici 3 z Benešova do Prahy. Popojíždějí před Mirošovicemi a i tam je to asi na 10 minut. V Praze ten už silný ranní provoz komplikuje nepojízdný kamion na jižní spojce. Stojí směrem na Černý most v pravém pruhu mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař. Kolona kvůli němu už od magistrály a ucpává se i Spořilovská ulice. Kamiony popojíždějí už z dálnice D1 z 5. kilometru. Pozor dejte na silnici 9 z Rumburku do Svoru. V klesání z kopce Šebr před Svorem skončilo auto v příkopu a vybočuje se až do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den můžou být přehánky, teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Foukat má slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Při silnějších přehánkách vítr přechodně zesílí. Tolik zprávy.
14: Hezké ráno, milí posluchači, vysíláme pro vás na Radiožurnálu Sport společně s Adamem Weidenthalerem.
15: A Janem Pěruškou, hezký den.
14: Tak Adame, máme tady výročí 14 let od finále Ligy mistrů, tehdy se v Allianz Aréně utkali Bayern a Chelsea a vyhrála Chelsea.
15: A došlo to až na penalty.
14: Ano, a Petr Čech se v nich zaskvěl dvěma chycenými pokusy. Ve čtvrté sérii nejprve vychytal Ivicu Oliče a pak chytil pokus Tonyho Krose a Chelsea tak otočila i ten penaltový rozstřel, protože už v úvodní té fázi zápasu vlastně prohrávala, pak srovnala Drogba a Drogba právě proměnil rozhodující penaltu.
15: A já si vybavuju, že on mluvil, Petr Čech, velmi často ještě o jednom pokutovém kopu, tom Arina Robena, ne?
14: Ano, to bylo v prodloužení zápasu, kdy vlastně ve finále mohli hráči Bayernu zase vést prodloužení, ale Robben nedal, protože ho Petr Čech vychytal. Podle fanoušků byl nejlepším hráčem on, podle UEFA byl zvolen Didier Drogba, ale je to úplně jedno, Petr Čech se stal ten slavný večer v Mnichově čtvrtým Čechem, který vyhrál Ligu mistrů po Barošovi, Šmicrovi a Jankulovském, a Chelsea se stala, myslím, pátým anglickým klubem, který dokázal vyhrát tu nejprestižnější klubovou soutěž.
15: My dnes shodou okolností chceme mluvit, snad se spojíme na trase Česko-Itálie se sedmým Čechem, který kdy vyhrál Ligu mistrů ve volejbale.
14: Tak to je vlastně dobrá pozvánka pro posluchače. Nebude to úplně hned, ale za nějakou dobu.
15: Po 9. hodině, zhruba 9:20, až doprobereme hokejové mistrovství světa.
14: Donovan Javoronok to bude a je to tedy, jak si říká, sedmý Čech.
15: Měl by to být sedmý Čech a první od roku 2011, kdy uspěl náš velmi oblíbený Jan Štokr.
14: Ano.
15: Muž, který se s námi často spojuje, když se řeším volejbalová témata.
14: Budeme se určitě bavit také o té, řekněme, konkurenci italských a polských týmů, protože právě Italové a Poláci se utkali ve finále, ale nakonec se radovala tedy, nebo radoval tým Donovana Javoronova.
15: Perugia.
14: Dobře, naše vysílání, věřím, že pestré, že vás bude bavit, tak ať se vám dobře vstává a poslouchá Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Hodince mezi 7 a 8 můžete už tradičně poslouchat také naše díly seriálu, který se vrací k 50 letům od zlatého úspěchu fotbalistů na mistrovství Evropy 76 a Jaroslav Plašil mapuje den po dni 50 dnů právě před tím zlatým vítězstvím. Dneska je 19. Adame, 3 dny před zápasem, to fotbalisti už možná jsou na místě často, mají takový možná třeba volnější program. My jsme se včera v živé desíce s Antonínem Panenkou taky dostali k tomu, jaký měli program fotbalisti v Kyjevě předtím, než nastoupili 22. května 76 k odvetě čtvrtfinále, byla vlastně závěrečná fáze kvalifikace o mistrovství Evropy a dostali jsme se ke kultuře. Tak možná nebudu prozrazovat úplně víc, protože to asi posluchači uslyší v záznamu, ale můžeme se k tomu tady dostat jinak.
1: A když se tady Jan Piruška ptal Antonína Panenky, tak to byla výjezdní desítka Pavla Horváta, tentokrát v Teplicích. Pavel Horvát, Antonín Panenka, Jan Piruška a taky Jan Rezek, v současnosti asistent trenéra Miroslava Koupka u národního týmu, ale jinak taky vynikající hráč směrem dopředu, když ještě trávil ta svá aktivní fotbalová léta přímo na Pažitu. Jinak se publikum prý nebavilo míčovými kouzly, tak nežongloval jsi tam s míčem?
0: Míč tam nebyl přítomen. Ale my jsme se snažili zaujmout ty publikum tím, že jsme byli v Teplicích, které hlavně na začátku tohoto tisíciletí zažívaly úspěšná léta i s Pavlem Horvátem a
1: vlastně se nemrzkal. No,
0: takže to jsme taky připomněli, ale myslím si, že všichni tři pánové ukázali, že jim je vlastně i určitá slovní ekvilibristika.
1: Aha, potřebovali se z něčeho vylhat, jo?
0: To nemyslím, jo takhle, ono to má často ten pejorativní význam, to jsem si neuvědomil, ale spíš prostě, že jsou velmi schopní v tom vystupovat před lidmi a třeba je trošku pobavit.
1: Stejně jako ty, Honzo.
0: No tak oni tady zazní a můžete posoudit sami.
2: Já měl štěstí, že brankář uklouzl a já tu penaltu nekopl úplně dobře, ale naštěstí to teda skončilo brankou.
3: Ten brankář, on má spadl dopředu, to se nikdy při penaltě nestalo.
4: Jan Rezek, jaké to bylo být hostem tohoto pořadu?
5: Nezvyklá zkušenost, že jo, protože člověk není úplně zvyklý mluvit před tolika lidma.
6: Jsme ve fotě pro mýho tatínka, pane Panenka, Toničku.
4: Početné publikum samozřejmě bavil také legendární Antonín Panenka.
7: Já jsem měl problém, když jsem se někde objevil takhle v hospodě, tak vždycky se tam někdo na mě nalepil. Tak jsem jenom se bavil s trenérem o tom starým a on mi říká, já ti to poradím. A chtěl jsem někdo takhle bude otravovat, tak mu řekni, že nejsi panák, ale že by si se dal řízet. Přátelé, já jsem si v životě nekous.
8: Já mám pocit, že tam se hlásí jeden z diváků. Dobrý den, jestli máte mikrofon?
7: Mám.
4: Teplická desítka live Pavla Horváta nebyla jen plná historek, ale řešila se i aktuální témata.
7: Myslím, že svým způsobem možná pan první toho lituje, že to řekl.
9: Dohudit se prostě takový, jako dá se říct, aj zlatíčko.
4: Jak vás bavila desítka Pavla Horváta?
10: Dělá to dobře a myslím si, že mu to sluší tohle to dělat.
4: Řekl fanoušek Tonda.
11: Pavel, já rád poslouchám desítku Pavla Horváta, vždycky teda použil ze záznamu, protože jak jsem v práci, jak nemůžu poslouchat naživo a nemůžu klást dotazy, takže jsem moc rád, že jsem se tam mohl tady zúčastnit. Položit dotaz.
12: Jiří Mašek, úplně paráda. Já poslouchám v rádiu, takže úplně super. No. Měl jsem tady syna, synovce, takže takový rodinný výlet.
4: Celou desítku Pavla Horváta live z Teplic si můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport odpoledne. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
0: No, můžeme prozradit, že to bude dneska odpoledne po 13. hodině. Šlo včera vlastně možná o vůbec nejdelší pořad živý, který jsme dělali s Pavlem Horvátem, protože jsme tam byli skoro 2 hodiny v Teplicích, ale i vzhledem k tomu, že Jan Rezek je členem realizačního týmu aktuální české fotbalové repre, tak jsme se dostali i na aktuální, možná i ožehavá témata, tak vás lákáme, abyste si poslechli ze záznamu.
1: No a těšíme se na vás i na dalších výjezdech. Desítka Pavla Horváta se teď chystá do Prahy, je to tak, Honzo?
0: Bude to 13. Tady? června budeme v Praze a bude to v rámci toho festivalu off-season. Měli bychom být tedy na pražském výstavišti už brzy dopoledne, což bude trošku změna. Mělo by to být od 10 hodin na hlavním pódiu.
1: Tak to jste vždycky v 10 hodin tady ve studiu.
0: To máš pravdu, no. Tak samozřejmě s Antonínem Panenkou zase to bude trošku možná jiné, když to bývá tady v té ligové nebo rozhovorové desíce o 10. Každopádně 13. června budeme v Praze a dneska záznam z Teplic po 13. hodině u nás na Radiožurnálu Sport.

0: Billy Idol v našem vysílání 7.19. Vzhledem k tomu následujícímu tématu jsem si, Adame, uvědomil, že jsme si ještě nedali kafe. A kdybychom to třeba chtěli stihnout rychle, tak já piju občas kafe takzvaně na Itala. Prostě hodně rychlé preso. Prostě jak zvaně vysrkneš ho a jdeš dál.
1: Co mi tím chceš naznačit?
0: Že budeme se bavit o cyklistech, kteří rádi pijí

0: že ho podpořím i tím kafem. A závodníci asi těch kafí dneska dají hodně.
1: No, čeká nás po volném dnu 10. etapa a konkrétně individuální časovka. Jak to vypadá, Adame, v tom průběžném pořadí?
2: Tam je v celkovém vedení Portugalec Alfonso Eulaliu, který má náskok necelých 2,5 minut před největším favoritem, tedy Jonasem Vingegaardem z Dánska, tak povede se to Portugalci udržet dnes, je v silách Vingegaarda smazat v té časovce, Manko, 2:24?
0: No, v silách Jonase Vingegaarda to určitě je. Teď jenom otázka, jestli bude chtít se převléknout do růžového už teďko v 10. etapě. Nicméně rozhodně na těch 42 kilometrech, které sice jsou úplně rovinaté, takže ani pro Vingegaarda, ani pro Eulalia to úplně nebude ten jejich šálek kávy, protože jsou to oba lehcí závodníci, kteří excelují spíše v kopcích, takže ta dnešní časovka, která bude hodně spíš silová a bude opravdu na pobřeží moře, kde se spíš ukážou ti nejlepší specialisté na tuhle tu disciplínu, tak pro ty závodníky na celkové pořadí to bude poměrně oříšek, nicméně mezi těmi vrchaři právě Jonas Vingegaard je asi nejlepší časovkář, takže pokud zajede a bude chtít se posunout do toho růžového trikotu, tak dneska rozhodně ty jeho zkušenosti v této disciplíně jsou větší než u Alfonso Eulalio. I když u něj zase může ten růžový trikot, může mu dát takzvaně křídla a častokrát to na těch dlouhých Grand Tour vidíme, ať je to třeba na Tour de France nebo na tom Giro, že i vrchaři, kteří jsou na tu časovku hodně lehcí, tak právě ten vedoucí trikot jim dává ty křídla a většinou tu časovku zajedou dobře, takže může se i stát, že ten náskok Eulalio uhájí.
1: Jiří, až jak stáme ve vysílání, co se týče toho časového manka, tak na Procycling Stats, mé oblíbené webové stránce, se uvádí, že na Grand Tours, tedy na těch 3týdenních etapácích od roku 2000, dokázali vlastně v 7 případech závodníci smazat takovýhle náskok lídra celkového pořadí. A vyšší ten náskok, nejvyšší tam je 7 minut, který dokázal někdo smazat na lídra celkového pořadí. Ale může do toho třeba promluvit i něco jiného, Adame.
2: No a to třeba povětrnostní podmínky, Jirka už to trochu zmiňovalo, ligurská pobřežní promenáda nebo riviera, chceme-li, když se pojede téměř polovinu právě po ní, tak vítr, jak moc tohle komplikuje obecně časovkářům život?
0: No, nejvíc to komplikuje život těm lehkým časovkářům, protože samozřejmě, když se do toho časovkářského speciálu, který většinou využívá ten zadní disk a to přední kolo je taky hodně vysoké, když se do toho foukne vítr z boku, tak právě ti lehčí závodníci s tím mají problémy a dneska budou podle mě dominovat takový ti siloví závodníci vysocí, jako je třeba Filippo Ganna nebo Tiemann Arendsman, prostě ti borci, kteří mají ty dlouhé páky a pro ně tahle ta časovka je úplně ideální, takže oni se s tím porvou daleko líp než právě takový ti papíroví jezdci, jako je Jonas Vingegaard, ty tam budou s tím větrem trošku bojovat, nicméně i oni se na to samozřejmě skvěle připraví a ta dnešní technika jim v tomhletom pomůže. Vy jste tady mluvili o nedávném výročí ligy nebo dnešním výročí ligy mistrů, tak tohle je taková liga mistrů mezi časovkáři, protože právě tahle ta rovinatá dlouhá časovka právě ukáže, jak jsou na tom závodníci v téhle té disciplíně.
2: No a co jeden z nich, který pochází z České Třebíče, český čahoun Jan Hirt, jak může obstát právě v téhle časovce, protože on ztrácí ze 12. místa na nejlepšího Eulalia lehce přes 6 minut, to celkové pořadí zatím vypadá hodně hezky pro Jana Hirta, tak jak soudí, že jemu by to mohlo chutnat vzhledem k tomu, že myslím si, že jeho síly jsou asi spíš jinde.
0: Přesně tak, jak říkáš. Jan Hirt je vynikající vrchář a s tou časovkou taky není úplně na tom jako nejlíp z toho startovního pole. Nicméně i on musí v této disciplíně prokázat to, že ta cyklistika je jenom jedna a pokud se bude chtít posunout třeba do té nejlepší desítky z toho 12. místa, tak bude muset i v této disciplíně zabojovat, ale on je nejlepší v tom třetím týdnu těch dlouhých závodů a právě v kopcích, takže on si tady spíš jako bude hlídat tu svoji pozici, aby třeba nestratil zbytečně ještě moc na, dejme tomu, 14. Dereka G, nebo na Egana Bernala, ale který je na 15. místě, ale bude samozřejmě se snažit, protože

0: Jako v této disciplině ani ti nejlepší vrchaři, kteří právě bojují spíš v těch horách, tak si nemůžou dovolit nabrat zbytečně nějaké vteřiny.
1: Jiří Ježek, titulární osobnost pořadu Kilometry, který můžete tradičně poslouchat od 10 hodin v pátek. Teď mluvil o dnešní 10. etapě Gira, individuální časovka z Viareggia do Massy. Budeme zvědaví na to, jak se popasuje Jonas Vingegaard nebo ten vedoucí Portugalec Eulalius konkurencí a právě i s tím větrem. Jiří Ježek, myslím, že ne naposledy v našem vysílání tento týden. Těšíme se minimálně na ty kilometry. Jirko, moc děkujeme za rozhovor a přejeme ti krásný den.
0: Krásný den všem našim posluchačům i vám, pánové.

0: 20 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antoník Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál, půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy, uvedl to tamní gubernátor na síti Telegram. Zároveň vyzval řidiče, aby nejezdili směrem do hlavního města. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dřív uvedl, že Rusko sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Už minulý týden provedla Ukrajina v moskevské oblasti rozsáhlý dronový útok, při kterém zemřeli 4 lidé. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jde o spravedlivou odplatu za ruské údery na Ukrajinu. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle asociace pojišťoven loni stouply výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i to, že škody jsou vyšší. Například cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 000 000 000 korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Ta současná je na to vyčlenila letos.
2: Sport.
6: Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko 4-3 a připsali si druhé vítězství ve skupině. Dalším soupeřem národního týmu bude zítra odpoledne Itálie. A fotbalisté Arsenalu se přiblížili k zisku anglického titulu poprvé po 22 letech. V předposledním kole Premier League porazili Burnley 1-0 a na prvním místě tabulky mají náskok 5 bodů před Manchesterem City. Ten musí večer zvítězit v Bournemouthu, aby se o novém anglickém mistrovi rozhodlo až v neděli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená dálnice u Chomutova a kolony v Praze. Dálnice D7 je ve směru z Prahy na Chomutov před Chomutovem neprůjezdná. Za sjezdem na Spořice vyprošťují převrácenou dodávku z příkopu. Zavřeli kvůli tomu na chvilku dálnici a dopravu odklánějí na 75. kilometru přes Spořice. Na D1 se zdržíte u Brna na příjezdech do města. Větší je fronta směrem z Ostravy. Popojíždí mezi Rousínovem a Rohlenkou a je to asi na 15 minut. Na D1 silný provoz taky před Prahou. Začíná to před Čmejkalkou. Tam je na 27. kilometru i nehoda a v levém pruhu a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze ranní špička kolony na obvyklých místech. Té plynulosti moc nepomáhá nepojízdný kamion na jižní spojce. Stojí ve směru na Černý most mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař. Blokuje pravý pruh. Kolona kvůli němu na spojce už od magistrály a ucpává se taky Spořilovská D1 na příjezdu do Prahy. Silný provoz kolony na Pražském okruhu, hlavně ve směru z D1 na letiště. Musí regulovat vjezdy do tunelu. Aktuálně se brzdí u sjezdu na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Většinou je teď skoro jasno až polojasno, teploty od 4 do 10 stupňů. Nejteplejší bylo dnešní ráno ve středočeském Ondřejově, kde teplota překročila 11 stupňů. Naopak nízko jsou teploty ve východních Čechách, třeba na Broumovsku, tam klesla dokonce ke 2 stupňům Celsia. Tradičně nejchladněji bylo také v noci a ráno na Šumavě a na Kvildě slabě mrzlo. Nejvyšší teploty ty dnes zamíří až ke 22 stupňům a k tomu bude hlavně na Moravě a ve Slezsku slunečný den. Obloha bude především dopoledne a v podvečer jasná až polojasná. V Čechách ale bude oblačnosti o něco víc. No a právě v Čechách se dnes můžou objevit přehánky, ojediněle i bouřky. Už taky vyšlo slunce nad obzor dnes 8 minut po 5. hodině raní a zapadne přesně ve 8:45 večer. Dnes tak bude slunce nad obzorem o 3 minuty déle než včera. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Krásné ráno ze studia Radio Žurnálu Sport vám přejeme společně s Adamem a také přejeme všechno nejlepší k svátku Ivovi. Dneska slaví Ivo.
1: Viktor.
0: Jsem to, no a na toho taky Antonín Paneka vzpomínal. A to je ta historka, kdy ho údajně nechtěl pustit, když dá dloubák ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě do pokoje, tak ho pustil někdy ráno. Ale myslím si, že to nebylo z důvodu toho, že by ho chtěl pustit, ale že se možná třeba něco slavilo, nevím.
1: Dobře, pojďme dál.
0: Pojďme radši dál.
1: Sportovní přehled, to je naše oblíbená rubrika. Takhle okolo 7 hodiny a 40. minuty. Pavel Tilšar připravil ten dnešní, tak ti za to děkujeme a ještě jednou pěkný den.
2: Dobrý den. Čeští hokejisté mají druhou výhru ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Švédsko 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak se nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové dali v delší přesilovce 2 góly. Dohromady soupeř národního týmu skóroval jen v početních výhodách, pokračuje brankář Josef Kořenář.
3: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo. A to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kosti, že mi to vlastně očesalo trošku volfinu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
2: Příštím soupeřem českého týmu v základní skupině ve Friburgu budou ve středu odpoledne Italové.
1: Na světovém šampionátu v ledním hokeji zůstávají 100% domácí Švýcaři, Kanaďané a Finové. Ti zvítězili nad Spojenými státy 6-2, tedy Finové. Kanada porazila Dánsko 5-1 a Švýcarsko vyhrálo nad Německem 6-1. Dnes jsou na programu zápasy Itálie, Norsko, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie a Slovensko, Slovinsko.
0: Hokejový brankář Jakub Dobeš si s Montrealem zahraje semifinále playoff NHL. V rozhodujícím 7. utkání druhého kola Stanley Cupu Canadiens vítězili v Buffalu 3-2 v prodloužení i díky 37 zákrokům českého golmana.
1: Montreal se ve finále východní konference utká s Carolinou. Na západě budou hrát Colorado s Martinem Nečasem proti Vegas s Tomášem Hertlem.
2: Hokejisté mistrovských Pardubic mají další posilu pro nový ročník Tip Sport Extraligy. Do týmu přichází útočník Matěj Stránský, a to ze švýcarského Davosu. Sám 32letý mistr světa z roku 2024 Matěj Stránský popisuje, v čem by měla být na ledě jeho největší přednost.
4: Myslím si, že jsem přímočarý hráč, který používá hodně svoje tělo, tím, že jsem velký a taky rád dávám góly, takže snad budu pomáhat i tady v tomhle ohledu.
2: Fotbalový sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích nechyboval v sobotním utkání šance ligy mezi Teplicemi a Duklou. Severočeši zápas skupiny o záchranu vyhráli 2-0.
5: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
6: Řekl po zápase trenér Dukly Pavel Šustr. Výkon sudího Berky kritizoval i majitel pražského celku Matěj Turek. Berka se ale podle komise rozhodčích ve všech sporných momentech utkání rozhodoval správně, včetně neuznané branky Dukly v 25. minutě. Útočník Žilber se totiž i podle komise dotkl míče rukou.
7: Po dotyku s rukou míč změnil směr a svoji rotaci.
6: Tvrdí ve svém komuniké komise, která kvůli kritice ze strany Dukly zveřejnila i komunikaci rozhodčího Berky s videorozhodčím Tomášem Kocourkem při přezkumu neuznaného gólu.
8: Ale chlapi, je to ruka, jo? Za nás je to ruka, jo? Jsme přesvědčení, že to je ruka.
6: O sestupujícím týmu z šance ligy tak rozhodne až sobotní přímý souboj mezi Duklou a Ostravským Baníkem. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál připravila agentura Median po výtržnostech fanoušků Slávie a Sparty v nedohraném ligovém derby. Konec světlic, dýmovnic nebo dělbuchů si častěji přejí lidé, kteří fotbal pravidelně nesledují.
2: Mezi fanoušky fotbalu je téměř pětina respondentů proti odstranění pyrotechniky ze stadionů. Podle průzkumu si zároveň víc než polovina lidí myslí, že hráči Slávie Tomáš Chorý a David Douděra, kteří kvůli prohřeškům vypadli z kádru Pražanů, by neměli být v nominaci na letní mistrovství světa. Pokračuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
9: Tento postoj častěji zastávají lidé, kteří fotbal vůbec nesledují, než jeho pravidelní diváci. Naopak 33% dotázaných se domnívá, že by si oba hráči i přes incident nominace zasloužili.
2: Průzkumu se zúčastnilo mezi 14. a 18. květnem 1023 respondentů.
1: Fotbalisté Arsenalu se přiblížili k zisku anglického titulu po 22 letech. V předposledním kole Premier League porazili sestupující Burnley 1-0 a na prvním místě tabulky mají před druhým Manchesterem City náskok 5 bodů. Citizens ale mají večerní zápas v Bournemouthu k dobru. Pokud svěřenci trenéra Pepa Guardioli večer nezvítězí, Arsenal může slavit už zhruba ve 23. 22 hodin našeho času.
0: Právě španělský kouč Pep Guardiola by mohl po sezóně opustit Manchester City. Informují o tom anglické weby jako BBC Sport nebo The Athletic. Guardiola strávil u City 10 let a získal s ním zatím 20 trofejí, včetně 6 anglických titulů a dovedl ho taky k premiérovému vítězství v Lize mistrů.
2: Nejdražší fotbalista světa Neymar nechybí v nominaci brazilské reprezentace na mistrovství světa. Italský trenér Carlo Ancelotti ho zařadil do národního týmu po necelých 3 letech. Na soupisce naopak chybí třeba útočník Chelsea João Pedro. O světový šampionát přijde taky španělský záložník Barcelony Fermín López, který si v nedělním utkání španělské ligy proti Betisu Sevilla zlomil nohu.
1: Pardubičtí basketbalisté prohráli i druhé domácí semifinále ligového play-off. Brnu podlehli tentokrát 89-92 a v sérii prohrávají 0-2 na zápasy. Pokračuje pardubický trenér Jan Šotnar.
10: Nejvíc mě mrzí nějaká trošku nedisciplinovanost z naší strany v situaci, kdy dáváme koš, na který se nadřeme a na druhé straně necháme Brno nás potestat trestnýma horama nebo volnou trojkou, kdy i máme odskočit. Takže to si myslím, že proto je stejná písnička. Myslím si, že jsme tým, který má na to Brno porazit, má na to tu sérii pořád zvrátit, ale musíme podat všech 9 hráčů, co nás to musí podat disciplinovaný výkon s koncentrací.
1: Série bude pokračovat ve čtvrtek v Brně a dnes se po třetí utkají Opava a Nymburk. Nymburk první 2 domácí zápasy na rozdíl od Pardubic vyhrál a v sérii tak vede 2-0.
2: Utkání dvou českých tenistek na Antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku ale deblového žebříčku Kateřinu Siňakovou a to v utkání prvního kola 7-6 a 6-3. Do turnaje v Hamburku vstoupil vítězně Jakub Menšík, když vyřadil domácího Němce Štrufa ve dvou sadách.
0: Slyšíte potlesk, který zní na závěr té znělky, která podtéká sportovní přehled. Pavel Tilšar to prostě vymyslel fantasticky. Pavle, gratulujeme a hlavně děkujeme.
2: Nepřetáčel si zpátky?
0: Určitě ne.
2: Dobře, naslyšenou.

0: with you.
1: Na Radiožurnálu Sport po sportovním přehledu se můžeme vrátit k tomu včerejšímu velkému utkání na hokejovém mistrovství světa.
2: Češi porazili Švédy 4-3 díky rychlému nástupu do zápasu. Byl tam ještě jeden neuznaný gol Jiřího Černocha, který se potom hodně obořil směrem na rozhodčí. I na to se můžeme zeptat nejen olympijského šampiona Martina Procházky, ale za zhruba 25 minut taky jednoho z našich reportérů, kteří byli ve Friburgu ve Švýcarsku přímo u toho, jak ten zápas dopadl. No hodně zajímavý duel i vzhledem k tomu, jak byli Češi možná někým odepisovaní vzhledem k tomu, že prohráli utkání se Slovinskem.
1: No vlastně tam byla ta velmi zmiňovaná a propíraná situace, kontroverzní neuznaný gól na 4-0, kdy se sudí asi, můžeme to říct jednoduše, upískl.
2: Je to tak, upískl, ten puk ještě zůstával ve hře, neměl ho úplně Markus Hellberg, švédský golman pod kontrolou, Černoch ho následně tedy dostal do brány a pak se tedy hodně zlobil směrem na rozhodčí, ale jak už jsem trochu naznačoval, český národní tým a konkrétně Radim Rulík mluvil o tom, že nechce vytvářet tlak na sudí, že tohle je něco, co třeba na těch minulých šampionátech úplně nevycházelo. Když to budu trochu parafrázovat, tak to znělo jako postěžovali jsme si a sudí nás na úkor toho začal řezat ještě víc, takže v tomhle ohledu je asi hezké, že se prostě řekne, byla to chyba, chybovat je lidské, jsou to zkrátka jenom sudí, tak to necháme být. Ve výsledku toho Čechy nestálo ten zápas, možná kdyby Švédi nakonec úplně otočili, tak bychom se bavili dnes jinak, ale je pravda, že je to prostě jenom jeden z těch, nevím, desítek momentů, které musí sudí takhle v těch sporných situacích během jedné třetiny vyřešit.
1: A tak v tomhle kontextu jde o to, že asi nešlo nějaký trvalý třeba záměr sudích pískat špatně ne. Proti Česku a trvalý metr, ale prostě o upísknutí a v té jedné situaci to, kdyby protestovali, podávali nějaké podněty, tak to se může stát prostě kdykoliv jindy.
2: Mně obecně pískání rozhodčí přijde takhle při přerušení hry jako dosti subjektivní věc, protože kolikrát máš průběh zápasu, puky nahozený do brankáře a ten, když třeba jeho tým prohrává, tak potřebuje rychle rozehrát, ale kolikrát prostě drží ten puk sevřený v lapačce, nevím, třeba sekundu, sekundu a půl a někdy to rozhodčí pustí a nechají ho rozehrát a někdy to písknou. Je to tak trochu na názoru toho, kterého rozhodčího mi přijde, opticky, z dálky.
1: No tak včera jsme řešili fotbalové sudí, teď hokejové. Já jsem teda musím říct, že to, nevím, snad to není úchylka, možná profesní deformace, ale včera večer jsem usínal opravdu s myšlenkami na to, jsem si představil, jak těžké to mají. A opravdu vlastně jsem se dostal do pozice, že bych je třeba hájil v kontextu toho, že jsem se díval ještě na situace z Teplic, z ligy, z fotbalu. A tam některé jsem si vyhodnocoval, jako jestli v té rychlosti bych to posoudil jinak. Každopádně tady se bavíme ještě o rychlejším sportu, kde prostě ti sudí jsou možná ještě pod větším tím tlakem, rozhodně hned, prostě jinak ta situace je dál a může nastat nějaký průšvih. Takže možná spíš jen zamyslet se nad tím, to jako jsem si řekl, já sám jsem si to doporučil, možná třeba když někdo udělá, jestli opravdu je nutná pořád taková kritika a jako hledat zatím nějaký záměr těch sudích.
2: No, přesně tak. Navíc v tom profesionálním sportu hrozně bych nechtěl být rozhodčí, protože ten tlak na vás musí být tak strašně moc velký. Vy nejste vlastně ničí kamarád, všichni se do vás obouvají. Je to možná někdy až moc náročné, nevím, tyhle frajeři nesmí mít zapnuté sociální sítě, prostě asi nikdy. To i manželka vám podle mýho napíše, že jste pískali špatně.
1: No, no tak se budeme taky bavit o rozhodčích v 8 hodin 20 minut s naším reportérem František Kuna nebo Petr Kadeřábek a pak Martin Procházka v tradičním čase.
2: 9:10.
1: A v čisté hře taky.
2: Taky.
1: Tak, tu si poslechněte.
3: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
4: Po 5 letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížili se jeho největší úspěchy v národních barvách.
3: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se 4x mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
5: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možné. Co se tam děje, jako prostě za situace.
6: Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to právě ještě nešlo tu další třetinu.
4: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
6: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
3: Že chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
4: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
3: Radiožurnál Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport jsme si znovu připomněli 50 let od evropského zlata fotbalistů Československa. Byli jsme včera s výjezdní desítkou Pavla Horváta s Antonínem Panenkou v Teplicích.
2: A záznam živého představení si můžete poslechnout dnes po 13. hodině. Teď k seriálu Radiožurnálu Sport. Máme tady další z 50 příběhů, ve kterých se vracíme do posledních 50 dní před finálovým večerem právě evropského šampionátu v roce 1976.
1: Cestujeme opravdu časem den po dní a teď jsme v kalendáři v rozhlasovém archivu, tedy 19. května 1976.
0: K modernizaci leteckého parku bylo zakoupeno 23 nejmodernějších sovětských letadel TU-134A, IL-62.
7: Létání to byla i důležitá část kariéry špičkového fotbalisty socialistického Československa. Nejen armádní, ale i běžné ligové celky totiž na zápasy často cestovali vzduchem v kombinaci s vlaky nebo autobusy. Šetřilo to spoustu sil a času, říká bývalý reprezentant a na jaře roku 1976 ještě hráč Teplic Přemysl Bičovský.
8: Zpátky se hodně jezdilo vlakem, nočním vlakem na noc.
9: Takže jste měli i lehátka?
8: No, lůžka, a, no.
9: Že jste se normálně vyspali ve vlaku?
8: No, po zápase se tak jezdilo, no. Tam se jezdilo tak, aby to bylo nejpohodlnější. No tam na to Slovensko, na ten východ už to bylo těžší, no to se většinou se lítalo.
7: Také na sraz národního týmu před odvetou čtvrtfinále mistrovství Evropy řada reprezentantů přiletěla. Vždyť jich velká část hrála za slovenské kluby, hned 7 za bratislavský Slovan. 19. května roku 1976 už mají fotbalisté za sebou úvodní den srazu. Lékařské konzultace, trénink na Spartě a také sledování záznamu prvního zápasu proti Sovětskému svazu ve společenské místnosti motelu Stop, jak můžete vidět v některých novinách. První duel v Bratislavě v dubnu vyhrál československý tým 2-0 díky brankám Josefa Modera a Antonína Panenky, který má ale jako jediný z povolaných fotbalistů zdravotní problémy. Rudé právo 19. května cituje doktora Kundráta, podle kterého má záložník Bohemians natažený vnitřní postranní vaz koleního kloubu pravé nohy. Lékař výpravy je přesto optimistou a doufá, že zranění bude do sobotní odvety v Kyjevě v pořádku.
10: Jsem měl potíže s kolenem, měl jsem natažený vazy a bohužel jako proti tomu, když člověk je zraněný, tak jako s tím nemůže v podstatě nic dělat. No.
7: Vypráví Antonín Panenka, který byl celou dobu s týmem a připravoval se na těžkého soupeře ve 100-tisícovém kotli ukrajinského stadionu.
11: Sbornou Sovětského svazu čeká v ukrajinském hlavním městě náročný úkol. Musí vyhrát nejméně 2-0. Chceli si uchovat naději na postup do dalších bojů.
7: Píše do Rudého práva i sportovní komentátor agentury TAS Alexandr Gorbunov.
11: Část odborníků se domnívá, že uhrát tento výsledek je v silách sovětských reprezentantů. Část tvrdí opak. Pesimisté opírají svá tvrzení o skutečnost, že Olegu Blochinovi, Vladimíru Oniščenkovi a Viktoru Kolotovovi se v letošní sezóně příliš nedaří střelecky. V případě vítězství domácích 2-0 by rozhodl třetí zápas v Bělehradě.
7: Píše Rudé právo 19. května 1976 také o možnosti rozhodujícího zápasu v dějišti závěrečného turnaje pro 4 země.
11: Sovětští trenéři pozvali do soustředění před sobotním zápasem kromě osvědčených hráčů z Dynama Kyjev Vladimíra Fedorova, Jevhenie Lovčina, Alexandra Minajeva a Leonida Nazarenka.
7: Ano, Sovětský svaz to byli v té době fotbalisté kyjevského Dynama v čele s vězným Olegem Blochinem, doplnění hlavně o hráče předních moskevských celků. A československý tým sbíral před odvetou podrobnější zprávy o soupeři. Ale také vedení myslelo na psychický odpočinek. Takže 19. května, 3 dny před odvetou, fotbalisté národního týmu kromě tréninku na Spartě besedovali. Mohli si zahrát turnaj v minigolfu na motelu Stop a večer den před odletem do Kyjeva vyrazili společně do kina. Mimochodem v roce 1976 dostal populární seriál Jen počkej s Vlkem a Zajícem 2 nové díly v pořadí 9. a 10. v televizi a na Stavbě. Je 19. května roku 1976 a do finále mistrovství Evropy zbývá 32 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Primátor Karviné Jan Wolf podle vyšetřovatelů scháněl informace na sportovního novináře kvůli kritickému článku. Při střelbě v islámském centru v Kalifornii zahynuli 3 lidé. Útočníci pak zřejmě spáchali sebevraždu. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko 4-3. Dálnice D7 je po nehodě u Spořic neprůjezdná směrem do Chomutova. A bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to zjistil z policejních záznamů ke korupční kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
3: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
4: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. Ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
3: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
5: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
3: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šupfová, Radiožurnál.
2: Islámské centrum v San Diegu v americké Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva teenageři před mešitou podle policie zastřelili 3 muže. Krátce na to je našli mrtvé v autě blízko místa činu. Zřejmě spáchali sebevraždu. Podle šéfa tamní policie Scotta Walla šlo o zločin z nenávisti.
6: Both suspects in this case.
7: Policisté po příjezdu našli 3 mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i ve vysílání Radiožurnálu a dalších stanic Českého rozhlasu. V astronomickém ústavu má na starosti taky ochranu před světelným smogem.
8: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
9: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech 4 oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
10: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
9: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští hokejisté porazili ve 3. utkání mistrovství světa Švédsko 4-3. Už po 13 minutách vedl národní tým 3-0. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je po historické porážce se Slovinskem výhra nad obhájci bronzu důležitá.
12: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5-minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
11: Zítra odpoledne budou hrát Češi s Itálií. Na šampionátu zůstávají 100% domácí Švýcaři, Kanada i Finsko. To vyhrálo nad Spojenými státy 6-2, Kanada porazila Dánsko 5-1 a Švýcarsko zvítězilo nad Německem 6-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zavřená D7 u Chomutova a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D7 je ve směru z Prahy na Chomutov zavřená na příjezdu do Chomutova. Za sjezdem na Spořice vyprošťují převrácené nákladní auto z příkopu. Dopravu policisté odklánějí na 75. kilometru a jede se přes Spořice. Kryje to krátká, dobře průjezdná objížďka. Na silnici 7 ve směru z Chomutova do Prahy vázne provoz u Slaného. Projíždí se stavbou a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze silná ranní špička, hodně ucpaný je i Pražský okruh. Větší je tam kolona směrem z D1 na letiště. Úsek od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech pojedete přes půl hodiny. Regulují i vjezdy do tunelů. Na silnice 35 z Liberce na Turnov se zdržíte před Hodkovicemi, před omezením aktuálně asi 15 minut. A ještě do Brna na příjezdu po D1 z Ostravy do Brna, taky po dálnici D2 z Bratislavy. Kolony teď asi na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Tolik zprávy.
15: Krásné ráno, milí posluchači, zdravíme vás ze studia Radiožurnálu Sport společně s Adamem Weidenthalerem.
16: Pěkné úterý 19. května.
15: I dneska se můžete těšit na soutěž v 8.50 a ty jsi mi říkal, že přece jenom lístky tady jsou velmi zajímavé.
16: Ano, my jsme měli v původních soutěžích, snad teď neříkám něco, co se nesmí, naplánované už minulý týden, že budeme hrát o lístky na Pražskou Slávii. Tak to z jistých důvodů nejde, ale tenhle týden byl, řekněme, věnovaný pražskému druhému týmu, tedy druhému pražskému S Spartě. No a dnes bychom měli soutěžit v 8 hodin a 50 minut o dvě vstupenky na to závěrečné kolo Šance ligy Sparta versus Hradec Králové a 24. květen, tedy neděle na konci tohoto týdne.
15: No tak vlastně to bude ten úplně závěrečný zápas nadstavby v rámci té skupiny o titul. Každopádně v neděli se tam můžete podívat z Bystřici, takhle krásný květnový den předpokládáme. Jenom musíte prostě uhodnout, koho vám dneska dáme do soutěže. Předtím vás budeme třeba ladit tématy o ledním hokeji, že za chvilku se budeme bavit o českém nároďáku.
16: Ano, vydáme se přímo do švýcarského Friburgu za jedním z našich reportérů, který už by měl být připravený na rozhlasových linkách, tak aby nám komentoval zajímavosti z toho včerejšího zápasu Česko-Švédsko.
14: Radiožurnál Sport.
17: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 8 hodin 10 minut, zdravíme vás z našeho studia Radiožurnálu Sport. Budeme se bavit o včerejším večerním klání Česko-Švédsko na hokejovém mistrovství světa.
1: A máme proto ve spojení povolaného hosta, není to vlastně host, tak jako my jsme spíš hosti teď v jeho vysílání, protože Petr Kadeřábek umí mluvit velmi dlouho a velmi poutavě o hokejovém světovém šampionátu, konkrétně třeba o tom, který se aktuálně koná ve švýcarském Friburgu. Petře, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak se vstávalo po včerejším úspěšném zápase českých reprezentantů, vítězství 4-3 nad silnými Švédy?
2: Úplně normálně, jak po prohře se Slovenskem, tedy mě určitě, ale asi hokejistům se bude stávat lépe. Myslím si, že ještě budou dlouho dospávat, protože oni se dostali podobně jako my třeba ve 2, ve 3 ráno do postele, takže to bude dlouhý spánek a zasloužený, protože si myslím, že ten výkon proti Švédsku, byť Švédy nepřehrávali, tak je prostě porazili a to je hrozně důležité.
1: Večerní zápasy bylo taky téma, start 2020, to znamená, že jak zmiňuješ, jdeš do postele někde dlouho po půlnoci. Oni kvůli tomu čeští reprezentanti upravili i program o tom volném dni, jak to mají teď, protože dnes taky budou odpočívat a čekat na ten zítřejší odpolední zápas.
2: No, oni mají dnes vlastně dobrovolný trénink, ale posunuli ho tak, aby se ho mohlo účastnit co nejvíce hráčů, pokud by se chtěli, tak říkajíc, sklouznout na ledě, protože měl být původně naplánovaný od 10 hodin do 11.15 a je to posunuto od 13 do 14.15. To je samozřejmě příjemnější, protože se mohou v klidu dospat, pak přesunout na halu a vyzkoušet si znovu tu ledničku v té hale vedlejší, to znamená na té hlavní hale trénovat nebudou, to proto, že se tam začnou hrát od půl páté už zápasy.
0: Čeští hokejisti odčinili tu šokující porážku se Slovinskem a to velmi rychle, když vedli na Švédy 3-0 po 13 minutách. Sám Radim Rulík říkal, že prý něco podobného nečekal. Čekal to Petr Kadeřábek?
2: No rozhodně ne. Hlavně jsem nečekal takovou produktivitu, protože opravdu vlastně ten třetí gol padl ze 6. střely, 4. pak později ze 7. střely na švédskou branku a to je opravdu neskutečné procento úspěšnosti, ale i Švédové byli samozřejmě velmi produktivní, protože těch střel na kořenáře nebylo až tolik, ale Švédové se dokázali prosadit 3x přesilovce, ale pouze jen v přesilovce, prostě při hře 5-5 český tým vyhrál 2-0 nebo 3-0 de facto, takže to je rozhodně dobrý příslib i pro ty další zápasy. Teď je ale důležité tohleto de facto zapomenout a potvrdit roli favoritů zítra proti Itálii, protože jinak by se vlastně Češi znovu, ten výkon by úplně devalvovali, pokud by právě nezvládli ty následující 3 zápasy, ve kterých budou favority.
1: Řeší se taky 2x rozhodnutí rozhodčích, tak pojďme nejprve na Jana Šťotku, na to vyloučení za krosček do konce zápasu. Jak jste to viděli vy, jaké byly následně reakce třeba v pozápasových rozhovorech?
2: No, já si myslím, že my jsme to viděli tak jako rozhodčí. Prostě ten 5minutový trest, oni ho mohli dát a také ho dát nemuseli. Nakonec se rozhodli, že ano, uvidíme, co na to direktoriát, jestli ještě nedá Janu Šťotkovi nějaký ten trest navíc. Radim Rulík to okomentoval tak, že to přehnal Jan Šťotka, že nezvládl úplně emoce, ale ostatní hráči, vlastně všichni, na které jsme, ani jsme se na to nemuseli ptát, tak obhajovali Jana Šťotku, že prostě udělal dobře, že se zastal Daniela Voženílka, do kterého tam Švédi najeli. Mimochodem, právě chybou rozhodčích bylo to, že vyloučil prvního faulujícího Švéda na Daniela Voženílka, ale toho druhého, který do něj vlastně mlátil hokejkou, když ležel český útočník na ledové ploše, tak toho vůbec nevyloučil. Toho strestal právě Jan Šťotka, ale no uvidíme, jaký to bude mít vliv pro další vývoj turnaje. A teď nemyslím jenom z toho českého pohledu a z pohledu Jana Šťotky, ale i z pohledu právě rozhodčích, protože těch chyb tam bylo opravdu hodně a začínají se nám kupit na světovém šampionátu.
1: Radim Rulík to přesto omlouval, zmínil, že rozhodčí jsou jenom lidé a že to v podstatě na ně nechce tak úplně házet, ale na které ty další chyby narážíš? Je to ten Černochův neuznaný gól nebo ještě něco dalšího bys rád zmínil?
2: No ten Černochův neuznaný gol, to je do nebe volající, protože když se podíváte na ten záznam, tak rozhodčí prostě volil špatné postavení na ledě. Ale v tu chvíli ho měl opravit zřejmě ten druhý, ale tam je to těžké, protože on písknul, přerušil hru a prostě v přerušené hře nejde ten gol uznat. Takže pak už postupovali ty rozhodčí správně, to prostě nejde odvolat. Písknutí neodvoláte, to je jasné. A těch chyb tam bylo ještě víc, protože tam byly některé viditelné fauly a zase na druhou stranu fauly, které byly potrestány, tak no, dali i nedali se písknout, některé vůbec nebyly, ale tohleto, když se dívám i na ty ostatní zápasy, tak těch chyb samozřejmě přibývá, ale přibývá jich pouze v těch vyrovnaných soubojích, to znamená, kdy je ten hokej rychlejší, pak když jdete na Dánsko se Slovinskem, tak vlastně tam rozhodčí chybu neudělají, protože de facto k ní nedostanou prostor, protože to rozhodování stále je, a teď se vracím k těm slovům Radima Rulíka, asi v lidských možnostech, protože ten hokej se tak neuvěřitelně zrychlil, že možná těch rozhodčích by tam muselo být 15 a stojící třeba kolem mantinelu a každý by si hlídal to své a jeden by jezdil ještě po ledě a doplňoval je.
1: Nemusíme chodit moc daleko, olympijský turnaj a gol Česko-Kanada, ten Palátův, který taky v podstatě nikdo nezmerčil, že tam bylo o jednoho Čecha navíc.
0: To se asi stává v hokeji, ale možná teď častěji, než bychom byli rádi, viď Petře?
2: No tam jde o to, že prostě ten hokej jde opravdu neuvěřitelně dopředu, ti hráči se zlepšují, je to všechno rychlejší. Tady je ještě jako trošku mínus pro rozhodčí, že toho prostoru na tom ledě je o poznání více než na olympijském turnaji. A tak mají rozhodčí lepší výhled. Ta hra se neděje na tak malém prostoru, že by něco mohli přehlédnout. Takže tady si myslím, že rozhodčí no, nemají úplně tu kvalitu. Kvalitu mají, ale prostě dělají chyby. Díky tomu, že ta hra se neuvěřitelně zrychluje. Ale to je otázka asi na to, jestli tohleto světová federace bude chtít řešit nějakou obrovskou změnou. No, já si nedovedu představit, že by tam přidali ještě dalšího rozhodčího, nebo že by ještě více posílili, dejme tomu, video, že by do toho mohl muž sedící u televizí v nějakém pátém patře zasahovat a komunikovat s těmi rozhodčími během hry, že tohle to si měl písknout, tohle to nepískej, tohle, to si nedovedu představit, ta hra by se neuvěřitelně změnila. Buďme rádi za to, jak se hokej zrychluje, jak je pěkný a věřme, že prostě rozhodčí se tomu přizpůsobí postupně, no.
0: Petr Kadeřábek společně s Františkem Kunou komentovali včera velké vítězství hokejistu národního týmu 4-3 nad Švédskem. Češi jsou zatím ve skupině B na druhé pozici za zatím 100% Kanadou. Zítra je čekají Italové. Všechno probereme opět v čisté hře s Martinem Procházkou po 10. hodině. Zatím děkujeme Petru Kadeřábkovi, zdravíme do Švýcarska.
2: Naslyšenou.

0: 8 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport 19. května v době, kdy už některé fotbalové reprezentace ozřejmují své soupisky a nominaci na fotbalový šampionát, který se koná v Severní Americe. No a známe tak, teď můžeme představit tři zajímavé nominace. Kde začneš, Adame?
1: Tak můžeme začít u Brazilců tím, že to je zvučný národní tým, o kterém se rádi bavíme, ať už tam je nominovaný kdokoliv, ale zajímavé je, že nominovaný je na svůj zřejmě poslední světový šampionát Neymar, kterému sice je v uvozovkách jen 34 let, ale vzhledem k těm zdravotním patálím, kterými si bývalý hráč Barcelony nebo Paris Saint-Germain v minulých letech prošel, je možná i s podivem, že právě bude na tomto mistrovství světa. Možná to je i dané trochu tím, že je to nejlepší reprezentační střelec v historii a že zkrátka takového lídra asi nechcete nechat doma.
0: Carlo Ancelotti mluvil o něm, že zlepšil kondici a že bude důležitým hráčem celého mistrovství světa. Takhle slovutný trenér, když to řekne, proč by mu člověk nevěřil, byť by mohl mít pochybnosti. To velkolepé vyhlášení nominace na gala večeru v Rio de Janeiro tedy bylo, řekněme, zpestřené touhle vložkou, kdy Neymara vlastně oslavovali i přítomní fanoušci. Ale jsou tam i jiná jména, která možná zaujmou tím, že jsou tam i veteráni někteří.
1: Jsou tam veteráni a borci, které si pamatujeme z dřívějších sezon, z těch významnějších angažmá jako Fabinho nebo Alex Sandro, tedy spíše defenzivní specialisti, kteří už dnes ale kopou buď v Saudské Arábii, anebo doma v Brazílii. Okolo 35 let je několika hráčům, především z těch zadních řad, tak uvidíme, jak to nakonec bude štimovat ve skupině Maroko, Skotsko a Haiti. Řekl bych, že Maroko a Skotsko dosti nepřehlední soupeři, kteří by mohli významně potrápit Brazílii a třeba se postarat o překvapení.
0: Tak vždycky se pak vyčítá, že když se něco nezvládne, tak chyběl tenhle a tenhle. U Brazilců se nejvíc skloňují asi jména João Pedra z Chelsea a Richarlisona z Tottenhamu, zraněný Rodrigo. Nicméně, další nominace a teď už je zase zajímavá i z českého pohledu, protože je tam jeden borec z české ligy. Je to rakouská nominace.
1: A Florian Wiegele, to je tedy brankář Plzně, který se dostal do konečné rakouské nominace, kde je několik známých jmen ze zahraničních soutěží. Můžeme zmínit Konráda Laimera, aktuálně šampiona Německa z Bayernu Mnichov, Marcel Sabitzer, ten kope za další německý silný tým za Dortmund. Je tam taky David Alaba, což nás významně překvapilo. On v téhle sezóně odehrál jen 10 ligových zápasů a za poslední, no už skoro 3 měsíce, má dvakrát start z lavičky za Real Madrid a jednou start z lavičky za Real Madrid, jednou v základu a jeden start z lavičky se mu teď přišknul na ligové scéně, ale on ho má v utkání Rakousko-Jižní Korea přátelský zápas.
0: No ale tak asi Ralf Rangnick sází taky na něj, co by lídra kabiny. Nicméně jsme zvědaví na to, jak se Rakoušani představí na mistrovství světa, kde jsou po 28 letech ve skupině s Argentinou, Alžírskem, Jordánskem. No a ještě pak přemožitelé Česka ze skupiny kvalifikační o mistrovství světa Chorvati. Nechybí Luka Modrič, byť byl zraněný poslední dobou, ale teď už by se měl dát do dokupy. Jsou tam další hvězdní veteráni, Kramarič, Kovačič, Perišič, další Ičové taky určitě.
1: Třeba Gvardiolič.
0: Ne, Livakovič, Gvardiol to ne. Pašalič.
1: No, Joško Gvardiolič tam ale je.
0: Joško
1: v té nominaci, ne, střílím
0: Joško, si teda, Joško Gvardiol tam je. Je tam taky Petar Musa, kterého pamatují i fanoušci například Pražské Slávie. Mm-hmm. Ten hraje aktuálně Major League Soccer. Zabývalý klub třeba Zdeňka Ondráška za Dallas, daří se mu, tak bude možná třeba takovým tím žolíkem. A chybí Lovro Majer nebo Franjo Ivanovič, každopádně těžká skupina, bych řekl, Anglie, Ghana a Panama.
1: Chorvatsko a Anglie, mám pocit, že se setkávají prostě pořád v posledních letech. To je snad nejčastější reprezentační zápas na evropské scéně.
0: Tak byli i na Euro 2021 v české skupině, tak uvidíme, jak se s ním popasují. Jsme zvědaví na to, až se ozřejmí česká nominace, ale na to si musíme ještě minimálně nějakých 9 dnů počkat. Tak, teď písnička, za chvilku bude 8:30, přejeme krásné úterní ráno.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
1: Na Mostecku loni klesl počet krádeží a vloupání přibližně na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někdy rozhodnout i v noci. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žaloval ji za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku Ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát zaplavila pietní území. Památník teď vybere dodavatelskou firmu. Práce by měly začít v létě a mají stát asi 17 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko 4-3. Dalším soupeřem národního týmu bude zítra odpoledne Itálie. A basketbalisté Brna vyhráli v Pardubicích 92-89 a v semifinále ligového play-off vedou 2-0 na zápasy. Další dva jsou na programu ve čtvrtek a v pátek v Brně. Hraje se na 4 vítězství. Ve druhé sérii vede mistrovský Nymburk 2-0 a dnes se poprvé představí v Opavě. Utkání začne v 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a v Praze nehody. Na dálnici D1 se zdržíte na příjezdech do Brna. Větší fronty jsou směrem z Ostravy od 215. kilometru až k Rohlence. Pro osobní auta je to na 15 až 20 minut. Na příjezdech do Prahy čekejte kolony. Silný provoz komplikují nehody. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů se zrazilo několik aut v odbočovacím pruhu na Pražský okruh a tvoří se kolona od sjezdu na Hostivice. Nehoda i na příjezdu do Prahy z Hradce Králové po dálnici D11. Brzdí provoz ve sjezdu na Černý most na D11. Kvůli tomu nesouvislá kolona už od 18. kilometru. Tam se brzdí poprvé. Komplikace i na D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Na začátku omezení u Brandýsa nad Labem stojí v tom levém protisměrném pruhu nepojízdné auto. I tam se tvoří zatím krátká kolona. Hodně ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Úsek od Jesenice ke sjezdu na Ořech pojedete přes půl hodiny. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov. Kolona před omezením u Hodkovic aktuálně na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: A začneme krátkým pohledem na to, jak je právě teď. Vstáváte většinou do slunečného rána, obloha je jasná až polojasná, dešťové přehánky jsou teď spíš výjimkou, slabý právě prší třeba ve Vrchlabí a okolí. Teploty ty se pohybují od 6 do 11 stupňů. Nejteplejší je dnešní ráno ve středních Čechách, v Praze Klementinu teploměr právě ukazuje přes 11 stupňů, v Plzni nebo v Ústí nad Labem je to 10. Východ Čech a východ Moravy, tak tam je o poznání chladněji, Žamberk, Lanškroun, tam právě teploměr ukazuje 5 stupňů a třeba Brno, Ostrava, Zlín nebo Bystřice pod Hostýnem, tam mají 7 stupňů nad nulou. A přes den teploty stoupnou na nejvyšší hodnoty od 18 do 22 a obloha bude polojasná na Moravě a ve Slezsku. Dnes bude slunce víc než v Čechách. Dopoledne a v podvečer tam čekejte i jasno. A dnes čekáme přehánky jen místy a s menší pravděpodobností se objeví i bouřky. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 38 minut, to znamená, že za nějakých 12 minut budete moci vyhrát zajímavé ceny na Radiožurnálu Sport.
1: Dostaneme vás na poslední spartianský nebo i královéhradecký zápas v téhle ligové sezóně. V neděli 24.5. se oba dva týmy utkají na pražské Letné a my pro vás máme pro naší soutěž dvě vstupenky na tuhle událost.
0: Tak s námi budete moci soutěžit, těšíme se na vaše volání. Musíme vybrat nějaký zvuk do soutěže, ale myslím, že by neměl být složitý, protože vás chceme potěšit, obdarovat. Prostě, ale musíte se zúčastnit a vyhrát.

0: 8 hodin 42 minuty, ještě jedno téma stihneme před naší soutěží, a to sice 27. ročník největšího fotbalového turnaje pro děti ze základních škol zvaný McDonald's Cup. No, zbývá odehrát posledních několik krajských finále.
1: Nejlepší výběry se 1. a 2. června setkají na svátku fotbalu v Ostravě. Radiožurnál Sport je mediálním partnerem a ve vysílání teď vítá jednu z patronek letošního ročníku, Kateřinu Svitkovou. Hezké ráno.
2: Dobré ráno všem.
0: Když vzpomenete na svůj fotbal v dětském věku, účastnila jste se taky těchto podobných školních turnajů?
2: No, bohužel tím, že jsem chodila na 33. základní školu, kde byla vlastně třída viktoriánů a já jsem do té třídy nemohla chodit, takže moje třída je nikdy neporazila. To byla třída plavců, běžců a tak. Takže na ten závěrečný turnaj já jsem se nikdy nedostala, jenom vlastně v rámci té školy, když jsme hráli o to, kdo vlastně postoupí na to krajské finále a dál.
1: Ale přesto, když se teď podíváme na to zápolení mládežníků, fotbalistů, co jim takové měření sil může dát do fotbalové kariéry i do života? Protože třeba teď se i víc mluví o tom zapojení dívek právě do fotbalových turnajů McDonald's Cupu, je tam ta povinnost mít minimálně jednu na trávníku, tak tohle by taky mohlo pomoct.
2: Určitě, já jsem za to strašně moc ráda, je to velký krok kupředu ohledně toho ženského fotbalu, ale myslím si, že celkově pro tu společnost, protože ti kluci se naučí trošku víc zase být v kolektivu s holkou a myslím si, že tam, že jo, se rodí takový ty základní pravidla, jak se k té holce chovat, ale hlavně na hřišti to pomůže jak těm holkám, tak i těm klukům vytvářet to dobrý pouto. Co se týče těch holek, tak aspoň mají možnost si zahrát, protože si dokážu představit, že spousta učitelů, rodičů těm holčičkám nedávají takovou příležitost, že chtějí vyhrávat, ale ono kolikrát se skrývá velký talent v těch holčičkách a můžou vám to ještě ke všemu rozhodnout. A zároveň si myslím, že celkově ten McDonald's Cup je úžasný turnaj, kdy zažijete spoustu úspěchů, pádů a celkově vás to může posunout v tom životě, že opravdu to je takový to první, nebo mě to tak přišlo, že pro ty dětičky je to takový to první opravdu velký turnaj nebo velká věc, o co se jedná, že se vždycky v těch školách o tom mluví, ty jo, kdo pojede na ten McDonald's Cup, nebo jestli jste ho vyhráli a tak.
0: Kateřina Svitková tedy mluví o turnaji, který prožívá i ten aktuální ročník, více než 40 tisíc dětí po celé republice, 2200 základních škol se zapojilo do 27. ročníku McDonald's Cupu. Když to vstáhneme na ten vrchol, který bude 1. 2. června v Ostravě, zvaný svátek fotbalu, velké finále, kterého se ovšem účastní snad k potěše taky malých fotbalistů, fotbalistek, osobnosti, včetně patronů. A mezi ně patří právě i Kateřina Svitková, 4-násobná nejlepší fotbalistka Česka, 6-násobná vítězka České ligy se Slaví. Vy jste aktuálně vázaná mateřskými povinnostmi, jste maminkou malé dcerky, tak co vy a fotbal aktuálně, fotbal na hřišti?
2: No, už jsem se zapojovala napřed individuálně a pak jsem se připojila k týmu, už s nima trénuji 3 týdny, teďka teda naskolila nemoc, jak mě tak malou, takže teďka jsem z toho trošku vypadla, ale jinak na tom hřišti se cítím docela dobře, ani jsem to nečekala a uvidíme, no, jestli ještě letos něco stihnu, asi to vypadá, že už ne, ale těším se na novou sezonu a určitě se těším do Ostravy, snad to všechno klapne a tam bych se měla i ukázat na hřišti.
1: Vaše srdce bije pro Slávy, tak jak jste teď sledovala, případně kousala tu ligovou porážku se Spartou, která nahrála soupeřkám titul?
2: No, vůbec se to samozřejmě kouše se to hodně těžko, vůbec se mi na to lehko nedívalo. Je to hořký hodně, protože si myslím, že holky ve většině těch derby byly lepší, ale Spartěnky to prostě dotáhly srdcem, bych řekla, měly tam trošku víc a to rozhodlo.
0: A tak ještě finále poháru Slavia Sparta, tak tam to můžou vaše spoluhráčky oplatit Spartěnkám.
2: No, doufám, že se holky na to pořádně nabudí a že jim to vrátí i s úrokama.
0: My se těšíme, Katko, že vyjde vaše účast 1. a 2. na svátku fotbalu, kdy vyvrcholí 27. ročník McDonald's Cupu. Budeme tam i s radiožurnálem Sport s Pavlem Horvátem, tak věřím, že nashledanou, naslyšenou nejpozději tedy na začátku června. Držíme palce, ať vám hezky holčička roste a ať vy jste zdravá, ať se vám daří.
2: Moc krát děkuju, mějte krásný den. Ahoj.

0: Takzvaný otevřený konec hudby. Linkin Park si pomohl taky s klavírem. Nevím, Adame, jestli jsi příznivec otevřených konců.
1: Já jsem příznivec tvých konců po písničkách, protože ty vždycky akcentuješ, jestli je to do D, duru a do podobných hudebních tónin, kterým já vůbec nerozumím. A věřím tomu, že naši posluchači ano a že ocení tohle vysvětlování jednotlivých hudebních prvků, které vždycky najdeš ve kterékoliv skladbě, ať už je sebelepší nebo sebeprůměrnější.
0: Ano, tak Adam to řekl naprosto správně, nechci edukovat ale kolegy. Ne, tak to byla spíš taková legrace, abychom si to zpestřili, ale mám rád tedy uzavřené konce, když třeba soutěžíme o něco. To znamená, když tam někdo zavolá a je úspěšný. Máme to teď před sebou, tak snad to klapne.
1: Soutěž o dva lístky na fotbalové utkání Šance ligy Sparta versus Hradec Králové neděle 24.5. A vy můžete být u toho díky Radiožurnálu Sport. Stačí se dovolat na číslo 221552222 a uhodnout, kdo to s námi mluví. Respektive, kdo mluví tady v tom soutěžním zvuku. Důležitý kontext, pokud jste vyhráli v posledních dvou měsících, prosím, nesoutěžte, nemohli bychom vás zařadit kvůli tomu, aby to bylo férové pro všechny.
0: Do slosování. Tak poslouchejte, když to mluví.
2: My, když jsme hráli fotbal, tak motivací byl ten sport na prvním místě. Jo, ty peníze ani se moc řešit nedali. Jo, dneska vlastně třeba mně přijde, že spousta lidí jde dát děti na fotbal kvůli tomu, kolik peněz se v něm objevuje a jak by to klidně, jaká by to mohla být velká výhoda, kdyby třeba ten fotbalista se podařil. A to si myslím, že je právě ten, to je ta špatná motivace. Ta motivace musí být opravdu ten úspěch, jako, který vychází z toho hráče samotného.
0: 221552222, to už říkal Adam Weidenthaler a vy asi tušíte nejen to číslo, ale taky hlas osobnosti, která promluvila, protože nám voláte ve velkém počtu. Přivítáme teď prvního z volajících do naší soutěže. Dobrý den, kdo je tam?
3: Hospr Michal, dobrý den.
0: Michale, tak kdo mluvil, prosím?
3: Já myslím, že to byl Petr Čech.
0: To si myslíte výborně. Myslíte ten fotbalista?
3: No samozřejmě, ten brankář.
0: Výborně, no tak my když jsme byli u té hudby, tak takhle se jmenoval taky ředitel Pražské konzervatoře, ale to nevadí. Mluvíme o fotbalovém golmanu Petru Čechovi. Tušíte trošku, proč jsme ho zvolili? Poslouchal jste nás třeba už dříve ráno?
3: Já jsem vás poslouchal, ale přiznám se, že mezi tím jako telefonuju, takže zrovna to té, možná o Chelsea byl no. Nějaký.
1: Ano, určitě. Má to spojitost. 19. květen 2012, nikoliv 2026, je totiž důležitým datem v kariéře Petra Čecha. Je to spojené s Chelsea a je to spojené taky s tou arénou, kolem které se jezdí, když chcete třeba někam nahoru do Alp. Vybavujete si?
3: No, nikdy jsem tam nebyl, ale myslím si, jestli to nebylo to finále v Ligi mistrů, nebo
0: přesně něco takového. To už není soutěžní otázka, nebojte, vy jste to uhodli, jenom jsme se chtěli pobavit, takže bychom vám dodali vlastně i kontext toho, proč jsme zvolili dneska Petra Čecha, že to je 14 let od té doby, kdy se stal vítězem Ligi mistrů. Tak vám, Michale, moc gratulujeme, máte od nás dva lístky na pražskou Spartu, tak spíš no, ke Spartě chtěli. Nebo k Hradci Linete? Lete.
3: Já jsem celoživotní Spartan, takže jsem moc rád, že se můžu podívat na poslední kolo. Sice nebudeme slavit, ale fotbal bude určitě hezký, věřím tomu.
1: A jaká byla podle vás sezóna tedy spartianská bez titulu, bez poháru?
3: Tak to se samozřejmě musí hodnotit ne dobře, že jo? Takže musíme přesně pogratulovat vítězům a pevně věřit, že ten příští rok vyhrajeme.
0: Dobře, Michale, tak hezky zakončete na pražské Letné tu fotbalovou sezonu. Gratulujeme k vítězství soutěži. Mějte se hezky a poslouchejte Radiožurnál Sport.
3: Určitě, děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
4: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
5: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
4: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
6: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
5: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
4: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
5: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
4: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
5: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
4: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: 9 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ode dneška můžou žáci podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Prezident Donald Trump údajně na poslední chvíli zrušil dnešní útok na Irán. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. A bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Od dneška se žáci můžou hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to těch, kteří neuspěli v prvním kole, anebo na vybranou školu, kam se dostali, nakonec nechtějí. Testy znovu psát nebudou, jak říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
3: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
1: Školy si zároveň můžou podle Rosůlkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam je v systému DIPSY. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou.
4: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
5: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Na zámku Kinčvart plánují novou výstavu nejstarších fotografií, vytvořených takzvanou daguerotypií. Restaurátorky teď opravují historické schránky, ve kterých jsou vzácné snímky z roku 1840 uložené. Restaurátorky musí při výměně krycího skla a čištění papírových rámečků postupovat velmi opatrně, protože je obraz extrémně křehký, pokračuje kastelán Ondřej Cink.
6: Právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
1: Novou expozici zámek Kinžvart představí na konci letošního roku.
7: Sport. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Góly národního týmu dali útočníci Bliml, Kubalík, Flek a Černoch. Češi tak napravili 2 dny starou porážku se Slovinskem. Mluví o tom trenér Radim Rulík.
8: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně prvním bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět, opravdu se se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
7: Další zápas ve skupině mistrovství světa čeká české hokejisty zítra odpoledne proti Itálii. Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. 37 zákroky přispěl k vítězství Canadiens na ledě Buffalo 3-2 v prodloužení v rozhodujícím 7. utkání druhého kola Stanley Cupu. Montreal se v boji o finále utká s Carolinou, druhou dvojici tvoří Vegas a Colorado.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D7 u Chomutova, kolony v Praze. Dálnice D7 je ve směru z Prahy stále zavřená na příjezdu do Chomutova. Za sjezdem na Spořice vyprošťují převrácenou dodávku z příkopu. Dopravu odklánějí policisté na 75. kilometru a jede se přes Spořice. Objížďka je dobře průjezdná. Na příjezdech do Prahy stále silný provoz. Na dálnici D11 na příjezdu z Hradce Králové navíc překáží nehoda ve sjezdu na Černý most. Srazilo se asi 6 aut a tvoří se kolona od sjezdu na Jirny, asi na 15 minut. Nevyplatí se sjíždět, objíždět to po souběžné silnici, je ucpaná před Počernicemi. V Praze pak komplikuje dopravu nepojízdný kamion na jižní spojce. Stojí ve směru na Černý most mezi sjezdy na Zahradní město a Hostivař a blokuje pravý pruh. Na spojce kvůli němu kolona od magistrály, ucpává se ale i Spořilovská a Brněnská před jižní spojkou. Kamiony zastavují už na 11. kilometru dálnice D1. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona nejen kamionů už od dálnice D1 a sune se až ke sjezdu na Ořech. Občas musí i zavřít tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Tolik zprávy.
10: Krásné dopoledne vám přeji ze studia Radiožurnálu Sport. Sedíme tady dál společně s Adamem Weidenthalerem. Adame, vítej.
11: Je skutečně krásné, oba dva jsme si, koukám, dnes oblekli šortky, takže jsme připraveni na to, že bude pařák.
10: No ale už po ránu jde chodit v kraťasech a krátkém triku. Vyzkoušel jsem si to za vás někdy v 5.30 a jde to.
11: Na druhou stranu ty to máš do rozhlasu co by kamenem a to skutečně nepřeháním. Tam stačí...
10: Co bych já kamenem dohodil, ne třeba Jan Železný.
11: Ten dohodí kamenem o poznání dál. Možná k nám domů. No,
10: tak věřím, že si dnešní den užijete, byť pro mnohé z vás asi je pracovní, také jako pro nás, ale bude krásně, tak 19. květen nabízí různé možnosti. Pro nás třeba i lehce zazpomínat, protože jsme mluvili o 19. květnu 2012. Bylo to velké sobotní tehdy sportovní dění, protože nejen finále Ligy mistrů ve fotbale, ale taky semifinálové zápasy hokejového mistrovství světa, které se tehdy konalo ve Finsku, a Češi tam hráli semifinále proti Slovákům. Asi Lex Gold čekal, že tehdy to parta Aloise Hramčíka zvládne a dotáhne to do finále, jenomže to byla porážka 1-3, nakonec bronzová medaile po výhře nad Finy. Ale přece jenom pamatuju si, že určitá skepse z toho plynula.
11: To ano, vypadá to takhle zpětně, když se na to podíváš jako celková hořkost, protože titul tehdy brali Rusové, což je obecně nám, řekněme, neoblíbená reprezentace.
10: No, ale to už je minulostí, teď máme před sebou další zápasy na hokejové mistrovství světa, možná i vy máte stále radost z toho vítězství nad Švédy, které za chvilku probereme s naším hokejovým expertem, čtyřnásobným mistrem světa, olympijským vítězem Martinem Procházkou. Půjdeme na to, uděláme si takovou pozvánku na tradiční úterní čistou hru.
2: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 9 hodin 11 minut, jdeme mluvit o hokejovém mistrovství světa, kde Češi vyhráli třetí zápas na Švédském 4-3.
1: A jsou tak v dobré výchozí pozici pro následující duely v základní skupině. Všechno to probereme s Martinem Procházkou. Nejen dnešní čisté hře, která začne po 10. hodině, ale i teď. Martine, díky, že jsi přišel. Hezký den.
2: Hezké dopoledne.
1: Byla to velmi důležitá výhra po té, co se Čechům nepodařilo v utkání se Slovinskem zvítězit. Tak myslíš si, že teď zase budou všichni na vlně a že třeba i fanoušci zase pookřejí po tom, co tak nějak zatracovali národní tým?
2: Určitě, musím tak začít, jednoznačně se to povedlo, to, co se nepovedlo právě v tom zápase se Slovinskem, kde jsme nedali branky, kde se nám dařilo, to utkání jsme nakonec prohráli v prodloužení, takže se to nesedlo, tak v tom včerejším utkání vynikající první třetina z naší strany, to si opravdu sedlo, bylo to parádní, tři branky, jedna neuznaná, bylo to z naší strany opravdu výborný vstup do utkání, trochu tam potom bylo... No, takové to pokažení tím, že Jan Šťotka samozřejmě jel mstít poprávu Daniela Boženíka, kde tam dva Švédové ho tam svým způsobem opravdu hodně špatně nešetrně ho tam masírovali, tak on tam přijel a zauřadoval, takže pak dostal pětiminutový trest. A nakonec se hrála jenom tříminutová přesilovka 5-4 ze strany Švédů, protože jeden Švéd byl taky vyloučený. A tak dali Švédové dva góly, tím pádem se dostali do hry a samozřejmě to utkání bylo zdramatizované, ale mělo to celé to utkání to mělo obrovský náboj a nakonec velkou obětavostí, týmovým výkonem, podpořeným brankářem Pepou Kořenářem, který podal parádní výkon včera, tak jsme si zasloužili ty tři body mnohem víc než Švédové.
0: No a kde hledat rozdíly oproti tomu, že předtím hráli se Slovenskem a nevyhráli, prohráli v prodloužení a teď vlastně Švédy, možná ta produktivita třeba, že prostě tam napadají ty góly, kolik říkal Petr Kadeřábek, to byla snad šestá střela při třetím gólu?
2: No, v utkání se Slovenskem tam, ne že by jsme špatně stoupili do toho utkání, také jsme měli přesilovku, sehráli jsme ji velmi dobře, nejenom nepadla branka, a pak následně vlastně v oslabení jsme dostali branku, to ten náš tým trošku jako zarazilo, naopak Slovenci se dostali do takového nadšení, emocí, a samozřejmě výborný den měl brankář Horák, golman Slovinců, který měl prostě den D, jak se říká, všechno od vás to trefí, máte tyčky, dostal snad pětiček, prostě nepadaly branky, trošku pak kluci začali, měli trošku v tom chaos, panika o ten výsledek, nakonec jsme to prostě neuhráli, ale to včerejší utkání, tady bylo vidět ta připravenost na to utkání mnohem lepší a hlavně nám vyšel ten začátek, jak říkám, rychlá první branka, potom následně z přesilovky, to se nám také do té doby nedařilo, přesilovky, včera jsme sehráli ten gól, který dával Kubalík, byla moc pěkná střela, takže se prostě lepší, jak bych řekl, nastavení asi toho těch hráčů na ten zápas.
1: Kubalíková střela moc pěkná, Šťotkův krosček přesně trefený.
2: Taky moc pěkný. Přesně trefený. Každopádně já to beru z pohledu bývalého hráče a musím říct, že v naší době nebo za nás tohle to bylo úplně normální, pokud takhle soupeř vám, když to řeknu, demoloval spoluhráče, tak vždy tam byl někdo, kdo takhle zauřadoval. Myslím si, že ani trenér potom nějakým způsobem z toho žádnou velkou věru nedělá. I to Radim Rulík dneska potvrdil, že to nebude řešit tenhle ten incident Šťotky a že to tak prostě je uzavřený.
1: Kde byl tvůj osobní bodyguard?
2: Tak většinou to jsou obránci, většinou to jsou, tady jsou nabušený, jako v národním týmu, když tam byl Jirka Šlégr, tak ten, to nebyl jenom můj osobní bodyguard, ale všech, takže ten, když bylo potřeba, tak samozřejmě taky takhle dokázal přesně zauřadovat. Ale ten si to vzal ještě do parády jako pěstmi, takže tady Jan Šťotka to vyřídil jedním rázným zákrokem.
1: A šel sedět. Ještě se musíme vrátit k té trefě Jiřího Černocha, to je taky moment, který se tedy hodně propírá, gól, který nakonec uznaný nebyl kvůli předčasnému hvizdu rozhodčích. S Petrem Kadeřábkem jsme se bavili o tom, že se mu úplně ten metr sudích tolik nezdá na tomto turnaji, když si sledoval třeba i ty ostatní zápasy. Myslíš si, že zatím to je dobře řízený turnaj právě od rozhodčích?
2: Zatím mě to nepřekvapuje, protože to je celkem standardní na každé mistrovství světa, řešíme rozhodčí, že ne všichni, kteří tam jsou nominováni, tak prostě mají určitou kvalitu a výkonnost, proto dochází ke spoustu chybám. Včera ten moment samozřejmě byl nepříjemný, protože to byl naprosto regulérní gól, rozhodčí se pískl brzo, ale pak tam byly i další některé vlastně zbytečné fauly, které byly hráči na obou stranách vyloučení a to fauly třeba nebyly. Takže to ale může ovlivňovat ty utkání dál do budoucna. budoucna, takže doufáme, že se ty rozhodčí pod postupem času začnou zlepšovat a ten výběr těch rozhodčích v těch závěrečných potom, když bude čtvrtfinále, semifinále, finále, už bude hodně kvalitní.
0: Mm-hmm. A ten výhled teď čekají zítra Čechy, Italové, pak v sobotu Slováci, pak se hraje v pondělí z Nory a končí se 26. proti Kanadě. Tak výhled vlastně asi porovat se o první příčku, ne?
2: No určitě, já si myslím, že tady to zakopit, tady ta zaváhání se Slovincem, že už se nebude opakovat, že už to prostě máme za sebou, ponaučili se z toho hráči určitě, takže teď to je i dobře rozložené, jak jsi říkal, na závěr nás čeká Kanada, což si myslím, že je také dobře, je prostě utkání, který nás může výborně připravit do čtvrtfinále, takže si myslím, že to mají teďka kluci skvěle rozehraný a mohou právě zabojovat o to první místo s Kanadou.
0: Martin Procházka s námi bude i za nějakých 45 minut v čisté hře. Moc se těšíme na další rozbor, do kterého se zapojí i kolegové přímo ze Švýcarska, Petr Kadeřábek nebo František Kuna. Martine, tak za chviličku zase naslyšenou. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Přejeme vám dobrý den ze studia Radiožurnálu Sport. Už jsme mluvili několikrát o tom, že přesně před 14 lety Petr Čech jako čtvrtý český fotbalista v historii vyhrál fotbalovou ligu mistrů. Když se bavíme o jiných disciplínách, tak třeba v rámci té nejprestižnější klubové soutěže v té dané disciplíně máme víc českých zástupců na tom pódiu, úplně nejvíc.
1: Třeba ve volejbale, ale není zase o tolik. 7 českých volejbalistů vyhrálo právě ligu mistrů a ten poslední z nich, Donovan Javoronok, je teď s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Hezký den a ještě jednou gratulujeme k víkendovému úspěchu.
2: Dobré ráno všem, děkuju moc.
1: Sedmý Čech, který v lize mistrů uspěl naposledy před vámi, to byl v roce 2011 Jan Štokr. Už vám to někdo připomněl, že jste se tím zařadil vlastně mezi velké postavy tuzemského volejbalu? Vnímá to tak člověk?
2: Vůbec, vůbec. Jste první, někdo mi to říká. Ani jsem to takhle vůbec nevnímal, takže jsem rád, že to vím.
0: No my vám k tomu pochopitelně gratulujeme, vaše Perugia porazila v neděli zavěrče 3-0 na sety, dneska jsme tedy nějaký den a půl po konci toho duelu, co oslavy, vy jste teda vstal docela brzo, divím se dobře, anebo jste prostě neslavil tolik?
2: Jo, dneska jsem vstal celkem brzo, protože včera jsem šel spát brzo, protože po zápase jsme moc nespali, takže včera jsem tak dlouho nevydržel a takže jsem dneska mohl v pohodě stávat na 9.
1: Jaké jsou italské oslavy? Když jsme se právě bavili třeba s Janem Štokrem, tak on mluvil o tom, že třeba oslavy

0: Taperu děje víc taková živější a tady se slaví opravdu všechno, že nám letos se podařilo vyhrát čtyři tituly vlastně a každý jsme pořádně oslavili.
1: No tak to se zdá, že váš příchod do Perugie loni v létě byl úplně tím klíčovým prvkem. Jaká byla vlastně vaše role v týmu? Velmi úspěšná sezona to byla.
0: No tak já jsem do Perugie šel vlastně v taký speciální situaci, řekněme, byl jsem po přetržení třech vazů v koleni a nevěděl jsem, jestli vlastně vůbec budu schopný hrát letos, nebo jak to bude. Šel jsem vlastně do role náhradníka s tím, že se uvidí. A nakonec v průběhu sezóny to všechno vycházelo dobře, koleno se hojilo tak, jak se mělo, nebolelo, nenatýkalo, mohl jsem hrát, mohl jsem trénovat. Potom ke konci sezóny už jsem celkem naskakoval do zápasu, což jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct. A jo, čtyři tituly, je to nádhera, myslím, že na to budeme hodně dlouho všichni vzpomínat.
2: Gratulujeme tedy ještě jednou. Donovan Javoronok je s námi ve vysílání na Radiožurnálu Sport, český volejbalista toho času v italské Perugii. Ta volejbalová liga mistrů je od covidu vlastně jasně v italsko-polské režii. Třikrát byl vítězný italský tým, třikrát polský a žádný klub z jiné země se od té doby do finále nedostal. Tak je tam třeba cítit rivalita teď, když jste hráli s polskými soupeři, že prostě Italové na ně mají spadeno?
0: Jo, myslím si, že velká, protože oni kluci z italského nároďáku se potkávají spoustakrát ve finále proti klukům z polského nároďáku a i vlastně loni v finále mělo stejné složení jako letos, Perugia proti Zavěrče, takže určitě ta rivalita tam jde cítit.
1: Donovan Javoronok s námi dal ve vysílání, když se teď zaměříme trošku, řekněme, na zajímavosti toho místa, kde nastupujete. Vy jste dříve hrával za Veronu, Trentino, jak jste sám říkal, za Monzu. Teď jste v Perugii. Adam Weidenthaler zjistil, že to je tedy město někde na půl cesty mezi Florencí a Římem. No Adame, to mě docela nalákal teda.
2: No podle obrázku to vypadá jako takový malý ráj na zemi, tak jak je to je pro elitního volejbalistu?
0: No, je to přesně takhle, je to v půlce cesty mezi Florencií a Římem, takže kousek do Říma, kousek do Florencie, Perugia je sama o sobě jak jeská, ale člověk se nesmí nechat zlákat během sezóny těmhle krásama, užit si je až po sezóně. Takže teďka nás tady čeká s přítelkyní jeden týden, kdy si objedeme pár měst, kdy si uděláme nějakou dovolenku a pořádně se to tady užijeme, než odjedeme zpátek.
1: Donovane, ještě mě zajímá pozice volejbalu přímo ve městě, protože myslím, že Perugia nepatří třeba ve fotbale mezi úplně ty nejelitnější týmy, hraje až v sérii C, tak co vy aktuálně tedy držitele 4 trofejí, včetně domácího titulu a ligy mistrů?
0: Jo, volejbal je tady jako hlavní sport už několik let a myslím si, že ani basket tady nemají, nebo nějakou nižší ligu. Máme vlastně jednu z nejvyšších návštěvností v celé lize, máme super fanoušky, myslím si, že nějak průměrně chodí na zápas přes 4000 lidí, takže volejbal tady určitě vede, no, u těch lidí.
2: Zajímavé drobné aktualitky od Donovana Javoronoka. Ještě nás možná na závěr zajímá, když to stáhneme zpátky k vaší domovině. Sledoval jste české finále volejbalové extraligy Karlovarsko Lvi, protože připomeňme posluchačům, že vy jste hrál za oba dva kluby, tak měl jste třeba i v tom přání někomu trošku blíž? Měl jste svého favorita v tomhle finálovém souboji?
0: Bohužel jsem nesledoval, sledoval jsem výsledky, ale Už tam ani tak moc těch lidí, když jsem tam hrával, já už tam ani moc nezbylo. Zbyl mi Dan Pfeffer v Karlovarsku, takže tomu jsem to určitě přál, ale favorita jsem neměl.
1: Donovan Javoronok, aktuální vítěz volejbalové ligy mistrů z Perugii, s námi ve vysílání. Moc vám děkujeme za váš čas, ještě jednou gratulujeme a užijte si léto, ať už spojené s volejbalem, nebo třeba s nějakými, jak jsme říkali, dovolenkami.
0: Díky moc, vy taky.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslavská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
7: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
8: Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a na jižní polovině Moravy. Noční ruský útok na ukrajinský Charkov a jeho předměstí má nejméně 1 oběť a 6 zraněných. Starosta města Ihor Terechov řekl, že ruské drony poškodily 25 rodinných domů a výškovou budovu. Jednoho mrtvého a 2 zraněné hlásily taky ruské úřady po ukrajinském úderu na západě Ruska. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly i neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dřív uvedl, že Rusko sestřelilo několik ukrajinských dronů mířících na Moskvu. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle asociace pojišťoven loni stouply výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i to, že škody jsou vyšší. Například cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Labská přehrada ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších už je téměř vypuštěná. Ještě tento týden tam začnou čistit dno od usazenin po povodních před 2 lety. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu. Podle Povodí Labe bude třeba odstranit přes 30 000 kubíků nánosů.
2: Sport.
8: Španělský fotbalový trenér Pep Guardiola by mohl odejít z Manchesteru City, informuje o tom BBC. Své 10leté angažmá má uzavřít po posledním utkání sezóny anglické ligy proti Aston Villa v neděli, přestože má smlouvu až do příštího léta. Guardiola zatím získal s Manchesterem City 20 trofejí, včetně 6 titulů v Premier League. Klub taky dovedl k prvnímu triumfu v Lize mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D11 brzdí provoz nehody na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. První na 8. kilometru sjezdu na Úvaly a Brandýs.
10: Havárie osobního auta, stojí tam sanitka, je na krajnici, sedí záchranáři s zraněnou osobou, tvoří se kolona, která má zatím asi 2 kilometry, ale bude narůstat.
9: Průjezdný je pouze levý pruh a kolona směrem do Prahy je už na 20 minut. Další nehoda je pak ještě ve sjezdu na Černý most na konci dálnice. Tam 6 aut v odbočovacím pruhu, tam je další kratší kolona. Pozor, ucpavácej souběžná silnice 611, možná objížďka za Nehvězdy a před Počernicemi. Provoz vázne i na D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Nesouvislá kolona hlavně kamionů se sune od 10. kilometru až na jižní spojku. Tam směrem na Černý most překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Dost ucpaný je taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Kolona nejen kamionů už od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude polojasno až oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 19. května a dneska by 90. narozeniny oslavil muž, kterému se přezdívá Spartan století, stříbrný z Chile z mistrovství světa 1962, Andrej Kvašňák. Velký to muž fotbalové historie, který získal s československou reprezentací na mistrovství Evropy 1960 bronz a se Spartou má také dva ligové tituly. Vzpomínáme na něj, bohužel odešel už před téměř 20 lety ve svých 70.
1: Andrej Kvašňák, tedy velká postava českého, nebo chceme československého fotbalu. Co se týče dalších dnešních oslavenců, tak popřát nadálko můžeme třeba Davidu Drahonínskému, to je český lukostřelec, který je dvojnásobným paralympijským šampionem. Uspěl v roce 2021 v Tokiu a předtím taky na hrách v Pekingu.
0: No a z těch slavných fotbalistů minulosti dneska slaví jubileum také Jan Fiala, což je příslušník té velmi úspěšné generace fotbalové Dukly, protože má opravdu spoustu titulů právě a je to také člen toho bronzového týmu Čechoslováků z mistrovství Evropy 1980, takže vlastně tehdejší spoluhráč Antonína Panenky, se kterým jsme byli včera v Teplicích, s Antonínem Panenkou jsme byli v Teplicích na desíce Pavla Horváta živě, tak jenom připomínám, že dneska po 13. můžete slyšet záznam toho večera.
1: Budeme se těšit.
0: Ano, a v téhle půlhodině máme ještě jedno fotbalové téma, viď?
1: Ano, měli bychom se věnovat tomu, co se událo o víkendu v německé Bundeslize, nebo co se děje teď řekněme v průběhu několika měsíců, a to je postup fotbalistů Elversbergu do nejvyšší soutěže. To je tým z města, které má jen nějakých 12 000 obyvatel a taky bude nejmenším fotbalovým městem v historii německého prvoligového fotbalu.

0: V 9 hodin 41 otvíráme slibované téma, které se týká postupu Elversbergu do německé fotbalové Bundesligy. Ještě můžeme samozřejmě připomenout to, že jde o nejmenší obci, která bude hostit zápasy Bundesligy v historii, která se táhne až do začátku 60. let.
1: A my se pokusíme popsat, cože to je za klub, odkud pochází a podobně, spolu s Ondřejem Smetanou, fotbalovým trenérem, který právě v Elversbergu působil ještě jako hráč. Hezký den, díky za váš čas.
2: Dobré ráno.
1: Pane Smetano, když se podíváme na mapu, tak najdeme Elversberg ve Spolkové republice Sársko, která má zástupce v Bundeslize po 33 letech. Předtím to byl Saarbrücken. Elversberg se dlouho zmítal, řekněme, v nižších soutěžích vlastně, i když vy jste tam byl, tak tehdy kopal teprve třetí ligu, teď to tedy bylo několik sezon ve druhé lize a nově to bude nejvyšší soutěž Bundesliga. Jak vy vzpomínáte na ty časy strávené právě v Elversbergu?
2: No, vzpomínám, byl jsem tam krátce, bohužel už to bylo na konci mé kariéry, kde jsem byl spíš často zraněn a přišel jsem tam vlastně díky trenérovi, který mě znal z Hanzy Rostock, a tak si mi tam ještě přivedl, ale bohužel myslím, že i vlivu toho zranění jsem toho moc neodehrál, ale vzpomínám dobře, protože to byl takový menší fakt rodinný klub, který se dostal teprve do té třetí ligy a nějak se v ní chtěl zabydlet, etablovat a myslím, že se to teprve nějak učil za pochodu. A jo, byla tam příjemná parta, myslím si, že fakt to byl takový malý rodinný klub. To zázemí, když vidím dneska, když vlastně minulý rok jsem viděl nějaký zápas v té druhé lize, jak se posunul ten stadion, a tak určitě ušli velký kus cesty a vzpomínám dobře. No, spíš jako na město ani tak moc, nebo na město to je spíš malá vesnička, protože celý ten život je v Saarbrückenu, všichni, většina hráčů tam bydlí, všichni dojíždí, takže na město moc ne, ale jako ten kraj je určitě hezký, i ta vesnice a to okolí toho Sárska, tam je to moc hezké.
0: Takže Ondřej Smetana trošku naznačuje vzhledem k té sportovní výkonnosti tehdy, když jste tam byl v Elversbergu, že jste třeba nečekal takový vzestup, že se podívají vlastně poprvé do Bundesligy.
2: No to určitě ne, tehdy myslím, že to už je 12-13 let, kdy jsem tam byl, tak to rozhodně ne, protože tehdy se určitě seznamovali s tou třetí ligou, která je taky náročná soutěž, ale jako zase asi to vychází i nějak logicky, protože ten silný to zázemí nebo ten majitel, ta farmaceutická firma je fakt velká a silná. Ale že bych věděl o nějakém zájmu nebo určitě jejich cílích, to se tam nějak tehdy neprezentovalo. Myslím si, že byli rádi taky, že se dostali do té třetí ligy a tam chtěli nějak zůstat, takže to o jejich jako zájmech nebo cílech, to se určitě nějak nehovořilo a i pro mě to je velké překvapení, kde se dostali.
1: Ta firma, která stojí právě za klubem, si všímá hodně optiky a díval jsem se, že snad má i pobočku v Česku, ale v Německu je to vlastně docela běžná praxe. Třeba Leverkusen stojí taky na spolupráci s Bayerem, což je lékárnická společnost.
0: Tak tam jde pak o ty výjimky z toho pravidla 50+1, že některé ty subjekty můžou třeba vlastnit i soukromníci. Mluvíme o fotbalových klubech, právě třeba Bayer a nebo si nějaká automobilka, taky stojí možná za Wolfsburgem nebo. Každopádně teď se bavíme s Ondřejem Smetanou o Elversbergu, tedy nejmenší obci, nebo klubu s nejmenší obce, která bude hostit zápasy Bundesligy.
1: Oni za posledních pár let taky vychovali řadu výborných hráčů. Namátkou můžeme zmínit třeba Nika Woltemádeho, fotbalistu, kterého zlepšili na hostování, takže on následně vylétl ve Stuttgartu a teď kope za Newcastle, naposledy třeba Kosovan Aslány, který je teď útočníkem Hoffenheimu a spoluhráčem toho českého tria, Coufal, Hranáč, Hložek, další zajímaví hráči o tam teď vyšli, ale asi to není tak, pane Smetano, že by brali jenom z vlastních zdrojů, že?
2: To určitě ne, to si myslím, že je malý klub a vždycky asi i tou pozicí nebo a i tou konkurencí kolem právě těch velkých klubů to tak asi bude, že ta mládež tam nebude na té nejvyšší úrovni nebo to nebude úplně jejich priorita, ale myslím si, že určitě budou vždycky závislí na těch hráčích, které si přivedou.
0: Já vlastně poprvé jsem se setkal s tím klubem, když Adam Hložek přestoupil do Bayeru Leverkusen v létě 22 a oni tehdy s Bayerem hráli první kolo německého poháru právě proti tomuto outsiderovi, společně s Patrikem Šíkem sice skórovali, ale senzačně tehdy právě Elversberg vyřadil Bayer Leverkusen, to už je tedy událost, ale 4 roky stará a tehdy šlo ještě o tým z, no ano, ze třetí ligy Elversberg. Teď tedy aktuálně se bavíme o nováčkovi Bundesligy.
1: No a má podle Ondřeje Smetany šanci si udržet tenhle kádr právě prvoligovou příslušnost? Myslíte si, že i v takhle malém městě, místě to může dlouhodobě fungovat? Napadá mě třeba Hoffenheim, který to má vlastně docela podobně. Může se stát z Elversbergu něco podobného?
2: A přiznám se, že to bych asi teďkom trošku si vymýšlel nebo lhal, protože zase takový přehled o té druhé Bundeslize nebo zrovna o Elversbergu nemám. Moc jsem je neviděl, myslím, že fakt jsem viděl jeden, dva zápasy náhodou, kdy běželi v televizi, ale myslím si, že určitě to budou mít těžší než Hoffenheim, který je fakt silnej, nebo se vybudoval do velkého klubu a budou to mít podle mě těžké se tam udržet, ale to je můj názor jenom, protože pořád vnímám i já jako historicky, že to fakt byl neprovinční, ale malý klub, i když se silným zázemím nebo se silným majitelem v zádech, ale myslím si, že v té konkurenci to budou mít určitě těžší, už jak přivést ty kvalitní hráče do takového třeba klubu. A v té Bundesligu je konkurenci, bude pro ně obrovský problém, ale říkám, to bych asi trošku i si špekuloval nebo nějak předbíhal, protože samozřejmě fakt je nemám, nevím, jak to poskládali ten tým, jak jsou silní, ale myslím si, že i ten malý klub s menším rozpočtem určitě může být dobře připraven a dobře veden a myslím si, že to ukázali jiné týmy, jako je ten Heidenheim, který taky vlastně si kdysi pamatuju, že hrál třetí ligu dlouho a v té Bundeslize se udržel a je to velmi podobný klub. Myslím si, že podobný stadion, podobně velké město, nebo možná ještě trošičku větší, ale myslím si, že to byl tak velmi podobný klub a v té Bundeslize se udržel několik sezon, takže myslím si, že určitě mají velkou šanci.
0: To říká Ondřej Smetana, který hrával kdysi za Elversberg, aktuální honováčka fotbalové německé Bundesligy. Pane Smetano, jenom aktuálně k vám, jsou to necelé 3 týdny, co jste skončil na lavičce fotbalistu Baníku. Jak to vypadá třeba s vámi aktuálně? Už se probíráte některými dalšími pracovními nabídkami? Sledujete dál fotbal?
2: Fotbal dál sleduju, samozřejmě dál jsem si určitě týden pauzu, 14 dní od fotbalu, ale sleduju a dívám se na fotbal, asi takhle bych tomu řekl a určitě spíš odpočívám a spíš tak sleduju zpozdálí momentálně.
0: Dobře, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí do dalšího snad brzkého trenérského angažmá, ať se vám daří.
2: Já vám taky děkuju, mějte se hezký den, naschledanou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, což můžete dělat už téměř 5 let, protože pozítří oslaví naše stanice právě 5leté výročí, respektive narozeniny.
1: No a než neobešlo se vysílání, nebo neobešlo by se bez některých důležitých postav, které vám právě v naší sportovní encyklopedii chceme představovat, a po moderátorech se tentokrát vydáváme do regionu za našimi reportéry.
0: Každý den vyrábí do vysílání témata ze svého kraje a zároveň komentují přímé přenosy z fotbalové šance ligy nebo hokejové tip sport extra ligy.
1: A dá se říct, že patří ve sportovní redakci mezi ty vůbec nejvytíženější reportéry, protože je slyšíte ze stadionu skoro každý víkend.
2: A je tu volej, který teď letěl přímo na mě, takže jsem si teď trochu zahrál přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Zvládl jsem to, odehrál jsem míč zpět na palubovku, musím se pochválit.
0: Tedy David Nekvinda, no.
1: Takhle reportoval z jednoho volejbalového zápasu David Nekvinda, to je náš brněnský krajánek, který ale samozřejmě taky reportuje z hokejových utkání brněnské Komety, anebo ho teď čeká docela svízelná práce, protože pakliže by se k brněnské Zbrojovce ještě připojil Artis Brno a on zároveň jezdí do Zlína, tak uvidíme, jak to všechno bude stíhat.
0: Ano, Davidu Nekvindovi samozřejmě držíme palce, ať to všechno stíhá v tom jihomoravském regionu, nicméně vedle něj obstarává zápasy ve Zlíně a Uherském Hradišti taky Tomáš Perutka. Ten připravuje každou sobotu pořád o tom, jak správně sportovat.
1: A ten je u nás na Radiožurnálu Sport hodně oblíbený, protože nejčastěji jste mohli Tomáše Perutku slyšet z bazénu, kde natáčel s trenérem Renem Lakomým a radil posluchačům, jak správně plavat.
3: Jak tady ukazujete, pane trenére, máme před sebou dvě ruce a ta jedna tu druhou drží za palec, to znamená, aby se nám nerozjížděly ruce od sebe, to má ten smysl?
4: Přesně tak. Je to o toho, aby jsme ty ruce měli pokud možno co nejvíce a docílili, že paže se nám budou dotýkat uší.
1: Tady René Lakomý, před ním mluvil náš kolega Tomáš Perutka. Na Moravě a ve Slezsku pak máme ještě reportéra Adama Kodeta, který má na starosti sport v Olomouckém kraji, a také ostravské duo Lukáš Kaleta, David Procházka. Druhý jmenovaný vyniká hlavně výbornou pamětí, to musíme dodat a připomenout posluchačům Radiožurnálu Sport. Teď se vydáváme na jih Čech.
0: Těžko byste hledali sportovce z této oblasti, který by neznal reportéra Kamila Jášu.
1: Pokud potřebujeme rozhovor nebo živý vstup, nezáleží na čase ani na místě, prostě ho od Kamila Jáši dostaneme v rekordně krátkém čase.
5: Ale proč budu popisovat pocity já, když je tady se mnou trenér toho bronzového týmu Zdeněk Šmejkal? Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
1: Ano, tohle je klasika od Kamila Jáši. Prostě si v 7.21 vzpomeneme, že potřebujeme živý vstup a on je v 7.22 už připravený na stadionu s mikrofonem a s exkluzivním hostem přímo u sebe.
0: Další regiony, sport v Plzni a okolí má na starosti Vladislav Janouškovec, do Teplic na fotbal a do Litvínova na hokej se pravidelně vydává David Kalvas.
1: A stejně tak, jako oni umí pořádné emoce do svého komentování dát i Tomáš Borovec během fotbalu v Hradci Králové, naposledy třeba teď v neděli.
7: Obrovská radost v Malšovické aréně, protože hradečtí otroci zvyšují na 2-0. Chyba před pokutovým územím slávistů vytvořila jasnou pozici pro kapitána Vladimíra Daridu.
1: Na hokej do Hradce Králové chodí Tomáš Lerinc a do Pardubic pak jezdí na fotbal a taky hokej Ota Gutwirth. No a naše povídání o regionálních reportérech uzavřeme tím nejzkušenějším. Honzo.
0: Pokud se něco děje na severu Čech nebo v Mladé Boleslavi a okolí, málo kdy u toho chybí Pavel Petr.
1: Na starosti má Pavel Petr taky paralympijský sport a na Radiožurnálu Sport jste ho tak mohli slyšet třeba během zimní paralympiády v Itálii. Takže taková je naše encyklopedie, ve které tento týden chceme představovat nás a naše kolegy, tak aby jste věděli, kdo pro vás už 5 let vysílá na jediném čistě sportovním rádiu v Česku.
8: Radiožurnál Sport slaví 5. narozeniny.
9: 5 let vysílání, 5 let emocí.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to
8: taky. Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jsou tady aktuální zprávy, po nich už čistá hra Martina Procházky.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Vojenský podnik v Šenově bude vyrábět obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Kandidát na nového lotyšského premiéra jedná o budoucí koalici. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. A bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Šenově u Nového Jičína budou vyrábět obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní vojenský podnik podepsal smlouvu s australským výrobcem. Vozidla odolná proti výbušninám nabídne společnost taky armádě České republiky. Podle mluvčího vojenského opravárenského podniku Rostislava Rožnovského je aktuálně nasazuje i armáda Ukrajiny napadené Ruskem.
4: Platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně 2 členských států NATO. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy například na Ukrajině. Tato smlouva má pro náš státní podnik velký význam, protože se tím zapojím do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu.
2: Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Jednotnou zkoušku znovu psát nebudou, započítají se jim výsledky z prvního kola. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Přihlášky je možné podávat do 25. května. V Lotyšsku nově nominovaný premiér Andris Kulbergs jedná o koalici. Podle lotyšské veřejnoprávní stanice LSM by do říjnových voleb mohla zemi vést 4 koalice.
5: Podle případných koaličních partnerů by nová lotyšská vláda měla prioritně řešit například strategicky důležitý železniční projekt Rail Baltica nebo budoucnost aerolinií Air Baltic. Chtějí také udržet odmítavý postoj k ruskému režimu. Novou vládu by měl sestavit Andris Kulbergs, kterého tím o víkendu pověřil lotyšský prezident. Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na funkci minulý týden poté, co ztratila v jednokomorovém parlamentu většinu. Na počátku vládní krize byly opakující se problémy s narušením vzdušného prostoru ztracenými ukrajinskými drony. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát zaplavila pietní území, vysvětluje ředitel památníku Eduard Stehlík.
6: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
2: Památník teď vybere dodavatelskou firmu. Práce by měly začít v létě a mají stát asi 17 milionů korun.
7: Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Švédskem 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak se nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové v delší přesilovce 2x skórovali. I třetí branku dal soupeř v početní výhodě. Těžké to měl český golman Josef Kořenář.
8: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo a to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kosti, že mi to vlastně očesalo trošku v ofinu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
7: Příštím soupeřem českého týmu budou ve středu odpoledne Italové. Skupinu ve Friburgu vede Kanada po vítězství nad Dánskem 5-1. V Curychu zůstávají 100% domácí Švýcaři i Finové. Švýcarsko vyhrálo nad Německem 6-1 a Finsko nad Spojenými státy 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 před Prahou a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte před Prahou půlhodinovou kolonu. Na 8,5 kilometru sjezdu na úvaly blokuje nehoda. Pravý jízdní pruh podle našeho zpravodaje je vážná.
10: Složky IZS, sanitka, hasiči, policie, jo, je to tam roztažený.
9: Do kolony se dojíždí na 14. kilometru, dá se sjet na 18. kilometru osobním autem a obě to po souběžné silnici 611. Kolony pak čekejte i v Praze na Štěrboholské spojce. Ve směru na Barandovský most u sjezdu na Štěrboholi stojí nepojízdná dodávka v levém pruhu, kolona od Černého mostu. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je kolona směrem z D1 na letiště, kamiony od brněnské dálnice, osobní od sjezdu na Jesenici. A ještě dálnice D1, příjezd do Brna z Vyškova. Na 210. kilometru se dojíždí do kolony, ta se pak záhy rozjede. Neskoušejte to objíždět po staré silnici, je ucpaná před Rohlenkou, před omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, místy se můžou objevit přehánky a teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12. Tolik zprávy.
3: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
11: Čistá hra Martina Procházky.
12: Čistá hra Martina Procházky, první během letošního hokejového šampionátu. Vítáme vás u ní a vítáme taky Martina Procházku, hokejového experta Radiožurnálu Sport. Vítej, Martine, dobrý den.
13: Hezký den.
12: Je tady taky Adam Weidenthaler, dramaturg dnešního pořadu a taky kolega. Adame, dobrý den.
14: Je to až příliš nadsazené, hezký den.
12: Ano, Adame, já ti trošku zesílím mikrofon, doufám, že budem fungovat. A vítáme vysílání taky našeho kolegu, kterého zdravím přímo do švýcarského Friburgu, kde Češi už odehráli 3 utkání světového šampionátu. Je to komentátor, reportér Petr Kadeřábek. Dobrý den.
15: Dobrý den.
12: Tak já myslím, že na to můžeme jít, pánové, stáhnu si tady jingle. Martin Procházka, jak zatím vidí vystoupení českých hokejistů na šampionátu? Jednoduše to řeknu, Dány porazili Češi 4-1, se Slovinci padli 2-3 v prodloužení, Švédy porazili včera 4-3.
15: Tři úplně odlišné utkání. Myslím si, že s přehledem vyhrané první utkání, důležité utkání z Dány, 4-1, dvě třetiny jednoznačně pod kontrolou. Pak to nepovedené utkání se Slovinskem, tam si to nesedlo prostě od nikoho. Nedá se říct, že to byl dobrý výkon. Prostě ani brankář Dominik Pavlát, prostě ani obránci, ani útočníci. Nakonec jsme to utkání nezvládli, ztratili jsme zbytečně 2 body. Ale včera naprosto parádní výkon, hlavně v první třetině, ale pak i celkově během celého zápasu. Za Švédy 4-3 vítězství až do konce utkání. Myslím si, že to bylo skvělý, že všichni fanoušci si to užívali. A mně se na hokej líbil moc. Zaslouženě jsme vyhráli 4-3.
14: Říká, že fanoušci si to užívali. Mně přijde, že ta česká nálada je na začátku šampionátu jako na houpačce. Nejdřív bylo těšení, pak to spadlo se Slovinskem a teď zase vidím nadšení třeba na sociálních sítích, nebo když má člověk možnost se bavit s českými příznivci. Vidíš to taky tak?
15: Jo, úplně stejně. Ale jo, tak se asi nedá nic ani jako tak jako reagovat, že jo. Tak těžko, přece nebudeme nadšení z toho, že prohrajeme se Slovinskem. I když prostě tam si to nesedlo, já říkám, nebylo to dobrý, ale včera prostě naprosto parádní výkon, takový, jaký jsme si asi představili a čekali jsme, že náš národák bude takhle hrát na mistrovství světa, že to bude týmový bojovný výkon a to se včera potvrdilo právě v tom zápase ze Švédy.
14: První 3 zápasy hodnotí přímo aktéři světového šampionátu ve Friburgu. Jak, Petře Kadeřábku, když jsi měl možnost se bavit ať už s hráči, trenéry, anebo třeba s novináři?
15: Dobré bylo sledovat tváře hráčů, když procházeli mikzónou po zápase se Slovinskem a pak střih, když procházeli po zápase se Švédy. to je, jako když si vedle sebe postavíte takové ty malé figurky, co jedna pláče a druhá je rozesmátá, až se za břicho popadá. Prostě ta nálada byla jasně viditelná, ten zápas se Švédskem byl odehraný výborně a tam byl hlavní zlom v té produktivitě, protože těch střel, které vystřelili Češi proti Slovincům na branku, tak těch bylo nepočítaně a proti Švédsku opravdu stačilo vlastně 7 střeleckých pokusů na 4 branky. To je prostě neskutečné. To takovouhle procentuální úspěšnost střelby neměla ani Martin Procházka.
12: Martine, počkej, ne jo.
15: Ne, určitě, já tím souhlasím. Ale ono to bylo, ono to celkově to, ten vstup do toho utkání, já bych řekl, že naši skvěle, jak to ještě řeknu, překvapili Švédy tou aktivitou, tím napadáním, tím vytvářením si těch dobrých pozic, ale zbytečně jsme nestříleli. To bylo právě to, že jsme zbytečně se nezbavovali kotouče, což nám právě možná někdy v tom utkání se Slovinskem chybělo, protože tam jsme pak jako panikařili, stříleli ze všeho a nemělo to ten efekt. Tady prostě najednou to bylo úplně jiný hokej a využili jsme právě z toho minima, jsme využili maximum.
12: Chci pozvat taky vás posluchače, pokud nás tedy slyšíte, tak číslo do studia se neměnilo 221-552-222, funguje nám to tady, tak zavolejte, pokud sledujete mistrovství světa třeba i na radiožurnálu Sport, budeme za to rádi s nějakým dotazem na Martina nebo třeba na Petra Kadeřábka, který je přímo v dějišti. Co se týče toho utkání se Slovinskem, trenér Rulík mluvil o tom, že chtěl dostat do hry ve dvou dnech vlastně další útočníky, teď narážím na tu absenci Matěje Blimla. Možná takové to, že se nejdřív spálíš a je to lepší, než se spálit třeba prostě ve čtvrtfinále, Martine.
15: Určitě, je to tak. Také jsme to říkali, bylo to druhé utkání, takže se vzhledem tomu, že to je druhé utkání, tolik toho neděje. Byla by chyba, kdyby jsme si teďka nepohlídali utkání, které přijde zítra proti Itálii, následně potom se Slovensko a Norsko. Neříkám, že to budou lehké zápasy, ale je potřeba si to pohlídat už ve smyslu tak, aby nebylo to, aby nedošlo tady tomu výpadku. A rozdali jsme si to, ještě řeknu jednoduše, o první místo ve skupině s Kanadou, potom příští týden v úterý.
12: Vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal?
13: Dobré dopoledne, Petr Vervák, já vás zdravím do studia.
12: My vás taky, dobrý den.
13: Dobré dopoledne. Mám rychlý dotaz, než dojedu do práce, zase vás bohužel neuslyším celý, ale jde mi o to, jestli si myslíte, že se podobují i výkony hráčů z extraligy, jakoby rozdílně ty, co v play-off skončili dřív, právě jako třeba Beránek Černov, protože ty se mi zdají neskutečný. Kontra vlastně finalisty z Pardubic, Červenka, Sedlák, ty Roman Červenka se mi zná jako standardní výkon, ten je fakt jako neuvěřitelný ve svém věku. A mám pocit trošku, že na Lukášovi Sedlákovi doléhá ta únava. Nemáte taky ten pocit? Děkuju.
12: Děkujeme za dotaz, tady přeposílám na Martina Procházku nejprve.
15: Je pravda, že Ondra Beránek s Jirkou Černochem včera odehráli fantastické utkání ve obrovské rychlosti, byli vynikající, vybojovali spoustu kotoučů, bylo jich plný led, pak se k ním přidali další kluci, kteří včera prostě se vřeli, ať to byl Voženílek, ať to byl Kuba Flek, prostě výborně. Je pravda, že možná tady ten dopad samozřejmě toho finálové série se může lehce objevit, protože bylo vidět opravdu, že chvilkama tam nebyla taková ta dravost, takový ten drive, takže může to být samozřejmě, ale jak říkám, celkově to potom ten tým zvládl, ty útoky byly nasazovány celkem pravidelně, nebylo tam nějaké prostřídání rychle, prostě trenéři se snažili rozložit to na celý tým a to se mi líbilo, že tam chodili vlastně všichni hráči, kteří byli na soupisce.
14: Martin Procházka pravidelně hodnotí každé utkání na radiožurnálu Sport, každé utkání českého týmu i třeba na našich sociálních sítích, ty si právě Jiřího Černocha vyhlásil jako hráče utkání, pokud jsem se správně díval. Jenom taková drobná aktualita statistik. Roman Červenka poslední extraligové utkání 28. dubna, Jiří Černoch ten 11. dubna, takže tam je rozdíl více než dvou týdnů, ale samozřejmě se v tom daném čase Jiří Černoch hrál přípravné zápasy a byl na Eurohockey Tour, takže v tomto ohledu to není tak, že by měl úplný odpočinek, že by nic nedělal.
15: Odpočinek určitě neměl, ale ta příprava je samozřejmě úplně v jiné jakoby fázi, nebo je tam spousty odpočinků mimo, nejsou ty zápasy, když to řeknu v vozkách, tak důležité, jako když hrajete v finále, kde opravdu jdete na doraz, je na vás obrovský tlak. Tady byla příprava, kde, já jsem to říkal, jsou to zápasy, kde není to úplně ti hráči tam nejdou, jak se říká, na doraz, takže je v tom velký rozdíl.
12: Další z posluchačů, který se dovolal, dobrý den. Dobrý den, slyšíme vás, teda ještě neslyšíme.
16: Dobrý den, tady posluchač, fanoušek Jura, studio Freiburg.
14: Dobrý den.
16: A reaguji na výzvu, že se máme prý údajně fanoušci ozvat. Mám tady konkrétní dotaz na moderátora, komentátora Petra Kadeřábka.
12: Vy máte konkrétní dotaz na Petra Kadeřábka, ano, tak povídejte.
16: No jasně, zajímalo, kdy se staví na pivko, na panáka, na základnu naši tady ve Friburgu.
12: Dobře, tak prozradíte, Petře, kde to je?
16: On to ví velmi přesně.
12: Dobře, tak Petře, tak kdy se stavíš, děkujeme za dotaz.
17: No, já už jsem Jurovi odpovídal včera mezi první a druhou třetinou. Je to těžké najít čas a to požití asi vůbec nepůjde k dispozici, nebo nebude možné, protože se dopravujeme autem na zápasy, ale rozhodně se zastavíme u Čundrbody, která je zaparkovaná kousek vedle haly, a Jura včera také fandil. Myslím si, že se divím, že ještě mluví, protože včera křičel na Čechy a povzbuzoval také, tak no, určitě se zastavíme, ale bez požití.
14: Tohle je tedy fanouškovská skupina z Brna, pokud se nemýlím, tak kolik vás tam, pane Juro, je? Vím, že vy vyrážíte pravidelně na světové šampionáty, myslím si, že i minulý rok jsme se bavili před jedním ze zápasů takhle v našem předzápasovém studiu, tak jak to vypadá tentokrát, oslabila nebo posílila vaše sestava?
16: No, tak my tradičně s mou hokejovou fanatičkou, manželkou, jsme tady a posilí nás ještě zítra synovec, který dorazí, mladý to junek, který dorazí z Brna, tak nás tady posílí na zápas Itálii, ale jinak jako tady o kontakty a různé družby, buď i v našem táboře nebo napříč týmy, není problém, jo? Takže my tady kempujeme na takovém štelplace vyčleněném pro fanoušky, takže před, po zápase se tady potkáme s fanoušky z různých stran a tady člověk jako nikdy není sám.
14: Pro českého fanouška to jsou relativně drahé destinace ty poslední, ať už to bylo Finsko, Dánsko, Švédsko, teď tedy Švýcarsko. Je tam pro našince draho, nebo se dá nějak zajistit jídlo, pití?
16: Dá se, jako určitě jako něco se dá. Jo, když člověk vezme, tady vykoupí nějaký supermarkety a udělá si vlastní pikniky, občas nějaká restaurace a určitě se to dá zvládnout, jako, jo, to.
12: No rozumíme, do čutory si prostě člověk něco vezme a pak to doplňuje postupně ze zásob, které tam mají. Juro, tak si užijte šampionát, fanděte a snad vás kolegové Kadeřábek s Kůrou poctí návštěvou tedy.
16: Jasně, budeme se na tě těšit a zdravím do republiky.
11: Čistá hra Martina Procházky.
12: Tak, krásná stopa českých fanoušků ve Friburgu, snad budou mít co nejvíc radosti. Já myslím, že teď to bylo naprosto zřetelné, že ten zápas se Švédy udělal velkou radost. Pojďme přímo k tomu, co se teď stalo v posledních hodinách. Ten velmi rychlý nástup jsme nějakým způsobem okomentovali. Martine, přece jenom si říkám, ale jako na čem to všechno závisí? Víš, že to takhle jako napadá? Možná i třeba špatný výkon švédského golmana?
15: No, nepřišel mi úplně včera takový nějaký velký výkon z jeho strany. Měl tam potom i další fáze, nejenom
12: po těch... kulantně teda.
15: No ne, já jsem ho sledoval potom i kolikrát při rozehrávce Kotouče, jo, jenom jo, takže nebyl si vůbec jistý. Je vidět, že prostě ty tři rychlé branky s ním taky zamávaly pěkně.
14: Říkáš velký výkon, on má asi 2 metry nebo kolik.
15: No, je hodně vysoký.
14: Tak ale... proto velký výkon, Honzo.
15: Ale... No, nebylo to úplně ideální, no, každopádně my jsme skvěle, když to řeknu, i ty kluci to potvrdili, říkali, že vlétli, že chtěli, že to byl jejich cíl, vlétnout prostě na Švédy, okamžitě je dostat pod tlak a to se jim povedlo, samozřejmě vám, když dáte hned tu první branku, to vás obrovsky nakopne, potom následně, když tam přišla ta druhá při přesilovce, tak konečně padla při přesilovce branka, říkali jsme to, vám taky ten tým obrovsky pozvedne, ale hlavně to bylo pořád v jednom, jakoby, když to řeknu, v jedné fázi, pořád jsme jako drtili Švédy, ty to nějakým způsobem vůbec nekousali, byli z toho právě extrémně podrážení, proto tam docházelo tady k těm potyčkám, nakonec se to vyvrcholilo u té třetí branky. No.
14: Petr Kadeřábek a úvod do zápasu, vy jste nám už zmiňovali během dnešního vysílání ranního běžného, že jste taky nečekali takhle rychlý nástup a ostatně podobně mluvil i Radim Rolík, že Petře?
17: No ano, tak ten rychlý, takhle, Radim Rolík ho chtěl a on přišel, ten rychlý nástup, hlavně co ho potěšilo, co si myslím, že potěšilo všech, celý ten realizační tým i vlastně hráče, že se plnilo to, co nefungovalo proti Slovincům, tak teď se tam zařadilo a to byla ta clona před brankářem. Já třeba jsem byl také překvapen, že chytal Helberka, že do branky nenastoupil jeho kolega Cederblom, který jinak chytá normálně NHL, že jo, za Chicago, takže tenhle ten golman Gordonu, mně se také připadal mi trošičku nejistější, ale ta česká clona byla výtečná. Vemte si jenom tu přesilovkovou ránu, která tady byla pěkná od Dominika Kubalíka, ale přejezd Daniela Voženílka přesně ve chvíli, kdy ten puk zasahuje Dominik Kubalík před brankářem Švédska, tak to je přesně to, po čem Češi nebo čeští trenéři volali po zápase se Slovenskem, že tam chybělo. A teď to tam bylo, v tom úvodu to tam bylo a vlastně pak už ty góly byly, dejme tomu, z nějakých přečíslení, ale ty první dva góly prostě vyústily z toho, že Češi dodržovali tu taktiku, kterou měli dodržovat už proti Slovinsku. A tam s tím golman, myslím si, že i kdyby tam byl v tu chvíli Söderblom, tak by to prostě chytit nemohl. Ani Kubalíkovu ránu, ani vlastně tu první parádní teč Matěje Blimla po střele Filipa Hronka.
12: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, pokračujeme s posluchačem, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
18: Dobrý den, Novák Ivo ze Stochova, já vás všechny zdravím do studia.
12: Ivo, počkejte, tak všechno nejlepší k svátku, máte ho dneska?
18: Perfektní, děkuju, ano. To je dobře, on to, že jste si vzpomněl, už jsem myslel, že na mě zapomene.
12: Nezapomenu, jenom se chci zeptat češtinářsky, jak se skloňuje to vaše jméno, abychom to měli úplně korektní.
18: Iva, Ivovi, oh, vidí Iva, Ivo, patipát, oslovujeme, voláme a tak dál, a tak dál.
12: Dobře, no tak ano. Všechno nejlepší, děkujeme, že jste zavolal. A s čím jste zavolal?
18: Ano, jenom krátce, než položím tři telegrafické, opravdu krátké dotazy. Moc děkuju taky, protože jsem nevědomý za reportáže pana Kuny a pana Kadeřábka, vynikající, perfektní, to nemá chybu, rychlé postřehy z ledu, perfektní opět jako každý rok, za to teda já moc děkuju. Další otázka krátká by byla, včera jsem nezaznamenal vlastně z té reportáže, kteří hlavní rozhodčí, z jakých zemí to vlastně pískali, nejde mi o jména, spíš jenom z jakých zemí. Druhý dotaz by byl, bylo dost omluvenek z NHL, mě zajímají jména jako Šapovalov, Šalé a tak dále z Brna, jak to s ním je vlastně, oni se teď vyskytují, to byly tahouní té nedávné dvacítky, proč taková jména moc v té reprezentaci teďka neslyšíme, to by byl třeba Šalé, Eda, byl asi výborný tahoun a další ti hráči, kteří tam pálili góly a měli obrovské nasazení, to všichni víme. A třetí otázka, včera byl vyloučený Jan Ščotka a mě zajímá, v tu chvíli by se hrál, nebo

0: Krásný den, nashledanou.
1: Vám také krásný sváteční den, Ivo, a zdravíme do Stochova. První otázka se týkala, odkud byli hlavní rozhodčí. Poprosím Petra Kadeřábka.
2: Finsko, Německo. Brander z Finska a Schrader z Německa. To byly hlavní rozhodčí, na čerách jim asistovali Američan Gustafsson a Schlegel ze Švýcarska. Já myslím, že to v tom přenosu zaznělo, ale nejsem si úplně jistý, jestli to na začátku, protože většinou tyhle ty věci říkáme na začátku každého přenosu.
1: Ano, děkujeme. Další otázka, ta bude směřovaná na Adama, která se týkala Šapovaliva a Šalého.
3: Ano, jde o to, a měli jsme podobný dotaz i minulý týden ohledně Davida Jiříčka, respektive Davida Špačka, že někteří hráči jsou stále vázaní klubovými povinnostmi. Eduard Šalé, to je hráč draftovaný Seattlem, který aktuálně působí na farmě Seattlu v Coachella Valley, a Coachella Valley má stále rozehranou sezónu, takže Eduard Šalé má své klubové povinnosti. A Matyáš Šapovaliv, ten sice na farmě už nemá své povinnosti, tenhle tým vypadl, Henderson Silver Knights, ale problém je v tom, nebo fór je v tom, že Vegas Golden Knights, ten hlavní tým, stále ještě sezonu má, takže kdyby bylo potřeba, tak Matyáš Šapovaliv může teoreticky být povolán.
1: Takže takhle vlastně jednoduše, ale zároveň je to složité pro ty hráče. Děkujeme, Adame. No a chci se tam Martina na tu tematiku, zda by teoreticky mohl z útoku někdo nastoupit v obraně, kdyby se nedostávalo beku.
4: Já bych řekl, že z fleku, teď nemyslím Jakuba Fleka, ale z fleku by mohl nastoupit Tomáš Galvas. To mi přijde, že je takový útočník, obránce útočník, to, co předvádí a ve svém věku a jakým způsobem je schopen přejít klidně hráč na jednoho, jeden na jednoho, kolikrát tam točí obránce nebo útočníky, prostě je mu to jedno, takže ten si myslím, že by opravdu mohl hrát hned v útoku.
1: Dobře, a z útoku do obrany tam bys viděl třeba Voženilka někoho nebo?
4: Jo, tam si myslím, že taky byly pár takových těch hráčů. Já myslím, že i jako Jirka Černoch by v klidu úplně v pohodě mohl se dostat do té pozice obránce, takže Jirka Černoch klidně.
1: No, můžeme se dostat k tomu momentu, který vzbudil emoce a vážně možná i mezi českými fanoušky. Jan Čtotka, který se vlastně nechal vyloučit po té, co dohrál jednoho ze Švedů. Adame, nevím, jestli to můžeš ještě rozvést, nebo spíš na Petra Kadeřábka se chci dotázat, z čeho podle tebe plynulo to, že Čtotka zasáhl soupeře tou vysokou holí?
2: No, vyplynulo to z toho, že šel bránit svého spoluhráče, kterým byl Daniel Voženile, který byl faulován poté, co vstřelil gól. A radoval se, dostal ze zadu krosček, padl, myslím, že to bylo Ekmana Larsona, a pak ho Johansson ještě minimálně čtyřikrát udeřil krosčekem, když Daniel Voženílek ležel na ledě. A v tu chvíli, kdy se vlastně kousek od nich radovali tři čeští hráči a Jan Čtotka jel za nimi slavit, tak tohle to viděl a okamžitě chtěl strestat Johanssona. On ho tedy trefil prostě hokejkou do obličeje, někam do krku, tohle je to, za co dostal těch 5 minut. To, proč tam najel, to je úplně jasné. Prostě jel bránit Daniela Voženílka. I proto mu to vlastně nikdo nevyčítal. Jediný Radim Rulík říkal, že neudržel emoce a že to přehnal. A s tím zase musím souhlasit, že ta ochrana toho hráče tam měla přijít, ale bohužel to dopadlo. Kdyby ho trefil na ramena, povalil ho a pak mu prostě, já nevím, dal nějakou 1, 2, 3, 17 ran, tak by to bylo něco jiného, kdyby se s ním popral prostě. Ale tam bylo to, že ho trefil prostě hokejkou do obličeje a tohle to rozhodčí trestají. A já, když jsem viděl potom i ty zpomalené záběry, tak se mohli rozhodnout samozřejmě hlavní sudí, jestli udělí 2minutový nebo ten 5minutový plus do konce utkání. Mimochodem právě po tomhletom trestu se Češi stali dosud nejtrestanějším týmem na celém světovém šampionátu a to je při 50% úspěšnosti soupeřů při jejich přesilovkách proti Čechům, tak je to ten největší problém asi zatím.
3: Petře, ty jsi nám i připravil k tomuto tématu jeden zvuk a to hlas Matěje Blimela, je to tak?
2: Je to tak.
3: Tak se ho pojďme pustit, Honzo.
5: Tam prostě bylo nešťastné vyloučení na těch 5 minut, ale prostě když tam Vožuk dostává 5-6 krosčeků do hlavy, tak prostě někdo tam fakt musí přijet a musí se za něj postavit, takže prostě to se fakt dá pochopit a tam jenom je prostě škoda, že Švédi to tam dvakrát neskutečně trefili a dostali se tím do zápasu, no, ale my jsme prostě to pak výborně obránili. Jak říkám, jsem moc rád, že jsme prostě týmovým výkonem zvládli tady ten zápas.
1: přichází vůbec na přetřes diskuze, zda to byla velká chyba Ščotky, že takhle oslabil tým, protože jsem četl opravdu názory, je to buď nejužitečnější hráč Čechů, anebo že

0: by měl skončit na šampionátu, to jsou dost jako jiné varianty.
1: Já to řeknu teďka z pozice hráče bývalého. Za mě to udělal samozřejmě dobře, šel, už to říkali Petr Kržářevek, šel prostě se pomstit to, co tam předváděli Švédové, to bylo nechutný, co tam na něho předváděli, na Daniela Oženílka, to prostě tohle to bylo jasné, že se musí potrestat. To, že mu dal ten kroček, že mu dal prostě na tu stranu hlavy, na ten krek, jako za mě dobře.
0: Dobře.
1: Abych to řekl, za mě dobře, ať si to pamatuje. To, že potom oslabil ten tým, ano, to je pak už další věc, Radim Rulík to řekl, nemělo to být až takové razanci, ale to, že ho šel potrestat, s tím také souhlasil, takže to je vidět, že to tam je. No, kluci to obránili, teď už se to nestane, myslím si, že to teďka už bude dál v pohodě.
2: Na druhou stranu je to taková role Jana Ščotky v té reprezentaci, těžko můžeme chtít po, nevím, Tomáši Galvasovi nebo Jiřím Ticháčkovi, že se tam půjdou v roli 22-letých frajerů prát?
1: Určitě. Na druhou stranu bylo dobré, že teda byl vyloučený Švéd, že to přesilovka byla, dejme tomu, jenom 3-minutová. Mm-hmm. Ono, pokud by byla 5-minutová a víme, jak to hráli ty Švédové fakt opravdu dobře. A nemyslím si, že to bylo jenom, že to trefili dvakrát. Oni dál pokračovali prostě v takových dobrých pozicích, měli tam dobré střelecké další. To utkání se samozřejmě mohlo úplně tím otočit, mohli jsme ho prohrát. Nestalo se, kluci to odbojovali, nikdo nikomu nic nevyčítá a je to hotové.
0: Možná tvá slova vzbudila zájem posluchačů, protože nám teď začaly hodně drnčet telefony. Vítáme prvního nebo dalšího z posluchačů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slyšíme se?
0: Slyšíme se báječně, jestli byste prosím řekl své ctěné jméno a s čím voláte.
3: Robert, a já teda budu reagovat prvně na to aktuální, to znamená na to Ščotku. Já běžně teda souhlasím s panem Procházkou, teď nemůžu úplně přesně souhlasit, protože zkusme si vzpomenout na to, jak Radek Gudas, jak reagoval tenkrát u naší brány, tuším je to 2 roky zpátky v Praze, kde vzal ze zadu protihráče, vyloženě ho chtěl sejmout, ale když viděl, že tam přijíždí, nebo že je sleduje rozhodčí, dal ruce dolů a dělal jakoby nic. On ne, že by ho chtěl sejmout, on ho trochu sejmul, ale prostě dělal jakoby nic, jo, ruce od sebe a nenechal se vyloučit, i když taky trestal, nenechal se vyloučit. To bylo naprosto úžasné. Já jsem říkal, kde se to v něm bere, jo? Zrovna v Radku Gudasovi. Takže to je takový první, kde mohlo nás to stát zápas. Jo? A potom další. Co se týkalo zápasu Česko-Slovinsko. Už jste to tam říkali, ale kdo se díval odpoledne na Kanada-Itálie, a pak sledoval Česko-Slovinsko, ten musel vyloženě trpět jako já. Já jsem teda u toho opravdu hodně trpěl. Jo, to takováhle obrovská převaha, ale zase ten styl hry, kdy nahodíte puk, chcete ho dojet, možná přemíra snahy, nevím, nedojedete, Slovinci v klidu vyhodí. Jo, to bylo, na to se hrozně, hrozně špatně se na to koukalo. Jo, jak jste tam říkali, střela někdy až úplně zbytečná střela, jo, která neměla šanci uspět. Jo. No, takže tohle je s tím Slovinskem a já doufám, že si Itálii se to nebude opakovat, že si Itálii to bude paráda.
0: Taky doufajme, že to bude další báječná, tedy podívaná jako včera proti Švédsku. No, děkujeme za zavolání a možná zkusím, ne, teď nikdo nevolá, Martine, to tak posuneme se k tomu dalšímu momentu, který byl v první třetině, ještě předtím, to bylo za stavu 1-0 a vlastně, kdy se ten sudí upískl, tam šlo o gól neuznaný, který vlastně není gólem, protože ten puk ještě nestačil přejít asi brankovou čáru a sudí už pískal, nebo jak to bylo, je to tak?
1: No, přesně tak. On si, byla to situace, kdy Beránek jel s Jiřím Černochem, jeli v podstatě 2-1. Ten kotouč po tom zakončení vypadl a jeden z rozhodčích, který přijížděl vlastně k té situaci, tak si vlastně tím špatným pohybem zakryl sám sobě výhled na tu možnost, aby ten kotouč viděl, kdyby právě vypadl. On se dostal jakoby za branku přesně do úhlu, kde ho neviděl, měl pocit, že ten Helberg ten kotouč drží, ten ho vůbec neměl pod kontrolou, vypadl mu pod betonu, no a Jirka Černoch naprosto správně, přesně si ho našel a jako takovým tím šťouknutím mu tam prostačil. No jo, vím, že v té chvíli už bylo písknuto, no a pak tam přišla ta reakce, že tam šel na rozhodčího, že to tam ten šel tím vyříkat, jak se říká, ale už bylo pozdě, no, prostě byla to chyba, velká chyba rozhodčího, protože nám takhle opravdu vzali regulérní gól, tam to mělo být naprosto jasné.
2: Abychom nemluvili sami s Martinem Procházkou, tady je další zvuk, který připravil náš reportér přímo v dějišti Petr Kadeřábek. Tentokrát mluví právě autor gólu, a tedy respektive dvou, jednoho platného, jednoho neplatného, Jiří Černoch.
4: No, ten první jsem myslel, že jednoznačný gól. Myslel jsem, že se půjdou podívat na video a uvidí, že ten puk byl volný, že to bylo s písknutím. Nešli a ten druhý popravě jsem si myslel, že taky gól nebude, protože nevím, jak jsou pravidla, ten puk nebyl vidět, ale já jsem jenom tečoval tu nahrávku od Ondry Beránka a viděl jsem, že to chytil gólman, pak do něj spadnul hráč a ten gólman zajel dost do brány. Tak jsme zkusili na rozhodčího jenom jako se zaradovat a možná už to bylo trošku z frustrace po tom prvním momentu a nakonec rozhodčí se šli podívat a uznali gól, takže paráda. Jsem strašně rád, že to platilo a že jsme zvítězili.
0: No, Petr Kadeřábek je opravdu velmi zkušeným reportérem a chci se zeptat, kolikrát jsi se setkal v poslední době třeba s podobnou, řekněme, velkou chybou rozhodčích?
5: Dockrát docela, no. V poslední době jich přibývá, protože ten hokej se zrychluje, ale tohle byla vyloženě chyba hlavního sudího, protože on stál tam, kde nemá. On prostě tu hru neměl pod dohledem, on neviděl puk a proto písknul. Já vím, že on ho měl vidět, kdyby stál o půl metru jinde, kdyby to sledoval úplně spoza branky a ne mírně vpravo, když se podívám vlastně pohledu ze zadu od mantinelu, tak by ten puk viděl, že ho švédský gólman vůbec neměl pod kontrolou. On mu vlastně po střele Ondřeje Beránka zapadl do podpaží, to znamená ten teploměr, a propadl mu pod beton a byl naprosto volný v brankovišti. No a Jiří Černoch ho samozřejmě viděl. On sice nosí brýle, ale tohle by nepřehlédl, tak prostě ho doklepl do brány a tohle byl jasný gól. A tady musím říct, že Jiří Černoch je velmi, řekl bych, takový lidumil, je to hrozně hodný člověk, ale v tu chvíli tedy v něm bouchly saze a jel k tomu rozhodčímu. Myslím si, že ten bude poprskaný do dneška, protože Jiří Černoch si samozřejmě asi, no myslím si, že by to nebylo publikovatelné, to co křičel na rozhodčího, ale byl v právu. Tady ten gol měl platit, jenže na videu by se to stejně nemohlo přezkoumat, protože ta branka byla viditelně dosažená po odpískání a to se prostě zvrátit nedá.
2: Říkáš lidumil, ale já když si vybavím, jak on vypadá v karlovarské uniformě, když má na sobě tu matnou černou helmu a on má černý plnovous, kdyby se na vás rozjel takovýhle bulldog, nebyl bych úplně s tím smířený, že to je lidumil, bál bych se ho.
0: Petře.
5: No. On v tom, ale vlastně v tom, on nemá úplně plnovous, není to takový Radko Gudas, ale má ty vousy, jenže v těch vousech má úsměv. Ve většině případů, vlastně když se na ně podíváte i na střídačce, tak on opravdu je velmi pozitivně naladěný. On je to, a teď se vracím třeba k tomu Janu Ščotkovi, protože to je neuvěřitelný přínos do kabiny právě tou jeho povahou. On je hrozný smíšek, prostě neustále burcuje. Tohle, to je hráč, i kdyby byl hokejově na 50%, což není, tak ho chcete do kabiny. Tak ho chcete do kabiny kvůli té pozitivní náladě. Kvůli tomu, že on je člověk, který dokáže i zvýšit hlas, ale hlavně většinou to dává do pozitivna. On byl první, kdo přišel s tím, že po porážce se Slovenskem, no co, tak v Tampere jsme taky prohráli s Rakušany. Tak je to přece jedno, pojďte hrát, zapomeňte na to. Tohle to jsou ta slova, proč je tak důležitý. A podobně se vlastně chová i Jiří Černoch. Mimochodem, oba dva jsou to vlastně stejný ročník. Oba dva spolu už hráli s mnoha dalšími. Třeba na mistrovství světa 18-letých hokejistů, kdy vyhráli stříbro, na které navázali až letos hráči do 18 let. Tohle je ta generace, která spolu hraje hrozně dlouho. Ti hráči se znají, jsou na ně nabalováni. Vlastně starší ročníky, ale hlavně ty mladší, když se podíváme na výkony třeba Jiřího Ticháčka, který mimochodem dostal krošček do krku také a bylo to za 2 minuty v tom zápase, nikoli za 5. Už jsem se rozhovořil hodně dlouho, teď bych se asi... Ne, jo,
0: rozumím ti.
5: Na tenhle ročník se nabalují i ti mladší a když se k ním dostaneme, já nevím, když sledují výkon třeba Marka Alšera, kterého tady nikdo neznal a teď ten frajer prostě zablokuje 3 střely, padá do střel, bojuje, on neudělá chybu. Dobře, není takový kreativní obránce, jako je třeba Tomáš Galvas, ale jeho nominaci třeba já obdivuji, že takového hráče Radim Rulík sebou vzal a on mu to odvádí na tom hřišti těmi výkony.
0: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, protože vás pozvali k poslechu dál, protože ta mladá jména budeme ještě zmiňovat i další individuality. Nicméně teď dáme prostor dalšímu z posluchačů, který se dovolal do čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, tady Honza Pardubice. Dobrý den, pánové, zdravím vás.
0: My vás taky na východ Čech.
6: Já mám, jestli můžu tři takový nějaký poznámky nebo dotazy. Prvně, ještě bych se vrátil k tomu vyloučení toho Šťopky, že tam já souhlasím s tím, že měl udělat to, co udělal, měl mu tu hlavu urazit, bohužel jako asi jiným způsobem, a tam si myslím, jako můj názor je, že se projevilo to, že to není takový ten hráč právě do tady těch strkají, že podle mě, kdyby tam byl nějaký Klapka, tady to, tak by to řešil trošku jinak, hlavu by mu urazil taky, ale bylo by to asi jiným způsobem a možná by to nebylo do toho konce zápasu, ale tím nechci říct, že ta nominace, že se stěžují, že tam ten Klapka není nebo to, ale spíš jenom chci říct, že zrovna to vyšlo na hráče, který asi není pro tady to dělaný, má tam jiný nějaký úkoly a jiný styl hry, a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo, a že ho vlastně trefil tím krosčekem na ten krk. To je asi jedna poznámka. Druhá poznámka, ohledně rozhodčích, já bych chtěl, aby jsme si potom my všichni čeští fanouci vzpomněli na výkony těch rozhodčích, zase až začne playoff a budeme nadávat na ty naše rozhodčí v české extralize. Takže že to není asi jenom náš jakoby nějaký kolorit tady, co se děje těch výkonů, že rozhodčí. A poslední je takový dotaz na Martina, nebo na všechny, na vás, na odborníky. Já jako hrdý Pardubák, tak samozřejmě jsem strašně...
0: A teď v Pardubici vypil prout. Tak on to doufejme, že se ještě uslyšíme. Jste tam? Tak, linka se odmlčila, dotaz nezazněl.
2: Škoda.
0: No, tak nevadí, třeba se Honza ještě dovolá, samozřejmě čistá hra pokračuje až do 11 hodin. Tak já zatím ještě zkusím jiného posluchače, který má třeba signál. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, ještě jednou Robert.
0: Ano, povídejte.
7: Já si tady znovu pouštím ten gol toho Černocha, jo, když Beránek jede, znovu si to pouštím, mám za to, že ten hvist byl ještě předtím, než ten puk byl strčený. A u nás v extralize by ten gol tutově platil. Šlo by se na video, řeklo by se pokračující hra. Pohvizdnul prostě puk sám, už došel za brankovou čáru. Jo, nevím, jestli mám dobře synchronní ten zvuk, protože je to z, tuším, konkurenční televize, aby se to tady neříkalo, jo, se zpětným. Ale jo, myslím si, že u nás by gol platil.
0: Děkujeme. Pochopitelně to, jak má člověk zapnutý zvuk a pak ta souhra s tím obrazem, to bývá v některých situacích klíčové a nemusí to být jenom lední hokej. Tak nevím, jestli se nám, děkujeme Roberte mimochodem tedy za další doplnění, nevím, jestli se nám dovolal zpátky Honza z Pardubic, tak kdo je tam, dobrý den?
8: Dobrý den, zdravím všichni, tady je Roman, Severní Morava.
0: Romane, zdravíme na Severní Moravu.
8: Dobrý den. Já bych jenom takovou drobnou poznámku. Hodnotili jste hlavně rozhodčí, souhlasím plně, že to neměli ten zápas pod kontrolou. Ale mě trošičku u toho zákroku Šťotky, když šel bránit toho Voženilka, zarazil i pomezní rozhodčí. Když probíhá nějaký souboj mezi hokejistama, testoje, tak ať se ti kluci hřežou. Ale jakmile je někdo na zemi, tak většinou... i v naší lize, i na mezinárodní scéně prostě naběhnou chlapy po straně rozhodčí a trhají od sebe, a tady k tomu vůbec nedošlo, a dokonce toho Voženilka tam řezali dva, tak zarážíme i ti po straně rozhodčí.
0: Jo, čárový tedy myslíme asi v tom ledním hokeji. Každopádně děkujeme za poznatek, Romane. Nevím, co čárový rozhodčí v tu chvíli dělali, Martine, jestli to měli trhat už dříve, asi to bylo v té rychlosti pro ně nezvládnutelné. Každopádně, když to teď dáme do kontextu toho, že by teoreticky mohli Češi cítit křivdu kvůli neuznanému gólu, možná kvůli příliš přísnému potrestání Šťotky v tom porovnání s jiným zákrokem na hlavu českého hráče, tak tam nedošlo vlastně k situaci, která možná dříve bývala obvyklá, Adame.
2: Je sympatické, že Radim Rulík zmínil, že nebudou podávat žádné náměty, žádné podněty právě na muže v pruhovaném. Ostatně včera po tom zápase Radim Rulík řekl píšícím českým novinářům ve Friburku ve Švýcarsku, budu citovat, když jsme je podávali, tak to bylo horší a horší, stejně to nezměníme, dají nám zapravdu a omluví se, ale jak si to rozhodčí řeknou, tak to není optimální. Chceme je nechat v klidu, jsou to taky jen lidi a můžou udělat chybu.
0: No tak to zní trošku, jak když Martin Loukota vyzýval během vlastně playoff extraligy, aby se uklidnily emoce a aby se to neeskalovalo mimo led, kde toho napětí hodně. To je, Martine, ale myslím takové hodně fair gesto.
1: Je, mně se to líbí, myslím si, že to je správný, že takhle Radim Rulík zareagoval a myslím si, že už není potřeba dál to probírat, už je to rozebraný, ukončený, to utkání je také za námi. Je potřeba se teďka dívat zase, jak se říká, dopředu na ty další a s těma si, jak se říká, poradit lépe, aby jsme nedošlo tady k tomu, jak došlo se Slovinskem. Odrazit se od tohleto včerejšího utkání, od tohle kvalitního, výborně sehraného utkání.
2: Myslíš, že hraje nějakou roli, že Radim Rulík končí u národního týmu, že je takhle nad věcí? Nebo to vůbec nesouvisí?
1: Ne, ne, to si nemyslím. To si nemyslím, že to má nic společného s tím. Naopak si myslím, že on prostě je neuvěřitelně natěšený na tenhle ten poslední šampionát. A je rozhodně za mě by se chtěl rozloučit medailí.
0: No, Petr Kadeřábek, vlastně, jak vnímá tuhle určitou změnu strategie možná v chování nároďáku?
5: No, určitá změna strategie, ano, nějaká tam je, ale prostě Radim Rulík je pragmatik a to je boj s větrnými mlýny a když už dopředu de facto víte, že ta odpověď přijde, ano, máte pravdu a to je konec, tak to opravdu nemá smysl tříštit nějakou energii na to si stěžovat. Nakonec vlastně ten direktoriát šampionátu sám, nebo ti borci, kteří sedí na tribuně, jak to musí vidět. Tohle se určitě bude řešit, nějaký proslov k těm rozhodčím tam bezesporu přijde od organizátorů turnaje, tedy od Světové hokejové federace a uvidíme, jestli se to změní, ale já bych opravdu... Já nevím, no prostě ti rozhodčí jsou lidé a on ten dnešní hokej je opravdu neuvěřitelně rychlý. Některé věci bych jim prostě odpustil. Jsou věci, které se odpustit nedají a to je třeba to, že nevidí puk, který leží na ledě. To je opravdu špatně. Prostě, anebo posuzují ty zákroky tak, jak je posuzovali, že není úplně stejný metr. Ale on vlastně v tomhle tom zápase stejný metr byl, protože stejného řekování na výkony rozhodčích bylo slyšet i z té švédské kabiny, nejenom z té české.
0: Takže to bylo 50-50, tak to je v pořádku.
1: Určitě, byly to dva momenty, právě když byl vyloučený Švéd vlastně po faulu na Ondřeje Beránka po fazování, který za mě také 100% nebyl, a hned následně, když jsme hráli přesouvku, tak vyloučení, kdy byl vlastně faul od Romana Červenky, ale to také faul nebyl, tam Švéd spadl sám. Mně se na tom nelíbilo to, že rozhodčí, který pískal, který dal ty dvě minuty, tak ho určil ze středního pásma. A ten rozhodčí, který byl od toho, u toho zákroku, který u něho byl 5 metrů, tak ruku nezvedl, takže prostě to byly takový rozhodnutí, které prostě byly špatný a to je možná následek to, že i Švédovi, i naši vlastně jakoby ho řekovali, jak říká Petr, na výkon rozhodčích.
0: Takže v nějaké švédské variantě našeho rozhlasového pořadu, která by se mohla jmenovat Rennspel, tedy dnes asi diskutují také ze svého pohledu. No, máme tady dalšího z posluchačů, kterého můžeme pozvat do vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
9: Dobrý den, tady je Marek. Já jenom k těm rozhodčím, já sleduju pravidelně během sezóny pro mě naší extraligy švédskou a švýcarskou soutěž. A myslím si, že chyby se dělají ve všech těch ligách, takže mě by osobně vůbec nepohoršovalo, kdyby se třeba rozhodčí nenominovali jenom podle jakoby národnosti, ale opravdu podle výkonnosti, že když bude nejlepší třeba 10 Švýcarů, tak pískají místnosti se to třeba jenom Švýcaři, když si to komise třeba Mezinárodní hokejové federace bude myslet, jo? Že mě by to nevadilo. Vzpomínám si při té příležitosti na Nagano, kdy nám s Kanadou pískal taky Kanaďan a myslím, že s tím nikdo neměl problém, jo, že. Takže jenom tolik. Mějte pěkný den.
2: Děkujeme za názor a je zajímavé tedy, že někdo vlastně v Česku takhle vydatně sleduje švýcarskou a švédskou ligu. Já jenom přidám takový pohled z hokejové nejvyšší elitní v podstatě úrovně. Třeba když bylo tady v Česku, v Českých Budějovicích mistrovství světa ledních hokejistek, tak ty elitní zápasy pískali rozhodčí, které tomu nejvíc rozumí, tedy ty ze Spojených států amerických a z Kanady. A vlastně to vypadalo trochu zvláštně, když hrál třeba český tým o postup do finále a bylo to relativně blízko v utkání se Spojenými státy, že tam najednou Američan nebo Kanaďan, nebo Kanaďanka, Američanka rozhodovala právě o těchto výkonech. Neříkám nic, asi tam nebyla žádná tlačenka, ale každopádně vypadalo to trošku zvláštně, když prostě je ten rozhodčí z jedné země, která potom reálně hraje na, to, na té ledové ploše.
0: Hmm. Já myslím, že téma rozhodčích bude rezonovat i v další čisté hře, takže se k němu třeba vrátíme, my pokračujeme dál o hokejovém nároďáku na mistrovství světa.
10: Čistá hra Martina Procházky.
0: Tak ti brankáři, Josef Kořenář chytal druhý zápas, ten proti Slovensku chytal Dominik Pavlát. Ta volba, když to vezmeme v tom kontextu, že se i mluvilo třeba o neúčastí některých jiných brankářů, jako Dominika Frodla, Romana Vila, nebo těch omluvených z NHL, tak nakonec se zdá, že nebyla vůbec špatná, Martine.
1: No nebyla, tak první utkání Josef Kořenáře, když tam neměl tolik velkých zákroků proti Dánům, tak to utkání zvládl velmi dobře, inkasoval jednu branku. Já trošku na obranu Dominika Pavláta, když to vezmu, ty góly, které dostal. Dostal jeden v přesilovce, který byl pro něho těžký, nahozený kotoč backhandem o tyčku. To je pro brankáře velmi složitá střela. Druhý gól, který dostal po vhazování, kotouč se odrazí Slovinci přímo na hůl, na volej, kde už on nemohl reagovat, protože reagoval na tu první střelu do prázdné branky. Takže jediné, kde možná samozřejmě, kdyby, když to řeknu jednoduše, ten nájezd, prodloužení, makovec, jede sám na branku. Tady, pokud by to bylo, že by ten zákrok udělal výborně, chytil by ho, tak samozřejmě o to by ještě ten výkon byl lepší, ale on trefil to dobře. Ale jinak tam těch pokusů ze strany Slovinska nebylo skoro vůbec nic, nějakých větších. Možná v závěru té třetí třetiny tam byly dva takové úniky, kdy Slovinci vystřelili a jednou to netrefili, jednou to letělo mimo branku, jednou tam byl tam takový lepší zákrok, ale jinak tam toho tolik neměl, takže těžko hodnotit takový zápas a jeho výkon. Naopak včera Josef Kořenář, fantastický výkon. Myslím si, že tam několikrát prostě nás perfektně podržel. Byly ty těžké střely důrazné a zasáhl výborně.
2: Na našeho reportéra ve Švýcarsku je to teď tedy jasně dané, že Josef Kořenář je jednička a Dominik Pavlát dvojka. Mě totiž trochu překvapilo, když jste včera do našeho vysílání radiožurnálu Sport dopravili zvuky právě s výpověďmi Josefa Kořenáře. Nestává se to totiž zas tak často teď na té elitní úrovni, že byste pustili na mediální aktivity brankáře, nebo ano, vy tam asi nějak musíte pustit ty golmany, ale že prostě si novináři na tak dlouho zastaví českého brankáře číslo jedna. Petře, jak je to?
5: No, zastaví. On skoro upadnul, když k nám přišel, protože byl tak vyčerpaný, neuvěřitelně z něj tekl pot, ale byl přešťastný, že zvládl tenhle ten zápas dochytat, ve kterém se tady opravdu hodně spotil. Není to tak časté, ale Josef Kořenář je velmi komunikativní, což mu možná prospívá i v té pohodě v brance, i když včera tedy úplně pohodu tam nezaznamenával, protože byl neustále v permanent. Oni Švédové obzvlášť v tom závěru byli tedy velice nepříjemní a tam Josef Kořenář ukázal, že on je tou jedničkou pro letošní šampionát. Myslím si, že brzy bude dopsán také Petr Kváča na soupisku a bude asi jisté, že se, no možná se dostane na nějaký zápas, dejme tomu na střídačku, ale nemyslím si, že by Petr Kváča vůbec nastoupil, prostě jedničkou bude Kořenář a krýt záda by mu měl tedy Dominik Pavlát.
2: Takže se, Petře, podle tebe čekalo jen a pouze na případný konec Jakuba Dobeše, který tedy, jak jsme se dnes v noci dozvěděli, se nekoná, protože Montreal postoupil dál v playoff NHL. Není to tak, jak někdo spekuloval na sociálních sítích, že by to třeba ještě mohlo být čekání na Michala Postavu?
5: No, nemyslím si, že by se... Tohle jsou ale moje názory. Myslím si, a i vlastně podložené těmi zkušenostmi, jak to vypadá třeba pod tímto realizačním týmem v těch předcházejících letech, jenomže tam to bylo úplně jiné, protože tady prostě ten brankář NHL byl, ale Josef Kořenář teď jasně ukázal, že je velmi kvalitní a že tyhle ty velké zápasy dokáže odchytat tak, že Češi z toho duelu odejdou jako vítězové, což je to hrozně důležité. On kdyby inkasoval ještě další dva góly, tak by mu a vlastně celému týmu by úplně nebylo do zpěvu, ale po tomhle tom zápase prostě mají jistotu, že mají za sebou brankáře, který je v těch opravdu složitých situacích dokáže podržet.
10: Čistá hra Martina Procházky.
0: Petr Kadeřábek mluvil o brankářích, my se dostaneme s Martinem Procházkou a Adamem Weidenthalerem, pochopitelně i Petrem, k dalším individualitám, a protože jsem kdysi natáčel s maminkou Dominika Kobalíka, nesmírně sympatickou ženou, celá ta rodina na mě tak působila, tak bych se zastavil první u tohoto střelce, který, když to porovnáme s olympiádou, se probudil, Adame.
2: Ano, a dohromady má na mistrovství světa, pokud jsem to dobře spočítal, nebo pokud jsem se dobře koukal, 27 gólů, Martin Procházka 28. Martine, brzy tě Dominik Kubalík přeskočí.
1: Já myslím, že to bude na tomto mistrovství, co by dup.
0: Zítra proti Italům, jo?
1: 100%. Ne, Dominik Kubalík skvěle odstartoval mistrovství, už jenom to hned tu první branku, jak, když to řekl, jak načal, to je vždycky pro hráče, který je určený k tomu, nebo má předpoklady k tomu, že bude dávat branky, tak je to důležité, když se hned chytne v první utkání, když dá branku. Včera ukázal při té představce zase jeho tu dominanci, tu parádní střelu, kterou on má. Umí to prostě trefovat do těch prostorů. Samozřejmě velký kus práce tam předvedl Daniel Boženílek v tom předbrankovém prostoru, kde skvěle slonil v pravou chvíli, jak se říká, se uhnul i pravou nohou, snad se lehce nadskočil, bylo to perfektně udělaný, sehraný. A ten střelec musí mít k tomu štěstí, takže tady je vidět, že prostě Dominik Kubalík ho má na tomhle mistrovství. Doufám, že mu to vydrží a že bude rychle, jak jsi říkal teda přede mnou.
2: Není to tak dávno, 3 měsíce, co Dominik Kubalík ale neměl tu svou pozici v národním týmu zas tak silnou. Petře, jak on třeba sám to vnímá, to, že na olympijských hrách byl vlastně po 2 zápasech posazen na tribunu a teď naopak je zase jednou z těch opor hvězd?
5: No, olympijské hry jsou pro něj minulost, prostě on žije tím současným šampionátem, trefil se 2x, myslím si, že přijdou další góly, už jen ta příprava jeho na zápas je úžasného sledovat, vlastně kdy on přijde úplně první z kabiny do toho prostoru, kde se shromažďují hráči, než jdou na led, procvičí se, pak políbí čepel své hokejky jak z forehandu, tak z backhandu, a pak už vlastně jen upřeně hledí přes sebe a s každým si pak plácne, když postupně ti hráči přicházejí. No a je prostě natěšen na každý ten zápas. A když se podívám do minulosti, tak Dominik Kubalík také přijel na světový šampionát, kdy se mu před ním příliš střelecky nedařilo a pak odjížděl jako nejlepší střelec celého šampionátu. Takže doufejme, že se tohle to bude opakovat tady ve Friburgu, potažmo v Curychu.
0: Ta sebedůvěra možná plyne právě z důvěry, kterou mu dává to prostředí. Na olympiádě cítil, že konkurence je velká. Martine, ty jsi to měl taky takhle? Tak ty jsi možná důvěře se těšil asi jako většinou, ne? Na národňácích.
1: No jo, a na mistrovství se to ano. Tam jsme patřili těm hráčům, kteří jsme chodili na přesilovky. Když to bylo v té největší éře, tak opravdu jsme měli tu důvěru velkou. Chodili jsme na ně velmi často. Bylo to jedno, jestli tam s náma hrál Vladimír Vujtek nebo David Moravec. No a pak na té olympiádě tam jsem byl v jiné pozici, tam jsem byl spíš v té pozici my do té obrany, no, nebo já minimálně určitě.
2: Když mluvíš o obraně, pojďme se zastavit u další české individuality. Filip Hronek a jeho rostoucí pobyt na ledě, čas na ledě, v tom minulém utkání dokonce 26 minut, kvalitní výkon, tak bude tohle podle Petra Kadeřábka ještě stoupat? Myslíš si, že by se to mělo takhle hrát v úzovkách všechno na Hronka?
5: No, nemyslím si, ale Filip Hronek prostě musel dostat v těch prvních zápasech opravdu hodně ice timeu tak, aby se vrátil do toho zápasového tempa. On hraje výborně, pozičně, stabilně, vlastně neprohrává ty osobní souboje. Co bych mu vyčetl, tak to je někdy riskantní rozehrávka, nepřesnost té rozehrávky, to je prostě věc, kdy už konečně Češi vyhrají kotouč a pak přijde prostě přihrávka 4 metry před hůl najíždějícího spoluhráče, to je chyba. Ale jinak Filip Hronek je samozřejmě obrovská osobnost v té české obraně a má obrovský respekt od soupeřů a to je důležité. Nemyslím si, že ten ice time bude ještě více stoupat, bude záležet samozřejmě také na zdravotním stavu Michala Kempného, na tom, jestli náhodou Jan Čotka ještě nedostane následný trest od direktoriátu za těch 5 minut plus do konce utkání, tam by se pak hrálo na 6 beků a tam by asi se nenastupoval Filip Hronek, dejme tomu obstřídání, a někdo by zůstal sedět, tam by se hrálo prostě na 3 pětky, mimochodem, teda na 3 obrané dvojice, mimochodem Američané si pamatují, že hráli na mistrovství si ta 5 obránci a dokonce dohrávali turnaj ze 4 a rozhodně nikdo z útočníků třeba nešel do obrany, tím se vlastně vracím na začátek toho našeho pořadu.
2: Zmínil si Michala Kempného, on tedy včera nehrál, netrénoval ani předtím na ranním rozbruslení, tak jaké jsou jeho zdravotní problémy, víme víc?
5: No, moc toho nevíme, ale není to nic vážného, není to svalové, kloubové zranění nebo něco takového, prostě se necítí dobře, je mírně nachlazen, ale myslím si, že lékař Tomáš Vyskočil ho dá dohromady, takže proti Italům si myslím, že Michal Kempný už bude moci navstoupit, jde o to, jestli na tom bude už tak, aby hrál v pohodě, protože pokud by ještě, dejme tomu, doznívalo nějaké to nachlazení, tak rozhodně nemá smysl Michala Kempného posílat na let a riskovat, dejme tomu, že by se mu to znovu vrátilo nebo nějakým způsobem by byl znovu nachlazen a nepřipraven do dalších zápasů, protože co si budeme povídat, v tom zápase s Itálií prostě ho není až tak potřeba. Teď to říkám trochu s nadsázkou, ale Češi tam budou plnit jasnou roli favoritu.
0: Petr Kadeřábek naznačil v dřívejším průběhu pořadu, že důležitou roli mají také mladíci, o kterých dříve třeba tolik lidí nevědělo, platí to hlavně třeba o Marku Alšerovi, o Tomáši Galvasovi už se tušilo, ale Martine, oni byli po právě Hronkovi druzí nejvyužívanější hráči proti Švédsku.
1: Je to tak a moc se mi líbili v tom včerejším utkání, protože musíme říct, že Švédové individuálně skvěle vybavení, vysocí hráči, důrazní a oni si s nimi poradili. Oni opravdu podali perfektní výkon, přidal se k nimi Jirka Ticháček, když vezmeme i že na ty oslabení, na které jsme potom ubránili, to hlavně to poslední té třetí třetině, tak tam byli většinou času právě Ticháček s Alšerem a vedli si skvěle, ubránili to, byl obětavý výkon tam prostě, myslím, že třikrát tam spadnul nebo padl do střely velmi dobře, prostě zablokoval ty střely, takže tohle to k tomu patří, samozřejmě Tomáš Galvas ten k tomu ještě přidává ty útočné výpady, pomohlo nám to hlavně v tom utkání třeba z Dány. Celkově si zatím vedou velmi dobře, ty mladí kluci dostávají hodně času, právě proto říkáš druhý nejlepší čas na ledě. Myslím si, že Marek Ližlický opravdu je hodně využívá a ty kluci postupem času přesně pod toho prvního zápasu rostou a rostou.
2: A včera taky přesilovkový bod pro Tomáše Cibulku, obránce Českých Budějovic, který se hodně vyhrál v motoru a teď má namířeno do severoamerické NHL, tuším, že do Edmontonu.
1: No. Je to tak.
0: Tak to jsou krásné zprávy, takhle nakonec čisté hry. Moc děkujeme Petru Kadeřábkovi, našemu komentátorovi, který společně s Františkem Kunou obstarává všechen servis kolem nároďáků na mistrovství světa ve Friburgu, ve Švýcarsku tedy lépe řečeno. Těšíme se na další komentáře, příspěvky zítra, přímý přenos utkání Česko-Itálie 16:20, Petře. Takže tam nejpozději s našimi posluchači naslyšeno, my se pochopitelně uslyšíme daleko dřív. Měj se hezky, pozdravuj Františka.
5: Vyřídím, dnes se ještě uslyšíme z rozhovoru s Jaroslavem Chmelařem.
0: Výborně. Čistou hru dnes připravil Adam Weidenthaler, kterému moc děkuju a těšte se na dalšího vysílání.
2: Je to i tvá zásluha, Jane Pěruško, díky.
0: No a hlavní zásluha na tom, že ten pořad je takhle oblíbený, vám děkujeme pochopitelně taky za volání, byli jste velmi aktivní, tak patří tedy Martinu Procházkovi, který tady s námi zase byl. Martine, perfektní a těším se i s tebou na další průběh mistrovství světa. Věřím, že to bude další ten šampionát, na který se zvyklí tady s medailí, nejlépe s tou zlatou.
1: Já na vás taky na všechny děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, milí posluchači, děkujeme za přízeň radiožurnálu Sport i pořadu Čistá hra Martina Procházky. Je úterý 19. května, poslouchejte nás dál. Dobrý den.
11: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
12: Zákon o veřejnoprávních médiích obsahuje podle ministerstva financí problémy. Chce ho přepracovat. Izrael zadržel 40 lodí humanitární flotily pro Gazu. Hokejový brankář Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. V Praze vážná nehoda uzavřela Chodovskou ulici v obou směrech. A počasí bude převážně polojasno nebo oblačno. Místy přeháňky, ojediněle i bouřky a teploty až 22 stupňů.
13: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly peníze dostávat. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmu České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbula je důležité, aby se lidi setkávali v úctě a bez vzájemného obviňování.
14: Smíření mezi národy, mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
12: Izraelská armáda zadržela v mezinárodních vodách 41 lodí směřujících do pásma Gazy. Informovali o tom propalestinští aktivisti, kteří humanitární námořní výpravu organizují. Desítka plavidel podle nich stále míří k cíli. Izraelské ministerstvo zahraničí plavbu označilo za provokaci a vyzvalo účastníky, aby okamžitě změnili kurz a otočili se zpět. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v pondělí večer izraelskou intervenci odsoudil, zároveň vyzval mezinárodní společenství, aby zakročilo. Náklady na léčbu v zahraničí rostou, například u Ergo cestovní pojišťovny. Loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Stejný trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
15: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
16: Sport. Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále NHL. K vítězství Canadiens na ledě Buffalo 3-2 v prodloužení v rozhodujícím sedmém utkání druhého kola playoff přispěl český golman 37 zákroky.
17: Jakub Dobeš měl v rozhodujícím zápase na ledě Buffalo úspěšnost zákroků skoro 95% a zažil tak druhé nejpovedenější utkání celé série. Postupový gól Montrealu dal stejně jako na úvod playoff proti Tampě kanadský útočník Newhook. Montreal s golmanem Dobešem po vítězství v Buffalo 3-2 v prodloužení pokračuje v bojích o Stanley Cup. V semifinále ho čeká Carolina, která v letošním playoff vyhrála všech 8 zápasů. Na západě se o finále utkají dva čeští útočníci, Martin Nečas s Kolorádem a Tomáš Hertl z Vegas. Série startuje v noci na čtvrtek českého času. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Vážné nehody v Praze a ucpaná Hradecká dálnice na příjezdu do Prahy. V Praze připomínáme zavřenou Chodovskou a Spořilovskou ulici v obou směrech. U křížení s jižní spojkou se čelně srazila tramvaj s autobusem. Podle záchranné služby už 15 zraněných a byl vyhlášen traumaplán. Na místo se stále sjíždějí záchranáři. Uvolněte uličky v kolonách a čekejte kolony v okolí. V Praze je teď zavřená taky Evropská ulice směrem z centra. Na křižovatce u Divoké Šárky další vážná nehoda.
19: Před křižovatkou s ulicí Libocká a je tam auto na boku, srazilo dokonce semafory, bude tam asi velká kolona.
18: Komplikace teď v křižovatce na Vypichu. V Bělohorské z centra stojí auto, řidiči se udělalo špatně, zasahují záchranáři. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte před Prahou dlouhé kolony. Na 8. kilometru před sjezdem na Jirny blokuje pravý pruh auto po nehodě. Průjezdný pouze levý a kolona je na 35 minut. Vyplatí se sjet na 18. kilometru, oběd to. A ještě silnice 55 z Otrokovic do Uherského Hradiště. Ve Spytihněvi vážná nehoda na nákladního auta s motorkou. Silnice v obou směrech neprůjezdná a velmi ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy se vyskytnou přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
16: Krásné úterní dopoledne. S radiožurnálem Sport posloucháte nejposlouchanější digitální stanici v Česku a my jsme moc rádi, že jste s námi. Je 11 hodin a k tomu 6 minut a celkem 7 českých tenistů se dnes představí v kvalifikaci na Roland Garros na antukový Grand Slam. Jehož hlavní soutěž odstartuje už tuto neděli a radiožurnál Sport bude přímo u toho. Velmi zvláštní pocity musí zažít Karolína Plíšková, která je bývalou světovou jedničkou, také dvojnásobnou Grand Slamovou finalistkou. Ale teď při svém comebacku si zahraje právě v kvalifikaci. Její soupeřkou po 10. hodině, respektive okolo 11. hodiny, bude Korejka Ku. Dále se z českých reprezentantek v kvalifikaci představí také Laura Samson, Anna Sisková, Linda Fruhvirtová, Lucie Havlíčková, Daria Vidmanová a z mužů také Zdeněk Kolář. I to budeme samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport sledovat. Mějte se hezky a přejeme vám krásný den.
13: Radiožurnál Sport
10: a David Prouza.

0: Pokud posloucháte Radiožurnál Sport pravidelně, tak jistě víte, že v dnešních dnech, v těch minulých, ale i v těch budoucích se vydáváme velmi často na hřiště, kde se hrají turnaje v rámci McDonald's Cupu, respektive krajská finále. A dnes je právě předposlední den krajských finále tohoto největšího mládežnického turnaje ve fotbale v Česku. A vydáváme se teď aktuálně do areálu ABC Braník. Ve spojení jsme s organizátorem právě turnaje Jaroslavem Kajfrem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak na úvod, kolik týmů dorazilo do Braníku a celkově kolik rodičů, kolik je tam lidí okolo vás?
1: No dneska k nám dorazilo 8 týmů v kategorii A, přičemž jeden dorazil později, protože měli nějaké organizační záležitosti, kde trable, kde se jim nezadařilo přijít včas, ale nakonec dorazili a postoupili ze své skupiny i do semifinále. A rodičů samozřejmě, ti, kteří mohou dopoledne, kteří nemusí do práce, tak tady určitě minimálně 50 fanoušků kolem hřišť plus nějaký děti z jiných škol fandí svým kamarádům.
0: A ta atmosféra jaká byla? Protože dovedu si představit, že mohlo být i horší počasí. Dnes je velmi příjemně venku v Praze, tak jak to tam vypadalo, vypadá?
1: Ano, dneska je tu krásně slunečno, na rozdíl od obvodních kol, kdy byla i zima kolem 5 stupňů, tak dneska je tu nádherně slunečno, děti se nemusí schovávat před deštěm, před větrem, takže pohodově si krásně hrají v krásném počasí.
0: Pokud jde o nějaký doprovodný program, máte něco připraveného, napadá mě třeba nějaká soutěž, penaltová, střelecká nebo tak?
1: Samozřejmě organizátor tady má postavené různé doplňkové aktivity, branku nafukovací a jiné aktivity, které můžou hráči zvládnout mezi jednotlivými zápasy. I fanoušci, kteří přišli ze škol, tak si můžou vyzkoušet některé dovednosti.
0: S organizátorem krajského finále v Braníku Jaroslavem Kajfrem si povídáme na Radiožurnálu Sport. To finále McDonald's Cupu se pomalu, ale jistě blíží. Na začátku června se ti vůbec nejlepší utkají v Ostravě Vítkovicích. Tak aktuálně kdo má třeba nejblíž do toho finále?
1: Tak jelikož teď právě se hrají dvě semifinále, takže nejblíž mají ty 4 družstva, které hrají semifinále, a to je základní škola Lipčická, základní škola Kmilíčovu, Angel a základní škola Jitřní. Takže těch uvidíme za chvíli, kdo se dostane až do finále.
0: Říká Jaroslav Kajfr, organizátor krajského finále McDonald's Cupu, aktuálně hlásící se z areálu ABC Braník. Moc vám děkujeme a přejeme, ať se vše vydaří a ať hlavně vydrží počasí. Díky.
1: Není zač, my také děkujeme. Naschledanou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Ve fotbalové Premier League můžeme znát nového mistra této aktuální sezóny, a to v případě, že Manchester City dnes nezvládne zápas na stadionu Bournemouthu. Ten začíná ve 20:30. Pokud Citizens nezvítězí, tak se z titulu budou radovat fotbalisté Arsenalu a bylo by to opravdu po hodně dlouhé době. Gunners naposledy v Premier League titul získali v roce 2004. Takže Bournemouth Manchester City 20:30, to je utkání, které by mohlo teoreticky nás přiblížit k tomu, abychom znali mistra. Ve 21:15 pak Chelsea nastoupí proti Tottenhamu. Je 11:18, posloucháte dál Radiožurnál Sport, teď posílám Davida Kolera.

0: Čeští hokejisté po včerejším vítězství nad Švédskem 4-3 na mistrovství světa mají dnes volno, připravují se na zítřejší zápas, ve kterém poprvé v jiný čas než ve 2020 vyzvou Itálii, a to v 16 hodin a 20 minut. Samozřejmě v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Pokud jde o dnešní duely na světovém šampionátu, tak v 16:20 Itálie nastoupí proti Norsku a Lotyšsko proti Rakousku. Ve 20:20 se utká Maďarsko s Velkou Británií a Slovinsko se Slovenskem.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A přesně tohle rádio, tahle sportovní stanice slaví v tomto týdnu 5. narozeniny a my si je samozřejmě připomínáme i v našem vysílání. S jediným českým sportovním rádiem jste už mohli prožít 4 olympijské hry a vychutnat si emoce z 23 českých medailí.
3: 101-96, to nebude, Lukáš Rohan tuto chvíli může slavit stříbrnou medaili. Tak to je nádhera, slalomářská pohádka, další stříbrná medaile do rodiny u Rohanů, veliká gratulace z Tokia.

0: S Davidem Kosteleckým v Japonsku ovládli soutěž v trapu a čeští sportovci tak po 89 letech získali na stejné olympiádě zlato a stříbro v jedné disciplíně.
1: A Kostelecký míli, pták má zlato. Český souboj je u konce, David Kostelecký přidává ke zlatu z Pekingu stříbrnou medaili, velké obětí dvou Čechů. Lipták si teď sedá do tureckého sedu. Jako
0: medailovou euforii jsme si na olympiádách mohli za 5 let vysílání radiožurnálu Sport užít celkem v 10 sportech.
2: Tomáš Macháč se pokouší provozovat Vank, Vank hraje volej za čáru, je to tady. Tomáš Macháč s Kateřinou Siďákovou proměňují první matchball v tomto utkání. Stačil jim jenom jeden, teď ve vzájemném obětí, které nekončí.
3: Posledních 6-7 ran Ester Ledecká stále ve vedení a bojuje o svou další olympijskou zlatou medaili. Je to tak, můžeme slavit. Ester Ledecká je olympijskou vítězkou.
4: Berete po Jurkovi, Jurka ho trefuje! Jurka ho trefuje! 43-41. Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Už jen 4-3-2-1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz.
5: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
6: Česko může slavit. Je to už závěr a suverénní dojezd Martina Fuchsy. Martin Fuchsa dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
0: Samozřejmě jsme vám nabízeli i první ohlasy úspěšných českých olympioniků.
7: Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset na oslavení Zuzana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
8: Jste olympijský vítěz, víte to?
9: Je to hustý, co?
8: Je to hrozně hustý.
9: Je to celý neuvěřitelný. Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo. Je to obrovský sen splněný i po těch posledních letech, kdy se mi moc nedařilo.
7: Mně přišlo, že po těch zlatech, co jsem vybojovala na olympijských hrách, tak tato medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynošli slova, pardon.
10: Před chvílí jsem brečel, teďka se směju, jsem strašně rád, že i když ne zlato, tak se mi povedlo pro mě v duši tohle zlato.
11: Já jsem včera říkal, že můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
0: Tak kéž by české olympijské úspěchy i roky vysílání radiožurnálu Sport dál přibývaly. Jan Suchan, radiožurnál.
12: Poslouchej Sport.
13: Radiožurnál Sport.

0: máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus, neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má
1: podařit. Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
2: Po výhře nad celním Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině.
3: Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii.
2: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
3: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
4: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
6: Na Chodovské ulici v Záběhlicích v Praze se čelně srazila tramvaj s autobusem. Policie o tom informovala na síti X. Na místě je 15 zraněných, řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně, říká jejich mluvčí Karel Kirs.
7: Na místo jsme okamžitě vyslali 5 posádek záchranářů, 1 posádku s lékařem, inspektora, posádku zdravotnické dopravní služby a evakuační speciál EVA. Navíc na místo vyráží i krizový manažer.
6: V okolí nehody je omezený provoz, podrobnosti uslyšíte za okamžik v zelené vlně Radiožurnálu a na místo jede i náš reportér. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Vláda chce obě agendy spojit. V Chile zemřel český diplomat a zaměstnanec tamního velvyslanectví Jan Náplava, informovala o tom chilská média. Muž se zranil během túry v horách v oblasti Cerro Punta Damas v Andách. Před smrtí ještě stihl zavolat své ženě, která na místo poslala záchranáře. Po rozsáhlém pátrání ho našli mrtvého. Diplomat působil v Chile jako ataše od jara 2022. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu. A ruský prezident Vladimir Putin dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Číny. S prezidentem země Xi Jinpingem se setká ve středu. Prezidenti budou podle serveru Guardian mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o kterém už země jednají 2 dekády. Hlavní překážkou je to, že se zatím nedokážou dohodnout na ceně ruského plynu. Sport. Volejbalistka Pavla Šmídová se po necelých 7 letech vrátila do reprezentace. 2 týdny před startem Ligy národů nahradila jinou nahrávačku Kateřinu Valkovou, která si poranila koleno. K národnímu týmu se zároveň připojila i smečařka Helena Grozer. Češky vstoupí do Ligy národů 3. června zápasem proti domácí Číně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na hradecké dálnici před Úvaly a v Praze vážné nehody. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové postojíte více než půl hodiny v koloně. Na 8,5 kilometru blokuje pravý pruh auto po nehodě. Osobním autem se dá sjet na 18. kilometru a celé to objet po souběžné silnici 611. V Praze kvůli vážné nehodě tramvaje s autobusem je a ještě dlouho bude zavřená Chodovská ulice v obou směrech. Srazili se čelně v místě křížení s jižní spojkou. Ze spojky se nedá sjet na Vršovice. Ucpaná je i Spořilovská z D1 na spojku anebo Chodovská z centra. Vyhněte se. V Praze vážná nehoda taky v Evropské ulici ve směru z centra se převrátilo u Divoké Šárky auto na bok. Evropská v tuto chvíli neprůjezdná směrem z centra. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště. Tam je to silným provozem, regulují vjezdy do tunelu a kamiony stojí už od D1. Osobní auta od sjezdu na Vestec. Ještě silnice 55 z Otrokovic do Starého Města. Mezi Spytí Hněví a nájezdem na novou dálnici vážná nehoda nákladního auta s motorkou. Silnice zavřená v obou směrech a kolony jsou dlouhé. Zkuste přes Bílovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy se objeví i přehánky, ojediněle bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Red Hot Chili Peppers na radiožurnálu Sport zamíříme do světa hokejové NHL, protože známe kompletní složení konferenčních finále, a to potom, co Montreal dokázal dnes v noci zvítězit na ledě Buffalo Sabres 3-2 v prodloužení. A tenhle zápas naťukneme s naším hokejovým expertem a specialistou na zámořskou soutěž Adamem Weidenthalerem. Hezký den.
1: Raději pouze redaktorem, hezký den.
0: Tak i redaktorem. Máme tedy kompletní čtyřku a když to jenom rychle vstáhnu k tomu zápasu, tak zase s českou stopou a zase to tedy mohlo být docela bouřlivé z pohledu Jakuba Dobeše.
1: 37 úspěšných zákroků, Jakub Dobeš následně mluvil v televizním rozhovoru pro televizi Sportsnet o tom, že mu vůbec tahle ta zátěž problém nedělá, když byl dotázán na to, co říká na fakt, že Montreal už má za sebou 14 odehraných zápasů, zatímco ten nejbližší konkurent Carolina pouze 8 v letošním playoff, tak Dobeš zmínil v klidu, ptáte se mě, já bych zvládl klidně 40 dalších zápasů, takže ten je schopen hrát hokej celé léto. Každopádně Jakub Dobeš tedy pomohl výrazně, díval jsem se na, řekněme, 10-minutový sestřih a některé zákroky byly velmi důležité. V jednom případě mu taky pomohli rozhodčí, pokud jste sledovali včerejší zápas Česko-Švédsko nebo jste ho poslouchali v našem přímém přenosu, což vám samozřejmě dál doporučujeme na tomto světovém šampionátu, tak vlastně podobná situace, puk byl kdesi pod Dobešem, následně byl tedy vyšťouraný, ale v ten moment už bylo odpískáno, takže zatímco puk svištěl přes brankovou čáru, tak byla hra pozastavená a tak Montreal neinkasoval, to bylo tuším někdy ve třetí třetině a následně tedy v prodloužení gol na konečných 3-2 pro Canadiens.
0: Znamená to, že Jakub Dobeš největší pravděpodobností asi nepřijede na hokejové mistrovství světa a pokud, tak by to bylo opravdu jenom na možná poslední dva zápasy.
1: Zamávat.
0: Každopádně jedna věc, takový nepoměr teď proberu s Adamem Weidenthalerem, protože ty si to říkal, Carolina má o hodně zápasů méně a také výrazně víc času na odpočinek, protože zatímco Montreal vlastně naskočí do finále konference hned, tak Hurricanes to sledovali, nechci říct na lehátku s drinkem v ruce, ale samozřejmě ten čas tam byl.
1: Skoro tak, by se to dalo říct. Možná mi pomůžeš, ale Carolina odehrála poslední zápas v noci na 10. května a teď je tedy 19. Takže 9 dní navíc. I v tom prvním případě Carolina vlastně odpočívala a čekala na Philadelphia, která měla o 2 zápasy delší sérii prvního kola nežli Hurricanes. Je otázka, jak se tohle na týmu může podepsat, když se tak nějak bavíme třeba i s Martinem Procházkou a podobně, tak on zmiňuje, že kolikrát je možná jednodušší do té série vstoupit rozjetý. Zmiňovali to pardubičtí hokejisté, že třeba v těch minulých letech v extralize, zatímco v semifinále byli rychle hotoví, tak potom na finále museli čekat a chvilku to drhlo ze začátku. Teď vzpomeň si, oni hráli tu dlouhou 7-zápasovou sérii se Spartou a vlastně jim to pomohlo nakopnout se hned rychle do té série s Třincem.
0: A vlastně můžeme říci, že Spartě to samé vlastně pomáhalo před tím skladnem zase v sérii s Plzní. Takže no, tak uvidíme, samozřejmě známe tedy to kompletní složení, pojďme si to ještě doplnit. Mluvili jsme o souboji Caroliny s Montrealem, to druhé.
1: Colorado Vegas, tam je česká jistota, že se někdo podívá do finále, za Avalanche hraje Martin Nečas a tam je jasný favorit, řekl bych, právě na straně Colorado. Ráda za Vegas Tomáš Hertl, který se teď na závěr série s Anaheimem trochu gólově rozjel, bylo z něj cítit větší sebevědomí, větší možná i hlad, tak uvidíme, jestli to třeba ještě Golden Knights neskomplikují svému soupeři. Připomínám, že jde o poslední vítěze Stanley Cupu ze západní konference proti sobě. Colorado vyhrálo 22, Vegas vyhráli 23 a pak dvakrát triumfovala Florida.
0: Říká Adam Weidenthaler, povídali jsme si o NHL, díky.
1: Krásný den.
0: Teď píseň, kterou byste mohli znát od Michaela Jacksona, ale bude v podání skupiny Alien and Farm.

0: 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. 79% by se pak smířilo s tím, že by kluby používaly kamerové systémy na rozpoznávání obličejů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál, který teď podrobněji rozebereme s Tadeášem Skalickým. Hezký den.
1: Pěkný den.
0: Průzkum vznikl po nedohraném ligovém derby mezi Slávií a Spartou, které předčasně ukončily výtržnosti domácích fanoušků, kteří mimo jiné použili velké množství zakázané pyrotechniky. S používáním dělbuchů, světlic, dýmovnic a podobných věcí tedy lidé Tadeáši nesouhlasí.
1: Ano, z průzkumu je jasné, že 87% respondentů je proti pyrotechnice. S názorem se ztotožňují více ti lidé, kteří fotbal spíše nesledují. Mezi fanoušky fotbalu pak podporuje pyrotechniku na stadionech 19% lidí. Téma rozebral i pondělní pořad Kulatý stůl Radiožurnálu s Tomášem Pancířem. Místopředseda ODS a senátor Martin Červíček si myslí, že vymítit pyrotechniku může samotné fotbalové hnutí, tedy fotbalová asociace a ligová fotbalová asociace.
2: Já moc nevěřím na to, že se něco vymyslí novýho, zpřísní se tresty, nějaký nový paragrafy a podobně. Já toho moc velký příznivec nejsem. Pyro na stadionu nemá co dělat minimálně v průběhu fotbalového utkání. Ten fotbal má nástroje, jakým způsobem to může trestat a jak donutit ty kluby, aby to prostě nepřehlíželi a řešili to. Nejvíc postihnete ten klub, že řeknete, OK, dva zápasy nebudete hrát s divákama.
0: Ve fotbalovém prostředí se aktuálně řeší i možnost využití kamerových systémů na rozpoznávání obličejů. Jak se na to podle průzkumu dívá veřejnost, Tadeáši?
1: Kladně, 79% lidí by se takovým řešením nebo s takovým řešením smířilo. Pětina respondentů je naopak proti. Ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný za Motoristy sobě v pořadu Kulatý stůl řekl, že je sice proti omezování soukromí, ale za určitých podmínek by byl pro změnu legislativy.
3: Za náma přišlo sportovní hnutí a sportovní hnutí říká, my víme, že jsou tady nějaké problémové osoby, je umí identifikovat, ztotožnit, prosím, dejte nám možnost, aby u vchodu jsme mohli vyfotit toho člověka, pokud toto hnutí bude chtít nadále, pokud tam bude zákonné zmocnění, pokud nám to odsouhlasí Úřad pro ochranu osobních údajů a pokud se nebudou shromažďovat osobní údaje v obrovské množství, tak si to dovedu představit, ale chceme o tom diskutovat.
0: Tolik slova Borise Šťastného. Po fotbalovém derby mezi Slávií a Spartou se řešilo nejen téma pyrotechniky a kamer, ale třeba i to, kdo nese za výtržnosti odpovědnost, co z průzkumu vyplývá.
1: Podle dotázaných mají na incidentu největší podíl radikální fanoušci ze slávistické tribuny Sever, bezpečnostní agentura a pořadatelé. Téměř 60% respondentů schvaluje i tresty, které Slávia a Sparta za utkání dostali. Víc než polovina lidí si zároveň myslí, že hráči Slávie Tomáš Chorý a David Douděra, kteří kvůli prohřeškům vypadli z kádru Pražanů, by neměli být v nominaci na letní mistrovství světa, pokračuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Tento postoj častěji zastávají lidé, kteří fotbal vůbec nesledují, než jeho pravidelní diváci. Naopak 33% dotázaných se domnívá, že by si oba hráči i přes incident nominaci zasloužili.
1: To říká analytik agentury Median Vojtěch Dufek. Já doplním, že průzkumu pro Radiožurnál se zúčastnilo mezi 14. a 18. květnem 1023 lidí. Jeho kompletní výsledky si můžete už teď přečíst podrobně a přehledně na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Říká Tadeáš Skalický, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: 11 hodin 52 minut i volejbal je náplní vysílání radiožurnálu Sport. Extraliga žen bude v příští sezóně bez Olomouce. Klub skončil v dluzích a v nejvyšší soutěži ho nahrazují České Budějovice.
1: No tak na 90% asi to tak vyznívá, no.
2: Popisuje současnou situaci trenér Zdeněk Pekař. Dobrou zprávu mu předal generální manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mivka.
1: Dostali jsme informaci, že všechno běží směrem přes vás, aby se potvrdily nějaký technikálie, a když to dopadne, tak jsme rádi, že se tam dostaneme, no, po těch letech.
3: Takže z této zprávy máte radost?
1: No jasně, určitě jo, prostě Extraliga žen do Budějic patří, myslím, že si to přeje hodně lidí, včetně nás, a teď už budeme doufat, že aby se to rozvíjelo směrem, aby to těšilo prostě všechny.
2: Olomouc skončila v dluzích, České Budějovice ji v Extralize nahradí i přesto, že neuspěli v baráži s pražským Olympem. Paradoxně v minulých letech si klub z Jihočech vybojoval účast mezi elitou sportovně, ale vedení postupovat nechtělo. Teď je situace jiná. Trenér Pekař připomíná, že jeho tým v první lize v sezóně 2025-2026 neprohrál ani jednou.
1: Jsme neměli velkýho odpůrce teďka tento rok, ale není to jednoduchý se dostávat nahoru jenom tím, že porazíte v baráži někoho. A nám se to podařilo několikrát, ale naštěstí teda pro někoho je to smůla, že jo, Olomouc. To je sportovní život. My jsme rádi, že teď jestli jsme na tahu, tak jsme šťastní.
2: Ženská složka je součástí klubu, který fanoušci volejbalu dobře znají jako Jihostroj. Extraligu žen bude hrát pod názvem Madeta. Trenér Zdeněk Pekař už naplánoval konkrétní přípravu. Ta bude jiná než ty předchozí, bude extraligová.
1: No musí. Hlavně my musíme dořešit nějaké posty. Doufám, že to dopadne. Vyznívá to velice zajímavě, když to dopadne.
2: O jménech mluvit nechtěl, ale o extraligových startech za Budějovice uvažuje bývalá reprezentační smečařka, která v národním týmu působila pod jménem Andrea Košániová. Její manžel Radek Prokeš bude hrát první hokejovou ligu v Táboře a proto angažmá na Jihu Čech může mít smysl i pro zkušenou volejbalistku.
1: První sezona bude složitá, takže chceme se na ní rozumně připravit. No, nevíme ještě vlastně kalendář, protože je mistrovství Evropy v Brně a různě kolem, takže budeme se snažit celý to připravit tak, aby holky i my jsme byli na to připravení fyzicky, mentálně, herně.
3: To je ta sportovní stránka a zázemí. Máte kde hrát?
1: No doufejme, že na Sádkách jsme našli...
3: To je hala Jihočeské univerzity?
1: Ano, protože se podepsali nějaký smlouvy mezi Jihostrojem a vlastně Vejškama, tak doufáme, že se to potvrdí a pomůže nám to prostě, že bylo pěkný, pro nás větší klid. Kdyby se dalo posunout časy tréninku, tak by to bylo fantastický, protože náročný je trénovat od 8 hodin. Doufáme, že se to podaří.
2: Uvedl Zdeněk Pekař, trenér teď už extraligových volejbalistek Madety. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
1: Vstávat s námi se vyplatí.
2: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
1: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
3: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
4: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
3: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
2: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
1: Stačí poslouchat Radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
2: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Záchranáři v Praze vyhlásili traumaplán kvůli čelní srážce autobusu a tramvaje.
7: My jsme provedli vyproštění řidiče toho autobusu, který byl zaklíněn v tom vozidle. Následně byly osoby, které byly nalezeny v tom autobusu, předány do péče zdravotnické záchranné služby.
6: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než je evropský průměr.
8: Pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká.
6: Čeští hokejisti mají na mistrovství světa po výhře nad Švédskem 2. volný den. Silnici 55 u Spytihněvy blokuje nehoda a počasí bude převážně polojasno nebo oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 22 stupňů. Je úterý 19. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zraněných je nejméně 15 lidí. Záchranná služba proto aktivovala traumaplán 2. stupně. Z místa nehody se hlásí reportér Josef Beneda.
9: Nehoda se stala v Chodovské ulici jen pár metrů za zastávkou Teplárna Michle. Je tady několik hasičů, záchranářů a speciální evakuační vozidlo EBA. Všech 15 zraněných je v tuto chvíli v péči zdravotníků. Jako první na místo dorazili policisté, kteří nyní zjišťují příčinu a viníka této dopravní nehody. Policejní mluvčí Eva Kropáčová popsala, že podle prvotních informací s největší pravděpodobností řidič autobusu z ničeho nic vybočil ze svého jízdního pruhu a narazil do projíždějící tramvaje. Já jsem na místo dorazil náhradním autobusem, které krátce po nehodě zavedl pražský dopravní podnik. Provoz aut na místě řídí policisté. Josef Beneda, Radiožurnál.
6: Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku. Aktuálně je 659 dní.
8: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
10: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
8: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
10: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Radiožurnál.
6: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
11: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
12: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. Ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
11: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
13: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
11: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šupfová, Radiožurnál.
6: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé rezorty od července přejdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
14: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
15: Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
16: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
15: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Čeští zemědělci očekávají problémy s dostupností hnojiv a kvůli krizi na Blízkém východě chtějí pomoc od státu. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělskými podniky.
17: Hnojiva zdražila po začátku konfliktu na Blízkém východě podle Zemědělského svazu asi o 30 až 70%. Většina zemědělců má letos ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Problém by ale mohl přijít příští rok, říká předseda svazu Martin Pícha.
18: Pokud ten světový trh zaznamená pokles produkce, tak samozřejmě zcela logicky potom poroste i cena zemědělských surovin a potom se promítne i do cen potravin.
17: Zemědělci chtějí po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý říká, že vláda už zemědělcům pomáhá.
19: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty.
17: Větší problémy by mohly mít malí soukromí zemědělci. Ti podle své asociace nejsou hnojivy předzásobeni tolik jako velké podniky. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
6: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán, plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou.
20: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
21: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Herečka Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Večer vystoupí na jevišti Pražského národního divadla v roli Hany v Erbenově Kytici. A v pátek odehraje další reprízu úspěšné inscenace Audience u královny.
22: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
23: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
24: Já sedím.
25: Ona sedí.
23: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste vdova.
26: Zavři oči v rouku.
27: Ale, pojďte.
23: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhý volný den. Zítra je čeká odpolední zápas proti Itálii. Češi v pondělí večer odčinili historickou porážku se Slovinskem, když porazili Švédsko 4-3. Češi rychle vedli 3-0, Švédové ještě v první třetině utkání zdramatizovali dvěma góly v přesilovce. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je vítězství nad obhájci bronzu důležité.
3: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná dálnice u Bělotína, taky 55 z Pitihněvy. Dálnice D48 ve směru z Bělotína na Nový Jičín aktuálně zavřená u Polomy. Na kilometru 7,5 přistál vrtulník záchranné služby u nehody. Sjíždějte už v Bělotíně. Silnice 55 je mezi Otrokovicemi a Babicemi neprůjezdná. Za Pitihněví vážná nehoda nákladního auta s motorkou. Kolony jsou dlouhé. Ve směru ze Starého Města museli zavřít i dálnici 55. Jeďte se objížďkou přes Bílovice a je tam velká kolona na příjezdu z Topolné. V Praze stále zavřená Chodovská ulice v obou směrech po nehodě tramvaje s autobusem u jižní spojky. Čekejte kolony v oblasti. Ucpává se kvůli tomu i D1 na příjezdu do Prahy. Kamiony od 9. kilometru osobní od Průhonic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik hlavní zprávy.
7: 12 hodin 10 minut, Radiožurnál Sport dál s vámi a v tuhle chvíli se podíváme na tenisovou kvalifikaci na Roland Garros. Karolína Plíšková v prvním kole kvalifikace je v opravdu docela svízelné situaci. První set s Korejkou Ku prohrála 0-6, v tom druhém ztrácí 1-2 a servíruje a šance na posun a postup do hlavní soutěže je teď spíš menší než větší při pohledu Karolíny Plíškové. Na kurtech v Paříži už je také Laura Samson, nastoupila proti Argentince Rierové, tam je to 3-3 v první sadě a přidáme ještě výsledek Zdeňka Koláře, ten hraje s Australanem McCabem a vede 3-2 v prvním setu. Dál to ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku budeme sledovat, teď se zahrajeme AC/DC.
4: Radiožurnál Sport a David Prouza.

0: Sport dozněli AC/DC píseň Money Talks, 12 hodin téměř 15 minut a my se teď zaměříme na hokejovou NHL. Celkem 14 sezon čekali fanoušci Buffalo na návrat svého týmu do playoff. Přesně polovinu, tedy 7 sezon, odehrál za Sabres bývalý útočník Aleš Kotalík, se kterým jsme právě teď ve spojení. Aleši, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak na úvod musíme říci, že cesta Buffalo skončila v playoff. Jak jste vy tuhle sérii a vůbec celou účast Buffalo Sabres v playoff prožíval? Protože přeci jenom to spojení tam jste měl velké.
1: Samozřejmě prožíval jsem to, Buffalo jsem moc přál. Vlastně celá ta sezona, i když tady ten poslední zápas prostě nešťastným nevyšel o postup do finále konference, tak byla úspěšná, bude takhle hodnocená, i když to v první půli sezóny moc nevypadalo, ale pak kluci se neskutečně rozjeli a našli se a prostě stali se jedním z nejlepších týmů v tom zbytku sezóny. A i do toho playoff vlastně vstupovali, dá se říct, v roli favoritů a bohužel včera jim chyběl poslední krok do finále konference a Montreal byl šťastnější.
0: Ta série mezi Buffalem a Montrealem byla v téhle sezóně vlastně docela zajímavá i pohledem na výhodu, nebo v tomhle případě spíš nevýhodu domácího prostředí. 4 zápasy v základní části plus 7 duelů v playoff, to je dohromady 13 duelů a jen 2 z nich vyhrál domácí tým, tak jak si to vysvětlujete?
1: No tak tam zase ta výhoda toho domácího prostředí, zvlášť playoff, se neukazuje jako zásadní. Samozřejmě Montreal vedl tu sérii 3-2, jel domů, mohl to zavřít před svými fanoušky, nepodařilo se mu to vlastně jednoznačným, tam Sabres jednoznačně vyhráli s tím, že to vrátí domů. Zase chtěli prostě ten sedmý zápas samozřejmě zvládnout před vlastním publikem. Já si dovedu představit, znám to, vím, jak to tam vypadá. Bohužel, no, ten zápas, já jsem ho viděl ze záznamu v takovém rozšířeném ráno a ten zápas byl nahoru dolů. Prostě oba dva ty týmy mohly vyhrát, že Montreal šel do vedení 2-0, Sabres srovnali na 2-2. V prodloužení byly šance na obou dvou stranách. Myslím si, že nevyhrál lepší tým, ale ten, který byl šťastnější a Montrealu to tam spadlo a postupujou.
0: S Alešem Kotalíkem, bývalým útočníkem nejenom Buffalo Sabres v NHL, si povídáme na radiožurnálu Sport. Vy už jste to trochu nakousil, že jste to zažil, tu atmosféru vlastně v obou halách, ať už Buffalo nebo Montrealu, tak jak se vám tam hrálo? Oni jsou to, řekněme, stavení z 90. let, jakou měli atmosféru?
1: Tak v té době, když jsem tam hrál já v Buffalo, tak vlastně pár těch sezon byla euforie, měli jsme vyprodaný vlastně každý zápas a byli dvakrát za sebou, jsme se do finále konference dostali, takže tam byla atmosféra skvělá, kde bylo 20 tisíc lidí v aréně a dalších 20-30 tisíc venku a celé město prostě žilo hokejem. Je to, pravděpodobně to bylo úplně stejný v té letošní sezóně, že ten klub a to město cítili, že prostě mají šanci. No a v Montrealu, tam prostě v Bell Centru je jedna z nejlepších atmosfér vůbec a je to obrovská hala a fanoušci tam dokážou vytvořit atmosféru prakticky skoro jako na evropském fotbale.
0: To skandování si tam už několikrát užil brankář Jakub Dobeš, který se podílel 37 zákroky na vyřazení Buffalo, tedy v dresu Canadiens. Jak zatím vy hodnotíte výkony českého golmana, protože někteří experti už třeba teď pasují do pozice prozatímního nejúžitečnějšího hráče playoff. On vlastně nastoupil do všech duelů, do kterých mohl.
1: Klidně to tak může být. Uvidíme, jak se Montrealu vydaří ta série s Carolinou po postup do finále a samozřejmě Jakub Dobeš je základním stavebním kamenem a už ta těžká série, kterou si prošel vlastně s Tampou, tak už ukázala, jakou kvalitu má. I z těch zápasů bylo těsných, bylo v prodloužení, to samý teď s Buffalem a mluví o tom vlastně i lidi v Montrealu, i včetně trenéra Martina Saint-Louis. Je to pro ně základní stavební kámen a jsou rádi prostě, že chytil takovouhle formu v playoff a A samozřejmě to pro ně nekončí ta cesta a budou na něj spolíhat dál.
0: S Alešem Kotalíkem si na radiožurnálu Sport povídáme o playoff NHL. Když se zastavíme ještě u finále východní konference, tak Carolina měla teď vlastně 9 dní odpočinku. Čekali hokejisté na to, až skončí série mezi Montrealem a Buffalem. Pro Montreal v tuhle chvíli asi neúplně příjemná situace. Nebo myslíte, že naopak, jak je rozjetý ten tým, že by to pro ně mohlo být lepší?
1: No tak oni teďka budou mít mezi těma sériema trošku volno, myslím, že se začíná hrát ve čtvrtek a samozřejmě Carolina bude odpočinutá, ale 9-10 dní, když nehraješ prostě, tak můžeš z toho trošku vypadnout, může to být trošku výhoda Montrealu, i když ty mají za sebou samozřejmě dvě velmi těžké série až do 7 zápasů a tak uvidíme, ale vypadá to, že ten tým má spoustu energie Montreal a že vlastně ani ta první série s Tampou na nich žádný zásadní fyzický stopy nezanechala v té sérii s Buffalem, takže teďka vorazejí asi tři dny a pustí se do série s Carolinou. Kdo je favorit, těžko říct, a to už je prostě o detailech, o štěstí, o tom, co vám tam kde padne, kdo udělá méně chyb a já musím říct, že po tom, co Montreal teďka vyřadil Buffalo moje prakticky, tak mu přeju, aby postoupil do finále.
0: Říká Aleš Kotalík. Ještě poslední otázka na závěr, když doplníme západní finále konference, tak tam se Vegas utká s Kolorádem. Celkově, když si položíte na stůl tyhle 4 týmy, tak troufl byste si tipnout favorita na celkové vítězství?
1: To se špatně, hrozně špatně, těžko typuje, prostě tady ty 4 týmy zůstaly a těch týmů, který tam mohli být a nejsou, prostě je pár dalších. Samozřejmě ta série na západě, Colorado, Las Vegas, bude skvělá a já si myslím, že pozitivní pro nás je, že budeme mít 100% českého zástupce ve finále Stanley Cupu, že jo, ať už to bude Martin Nečas na jedné straně nebo Tomáš Hertl na druhý, budeme mít šanci, že jeden z nich, nebo samozřejmě Jakub Dobeš, když Montreal vyřadí Carolinu, tak budeme mít šanci, že jeden z českých kluků přiveze domů Stanley Cup, takže těším se na to moc.
0: My se na to samozřejmě taky těšíme na radiožurnálu Sport. Teď jsme si povídali s bývalým hokejistou, nejenom Buffalo Sabres, Alešem Kotalíkem. Aleši, moc díky za váš čas a přeji vám hezký zbytek dne.
1: Já taky, děkuju.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Opět se ve vysílání radiožurnálu Sport alespoň na dálku podíváme do Paříže, kde začala kvalifikace na Roland Garros, tedy tenisový antukový Grand Slam. Karolíně Plíškové nevyšel vstup do utkání s Korejkou Ku, prohrála první set 0-6, v tom druhém ale teď vede 4-3. Navíc má k dispozici svůj servis. Hraje taky Laura Samson, bojuje s Argentinkou Rierovou, tam je to zatím 4-4 v první sadě, a pokud se podíváme na mužského pavouka, tak tam aktuálně na pařížském antukovém kurtu je Zdeněk Kolář, bojující s Australanem McCabem, a český reprezentant aktuálně vede 5-3 a servíruje, tak věřme, že dotáhne tenhle set do vítězného konce a samozřejmě ideálně i celý zápas. Ve vysílání radiožurnálu Sport teď dojde na skupinu Morčíba, potom zprávy, po zprávách se zase vrátíme na hokejové mistrovství světa, kde čeští hokejisté včera porazili Švédsko, zítra se utkají s Itálií. Hezký den a hezký poslech.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Horčíba dohrává na radiožurnálu Sport, bude 12 hodin a 30 minut, nabídneme vám teď krátké zprávy. Doufám, že se máte hezky.
1: Teď je 12:30. A zprávy má Jana Gulda.
2: Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Energetická společnost ČEZ zlevnila elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Od května cenu v tarifu určeného pro odběratele s fotovoltaikou, který využívá kolem 50 tisíc zákazníků, snížil o 300 korun za megawatt hodinu. Nejméně 2 lidi zabila a dalších 17 zranila ruská raketa, která dopoledne zasáhla centrum města Priluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. Oznámil to šéf regionu Vyacheslav Čaus. Mezi zraněnými je 14-leté dítě. Dvě oběti si podle prokuratury vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí. Dva lidi zabili ruské drony ve městě Hluchiv a 6 raněných je po bombardování Kramatorska. Jednoho mrtvého a 2 raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska. A na Pražském hradě dnes odmění výherce soutěže Czech Nature Photo. Ta oceňuje fotografy z Česka a Slovenska za snímky přírody z celého světa. Součástí akce, nad kterou převzala záštitu první dáma Eva Pavlová, bude i vernisáž výstavy nejlepších fotografií z posledních let. Expozice se veřejnosti otevře zítra a potrvá až do 13. září. Sport. V semifinále hokejové NHL jsou tři Češi, tím posledním se stal brankář Jakub Dobeš s Montrealem, který po vítězství 3-2 v prodloužení rozhodujícího 7. zápasu vyřadil domácí Buffalo. Montreal se v semifinále utká s Carolinou. Druhou dvojici tvoří Colorado s Martinem Nečasem a Vegas s Tomášem Hertlem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda u Bělotína na dálnici a zavřená 55 u Spiti Hněvy. Dálnice D48 ve směru z Bělotína do Nového Jičína je opět průjezdná za polomí. Na kilometru 7,5 se srazilo auto s motorkou. Pro motorkáře letěl vrtulník záchranné služby a dálnice byla na chvíli zastavená. Vrtulník už je pryč, teď pouštějí provoz jedním pruhem a kolona se tak pomalu dává do pohybu. Zavřená stále silnice 55 ze Starého Města do Otrokovic. Mezi Babicemi a Spiti Hněví další vážná nehoda, opět motorka a náklad. Auto. Je to hlavní tah kolony dlouhé v obou směrech. Ve směru z Hradiště museli zavřít i dálnici D55 u Starého Města. Objížďka vede přes Bílovice a je ucpaná už Stopolné. V Praze je zavřená Chodovská ulice obousměrně kvůli vážné nehodě tramvaje s autobusem u křížení s jižní spojkou. Nedá se sjet z jižní spojky na Vršovice, ucpává se taky spojka od magistrály. Kolony se tvoří kvůli tomu i na příjezdu po D1 do Prahy. Kamiony se sunou v pravém a prostředním pruhu od Čestlic 8. kilometru a za pruhnicemi pojedete pomalu i v osobním autě. Ucpává se taky Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz a musí regulovat vjezdy do tunelu. Kolony kamiony už od dálnice D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Písnička He Wasn't od Avril Lavigne v tomto roce oslaví mimochodem 21. výročí. Ten čas někdy opravdu hodně letí. Na Radiožurnálu Sport po 13. hodině vám nabídneme reprízu výjezdní desítky Pavla Horváta v Teplicích, kde kromě našeho fotbalového experta a Antonína Panenky byl také asistent trenéra teplického klubu Jan Rezek. Takže po 13. hodině si můžete dát reprízu a výběr toho nejlepšího, co zaznělo na severu Čech. 12 hodin 37 minut. Radiožurnál Sport je stále s vámi.

0: Hvězda britské pop music Robbie Williams, tady trochu zahlený do rockového kabátu, pokud to tak můžeme říci, na radiožurnálu Sport. Old Before I Die dozněla tahle píseň na radiožurnálu Sport. Ve dnešních večerních hodinách bychom mohli mít jasno o tom, kdo bude šampionem Premier League a také kdo přímo spadne z této nejvyšší anglické fotbalové soutěže. Paradoxně o tom můžou rozhodnout kluby, který se to netýká, ale dnes hrají. Bournemouth, Manchester City, to je duel, který začne ve 20:30. Pokud Citizens nevyhrají, tak je jisté, že Arsenal získá titul poprvé od roku 2004. A pokud dnes Tottenham vyhraje na stadionu Chelsea, ten zápas začne ve 21 hodin a 15 minut, tak se rozhodne o tom, že West Ham bude tím třetím sestupujícím celkem společně s Burnley a s Wolverhamptonem. To by znamenalo, že Tomáš Souček by zažil pád z Premier League do nižší soutěže. Tottenham, ten zase bude v brance pravděpodobně hájit Antonín Kinský, takže může jeden Čech rozhodnout o osudu toho druhého. Takže dva zápasy Premier League můžou být aktuálně velmi klíčové.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Teď ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku zamíříme na hokejové mistrovství světa. Český národní tým má po třech zápasech základní skupiny 7 bodů. Pozbírali ale celkem nečekaným způsobem. Po výhře nad Dánskem prohráli svěřenci Rulíka, trenéra Rulíka, překvapivě v prodloužení se Slovinskem. Následně ale napravili tohle zaváhání vítězstvím nad favorizovanými Švédy.
2: Hrozně těžká porážka s těma Slovincema, o to důležitější zápas nás čekal a myslím si, že jsme všichni hrozně rádi a spadl nám obrovský kámen ze srdce, že jsme ten zápas obojovali a obrovsky cená výhra při tomhletom vývoji toho turnaje.
3: Uvědomoval si autor vítězného golu s utkání se Švédy Jiří Černoch. Výhra nad Severany, kteří mají na šampionátu na soupisce polovinu hráčů z NHL, je pro další vývoj turnaje o to cennější, že jí národní tým získal hlavně bojovností.
2: Rozhodně tak vždycky je cennější ta výhra, kdy prostě ten tým se semkne a jsou tam momenty, kdy další tam zblokuje dvě brutální střely prostě od Švédů ve oslabení a tohle jsou ty momenty, kde se ten zápas láme.
3: Vyzdvihuje Jiří Černoch obětavost nováčka na turnaji obránce Marka Alšera. Prohra se Slovinskem je tak rázem zapomenuta. Český tým se vítězstvím nad Švédskem reálně udržel v boji o první místo ve skupině a výhodnější nasazení pro čtvrtfinále. Uvědomuje si to i obránce Tomáš Cibulka.
4: Ohromně důležitá pro naše sebevědomí a i v té tabulce nám dost pomohla. Po tom posledním zápase se Slovinskem pro nás hodně důležitý zápas.
5: Je to super, myslím si, že budeme všichni nadšení, budeme rádi za to, budeme hlavně pokorní. Můžeme být všichni hrdí na to, jak jsme odehráli a doufám, že budeme pokračovat takhle dál.
3: Brankář Josef Kořenář použil slovo pokora, které bude znít českou kabinou i v dalších dnech.
2: Spoustu kluků už tady jsme několikrát byli na mistrovství a nebo ten hokej hrajeme dlouho a víme, že když by člověk dlouho žil tady tou výhrou, tak to nepřinese nic dobrýho, takže užijeme si to chvíli a už se budeme plně soustředit na další zápas.
3: Říká Jiří Černoch. Další utkání odehrají Češi ve středu proti Itálii a po dvou dnech volna budou následovat v rychlém sledu duely se Slovenskem, Norskem a Kanadou. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radio.

0: Skupina Survivor, píseň Burning Heart, která je známá z filmové série Rocky, teď dozněla na radiožurnálu Sport a je dost možné, že si ji po prvním setu pustila do sluchátek i Karolína Plíšková, česká tenistka v kvalifikaci Roland Garros v prvním kole prohrála první sadu s Korejkou ku 0-6, druhý set už ale Češka zvládla, získala ho poměrem 6-3, teď v tom rozhodujícím třetím vede 4-1, vypadá to, že Karolína Plíšková tohle utkání nakonec zvládne. Laura Samson na úvod kvalifikačních bojů hraje s Argentinkou Rierovou, prohrála první set 4-6, v tom druhém vede 1-0 a Zdeněk Kolář vybojoval první set nad Australanem McCabem 6-3, v tom druhém je to zatím 2-2.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál.

0: Hokejový klub Solomouce v přivádění posil vsadil na strategii angažování hráčů, kteří ve svých klubech neměli dostatečné vytížení. Pro přestup na Hanou takové hokejisty často zláká vidina vyššího zápasového času a možnost kariérního růstu. To je případ i Michala Vitoucha ze Sparty, kterého ale přesvědčil i další důležitý faktor.
1: Určitě ten zájem tady z Olomouce a taky to, že jsme se mohli oba s bráchou, to bylo určitě velký plus. My jsme to vlastně podepisovali nějak na začátku prosince, takže od té doby už vlastně jsme to věděli.
2: Popisuje mladší z bratrské dvojce Vitouchů Michal. Jeho starší sourozenec David na Hanou přišel už v lednu a dohrál tam sezonu. A tak se ho mladší Michal přirozeně na spoustu věcí vyptával.
1: Já jsem se ho furt na něco ptal vlastně, protože jsem věděl, že jsem půl taky a všechno jakoby mi potvrzoval, co jak je a takhle. A na tom bráchu bylo vidět, že tady prostě byl takový uvolněnější, že z něj spad trošku takový ten tlak, který na Spartě je fakt velký. Prostě musíte furt do všeho naplno, abyste se udržel sestavě, tak třeba v tomhle to tady bude určitě lepší.
2: A nový trenér Olomouce Petr Fiala dobře ví, co s hráčem a jeho sebevědomím podobný tlak udělá. Naopak v menším moravském klubu jako Olomouc nic podobného nehrozí, nebo alespoň ne v takovém měřítku.
3: Ty hráči vidí, že tady se můžou líp prezentovat, mají takový víc i klid na tu práci. Ono je to v té Spartě to jiný než tady. Těm hráčům se hraje určitě líp pod menším stresem. A to prostředí ještě na vás může taky tak fungovat. Jo. Jsou zvyklí, že nikdo nehaní, nekritizuje, nebo nejsou hned po jednom nezdaru propíraný v novinách a tohle. No. Tady to není tak.
2: Realizační tým věří, že elán a dravost, kterou předvedl po svém lednovém příchodu David Vitouch, ukáže v následující sezóně i mladší Michal.
3: Se tady prezentoval, já myslím, že velice dobře. To sami čekáme i od jeho bráchy, jo. Takže věříme tomu, že takový ten pohyb a takový tu živočišnost v tom útoku, že tam bude a on je dobře bránil, takže si myslím, že by nám měli pomoct v tomhle.
2: Jestli spolu oba Vitouchové nastoupí v jedné formaci, jako svého času třeba obránce Lukáš Galvas a jeho syn Jakub, ještě není jasné.
1: Tak bylo by to třeba hezký. Ale jsme ještě spolu takhle nehráli. Brácha je lepší bruslář, takový víc jako technický typ, bych řekl. A já jsem spíš takový ten bojovnější typ.
2: Co ale jasné je, že oba bratři Vitouchové spolu budou alespoň bydlet.
1: Bydlíme v podstatě ve stejném baráku, každý má svůj byt, takže to je super. Tak za začátku jsem si myslel, že to bude trošku šok, ale když jsme tady s přítelkyní procházeli to město, tak jako fakt hezký, až mě to překvapilo, že i jako třeba kavárny, restaurace. Fakt jako dobrý všechno, no.
2: Pochvaluje se Michal Vitouch místo svého nového působiště, tedy Olomouc. Jestli si stejně tak bude pochvalovat souhru na ladě s novými spoluhráči, ukáže až čas. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antoník Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
6: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy. Soudům se stále častěji daří pachatele vloupání odsoudit do 48 hodin od zadržení. V Praze v Chodovské ulici se srazila tramvaj s autobusem, 18 zraněných je v nemocnici. Fotbalisti Arsenalu můžou večer oslavit zisk anglického titulu. Další londýnský tým Tottenham zase záchranu v soutěži. A počasí bude převážně polojasno nebo oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky a teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Pachatelé krádeží se do vězení stále častěji dostávají jen několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Loni se týkalo téměř 40 tisíc odsouzených.
7: Policisté musí při zkráceném řízení rychle nashromáždit důkazy, státní zástupce i soudce pak rozhodují ve kterékoliv denní nebo noční době. Výhoda tohoto postupu je podle státního zástupce Jakuba Procházky jednoznačná.
8: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
7: Zkrácená řízení přinášejí úsporu i státu, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
9: Policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat zatýkač. To jsou všechno výhody, které prospívají státu jako celku.
7: Díky zkráceným řízením klesl například na Mostecku loni počet vloupání o polovinu. Jan Beneš, Radiožurnál.
6: Po čelní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích skončilo v nemocnici 18 lidí. Dva jsou těžce zraněni, napsali to záchranáři na sítě X. Pražský dopravní podnik z místa odtáhl tramvaj a dál pracuje na poškozeném autobusu, říká mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
10: Na místě dále platí uzávěra toho vlastně tramvajového pásu, ale co se týká osobní automobilové dopravy a městské hromadné dopravy autobusové, tak ta už je kývadlově řízena policií a je to opět průjezdné.
6: Podle prvotních zjištění policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčina ale zatím není známá. Estonská armáda poprvé sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor této pobaltské země. Podle ministra obrany Hana Pevkura šlo pravděpodobně o ukrajinský bezpilotní stroj útočící na cíle v Rusku. Rusko ale při obraně před dronovými útoky využívá metody elektronického boje, které matou navigaci bezpilotních letounů. Drony pak můžou narušit vzdušný prostor jiného státu, případně se tam i zřítit. V nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy stále zůstávají dvě pumy americké. Při dnešní kontrole to zjistili veterináři a úředníci z městského úřadu Černošice. Majiteli zvířat už dřív nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle vedoucího ochrany přírody z Černošické radnice Zdeňka Vyskočila to musí udělat do konce června.
11: V místě prováděné kontroly v tom objektu se nenachází žádná zvířata, která vyžadují zvláštní zákonnou péči, případně péči podle mezinárodní úmluvy podle CITESu, a v současné době jsou tam pouze ty dvě americké pumy, které se budou přemístěvat, říkám, do konce měsíce.
6: Loni v srpnu v zooparku utekl z klece lev a zranil ošetřovatele. Zvíře zastřelili policisti.
12: Sport. Fotbalisté Arsenalu můžou večer po 22 letech získat anglický titul. Pokud Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, londýnský klub už v posledním nedělním kole sezony Premier League nebude mít šanci předstihnout. Arsenal má totiž v čele tabulky aktuálně 5-bodový náskok. Dnes se zároveň může rozhodnout o posledním sestupujícím z nejvyšší anglické soutěže. Pokud Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským vyhraje londýnské derby na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham, za který nastupuje záložník Tomáš Souček. Jistotu sestupu už mají delší dobu taky Burnley a Wolverhampton s kapitánem českého národního týmu Ladislavem Krejčím.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 překážka u Popůvek a kolony před Prahou. Na D1 zabrneme cestou na Prahu, stále pozor, za Popůvkami na kilometru 183,5 stojí vpravo ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka. Na příjezdu do Prahy z dálnice D1 čekejte za Čestlicemi na 7. kilometru kolonu kamionů v pravém pruhu, osobní auta v levém se přidávají na 3. kilometru, tady před sjezdem na Chodov, a celé se to sune dolů s Pořilovskou před jižní spojku, tam v Chodovské za podjezdem spojky u teplárny Michle stále dokončují úklid po střetu tramvaje s autobusem, pravo spouští Kivadlově, ale chvílemi to podle potřeby ještě stojí. Na dálnici D48 z Bělotina na Nový Jičín za sjezdem na hranice se tvoří kolona z 5. kilometru, popojíždí se kolem 5 minut na kilometr 7,5, tam po havárii motorky i už pouštějí provoz alespoň jedním pruhem. A silnice 55, hlavní tah z Uherského Hradiště na Otrokovice, je mezi Babicemi a Spitihněví nadále uzavřená v obou směrech po střetu motorky s nákladním autem. Náhradní trasa přes Bílovice, ale je tam u Kněžpole dlouhodobá uzavírka s objížďkou, čekejte dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, místy přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
15: Dobrý večer, vítám vás tady v Teplicích. Vítám taky posluchače radiožurnálu Sport, kteří si nás zapnuli ze záznamu. Oblíbený pořad sportovní stanice Českého rozhlasu Desítka Pavla Horváta vyráží po páté v roce 2026 za vámi, posluchači. Tentokrát jsme na severu Čech a vlastně v tradiční fotbalové baště. Jak dobře víte, už za měsíc uplynuly 50 let od největšího úspěchu českého fotbalu v historii. V roce 1976 ovládla československá reprezentace mistrovství Evropy v Bělehradě. Samozřejmě během večera uslyšíte mnohé vzpomínky na tento úspěch od autora legendárního Zlatého dloubáku. Ještě si chvilku počkáte, než ho mezi námi přivítáme, ale nebojte, dorazil je tady. Teď se víc zaměříme i na místní fotbalový klub, za který nastupovali i další dva aktéři dnešního večera. Jedním z nich je s místním FCK neustále spojený z pozice asistenta trenéra prvoligového Ačka, trojnásobný český mistr, pětinásobný vítěz českého poháru, bývalý reprezentant Jan Rezek.
16: Dobrý večer.
15: Jsme v Teplickém domě umění a kultury a o fotbalové estetice toho, myslím, dost dobře ví naše titulární osobnost pořadu Desítka. Je to pětinásobný vítěz České ligy, šestinásobný vítěz poháru, taky bývalý reprezentant, aktuálně fotbalový trenér a celoživotní fotbalový poeta Pavel Horvát.
17: Dobrý večer. Dobrý večer.
15: Pavel Horvát, Jan Rezek. Jak jsme bádali na to, kde jste se dali vy dva dohromady. My jsme si na to vlastně pozvali i do rády a jednoho experta, pamětníka, tak si můžeme připomenout, co o vás tehdy řekl.
17: V jednu hodinu jsem dostal kola a zvolal mi Franc, prosím tě, máš je tady, bylo by fajn, kdyby si se pro ně přijel. No tak jsem přijel, byla taková diskoteka hned vedle stadionu, Pavel určitě ví, jak se jmenuje, tak já jsem tam přijel. Diskotéka krásná, narváno ty byla, a teď jsem viděl obrovský hluk, kdo má je před pódiem. A říkám si, co se tady děje? Řekni mi, kdo byl v tom fokusu toho všeho. Byli tam dva lidi. A nejenom tyhle ty dva, ono jich tam bylo víc, rozumíš? Jeden, který to dirigoval, ten tady sedí vedle mě. To byl Pavel. A druhý, ten aktér, který byl, to byl Honza Rezek, který dělal striptease. Já byl na mrtvici.
15: Výborně, tak takhle jste se dali dohromady. To chce potlesk.
18: Já jestli si to dobře pamatuju, tak to jsme vyhráli pohár, to bylo po tom poháru, to už jsme byli pohromadě jako delší dobu, protože samozřejmě jinak bych Honzu k striptýzu nepřemluvil, že jo, to je logický.
15: A to je běžná oslava Jana Reska?
19: Já bych to zase uvedl na pravou míru, bylo to teda, pravda je, že to bylo po vítězství v poháru, nebylo to teda hned ten zápas, nebo hned ten večer po tom zápase, protože tohle to bylo po zápase v Blšanech, po posledním zápase. Takže už jsme jeli na dovolenou a já jsem se samozřejmě dobrovolně neslíkal, ale slíkl jsi mě ty a já jsem kvůli tomu druhý den málem neodjel na dovolenou.
18: Tak já bych to chtěl uvíct na pravou míru. Těžko dospělýho chlapa slíknete sám, že jo? Ještě když stojí na svých nohách, to jako...
19: To, no. Jako dospělý chlap jsem ještě nebyl, bylo mi 20 let nebo 19 let, takže... No. Já z tohoto, tuhletu historku si právě pamatuju velmi dobře.
15: Výborně, tak to jste tady dobře, historky a vzpomínky dělají také živou desítku, tak myslím, že jich ještě přibude, nevím, jestli o striptýzu konkrétně, nebojte se. Každopádně Teplice na začátku tisíciletí, jaký to byl klub? To byl možná trošku jiný klub než aktuálně, co myslíš, Pavle?
18: No, tak já jsem přišel vlastně z Portugalska, kde, nebo z Turecka v podstatě, protože v Portugalsku jsem skončil. Byl jsem pak chvíli v Turecku, kde to bylo strašný. A tím, že jsem sem jezdil s nároďákem, tak jsem samozřejmě potkával pana Hrdličku, který mi vždycky říkal tak jako mezi řečí, já si úplně představu, jak tady budeš hrát jednou. A to říkám, no jasně, to tady říká všem, že jo. No jenže pak jsem se vrátil a vlastně vím, že jsem byl na dvou tréninkách na Slavii, ale už jsem měl nabídku odsaď a vím, že jsem se s panem Hrdličkou fakt konkrétně bavil o tom, jak by to tady fungovalo, ale šel jsem to zkusit na tu Slavii a po těch dvou tréninkách jsem si řekl, že tam jako nechci být, už tam bylo trošku jiný mužstvo, než když jsem tam končil a tady vlastně v Teplicích ta stará parta z Denda Frťala, Pavel Verbíř, Radek Divecký, spousta skvělých hráčů a když jsem sem přijel jako host, tak mě tady zmrskali, takže jsem si říkal, že budeme mrskat taky a bylo to skvělých 2,5 roku tady. No.
15: Abychom to připomněli i posluchačům Radiožurnálu Sport, Teplice byly stříbrné v roce 99, titul jim utekl o pouhých 5 bodů, byly bronzové pak ještě v roce 2005, ale také, jak už jste zmínili, jste se podíleli na vítězství v poháru. K tomu se pochopitelně dostaneme. Nicméně Jana Reska se chci zeptat na ten jeho debut, jestli si vzpomíná srpen 2002, zápas s Českými Budějovicemi. Byl jeden borec, který dal gól a pak dostal červenou kartu. Kdo to byl?
19: Tak opravdu byl tohle, musím uvíct na pravou míru, byl to můj debut. Šel jsem tam v poločase, kdy jsme prohrávali 1-0 a tuším, že gól asi dal ty.
15: Pavel Horvát dal gól.
18: Já už jsem starý.
15: Dostal pak červenou kartu, prosím tě.
18: No tak to si vůbec nepamatuju. Vím, že jsem dal gól, to je jasný, ale červenou kartu si nepamatuju samozřejmě.
15: To je zvláštní teda.
18: To musel být nějaký VAR nebo něco.
15: Možná to mají špatně na oficiálním webu Šance ligy.
18: Je to pravděpodobný. No.
15: Ale
18: je to pravděpodobný, že je to tvoje chyba.
15: Dobře, beru to na sebe.
18: I když tedy... jsi vzal, musím pochválit Honzu, má modrýho motýlka, normálně nosí černýho, ale vzhledem k tomu, že žlutýho neměl, tak si vzal modrýho dneska.
15: Spojil se ty teplické barvy, jsem zachoval samozřejmě z tohoto důvodu. Nicméně Jan Rezek debutoval v Teplicích, které tehdy vedl František Cipro. Je to tak?
19: Je to tak.
15: A pak přišel úplně asi jiný trenér, byť tedy stejného křestního jména, který už zazněl tady dneska, František
19: Straka. V té době byl asistentem Františka Cipra. Tam bylo teda taky hodně historek, hlavně za soustředění buď ve Františkových lázních, nebo na Hluboký, ale to je asi na jindy a vlastně v momentě, kdy...
15: Počkejte, proč jste na jindy?
19: Na jindy pořád. A v momentě, kdy se ujal vlastně kormidla v Teplicích, tak těch šancí jsem začal dostávat víc.
18: Hmm. Tam bylo, Franta vlastně tady vytvořil útok RR, vám říkal, nebo jak to bylo?
19: Ale Emil přišel asi až
18: tak
19: za
18: ještě
19: rok.
18: Potom, no, tak my jsme pak už hráli jenom Reze Krylke a ty utekli všem, no. Já jsem vždycky z radostí, jako říkal vždycky, když byl někde tartan kolem, říkám, tak to dneska je to pro vás, kluci, to je...
15: No můžeme si připomenout každopádně ten velký úspěch, který tady oslavili Pavel Horváth i Jan Rezek.
20: Na Strahově se hrálo o domácí pohár a Teplice ve finále porazili Jablonec 1-0, více dodá Miroslav Bureš.
21: Solidní finálové utkání bylo vyrovnané. V prvním poločase měli navrch Teplice po změně strany Jablonec a zatímco tepličtí měli více šancí, jablonečtí zahodili dvě nejvyloženější příležitosti zápasu. Ve 32. minutě netrefil zblízka odkrytou branku Michálek, ve 72. poslal míč do břevna Mašek. O výsledku rozhodl rohový kop ve 33. minutě a po něm přesná Hunalova hlavička.
20: Teplice si zásluhou triumfu v domácím poháru zajistili přímý postup do prvního kola poháru UEFA.
15: K tomu se dostaneme, taky by to chtělo potlest, takovýhle úspěch dvou mužů, kteří tady sedí.
18: Já bych teda, ty jsi to řekl hezky, že jsme tady jako my, že to byl náš úspěch, ale my jsme fakt měli jako výborný mužstvo. Já teda, jestli si troufnu, Karel Rada a Tomáš Hunal, to byli v tu dobu podle mě jako nejlepší stopéři v lize. Fakt si to troufnu říct, protože vím, že proti nám nikdo nechtěl hrát. Jako my, ne, opravdu, to byli fakt jako výborní. Jednak kluci, jednak oni spolu velmi kamarádili a Huny, ten si to tady hodně oblíbil, ten už ani nejezdil do Prahy potom, ale jako na hřišti byli fantastický a my takhle, když jdeme ještě teďka hrát i s randamače, tak oni jsou neskuteční oba dva. Jako.
15: Říká se, že první vítězství, první trofej je nejlepší v kariéře. Jak to máte vy, Jene?
19: No, tak já jsem tuším v tomhletom zápase hrál nějakých 20 minut na konci zápasu a bylo to asi poprvé, co jsem ve fotbale jakoby vyhrál nějakou větší trofej, tak samozřejmě všechno pro mě bylo nový. Pak samozřejmě asi se dostaneme k těm oslavám, kam asi míříme, tak to bylo něco, co člověk jako neznal. A co tady ty, já jsem měl tu čest, že jsem vyrůstal, že jsem měl tu možnost fotbalově i lidsky vyrůstat mezi takovýhlema, nechci říct fotbalistama, ale lidma, jako byl Pavel, jako byl Frťa, Karel Rada, ty, co tady byly jmenovaný a ty mě, jakoby, dá se říct, jak profesně, tak i lidsky utvářeli a tohle to byla nádherná třešinka.
15: No vy jste to pak ještě vyšperkovali to účastí v poháru UEFA. Góly jste tam taky dával na Feyenoordu, na De Kuip. Kaiserslautern s Miroslavem Klozem taky vyřadili. Pak tedy Celtic, Pavle, viď?
18: Já teda nevím, ty tam nemáš určitě v poznámkách, ještě ten rok předtím jsme vyřadili i ten Kaiserslautern i v Intertoto Cupu předtím, ještě rok a pak jsme je dostali i v té UEFA a vyřadili jsme je taky, jo. To, já si toho vážím, protože samozřejmě srovnávat v tu dobu manšafty Kaiserslauternu, který jako byl stabilním manšaftem Bundesligy a náma, kde byli tady ty ušáci mladí, který vlastně jako začínali opravdu hrát, tak to bylo neskutečný a vím, že vlastně on tady byl ještě Luděk Zelenka na tom Kaiserslauternu, vím, že ten vypráví skvělou historku. My jsme vám vyhráli 2-1, tuším, že byla penalta na Luďka, on se nechal vodný samozřejmě za tu bránu a oni ho pak nesli na těch nosítkách a já jsem dal gol z penalty a oni na nás nadávali a Luděk jim ukazoval z těch nosítek jako jedničku a byl hrozně nadšený, že mu nadávali, takže to byl taky pěkný kousek. Jako ten, musím říct, že to byl další skvělý hráč jako a kluk, který tady vlastně působil. No.
13: Repríza pořadu desítka Pavla Horvátha.
15: My jsme vám teď připomenuli, možná jste si rádi vzpomněli na některé z těch úspěchů, které už jsou tedy přes 20 let staré, na kterých se podíleli oba muži. Nicméně teď, když se dostaneme do současnosti, Jan Rezek oslavil 5. května 44. narozeniny. V to úterý. Užil jste si ty narozeniny, když to vztáhneme trošku k tomu, co se třeba dělo v lize? Dokážete si užít třeba ty osobní nějaké milníky, když máte starosti v práci?
19: Starosti, jako myslím
18: proč,
19: si, že...
18: Jako?
15: Tak tam byla ta série 10 zápasů bez výhry a trošku se přibližovala třeba baráž.
19: To samozřejmě byla nepříjemná situace, zase na druhou stranu se to snažím brát s nadhledem, jsem otec dvou dětí, který jsou pro mě asi samozřejmě nejpřednější a ten fotbal se snažím užívat a beru to tak, jak to je. Prostě někdy jste na vlně, kdy se vám daří, někdy se vám daří hůř, jako se teď dařilo nám a my jsme měli vlastně 10 zápasovou šňůru, kdy jsme se, kdyby se nám některé výsledky líp povedly, tak jsme se třeba mohli dostat do té střední skupiny, bohužel se tak nestalo a zaplať pánbu, že jsme zabrali, nebo že kluci zabrali vlastně teď ty poslední 3 zápasy a že jsme se vyhli těm bojům o záchranu. Ale jako tady ty milníky, samozřejmě 44 let, utíká to hrozně rychle, my takhle se o tom bavíme vlastně i s klukama. Tamhle Přemalipš, který má vlastně trenér brankářů a má narozeniny ve stejný den. Ondra Prášil má 6.5., takže my to slavíme všichni.
18: Abyste ušetřili.
19: Aby jsme ušetřili taková ta oslava, že půjdeme spolu my tři na pivo, to nás snad ještě čeká, ale...
18: Já jsem v Mostě, kdybyste je potřebovali, tak to je kousek.
19: Dobře, my se ti vozem, ale s tebou to je jako těžký. Po třech pivech a... ne, ale chtěl jsem říct, že od té doby, co máme děti...
18: A už pivo nepiju.
19: A soustředíme se spíš jako na ty děti, tak jako narozeniny už jdou, jako dá se říct, jako bokem.
15: Dobře, no tak myslím, že i teplickým fanouškům se ulevilo, když přišla výhra nad Baníkem, pak obrat ve Zlíně a taky přišla sobotní výhra nad Duklou. Pavle, co jsi na to říkal? Ta sobota.
18: No tak je to takový, jako měl jsem takový breberky, no.
15: Jako osobně, jako...
18: Jako teda berky.
15: Ne, tak,
18: já se to snažím zlehčit, samozřejmě. Takhle, důležitý je, že Teplice v tom byly úplně nevinně, protože já si myslím, že Dukla i Baník měli dostatek času na to, aby si body jako nahráli dostatečně dopředu. Teďka samozřejmě chápu emoce trenéra Dukly, protože některé ty momenty byly fakt jako sporný, ale prostě takhle se to dneska rozhoduje a Dukla bude hrát s Baníkem prostě o ten sestup posledním utkání a já si myslím, že Teplice si to uhráli sami, měli nahráno dostatek bodů, to, že ta série, já teda jsem samozřejmě zvyklý vyhrávat 10 zápasů v řadě, takže pro mě jako to je překvapivý 10 zápasů nevyhrát, ale chápu to, asi úplně to na to pivo není, no.
15: No, Teplice v minulosti často bývaly spíš takovým tím obětním beránkem, když prostě se sudí utli, tak to nějakým způsobem z nějakého důvodu šlo třeba proti ním. A jak to teď prožívala třeba lavička, když viděla neuznaný gol Dukly v 25., pak třeba souboj ve Vápně ve druhém poločase, který taky sudí Berka neposoudil jako penaltový pro hosty. Co k tomu řeknete?
19: Tak samozřejmě jsme taky byli překvapení, protože takhle nám, co jsme u Ačka, snad ještě rozhodčí nikdy nepískal. A takže my samozřejmě jsme to kvitovali zase na druhou stranu, kdybych měl být v kůži Dukly a tyhle ty momenty by šly proti nám, tak samozřejmě by se nám to taky nelíbilo. Takže my jsme hrozně rádi, že jsme ten zápas zvládli, protože to byl takový zápas, dá se říct, o průser, protože všech těch spekulací, co proběhlo médii, že postavíme Bčko do Rostence a takovýhle řeči, tak to tomu taky samozřejmě nepřidalo, takže my jsme rádi, že i Hopaj se trefil, první start, první gól, což je taky skvělý a doufáme, že to nastartuje třeba nějakého kariéru. Takže my jsme pokorní, jsme rádi, že jsme vyhráli.
18: A já se ještě teda zeptám, že tě znám samozřejmě, jak se projevuješ, když jsi naštvaný na té lavičce, jako, nebo i z Denda, ty a Ondra vedle tebe?
19: No, tak jak samozřejmě jak kdy, jako musím říct, že tamhle Přemeček, ten je asi nejhlasitější, protože ty golmani, ty mají hlasy jak zvon, takže já už si musím dávat vatu do ucha, když vedle něj sedím a samozřejmě nejvíc to vždycky asi odnese ten čtvrtý rozhodčí a někdy se strhneme i mezi lavičkama, ale myslím si, že to když je to v nějakých mantinelech, tak třeba možná i ty lidi to chtějí vidět, že ty lavičky tím žijou a pokud to nepřesahuje nějaký meze, jako na některých jiných stadionech, tak si myslím, že ty emoce prostě k tomu fotbalu patří.
15: To říká Jan Rezek, který je hostem desítky Pavla Horváta živě. Gratulujeme k záchraně FK Teplice, pochopitelně k tomu dalšímu jobu, který máte, se ještě dostaneme. Ale teď nastává chvíle pozvat na pódium legendu, která se do historie fotbalu zapsala opravdu výrazně. Dovolím si citovat z oficiálního webu UEFA. Mistrovství Evropy 76 je vzpomínáno nejčastěji v souvislosti s mimořádným dloubákem, který zajistil Československu titul nad jeho obhájci ze západního Německa. Tahle penalta je tou nejslavnější v historii evropských soutěží.
1: Bráně Majer, Panenka.
15: Prosím, přivítejte fotbalovou legendu, autora dloubáku z Bělehradu a mistra Evropy 76, Antonína Panenku. Antoníne, vítejte v Teplicích. Co vy a lázně? Tady jsou prý nějaké.
3: Tak hezký podvečer v první řadě vám všem. Jsem rád, že tady s vámi můžu být a podělit se o své zážitky a dojmy. No, ale otázka pro mě těžká, protože já se přiznám, že do svých 50 let jsem vůbec neviděl, že v Teplicích nějaký lázně jsou. Se to omlouvám teda. Ale samozřejmě já se musím sám přiznat, že nejsem lázeňský typ, nejsem lázeňský.

0: na posledních 20 minut. Mně se to zdálo, že to jsou 3 hodiny, ale bohužel v tom utkání zase jsme prohráli 2-0. Dostali jsme takový kuriozní gol, kdy vlastně stoper Teplic z vlastní poloviny nakop míč vlastně dopředu na naší branku, jakoby brankář stál na velkým vápně. Ty trošku jsem měl strach, že ho to přelobuje. Tak začal couvat, patou zakop, upad a ten míč takhle doskákal přes něj do brány. No, tak jsme prohráli 2-0 a jeli jsme domů. No. Takže první zápas můj, ale výsledek stál za Bačkoru.
1: Takže krásná vzpomínka na Teplice od Antonína Panenky.
2: To byla ještě Tondo, to byla škvára nebo tráva?
0: Prosím tě, škvára. Abych to upřesnil, pozor. Teplice byly známí tím, že mají nejmenší kabině v celé Československé republice. Tam na té drožďárně byly, to byly takový, jako mají dneska ve školách, takový jako drátěný prostory, klece takový, kam se vyšlo asi 8 lidí, takže jsme se slíkali na etapy, jsme se museli měnit. A ještě tam byl takový zkosený strop, takže jsme se furt bouchali do těch drátů do hlavy, takže někomu se aspoň z toho rozsvítilo. No.
1: Každopádně tématem může být i cestování, protože Jan Rezek v kariéře, vy jste teda zažil destinace v zahraničí. Kypr, Peru, byl jsem tady v březnu, krásná země. Rusko, Čína, jste se nacestoval.
3: Jo, no tak do Ruska jsem šel za panem Chovancem, když ve Spartě jsem nebyl úplně chtěný a chtěl jsem změnit prostředí a pan Chovanec tenkrát trénoval Krasnodar a zavolal mi, jestli bych to nechtěl zkusit a jak je teď ve velký módě vlastně všech hráčů, tak všichni chtějí si to zahraniční angažmá zkusit, tak jsem to zkusil a tam se to teda úplně nepovedlo, protože ho za půl roku trenéra vyhodili a přišel trenér ukrajinský Jakovenko, který to jsem zažil asi nejhorší chvíle svého fotbalového života a v létě jsem se vrátil do Plzně.
1: No, Antonín Panenka, když teď vzpomínáme i ten 76. byl v Kyjevě, to bylo, ono se na to možná zapomíná, ale přece jenom hrálo se, dá se říct, čtvrtfinále mistrovství Evropy, první zápas na téhlém poli, Václav Věžek vzpomínal, Antonín Panenka to uměl kopat kolem zdi, takže vy jste dal gól, pak jste ale nemohl hrát tu odvetu, vzpomínáte na to?
0: Vzpomínám na to, my jsme domácí utkání, myslím, že to bylo ale v Brně, že to nebylo na téhlém poli, jsme vyhráli 2-0, dal jsem teda gól z trestního kopu. A odveta, protože se to hrál dvoukolově, odveta byla v Kyjevě a já jsem bohužel v té době laboroval s koledníma vazama, takže já jsem v tom dalším ligovém utkání jsem se nějakým způsobem si to trošku pochroumal, takže jsem nemohl v podstatě nastoupit od začátku, což bylo výborný a skvělý, protože místo mě nominovali Jožu Modera, který tam dal 2 góly a vystřílel nám remízu 2-2. Takže doma jsme vyhráli 2-0, tam to utkání skončilo 2-2, 100 000 diváků a my jsme postupovali teda do toho užšího finále, do Bělehradu.
1: No my, pane Panenko, na Radiožurnálu Sport připomínáme 50 dnů, které byly před tím zlatým finále v Bělehradě, každý den jeden díl a kolega Jaroslav Plašil často kouká do toho dobového tisku. Dočetl se, že prý jste tam v Kyjevě byli se podívat taky na nějakou kulturu, akorát se vám zeptal, jestli to bylo do kina, anebo na ukrajinský cirkus?
0: Tak nebylo to ani kino, což by bylo dobrý, nebyl to ani cirkus, což by bylo výborný, ale byl to balet. A ještě s takovým krásným názvem se to jmenovalo Louskáček. Je to teda balet, který je velmi známý, že jo, i po celém světě a je pravda, že jsme byli pozvaní jako celé mužstvo, je pravda, že jsme tam skoro všichni spali, ale nejvíc, kdo tam spál a hrozně chrápal, to byli 3 švédský rozhodčí. No byla to, já vám to řeknu, byla to strašná nuda prostě. My jsme to měli jako za trest se dívat na balet. Vůbec jsme tomu nerozuměli, vůbec jsme neměli od co, trvalo to asi 2,5 hodiny, to bylo strašný.
4: Prostě. Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Už jsme trošku načali, že i Antonín Panenka má vřelý vztah ke kultuře, říkal k baletu teda zejména. Dovolím se tady odcitovat jednu báseň, pane Panenko. Soupeř mu staví zeď, obránci po právu, ve spěchu suší pleť okrajem rukávu. A on se naklání, míč v trávu pokládá, únavu zahání, bojovná nálada. Na mnohé zážitky chce se nám vzpomínat, například, že se někdo dokáže s míčem i básně psát. Tak, jako on je psal, doma i na západě, a jednu z nejhezčích

0: Čechách, tenkrát v Bělehradě. Časopis Stadionu 93, báseň jménem Panenka, autor Václav Ježek. Václav Ježek, velký fanoušek poezie. Věděl jste to?
1: Tak já jsem znal jako trenéra. Raz, to byl Raz, to nebyl trenér. Takže mě to překvapuje, že se v něm objevilo básnický střevo. Teda. No, nevím, jsem to nevěděl, slyším prvně v životě, ale zaujalo mi to, jak tam vyjádřil, že jsem prostě kopenal tu takovou nějakou myšlenkou, nebo tím, tak mi napadá jedna věc, že tenkrát po té penaltě nějaký francouzský spisovatel, velmi známý po světě, který říkal, že doufám, že to řeknu dobře. Říkal, přátelé, tady je člověk, který dokázal vyjádřit myšlenku, považte, nohou. Takže to jsem byl tak, jestli to k tomu, já nevím.
2: Já teda bych ještě k tomu panu Ježkovi, jak říkal Tonda, tak já, když jsme byli my v šatně, tak taky tam vždycky bylo střevo.
0: Možná víc, ne?
3: Škoukáš na mě.
2: Tady nikdo jiný není z té šatny, ale ty jsi to nebyl, jako.
1: Já mám ještě jako jednu vzpomínku na pana Ježka, teda jako já ne, ale byl to můj potom spoluhráč z Bohemky, který přestoupil do Sparty, jmenoval se Kos. A tam byla jedna zajímavá věc, že oni, když měli trénink, tak se jakoby byli na hřišti, ještě než přišli trenér, nebo trenér, tenkrát nebyli dva trenéři, byl jeden. No a vždycky si stavili míče na vápno a ty střílili na brankáře. A teď na Spartě byl podchod, tam se nechodilo jinou, tam byl prostě podchod, že jste museli projít zemí, vylezli se ven. A právě tenhle ten Václav Ježek vždycky šel jako poslední a vyběh z toho tunelu na tu hrací plochu a teď se rozeběh a přes tu celou půlku fotbalového hřiště vždycky někomu ten míč ukop. A oni všichni byli hrozně naštvaný. No a tenhle ten Láďa Kos říká, hoši, já jsem probudil něco. Sehnal někde medicinu velikosti fotbalového míče. Postavil ho na velký vápno a teď všichni koukali, kdy vyleze Václav Ježek, koukali, Václav se objevil, rozeběh se přes tu půlku, řach. Míč se ani nehnul, pan Ježek tři kotrmel se ve vzduchu, padnul, sanitka, meniskus, přetrhaný vazy a Kos si v životě nekopnul.
0: Já jenom doplním, abyste to chápali. Václav Ježek v knížce Trénoval se mistry říkal, že poezie vlastně ho nějakým způsobem vytrhávala ze stresových situací, že mu pomáhala i v tom trénování, dostal se k ní přes Jaroslava Seiferta. A taky v té knížce říkal, pane Panenko, že vás chtěl do Sparty. Prý vás vysledoval jako ještě neznámého dorostence, jenomže to prý nějak neklaplo. Prý talent tam byl, teď si tu spartianské funkcionáře, ale prý se obávali vaší tělesné připravenosti, teda. To byl odhad, co?
1: No tak já jsem byl tělesně slabý, všude jsem byl nejmenší, neduživej, dokonce mi nějaký pán sehnal, že mi přihlásí na judo, abych jsem zesílil. No je pravda to, že jsem tu nabídku od Sparty dostal, ale to bylo v době, když jsem v Bohemce za dva zápasy v divizi střelil 10 gólů, 5-5, shodou okolností Teplice B a tuším, že Duchcov. Během týdne jsme hrali dvakrát doma, dal jsem 5 gólů Teplicím, 5 gólů Duchcovu, takže asi se mě začali trošku jako zajímat víc. No a chtěli, abych teda sem přestoupil do Sparty. V té době Bohemka hrála druhou ligu, takže já jsem bych to akceptoval samozřejmě. Takové nabídky se neodmítají. No a tak jsem šel na ty naše funkcionáře Bohemky a jsem říkal, že tam mám nabídku od Sparty, že teda chci hrát ligu, tak jestli by mě uvolnili. A oni mi říkali, no hele, jako víš to, my bychom tě pustili všude do jakéhokoliv ligového mužstva, ale do Sparty to nejde. My jsme ČKD Stalingrad, oni jsou ČKD Sokolov a to by jako, to prostě nejde, no. Takže tím to vlastně celý skončilo. Za půl roku přišla Slávie, tak jsem říkal, že bych šel do Slávie a oni mi říkali, hele, do Slávie to nejde, do Slávie. To je Praha Vršovice, to jsme tam dva, to taky, my tě pustíme všude jinde, ale do Slávie ne, no. Tak jsem byl 23 let v Bohemce, no. Ještě se pamatuju, že tam byl předseda nějaký pan Žežulka ve Spartě A když jsem přišel, tak on mi říkal, garantuju vám roční příjem 60 tisíc. Tak v té době to bylo docela slušný peníze, i když to nebylo až tak tolik, no a v Bohemce jsem měl jenom 30, no tak to bylo docela dobrý.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Pánové, Horvát s Reskem toho taky dost dokázali společně na jiném angažmá, na jiné štaci. Bylo to konkrétně v Plzni, můžeme si to připomenout.
4: A teď se ještě jednou vracíme na Letnou, kde by už mělo skončit finále Ondrášovka Cupu mezi Jabloncem a Plzní. Slovo má opět Jan Kaliba.
5: Vidíme tu bengalské ohně, je tady přes 8 tisíc diváků, což je na finále domácího poháru slušná návštěva. Poslední šance Jablonecký zaútočit a Jan Dílek v tuto chvíli končí utkání. Plzeňští se radují z vítězství v Ondrášovka Cupu. Znamená to, že jak Jablonec, který skončil v druhé lize, tak Plzeň, která vyhrála Ondrášovka Cup, si zahrají třetí předkolo evropské ligy. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Ano, to byl úspěch, tedy první společný v Plzni. My jsme připomínali na těch předešlých desítkách i ten titul, který získali pánové společně v roce 2011. Říkám si, partu jste tužili, ale přece jenom úspěšní na hřišti jste byli. Pamatujete si, Honzo, na ten zápas na Letné? Tam jste taky byl, řekněme, na bodech.
6: Jako pamatuju si ho velmi dobře. Měl jsem dvě asistence. Se teda tak, musím tady pochválit, ale...
0: Já jsem chtěl, aby se ta chvála na vás trošku tak jako taky zaměřila.
2: Bylo 2-1, jo? Nebo kolik to bylo?
0: 2-1, myslím.
6: 2-1.
0: Na Diablonce.
6: David Lafata, Lafata Bystroň.
2: Což dobrý prostě, no.
0: No. Pak ještě ten titul společný. Pavel Vrba, jak tohle, řekněme, koučoval takový tým svébytný mužů, kteří před sebou měli ty velké úspěchy, kteří chtěli něco dokázat, třeba přesvědčit lidi, že za to stojí, ale přece jenom taky si rádi vyhodili z kopítka. Pavle,
2: to řekl.
0: Ty jsi byl kapitán, ne?
2: No, co?
0: No, tak
2: ať to řekne,
0: první volba kapitána.
2: Tak to řekne, ne, tak zase, ono to spadne k tomu, že tady budeme počítat, kolik jsme toho vymlaskli, ale o tom to úplně nebylo. Já si myslím, že já to vlastně opakuju častokrát, že kdo prošel tou Plzní, ať už od toho poháru nebo pak ty tituly, tak vlastně všichni ty kluci se dostali do nároďáku a to je pro mě měřítko toho, že fakt byli dobrý, jo, a měli ty kariéry vlastně všichni velmi úspěšní. Nějak se to budovalo, tenhle ten Ondrášovka Cup nebo ten Český pohár vlastně byl fakt jako první úspěch a tam ještě jsem si říkal, že to je jako díl náhody, že prostě ten pohár se dá vyhrát jednou za těch x let, my jsme měli dobrý hráče, ale pak teprve, až když jsme hráli s tím Bešiktašem vlastně na Spartě taky, tak to bylo to předkolo, vylosovali nám Bešiktaš a tam jsme jako, samozřejmě jsme si zjišťovali, kolik berou ty hráči a my jsme v tu dobu brali, já nevím, já si myslím, že jsem měl třeba 120 tisíc plat v Plzni a bavil jsem se s Karezmou a ten měl $120,000 měsíčně. Takže to byl trošku rozdíl mělo to být vidět i na tom hřišti, ale nebylo. A v tu dobu si myslím, že jsme tak jako čuchli k tomu, že bychom mohli opravdu být dobrý. No a vlastně sezónu potom jsme vyhráli ten titul a tam už to začalo jako to sebevědomí růst a to mužstvo se prostě jako tvořilo, přicházeli lepší hráči, odpadali ty jako slabší a bylo to vlastně nastartovaný. Jo.
0: Já jsem se trošku dovolil zaměřit na to trenérské řemeslo. Teď tedy jsme slyšeli příklady, jak třeba funguje tým, který je opravdu pospolitý i vlastně v té generaci Antonína Panenky, ale přece jenom občas se něco stane, nějaký spoluhráč něco vyvede, řeší se to všude a pak se to asi taky možná řeší v kabině. Myslím, že si můžeme jeden moment připomenout, jenom to bude tedy zvuk komentáře z České televize.
7: Tomáš Řepka, druhá žlutá karta a červená.
8: Já si myslím, že to je naprosto zbytečné.
7: Tomáš Řepka napadl kameramana České televize. Tak to je nechutný okamžik Tomáše Řepky, který se snad zbláznil v tuhle chvíli. To nechápu. Je to normální tohle.
0: To byl kolega Petr Svěcený z roku 2007. Pustili jsme to tady v Teplicích, protože tady se to stalo. Pane Panenko, takhle třeba řekněme hodně výrazný hráč v mužstvu, který občas něco vyvede, blikne mu. Jak byste třeba ve vaší generaci tohle řešili, nebo zažil jste někoho podobného?
1: Tak přiznám se, že nespomínám, že by došlo až k takovému excesu, jako byl tady třeba s Řepou. Tenkrát vlastně ty hráči měli daleko větší pokoru, úctu, jak k trenérům, tak k rozhodčím. Prostě tenkrát hráč takhle nic jako nedovolil. dá se říct, a postupem času se to trošku mění samozřejmě, no a co se říká tady Tomáše Řepky, tak já musím trošku na jeho obhajobu říct, že já s ním teďko chodím rád za Sigi tým a musím říct, že to je velice příjemný kluk, přátelský, pohodový, ale nesmí stoupit na fotbalové hřiště. To se stane z něj lev a prostě tam přišel to v hlavě nějaký blikanec a nemá šanci nějak prostě vyhodnotit, jestli dělá dobře, špatně, prostě je v nějakým tranzu určitým. Ale říkám, když bude tady sedět mezi vámi, tady si povídat, tak je to skvělý, bezvadný, příjemný kluk. No.
0: No my jsme se dostali časem, jak jste pochopili, tedy z Plzně trošku zase dřív do minulosti, to bylo 16. září 2007, Pavel s Janem Reskem byli tehdy hráči Sparty, vedl to Michal Bílek. K tomu jsem se chtěl dostat. Pamatujete si, jak pak třeba v kabině probíhala nějaká rozmluva, analýza té situace? Vy jste byl tehdy docela ještě, když to řeknu, bažant?
6: Pamatuju já, když se stal tady ten incident, tak už jsem byl vystřídaný, takže jsem byl na lavičce, takže jsem to měl vlastně z první ruky. I když já jsem teda v té době, nebo v ten moment musel
0: to z první držet... ruky to měl ten kameraman, podle mě.
6: Ano. Ale to mělo štěstí, že jsme tam drželi ještě Martina Abraháma se Zendou Pospěchem, protože to by mohlo dopadnout ještě daleko hůř. Jako já, co si pamatuju, tak tam pak Řepa někde vyprávěl, že vytrhal sprchy a to si myslím, že úplně pravda není, nebo si to aspoň nepamatuju, že vytrhal. Nějaký rozkoplý dveře tam byly.
2: No, tak já si myslím, že tam byly ty jenom takový ty vystrčený, že to nebylo utržený. A to je jedno. Možná, že byl záchod.
0: Osprchovali jste se.
2: Vytrženej.
0: No. Já nevím. Ale jako
2: oni
0: takhle...
2: jsou v Teplickém, pro hosty jsou tam dva záchody. Jako tam jsou tak dvě šatny vlastně průchozí a já si myslím, že Řepa šel do té druhé, právě do té jako menší, ale v téhle té veliký, ani v té koupelně jako úplně nic nebylo, ale byl rozjetý tak, že si dovedu představit, viděl jsem vlastně jednu tu akci, jestli si pamatuješ, když jsme byli ve Spartě na pivu, že nevydržela ani pípa, ale... Takže předpokládám, že kdyby si chtěl smlsnout na sprše, že by to zvládnul lehce.
0: Ne, ale tak vem si, fotbalový trenér a pak musí řešit v kabině s lídrem týmu takovýhle incident, víš? Dokážeš si to teď představit třeba ve tvé situaci? Pavel trénuje v Mostě, pokud byste to náhodou nevěděli.
2: No tak musí se k tomu nějak postavit, ta doba je jiná a Tomáš Řepka měl prostě tu svoji pozici toho rabiáta a takhle prostě působil, no, dělal tyhle ty věci. Tonda to teďka tady zmínil, tak jednak zestárnul, jak má za sebou určitou pasáž toho života, na kterou asi není pyšnej a to určitě toho člověka změní, ale v tom, kdy měl tu pásku, kdy byl lídrem té šatny, fanoušci ho milovali, tak prostě dělal tyhle věci a bohužel bylo by to mužstvo, ale v tu chvíli ten hráč je těžký si to uvědomit, vidíme to teďka velký téma, že jo, Tomáš Chorý, prostě ty kluci to mají v sobě, tu agresivitu, to, že chtějí pro to mužstvo udělat všechno, někdy je to trošku na škodu, no.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Já mám pocit, že tam se hlásí jeden z diváků. Dobrý den, jestli máte mikrofon.
9: Mám. Dobrý večer. Za prvý bych chtěl pochválit pořad Desítka Pavla Horváta, když můžu, pravidelně poslouchám. Karel teda z Košťana, bych ještě jednou řekl. A mám dotaz na pana Panenku, jak vidí šance našeho nároďáku teďko na mistrovství světa a jestli by mohl on zazpomínat na mistrovství světa v roce 1982.
1: Tak první část, co se týká našeho mužstva, no, tak jsem strašně rád, i když ta cesta byla trnitá, myslím si, že nebyla ideální, ty výkony taky a výsledky taky ne, ale nakonec jsem rád, že jsme se probojovali na mistrovství světa, aspoň máme pro co žít, komu fandit, to je první věc. Druhá věc, jsem trošku opatrnější v těch názorech a výrocích, protože myslím si, že ta široká fotbalová veřejnost vlastně má takové mínění, že teda máme lehčí skupinu, že tam máme Jihoafrickou republiku, Koreu, že to jsou soupeři, který jako nic, jo, ty lidi myslej. Já říkám pozor, mám zvyhnutý prs, jako, aby nás nepřekvapili, protože jsou elastický, rychlí, dneska už i takticky vyspělí, takže čekají nás velice těžké zápasy. No a já osobně říkám, budu držet palce, aby jsme se dostali aspoň teda ze základní skupiny, což si myslím, že už samo o sobě by byl pro český fotbal velký úspěch. No a jakmile člověk udělá takový ten první krok, se mu podaří teda postoupit, no a pak vlastně de facto je i sám v sobě uspokojený a že neudělal ostudu, pak už se může stát cokoliv, pak je to vyřazovací a už ty zápasy potom může být úplně o ničem jiným. Takže doufám, že to dobře dopadne. No já tam teda nejedu, budu fandit jenom v hospodě. Doufám, že dáme hodně gólů, protože u nás v hospodě, když dáme góla, tak je kolo panáčků. Tak aby jsme tam neseděli celou dobu na sucho, no tak.
0: Držíme palce českému národňáku, pane panenko, nebojte se.
1: No a ještě k tomu, tam byla ještě druhá otázka, že jo, mistrovství světa 82, to bylo ve Španělsku, kde jsem se teda, byl jsem přítomen toho mistrovství. No, myslím si, že jsme měli velice dobrý mužstvo, ale bohužel ta atmosféra v tom mužstvu a ten vztah hráčů k hráčům nebyl dobrý. Tam byla trošičku taková hráčská obměna, někteří starší kluci končili, někteří mladí přišli a to nedělalo dobrý dojem v tom mužstvu. Prostě ty mladí se bouřili, že proč hraje tenhle ten starý, když já jsem lepší, nebo mám lepší jako čísla než on a tak dále, tak dále. Takže tam prostě byl takový trošku tomhletom problém, že ten manšaft netáh za jeden pro vás, že spíš se tam prosazovali jako individuální nějaký zájmy některých hráčů. No ale jeden takový zajímavý moment tam byl, to vás bude určitě zajímat. Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Nebudu jmenovat, vy asi budete možná tušit, kdo to byl. No a s okolností po druhém zápase, nebo po třetím, a teď nevím, s kým to bylo, byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. A protože za ten zápas vypotíte 3-4 kg jako nic, navíc ve Španělsku horku 5 kg, tak vlastně, abyste se mohl vyčůrat do té zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, tak aby jako jste to prostě zvládli. Jo. Tak on byl odvedli do té místnosti dopingový, my jsme se vysprchovali, oblíkli, šli jsme do autobusu, jedna hodina pryč, nikde. Druhá hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny se vypotácel z tý, si odevřel dveře, vypotácel se, říkal, nalítě jako brok, říkal, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
2: Já teda nevím, jestli to byla náhoda, ale já když jsem vlastně, pak jsme s tou Plzní začali jezdit na ty poháry, tak vlastně jsem fakt byl v jednu kontrolu jsem byl vylosovaný, já nevím, jestli to byla náhoda. A v tu dobu ještě se taky mohlo alkoholický pivo, takže já si pamatuju zápas třeba v Bruselu s Lutychem jsme hráli, nebo s někým z Belgie. A vím, že taky jsem tam seděl, prostě taky jsem, už se mi chtělo hrozně moc, ale oni furt nosili na těch táckách takový dvoudecový piva jenom. Takže, a byl tam brankář od nich a ten tam seděl a říkal, to není možný, jako to. Já říkám, já mám hroznou žízeň, jak jsem to tam ládoval a vím, že jsme pak s doktorem jeli taxikem na hotel, že už odjeli manšaft a že jsme jeli taxikem, že někdy takhle bylo, no.
0: Krásné dopingové kontroly, no. Asi ne každý má takovou zkušenost. Nicméně, možná mistrovství světa 1982 vrhlo na československou reprezentaci taky určitý třeba stín, ozvali se kritici. Možná jste si, pane panenko, vzpomněl na to, co jste prožívali během té kvalifikace o mistrovství Evropy 76, protože vlastně dobový tisk přináší informace o tom, že vítězství nad Kyprem 4-0, které jste podpořil hat-trickem, bylo kritizováno, že to bylo málo, že jste porazili vlastně nízkým skóre, protože Angličané porazili 5-0 a vy jste vlastně v Anglii prohráli ten první zápas. A vlastně, než přišla ta výhra nad Portugalci 5-0, důležitá v kvalifikaci, tak možná jste byli pod nějakým tlakem. Vzpomínáte, že třeba přicházela kritika z médií?
1: Tak já se přiznám, že jsem žádnou kritiku ani tlak necítil. Myslím si, že ani celý naše mužstvo ne, protože tenkrát byla výhoda, že tyhle ty slabší mužstvo, jako byl Kypr a Lucembursko, já nevím, Faerské ostrovy ještě nebyly. Takže to byl pro nás takový jako procházkový zápas, jo? Takže jim dát 4 góly, to nebylo takový umění velikánský. Dneska už je to trošku jiný, jo? Dneska hoří Malta a jsme v pytli. Takže my jsme prostě v tom utkání, teda je pravda, že se mi dařilo, že jsem dal 3 góly, teda poprvé a naposledy v národním mužstvu, a shodoukolně jsem to pěkně rozdělil. Jeden gól jsem dal z trestňáku, jeden gól jsem dal ze hry a jeden gól jsem dal z penalty. No.
0: No tak kritika poslední roky samozřejmě se čas od času týká i české reprezentace, a to i po zápasech, kdy se třeba lecos vydaří, třeba zvýšit své naděje na postup do nějaké klíčové fáze kvalifikace o daný velký turnaj. Můžeme si připomenout ostatně jeden moment.
10: A tak Češi už v sevření a Rezek, pozor na tu šanci, to bude penalta a je to tak. Rezek se tam po přihrávce Rosického vběhl velice odvážně do pokutového území. Byl to Danny Wilson, který zkosil Jana Rezka, který tam pronikal po přihrávce Rosického z pravé strany. No a k pokutovému kopu se v tuto chvíli staví levý obránce Michal Kadlec. Skotsko vede 2-1, Michal Kadlec se rozbíhá, pálí a je to gól.
0: 2-2 ve Skotsku, Jan Rezek klíčovým aktérem, který přinesl to srovnání. Vážíme si toho. Co vy?
2: To řekl jasně, jako zkosil Jana Rezka, odvážně tam šel a prostě byla těžká půda.
0: Tak asi chápete, že už to bereme jako s nadhledem, já věřím, že vy taky. Byla to trošku propíraná situace.
2: Co mu zbývá?
6: Takhle, abych uklidnil lidi, tak všude říkám, že teda penalta to nebyla, ale samozřejmě vnitřně cítím, že to prostě penalta byla. Ne, to je samozřejmě legrace. Já už v té době jsem měl žlutou kartu a jako kdyby tam byl VAR, tak jdu ven. Kdyby rozhodčí to vyhodnotil tak, jak měl, tak jdu ven. Takže pro mě to samozřejmě dopadlo dobře. Mohl jsem být za Vyvrhela, za kterýho jsem teda ve finále stejně byl, ale jako i ten bod z toho Skotska samozřejmě tak nám přinesl šanci si zahrát o euro a takže já to beru tak, jak to je, pozitivně.
0: Ano, já jsem vlastně to nechtěl nějak tady to téma zmiňovat kvůli tomu, abych vás nějakým způsobem tady dehonestoval, ale spíš jsem chtěl naznačit, že ta atmosféra kolem repre...
2: Neříkej ty slova, ty cizí.
0: No, schazovat třeba.
2: No, řekni to normálně.
0: Ale že ta atmosféra kolem té repre Michala Bílka byla vlastně dlouhodobě asi dost, když to řeknu kulantě, specifická. Možná Michal Bílek třeba už byl zase jiným člověkem, než když jste ho zažil ve Spartě. A jak to dneska s ohledem těch pozdějších třeba úspěchů, že jste došli do čtvrtfinále toho Eura, vnímáte?
6: Jako dlouhodobě tak ta atmosféra nebyla dobrá. Já jsem samozřejmě i tím, že jsem ty zprávy nečetl, ale stejně se to k vám dostane, protože to všichni, kdo to chce prostě vytáhnout ven, tak vám to řekne. A Míša to měl těžký, nejenom on, ale v tu dobu i Milan Baroš, který ho dokonce i lidi na Euro vyvolávali, ne úplně v dobrým, vlastně na Míšu hořvali Bílek ven, takže samozřejmě to nebylo dobrý, i když jsme se nakonec dostali do čtvrtfinále Eura, ale myslím si, že v tomhletom to tomu strašně pomohlo takový ten týmový duch toho týmu, který se prostě semkl v těch těžkých chvílích, většinou to teda bylo pro nějakým průseru, ať už to bylo...
2: Na mě nekoukej.
6: Ať už to byly rozervaný šaty, že jo, nebo já nevím, co tam všechno ještě bylo.
0: Co myslíte, to už jsme úplně zapomněli.
6: Nebo, ale to podle mě bylo až po tom Euru vlastně.
0: To bylo po baráži v Černé Hoře.
6: Po baráži, ano.
0: Já jsem si náhle vzpomněl.
6: Ano. Takže pak po té baráži jsme to zase vlastně hodili do pozitivna, protože jsme tuším vyhráli nebo remizovali v Irsku a pak to Euro si myslím v mých očích bylo povedený. Takže Míša si myslím, že zpětně asi na to taky vzpomíná v dobrým, ale jak už teďko nedávno, když přijel místo v 21, říkal, že už seniorský nároďák trénovat nechce.
0: No tak pochopitelně máme tady účastníka čtvrtfinále mistrovství Evropy z roku 2012. Je tady zlatý z mistrovství Evropy 1976. Jedno téma se Antonínu Panenkovi předhazuje asi daleko ještě častěji, než to, že Jana Rezka fauloval tehdy skotský protihráč v Hampden Parku. Můžeme si pustit ostatně jedno svědectví Antonína Panenky.
11: Těch besed bylo opravdu hodně. Většina otázek se teda týkala toho pokutového kopu. Jednou dokonce jsem měl nějakou absolvovat besedu na vesničce, no a když jsem tam jako přijel, tak před tou hospodou, jako bývají takový ty reklamy, tak na té tabuli tam bylo napsáno, dnes čepujeme panenkovou desítku, tak
12: to bylo takový... čepujeme panenkovou desítku.
0: Pane panenko, evidentně dotazů bylo hodně na ten dloubák. A desítku jste si dal tehdy vlastně v té vesnici? Tu vaší?
1: Já jsem si nejel desítku, protože já desítku nepiju, já piju jenom Plzeň dvanáctku.
0: Dobře, tak Pavel Horvát chápe. Ale každopádně ten dloubák, Jan Rezek mimochodem kopal někdy takhle tímhle způsobem?
6: Jako vždycky jsem si to hrozně přál, abych někdy dal takovýhle gol. Bohužel nikdy jsem na to neměl asi...
1: Koule.
6: A, dobře. Jasný,
13: ty taky.
6: Koule. A i možná potíhou toho, že jsem někdy i penaltu zahodil, tak bohužel byl to můj sen, ale nikdy, ten už se mi asi nesplní.
0: Kdyby měl Antonín Panenka poradit nejistému Janu Rezkovi, třeba v rozletu jeho kariéry, jak ten dloubák zahrát, jak ho proměnit, jak být úspěšný, získat ty dolní části těla.
1: No tak já myslím, že teďko v tom věku už je to bezpředmětný, protože to je potřeba minimálně 2-3 roky trénovat. A to už není moc času na to. Ne, prostě já si myslím takhle, že to je věc, která se nemůže, není to nějaký náhlý vnuknutí, je to prostě věc, kterou musí mít člověk zažitou, to znamená, že ji musí opravdu, já jsem to třeba 2 roky trénoval poctivě každý den, takže o půlnoci jsem to kopnul, jako, měl jsem to prostě v sobě zažitý. Takže tam potom ten úspěch nebo ta naděje na ten úspěch je hrozně veliká, když to někdo ho to napadne, že to chce udělat, tak to většinou vždycky zkazí a ještě má odstudu. Takže jako říkám, mě to potřeba, aby to člověk uměl teda, no, tak.
0: Dáme prostor posluchači, jenom mě zajímá, oni to asi tedy věděli, členové týmu, trenéři, že to takhle zahráváte, nikdo nebyl, že by vám to rozmlouval.
1: Byl, tak je pravda, že to viděli, jak hráči, protože jsem to trénoval i u Národního mužstva, tohle to penaltu s Ivo Viktorem a s Šaňou Venclem. Vlastně všichni viděli takhle kopu a nikdo prostě nikoho nenapadlo, že by mi říkal, nebo mi to rozmlouval. Akorát jenom jeden člověk, a to byl Ivo Viktor, s kterým já jsem vlastně obýval pokoj, a on mě říkal, hele, když takhle kopneš, tak já tě nepustím do pokoje. No, pustil mě, ale až půl osmi ráno. Tam jsem se klepal u dveří, ale vydržel jsem, no.
0: Asi byl rád. Antonín Panenka, autor Zlatého dloubáku z Bělehradu.
14: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Děkujeme za dotaz. Máme tady dalšího z diváků.
15: Dobrý večer. Roman Méme. Prosím vás, tady od kamaráda Jirky Andrušáka občas slyším, že pešice o tréninky by polovina dnešního manšaftu sotva zvládla. Můžete, protože máte data přesná o trénovanosti hráčů, dát mi nějaké střelivo, abych měl někdy návrh taky nad ním. Děkuju.
0: To je otázka na Jana Rezka?
15: Myslím, že i Pavel Horvát k tomu má svá data a určitě pan
16: Rezek. Tenkrát jsem data neměl. Jo? Tenkrát se běhalo na TEP, teď jsme to někde hodnotili, nás zastavili, řekli nám x6 a my jsme to polovina neuměli spočítat, že jo? Protože 22x6 to už je tyve rebus, takže to jsme vždycky čekali, kdo to řekne první, a říkali jsme tak jako něco kolem. Ale já řeknu jeden příběh s trenérem Pešicem, když jsem ho měl v Jablonci, pardon, nebyly teda ty data ještě, a běhal se tam takový okruh v zimní soustředění a můj spoluhráč tehdejší Jaromír Navrátil, který byl taky 32, 33 let, byl v nároďáku v širším kádru, fantastický hráč a měli jsme tam kluky, který běhali strašně rychle, který by měli ty čipy nadupaný a byli by v těch největších rychlostech, tak my jsme naopak byli v těch jako blbých číslech a běželi jsme skoro poslední a trenér Pešice tam stál a viděl nás a kde jste, oni už tady dávno byli. A ten Jarda Navrátil říká, tak jim hoď balon, oni se o něj přerazejí. A trenér Pešice říká, no, to je pravda, no tak to nějak doběhněte. A Takže tak se používaly čísla tenkrát v té době, to bylo 92-3, ale já si myslím, že opravdu se podle toho ty tréninky můžou stavět, ale já teda jsem rád, když vlastně, a Michal Bílek toho byl zase příkladem, že už jsme ty čipy měli a koukali jsme, jak kdo běží a kdo jak na tom je, ale pak byly tréninky, kde Michal doslova říkal, vůbec si to dneska neberte, dneska chci vidět jako to srdce a to, co všechno odvedete, a já taky rád vidím ty hráče, byť je to třeba na té nižší úrovni, v tom případě, když vidím, že jsou hotoví a co jsou schopní jako všechno zvládnout v tom stavu a jak zvládají tu únavu, že to nezabalej, a pro mě je to víc, než pak, jako když si rozkliknu to číslo na tom počítači a řeknu si, tak on to jako běžel hezky, ale jak říkal pan Pešice, no, pak se o to přerazí. No.
0: Děkujeme za dotaz.
16: Díky, Rezo.
0: Sedí tady Jan Rezek, nevím, jestli chce odpovídat na tohle.
6: Takhle, já jsem nezažil tréninky pana Pešice, takže těžko můžu jako to porovnávat. Samozřejmě ta doba před těmi 20 lety a dneska je úplně někde jinde, protože ten fotbal neuvěřitelně
16: Pešice
6: zrychlil.
16: To bylo už přes 30 lety.
6: Před 30 lety. No, to bylo, no. Před 30 lety. Takže ten fotbal se strašně vyvíjí a prostě ty kondičáci jsou strašně důležitou součástí jako těch realizačních týmů a opravdu dneska ty kluci jsou hlídaný, dá se říct, ve všem a troufnu si říct, že trénujou tvrdě, nevím, jestli stejně jako před 30 lety, ale trénujou tvrdě jinak a musím potvrdit to, co vlastně jste si říkal o trenérovi Bílkovi, tak prostě jsou dny, kdy třeba trenér Frťala prostě jim řekne, vůbec si to na sebe neberte, dneska to nechci, vůbec mě to nezajímá, a jsou dny, kdy třeba naopak většinou to je, když se ti něco nepovede, tak to hledáš jakoby všude, tak se na to podíváš a většinou to tam najdeš. A po vítězných zápasech se to většinou jakoby moc neřeší, takže je to součást dnešního fotbalu, ale úplně nepřikládáme tomu nějakou úplně největší vážnost.
16: Já ještě teda k tomu dodám za Tondu. Já si myslím, že já s Tondou jsme byli hráči, kterým by čipy prostě nevyhovovaly.
1: Já k tomu můžu dát jinou věc. Zase to bylo ne před 30 rokama, ale před 60 rokama. Žádný tyhle ty vymoženosti nebyly, ale bylo to tak, že jsme měli třeba zimní přípravu. Měl jsem trenéra Pospíchala, který byl velmi tvrdý, velmi prosazoval tu tréninkovou morálku a tréninky. A když byla zimní příprava, tak po té zimní přípravě se dělali takové testy a ten pan Pospíchal jednou přišel s takovým papírem velikánským a říká, tak mám tady hodnocení zimní přípravy, jak jste k tomu přistoupili, jak kdo je na tom fyzicky, jak na tom silově. No a říká, tak nejlepší Jirka Kotrba, Opršálek, já nevím kdo. No ale bohužel poslední a předposlední místo panenka Dobijáš. No nic, uběh půl rok, udělal se půlroční zápasový cyklus, skončila liga, pan Pospíchal přinesl zase s takovým velikým papírem a říká, no mám tady hodnocení výkonnosti v fotbalu, bylo to strašně jednoduché, já jsem ten papír jenom otočil. No tak takovýhle měření bylo tenkrát jiný, no.
16: Já k tomu přidám ještě, když jsme byli s Rezou ve Spartě, tak vlastně tyhle ty testy taky byly, ale to už jsme chodili na tu fakultu běhat na ty pásy a já si uvědomuji, že byly čtyři kategorie byly výborný, tam byl Zdeněk Pospěch, možná ty určitě, pak byly šestmen, tam bylo jako velmi dobrý, pak byli dobrý a já jsem byl červený a bylo tam podle napsáno hrůza prase nebo něco takového. To se mi úplně nedařilo. Jako no.
6: To bylo ještě možná i za brankářema.
16: Brankáři na ty testy nechodili.
1: Já pamatuju taky ještě v té naší době nějaký blbec na fotbalovém stadionu na ČSTV vymyslel takové nějaké zajímavé věci. Někdo vymyslel, že hráči musí každý měsíc dělat testy. Ten test se skládal Cooper test, to je za 12 minut, kolik uběhnete, pak nějaký člunkový běh a takovéhle věci a byly tam nějaké hodnoty. Ta hodnota toho Cooper testu byla asi kolem 2900 nebo 3000 metrů. A tam bylo pod tím napsáno, kdo neuběhne 3000 metrů, by neměl vůbec hrát ligu. Tak já jsem vůbec ligu hrát neměl teda. Celý život. Jsem to nikdy neuběh.
0: No, myslím, že to vůbec nevadilo. Antonín Panenka je tady s námi stále.
14: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
16: Mladý posluchač, mini posluchač. Tak
13: já mám dotaz, jaký máte názor na nadstavbu, protože i fanoušci Teplic mají transparenty, že by ji chtěli zrušit, tak jaký na to máte názor vy?
16: No ty, Honzo.
6: To je asi
16: no.
6: Na mě. No, jako pokud se hraje o tu záchranu, tak samozřejmě ty zápasy jsou nepříjemný. Zas na druhou stranu dokážu pochopit, že třeba zápasy o titul jsou prostě zajímavý, ty nejlepší týmy hrajou mezi sebou a před plnýma stadionama, takže si myslím, že určitě zajímavý to je pro nás, co jsme teďko byli přemečku 2-3 roky dole a hráli jsme o tu záchranu, tak samozřejmě je to horší a někdy jako nepříjemný.
0: Já bych jenom doplnil, že vztah Teplic k nadstavbě asi započal už ten úplně úvodní zápas, když začala nadstavba, to bylo to playoff o umístění Teplice Mladá Boleslav 0-8, takže možná se to tady zrodilo úplně ten negativní vztah. No, ale to je
16: Honzo, nebuď nidopich.
0: No, ale to už je zahrané.
16: Já jsem jenom chtěl říct, tak si trošku rejpnout do teplických fanoušků, že vlastně ta nadstavba je dobrá, že můžeš vydělat na to, že je víc zápasů, že přijdou lidi, víš? Víš, jak to myslím, ne?
1: No, to je pěkná blbost.
0: Pavle, takhle, ještě jsem chtěl tady chvilku povídat, ale abychom neskončili brzo.
1: Já se mnou doplním tady s tou nadstavbou, to je můj osobní názor. Já bych ji zrušil, já bych ji vůbec jako nepoužíval do praxe z jednoho důvodu, zejména teda ta tabulka o sestoupení z ligy. Ta nadstavba pomůže, nebo může pomoct, jenom vždycky tomu mužstvu, který je beznadějně poslední nebo je napadáka. Jo, pro mě to je nekorektní, že odehraju 30 nebo 20 zápasů a skončím na nějakém výsledku. To je pro mě hodnocení tak, jak by to mělo být. A ne, že potom v nadstavbě se vám může stát, že odejde vám forma, zraní se vám hráči a prohrajete 3 utkání a vlastně de facto měli jste 6 bodů na někoho a tou nastavbou vlastně pomůže to akorát tomu, kdo na tom byl špatně, ale vás to potopí. A to si myslím, že je nekorektní a nespravedlivý.
0: Děkujeme Antonínu Panenkovi za názor. Dostáváme se k poslední pasáži. Ještě tam je dotaz?
16: Ještě tady je.
0: Tak prosím, dobrý den.
17: Zajímalo by mě, koho považuje každý z vás za nejlepšího hráče všech dob.
0: Pane Panenko, kdo byl vedle vás nejlepší hráč všech dob?
1: Tak vedle mě ne, ale já si myslím, že ty nejlepší hráče tady dneska vidíte. Tak samozřejmě každá doba, každý období nese nějaký poznatky v tom, že vyrostou noví a noví hráči, nejlepší na světě a já jsem, musím říct, že jsem strašně pyšný a hrdý na to, že jsem měl možnost si s takovýma hráčema zahrát jako se spoluhráčema. Nejenom jako, že hrajem proti ním, ale jako, že jsem s nima seděl v kabině, že jsem s nima byl na hotelu a tak dále, tak dále. Takže já jsem měl možnost si zahrát za výběry světa a Evropy a s těma, říkám, nejlepšíma fotbalistama. Pro mě to bylo strašné vyznamenání. Já byl v 7. nebi, když trenér řekl sestavu jako na ten zápas a říká, tak brance je Lev Jašin, brankář ruský, pravý obránce Carlos Pereira, nebo Carlos Alberto Brazílie, Franz Beckenbauer, Marinho, Brazilec, záloha vpravo Eusebio, v prostředku Bobby Charlton a vlevo Panenka. Takže jsem se sesunul. Sesunul na podlahu a bylo to pro mě prostě vyznamenání, ale mám k tomu ještě, proč to zdůrazňuji. Tyhle ty všechny fotbalisty spojuje jedna neskutečná obyčejná věc. Oni jsou všichni strašně skromní. Tam na nich nevidíte nějaký, že by někomu nepodepsali, že by se s někým nevyfotili, že by s někým si nerozvedli nějaký hovor. Strašně příjemní lidi a to já na nich vlastně jsem cenil úplně nejvíc.
0: A to říká autor Zlatého dloubáku z Bělehradu, Antonín Panenka. Ještě máme poslední téma, které bychom tedy mohli uvést výrazným momentem, který nastal v Praze na konci března a byl u něj jak Jan Rezek, tak Pavel Horvát.
18: Skutečně Michal Sadílek teď míří ve čtvrté sérii na pokutový kop. Je to 2-1 z českého pohledu, může to být...
19: Na Euro se kvůli tříkolce nedostal, tak pojďme na
20: rozhodující penalta.
18: Ano, je to tak, rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada národního týmu, až by z toho po druhé odešel hlas, stejně jako v semifinále, taky ve finále, ale to je to.
0: Krásný komentář kolegy Mirko Masiče, kterému sekundoval Pavel Horvát.
16: Já vlastně musím říct, že když jsem nastupoval do Českého rozhlasu tady k Honzovi a tady k
0: Radiožurnál Sport
16: kolegům, já vím, kam jsem nastupoval.
0: Pardon.
16: Šílený tohleto. Tak jsem vlastně tak jako tušil, co po mně budou chtít a tohle jsou jako, tohle byl strop prostě zatím mýho jako působení na Radiožurnálu Sport, protože dostat se vlastně úplně v jiný pozici, než jsem vůbec někdy čekal k takovýhlemu úspěchu, tak byl jsem rád, že jsem tam vůbec mohl bejt, chodím zadarmo, že jo, to je jasný, je tam jídlo, kafe. Sice v Edenu mám nejhorší místo vůbec, který je jako k dostání, to musím říct teda, že tam je, já si to ta řada, 11. místo, je to takhle nízká židle a ještě je blízko ten půl, takže já se tam těžko dostávám, sedím bokem, ale viděl jsem to jako velmi dobře a hodně si to užívám a Miro Vasič ten to vzal jako úplně z ostra a bylo to perfektní. No.
0: Je krásné, že právě tenhle moment si mohl komentovat na Pražské Letné. Nicméně jdeme teď...
16: Tak já jsem, promiň, že jsem tam byl s Irama taky, no.
0: Ano, no ne, tak dostáváme se k věci vybrat tu vyvolenou sestavu. Blíží se to, dneska mimochodem je to 50 let, co v tisku vyšla zpráva 18. května 76. Antonín Panenka v lize kulhal, snad bude na Eurofit. Takže možná i obavy ze zdravotního stavu některých hráčů prožívá realizák. Pane Panenko, tehdy se nedostal do toho výběru Karel Krupa. Vím nějak, tuším, že mu uškodila nějaká neproměněná šance, jestli pamatujete...
1: Teda neznám důvod, proč jsem nedostal, ale určitě k tomu nepomohla jedna věc, že když jsme hráli, tuším, to čtvrtfinále s tím Ruskem, tak on v podstatě z brankový čáry překo bránu, úplně prázdná brána, on to prostě napal přes břevno ven a vlastně do té doby měl potom takovou nepříjemnou přezdívku, nebo každý si vzpomněl na to, že prostě, když se řeklo Karel Kroupa, tak všichni říkali, no jo, to je ten, co překup tu bránu z té brankové čáry. Takže možná, že i to mělo trošku vliv k tomu, že ho třeba nenominovat, ale jinak já jiný důvod nevím.
0: No ale Václav Vežek vzpomínal, že na klíčový duel té kvalifikace 76, ten, který jsem zmiňoval, když jste vyhráli nad Portugalci 5-0, tak povolal zkušeného Ladislava Petráše, který byl tedy, to budu zase citovat pana Ježka, dost problémový, ale vnesl do týmu patřičnou odvahu a drzost. To byl takový X-faktor možná, který nikdo
1: nečekal. No, já to nemůžu posoudit, protože já jsem, jak jsem předtím říkal, jsem laboroval s Choledem, takže já jsem ten zápas s Portugalskem tuším, že nehrál.
0: Vy jste hrál pouze proti Kypru tu kvalifikaci a pak proti Sovětům první čtvrtfinále.
1: No, takže já jsem nehrál, takže já jsem vlastně u toho už to nebyl, takže jako nemůžu posoudit, ale musím říct, že jméno Petráš, to byl, jak se dneska říká, takový moderně, to byl rozdílový hráč. To byl hráč, který se, byl taková bloudivá ledvina, který se potácel po tom hřišti, jako moc nejevil zájem o ten zápas, no ale pak prostě dostal míč a udělal 4-5 lidí prostě jako nic a rozhodl třeba celý utkání, takže on měl něco v sobě, co dneska se už dneska nevidí od těch útočníků, ale dneska to byli taky ty útočníci o mnoho těžší, než to bylo tenkrát.
0: No tak jsou i v současném hledáčku reprezentace útočníci, kteří to sebe taky mají nějaký X-faktor, ale třeba dráždí veřejnost, veď Pavle? A samozřejmě otázka teď může tedy mířit na to, že se zveřejnila širší nominace na mistrovství světa. Figurují v ní také dva hráči, které Slavia potrestala vyřazením z kádru. Je to David Douděra a Tomáš Chorý. Jan Rezek, asistent trenéra Koupka, teď určitě bedlivě přemýšlí spolu s kolegy, jak to teda poskládají.
16: Já myslím, že bedlivě přemýšlí teď hlavně, co nám řekne.
6: Přesně tak. No tak asi vlastně se bavíme o tom, že to, co už nastínil trenér Koubek, tuším, že buď na tiskovce, nebo pak v rozhovoru do televize, že asi úplně jako nezdílíme ten názor Slávie, nebo to rozhodnutí Slávie vyřadit kluky a troufnu si říct, že v tenhle moment jsou v té širší nominaci a bude záležet na nich, protože kdyby to bylo v obráceně, kdyby něco provedli v nároďáku, tak ze Slávie taky nevyhodějí. Takže ty kluci prostě mají šanci, pokud ti reprezentovali, tak si nespomínám, nebo za tu dobu, co jsem tam já, nebo my jako nový realizák, tak se prostě chovali jako naprostí profíci a jsou to 100% týmoví hráči.
0: No, když to řeknu
6: těžký narovinu, téma, těžký téma.
0: Ten kontext je takový, asi to všichni tušíme, že prostě Tomáš Cholý má vizitku, jakou má, prostě v téhle sezóně 3 červené karty za dost mimořádné, řekněme, až úlety. David Dojděra taky kritizovaný za třeba časté simulování, ale vnímám teda z vašich slov, že vnímáte teď aktuálně jako spíš takové obětní beránky té situace, která se v Edenu před minulou sobotu stala.
6: No, tak já nevím, jestli obětní beránky, to zase tak...
0: Že to odskákali vlastně, jako výraz
6: to,
0: nějaké...
6: To samozřejmě tak působí, ale zase na druhou stranu, já pokud kluky jsem neměl možnost znát osobně, tak samozřejmě ta veřejnost na ně nahlíží, takže to jsou vyvrhelové a nepřátelé národa. Pak člověk, když je pozná, tak zjistí, že ačkoliv to možná bude znít blbě, tak Tomáš Chory je úplně obyčejný, normální kluk, Doudi si prostě takový, jako dá se říct, aj zlatíčko, fakt jako hrozně hodný kluci, člověk to do nich neřekne, pak samozřejmě, když vstoupí na to hřiště, tak se z nich stávají prostě jiný lidi, ale to musím říct, že to nejsou zdaleka jediný hráči, kterým se tohle to děje, viď, a nevím, já bych je úplně netrestal tím, že bych je vyřadil, můj osobní názor, že bych je vyřadil jak ze Slávy, tak prostě z národního týmu.
0: To říká asistent trenéra Miroslava Koubka Jan Rezek.
16: No, já jsem schytal hned na začátku té aféry prostě s tímhle názorem hodně, hodně negativních reakcí, ale stojím si za tím taky. Prostě já s Tomášem mám tu osobní zkušenost. Měl jsem tu možnost s ním prostě 2 roky v podstatě dennodenně fungovat a je to výborný kluk, který prostě, jakmile vleze na hřiště, tak chce vyhrávat za každou cenu. Řeknu fakt příklad, s Lukášem Hejdou byli obrovský fanoušci taky, ale byli obrovský kamarádi, bavili se spolu vlastně v podstatě pořád a kdykoliv byly malý hry, to jsou takový ty 2x2, 3x3, 4x4, tak se prostě mydlili hlava nehlava a po tréninku si podali ruku a seděli spolu hodinu v bazénu a bavili se, jako kdyby se nic nestalo a myslím si, že i tohle je vlastnost, proč ten Tomáš Chorý vlastně toho tolik dokázal, jo. Já prostě tý Slávy teďka vystřílel 2x za sebou titul. Samozřejmě chápu, že tam byla nějaká interní dohoda o nějakým dalším trestu, ale samozřejmě za mě se to nároďáků vůbec netýká.
0: Hmm. Jak vnímal Antonín Panenka tuhle celou situaci, která je teda velmi nešťastná, když to slyšíme i teď od pánu tady?
1: Tak myslím si, že se potvrdila jedna věc, že horký hlavy dělají nebo říkají věci, které potom třeba možná můžu později trošku litovat, nebo je to mrzí. Já si myslím přesně, to je ten případ pana Tvrdíka, který hned po zápase prostě měl takové vyjádření, že ty hráče vyndávají z kádru ven. Myslím si, že to chtělo trošku rozvahy, vyspat se z toho a to řešení nebo ten názor říct až třeba druhý nebo třetí den, ale ne takhle. Já si myslím, že svým způsobem možná pan Tvrdík toho lituje, že to řekl, možná, že...
0: Vezme to zpátky podle vás?
1: No, zpátky to možná nevezme, ale určitě to zaonačejí tak, že ty hráči třeba se do toho kádru vrátějí. No. Takže říkám, byl takový rychlý názor, rychlý rozhodnutí, byl trošku rozhořčený, byl trošku rozhozený, ale je vidět, že je potřeba tyhle věci řešit s chladnou hlavou.
0: Děkujeme za tenhle názor, pane Panenko.
20: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: A poslední téma na odlehčení. Jezdíte, Honzo, rád do hor?
6: Miluju hory.
0: Jo? André Schirrle, bývalý vlastně i mistr světa s Německem, tak stoupal na sněžku, ne otužilec, tak bez trika, možná jste si to taky pustili někde na sociálních sítích. Mimochodem ten zápas, myslím, první v Guadalajaře se hraje v podobné výšce, jako je sněžka. Chystáte se nějak, máte už nějakou komoru třeba, ve které se hůř dýchá? Vy osobně možná ne, ale hráči třeba, jestli jste něco chystali
6: kluci individuálně. Kluci budou mít tyhle ty komory k dispozici, samozřejmě nebudeme si je moc sebou odvíst do Ameriky, ale počas toho, že některý kluci třeba z Bundesligy už skončili své soutěže, tak budou možnosti je využívat. Samozřejmě máme i další, když to řeknu, by chytávky, jak třeba se líp přizpůsobit a adaptovat těm nadmořským výškám.
2: To znamená, že tam budou jako, to je něco jako kryokomora třeba?
6: Já tam ji nebyl, takže nevím.
2: No, tak říkáš vychytávky, tak já myslel, že už to máte vychytaný.
6: No vychytávat se to bude...
0: 2200 metrů, pane Panenko, Mexico City.
1: No tak já jsem zažil ještě víc. Já jsem měl možnost hrát v Kolumbii v Bogotě, kde je nadmořská výška 2600 metrů. My jsme vůbec nevěděli, co nás tam čeká, nebo co to vůbec jako bude obnášet. Mám z toho dva poznatky. Na lavičce v kabině jsme měli kyslíkový přístroj nebo kyslíkový bomby, protože uděláte běh na 40 metrů, chcete se nadechnout a nemáte čím, nebo nemáte co. Jako chcete, lapete, prostě je to strašný, takže dokud vám nedá nějaký ten kyslík, tak se z toho člověk nedostane. To je taková ta blbá věc. Taková ta pro mě dobrá byla, že já jsem tam střílel z půlky. Jak je tam řídký vzduch, tak ten míč strašně lítá. To, co já jsem vystřelil u nás tady ze 16, tak stejná rána byla, když jsem střílel z půlicí čáry. Prostě ten míč letěl jak patrona. Takže to bylo zase dobrý, no.
2: To je to konečně pozitivum a to je dobrá rada, jako to nikdo neví, podle mě.
1: Střílejte odevšáť no, úplně.
6: Ne, my to...
2: Žádný běhání.
0: Tak Jan Rezek, trenér Standartek, toho může využít.
6: Tak my to samozřejmě víme, že těm míčům se nechce padat a vlastně točený střely nebo točený centry tam úplně jako svoje uplatnění nenajdou, že ten míč se chová úplně jinak, lítá rychlejš. To můžu potvrdit, že tady ty zprávy máme. Já jsem sám hrozně zvědavej, protože zase úplně až tolik času, jak v té Vladachaře, tak i v Mexico City, protože my vždycky přijedeme den před zápasem, potrénujeme před zápasový trénink, druhý den zápas a letíme hned pryč. Takže my zase toho času na tu adaptaci mít tolik nebudeme, ale samozřejmě nezbývá nám nic jiného, než doufat, že kluci se s tím prostě poradí a že to zvládneme a že budeme důstojnými soupeři.
0: Držíme palce českému národňáku, určitě.
2: Vím, že už přetahujeme, Honzo, ale já ještě bych řekl jednu historku. Vím, že bylo na jednom mistrovství, bylo Džabulány.
0: Bylo v Jihoafrické republice, 20.
2: No, to je...
0: Tam byly taky vuvuzely, Pavle.
2: No, není to podstatný, kde to bylo. Já chci říct jinou historku. A my jsme pak byli v Rakousku na soustředění a tam je mělo nějaký ruský mužstvo jako do přípravy a vždycky ty přípravy se hrajou půlku s jejich balónem a půlku s naším balónem. A my jsme začali hrát s těma Džabulány míčema a ty vůbec, ty lítali úplně jinak než normálně ty naše. A já si uvědomu Petr Jiráček, tenkrát v nároďáku, a já jsem mu dával takový lehkej křížný balón a sám jsem koukal na ten balón a on vůbec nezatáčel, on furt letěl a ten Petr Jiráček na to koukal, čekal, až to zatočí a bylo to v autu a oni na něj všichni řvali, jako že je to kopyto, proč jako nereagoval, tak jsem zvědavý, jak na to budou kluci, protože to není fakt jako, to jsem chtěl říct, jako sranda, no.
6: Já jsem spíš čekal, že to kopyto si řekl mě, protože tak si mě často častoval. Já jsem teda dneska čekal, že se dostanu pod větší tlak, protože jsem zvyklý úplně na jiný
2: grády. Ty jsi vážený host, jsi výborný člověk, výborný kluk, kamarád, skvělý trenér, takže nevím, proč bychom se tady do tebe, Honza, hlavně měli navážet.
20: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
4: Posluchač Jirka Teplice, já bych měl dotaz na kluky, chtěl bych se zeptat Pavla. Prošel jsi velkou trojkou. Začínal jsi na Slávě jako teenager, přes Spartu až pro Plzeň. Chci se zeptat, kde je to tvoje srdce? Jestli jsi Spartan, Slávista, Plzeňák, stejný dotaz bych měl na Rézu, kde teda místo Slávě, tu výjmu, jsou tam Teplice, Sparta, Plzeň a vzhledem k tomu, Rézo, že tady sedí ředitel FK, pan Řepka, Ruda, tak bych ti doporučil, aby si tu odpověď dobře rozmyslel. Děkuju.
6: Tak já si teda můžu začít, tak ti děkuju moc pěkně. Samozřejmě, já to mám srovnaný, tak jak jsem to měl srovnaný vždycky, prostě Teplice. Já jsem tady od 14 let a vlastně mám v odsati i ženu. Máme tady furt byt, kde když máme dva tréninky, tak tady furt jako by normálně žiju, existuju, takže jsem prostě Tepličák, to srdce moje tady v Teplicích a jestli se mě ptáš Sparta nebo Plzeň, tak musím říct, že jsem větší Plzeňák, než jsem Spartan, ale ke každému k tomu klubu, kde jsem strávil nějakou část své kariéry, tak člověk je prostě, buď ať chceš nebo nechceš, nějakým způsobem připoutaný v každém tom týmu jsem zažil skvělý lidi, skvělý kamarády. Troufnu si

0: tak většinou fandím těm českým týmům. Myslím, teďka se bavím o pohárech a fakt jako, abych řekl upřímně, tak byť jsem v Plzni byl nejdíl, tak tím, že jsem tam odsaď jako vypadnul, co se týká jako toho fotbalového života, tak teďka si jako troufnu říct, že nejvíc je ta Plzeň, ale ve Spartě jsem byl, jak říkal Reza, tady byl od 14, já jsem byl ve Spartě od malinka do 18, pak jsem se tam oklikou vrátil a ve Slávii jsem zažil opravdu ten první vstup do takového jako velkého fotbalu a nároďák, takže já nemůžu říct, nemám, jako že bych fakt řekl jeden klub, ale mám v tom každém klubu a vlastně i v Teplicích tady spoustu známých a kamarádů a teďka vzhledem k té práci, tak nemám vyhraněný názor, že bych byl Spartan, Slávista, Plzeňák, Tepličák, nemám to, fandím vlastně všem a bude mi líto, že někdo se stoupí, protože i v Dukle mám kamarády.
1: Moc vám děkujeme, že jste přišli. Já teda využiju toho, že chci potvrdit, že tady se Jan Rezek opravdu nemá čeho obávat. Tak si pojďme udělat prosím tedy kalendář, jak to teď bude. 12. června Jižní Korea, Guadalajara, 18. června Jižní Afrika, Atlanta, 25. června Mexico City, Mexiko. Držíme palce české fotbalové repre, ale připomínám, na Radiožurnálu Sport všechno uslyšíte živě od našich reportérů. Pavel bude glosovat a hlavně 20. června budeme vzpomínat na 50 let od Zlatého dloubáku Antonína Panenky v Bělehradu. Děkujeme moc Antonínu Panenkovi, že tady s námi dneska byl. Byl to zážitek. Opravdu upřímně děkujeme členu realizáku FK Teplice Janu Reskovi i asistentovi reprezentačního trenéra Miroslava Koupka, že přišel těsně před mundialem v rámci konce prvoligové sezony a opravdu držíme palce, ať to všechno vyjde v Americe, ať dobře ta reprezentační štace po 20 letech na mistrovství světa vyjde. A moc děkuju Pavlovi Horvátovi, který je už s námi řadu let. My mimochodem teď 21. oslavíme jako stanice Radiožurnál Sport 5. výročí a jsme moc rádi, že Pavel už s námi téměř polovinu těch našich let je a doufejme, že bude minimálně stejnou dobu. Pavle, děkujeme.
0: Reza mi radí, abych nebrečil, ale dneska ne ještě. Já vždycky Honzu schodím nakonec, tak já bych chtěl poděkovat Honzovi za ekvivalentní výkon tomhle večeru a Honzo, děkujeme, byl jsi výborný, jako vždycky.
1: Moc vám děkujeme, poslouchejte Radiožurnál Sport a mějte se dobře. Okay.

0: Radiožurnál je 2:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jestli Kmoníčka někdo nahradí na stávajícím postu a případně kdo by to byl, Babiš zatím neví. Pozici bezpečnostního poradce vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy z ODS před 4 lety. Působil v ní Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince s nástupem vlády Andreje Babiše. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Britská televizní stanice Channel 4 stáhla z platform všechny série reality show Svatba na první pohled. Stalo se poté, co BBC zveřejnila reportáž popisující obvinění ze dvou znásilnění během natáčení a jednoho nedobrovolného sexuálního aktu. Všechny tři ženy se shodly na tom, že štáb ani stanice neudělali nic pro jejich ochranu. Obvinění muži vinu popírají. A český dirigent Jakub Hruša dnes v pražském Rudolfinu koncertuje s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Sport. Fotbalový záložník Sparty Andrew Irving si se Skotskem na mistrovství světa nezahraje. Do konečné 26-člené nominace trenéra Steva Clarka se nevešel. Skotové se na světovém šampionátu objeví po 28 letech. Ve skupině se utkají s Brazílií, Marokem a Haiti.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdný pražský okruh za Vestcem a nehoda na D11 u Hradce Králové. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště těsně před sjezdem na Písnici je na kilometru 4,5 úplně zastavený provoz. Nákladní auto tam najelo ze zadu do kamionu. Přistál vrtulník záchranné služby a kolona stojí. Udržujte záchrannou uličku, dojíždí se do fronty už před sjezdem na Jesenici na 79. kilometru. Nejdřív kamiony, postupně i osobní auta v levém pruhu. V osobním autě na okruh pokud možno ani nesjíždějte, pokračujte na D1, vezměte to přes Prahu a Barrandov. Na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř pozor za sjezdem na D35, začíná tam vznikat kolona, kousek za sjezdem na kilometru 85 stojí čerstvě nabouraná auta v levém pruhu.
4: V levém pruhu jsou dvě osobní vozidla, mají daný jenom varovák, je to hrozně nebezpečný.
3: A silnice 55 Otrokovice Uherské Hradiště mezi Spytihněví a Babicemi byla od dopoledne uzavřená po střetu motorky s nákladním autem. Teď už provoz obnovili alespoň kyvadlově, tím pádem už je otevřený i úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Babicemi. Na původní objížďce přes Bílovice ještě potrvá, než se rozjedou dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, v Čechách až zataženo, na Moravě a ve Slezsku večer i jasno. Místy taky přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
6: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.
8: Vy posloucháte Radiožurnál Sport, je 14 hodin a 34 minut k tomu a to je moment, kdy znovu míříme do Švýcarska na hokejové mistrovství světa. Ve spojení jsme s Petrem Kadeřábkem, který opět ve Švýcarsku není sám, ale není výjimečně s Františkem Kunou. Petře?
9: Dobré odpoledne, já mám milou povinnost přivítat na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport také jednoho z hráčů českého týmu, jejím Jaroslav Chmelař. Jaroslave, vítejte.
10: Děkuji, dobré odpoledne, jsem rád za pozvání.
9: Jaroslav Chmelař, první start na mistrovství světa, už ale máte ve své sbírce stříbro z mistrovství světa 20. Jaký je mezi tím rozdíl?
10: Největší asi tady je, že my jsme hráli ty 20 v Kanadě na tom malém hřišti, to se tady omývá furt, že je to velký, je to rozdíl. Zároveň si myslím, že je to víc takticky podložený, že ty týmy už mají nějakou zkušenost, přeci jenom když jsme tam do 20 let, tak tam všichni trošku víc lítáme a snažíme se prostě být všude rychle, a tady je to trošku víc taktický. Ale myslím si, že zároveň ty 20 jsou dobrá průprava na ten šampionát.
9: Já se vás zeptám na aktuální pohodu nebo nepohodu v kabině. Jak to tam vypadá teď po vítězství nad Švédy, které jste ubojovali a porazili 4-3?
10: Jo, tak myslím si, že nějakým způsobem to bylo zadosti učení po tom zápase se Slovinskem, že jsme si dokázali, že můžeme hrát s týmama, jako je Švédsko, a dokážeme je porazit. Myslím si, že to nám určitě pomohlo do budoucna, ale musíme to tady brát zápas od zápasu. S těma Slovincema nám to nevyšlo, takže nemůžeme podcenit žádný zápas a musíme se na všechny připravovat, jako by to bylo finále.
9: No to uvidíme, jestli to zvládnete už v tom zítřejším duelu s Itálií, protože ta je za mě tedy nejslabším týmem té skupiny B. Můžete si to vy i připouštět, že hrajete prostě proti outsiderovi?
10: Myslím si, že ne, že jsme si to ukázali, že musíme hrát furtu stejnou hru, musíme se tlačit do brány, musíme hrát tak, aby když už, tak jsme k ničemu nepustili a byl to dominantní výkon po celou dobu. Myslím si, že nemůžeme takzvaně dát nohu z plynu proti nikomu, protože tady se to nevyplácí a každý tým chce ukázat to, co maximálně může, a dají do toho všechno. A když ten druhý poleví na chviličku, tak se to může rychle otočit, a myslím si, že by to bylo velice nechytrý to podcenit.
9: Vy nastupujete v řadě, která včera rozhodla to utkání ze Švédy. Jiří Černoch tam dotlačil kotouč. Takhle, on tam nahodil kotouč a pak spoluhráč Hegberga dotlačil švédského golmana za brankovou čáru. Já jsem viděl, jak Jiří Černoch, a on to potom přiznal, že slavil kvůli rozhodčím. Ondřej Beránek ten ho okamžitě napodobil, ale vy jste tam přijel také s rukama nahoru. Tak jak jste viděl právě tu akci, která nakonec rozhodla o vítězství?
10: Tak já jsem tam jel docela pozdě. Já jsem nahrával, dostal jsem tam hit, ale viděl jsem, že lapačku měl brankář za brankovou čárou, takže jsem si viděl, že tam má puk, takže jsem doufal, že to rozhodčí uvidí, že půjdou se na to podívat, jelikož nám ten první nám nechtěli dát. Takže si myslím, že ta naša jedna si jeden zasloužila určitě, a jsem strašně rád, že to pomohlo k tomu vítězství, že jsme mohli nějakým způsobem pomoct tomu týmu a že to tam Čeče už konečně dotlačil. No.
9: Jak se vám hraje s těmihle dvěma hráči? Jiří Černoch na centru, Ondřej Beránek, věděl jste, že je tak rychlý?
10: Jo, tak myslím si, že na těch EHTčkách jsem to poznal, že dokáže tam tu rychlost nabrat, takže právě hnedka tu první akci v té první třetině jsem ho hnedka hledal za obráncem, tam bohužel nám ho neuznali, ale myslím si, že to je určitě něco, co na tom velkém hřišti můžeme využít. Myslím si, že právě s Berem by se mohli tu rychlost využívat skvěle, a kluci už, jak jsme se tady bavili předtím, jestli Berry bude mít stejný zápas v repre, tak už mají nějaké zkušenosti, takže vědí o tom něco víc než já, že já nemůžu říct špatný slovo. Myslím si, že doufám, že budeme takhle tam dotlačovat goly víc a víc.
9: Nenakazili vás tou svojí, já to řeknu, úchylkou, že luští křížovky?
10: Fuh, to musím říct, že k tomu jsem se ještě nedostal úplně, takže možná to zkusím. Ani nevím, že luští křížovky. Viděl jsem tam pár kluků s tím, ale nějak jsem se do toho ještě nedostal.
9: No, pouze švédské křížovky. Včera jste vyluštili celá ta řada velmi dobře. Vy máte jakou úlohu přesně v tom útoku? Protože mně přijde, že jste jeden z mála hráčů, kteří tady v českém dresu rozdávají hity na počkání. Je to tahle ta úloha?
10: Tak určitě myslím si, že kdybych tohle tohle nevyužíval, tak...
9: My jsme se usmáli tomu, že tady organizátoři v tiché hale pustili bučící krávu na kosku nad ledem, tak to asi jenom na vysvětlení posluchačům Radiožurnálu Sport.
10: Myslím si, že určitě musím využívat tu svoji vejšku, kdybych to neužíval ke svému prospěchu, tak bych...
9: No i hmotnost, 105 kilo.
10: Určitě, vejšku, hmotnost, určitě musím aby ty vránci věděli, že jako... že se s nima nebudu mazlit v rohách, ani když budou mít puk, takže určitě to musím používat. Zároveň si myslím, že můžu to klukům pěkně rozdat jak z obranného pásma, tak v tom útočným, takže si myslím, že dokážeme využít ten větší prostor v té zóně a tou rychlostí si myslím, že můžeme být nebezpeční.
9: Bavíme se stále na Radiožurnálu Sport s útočníkem české reprezentace Jaroslavem Chmelařem. Když se ohlédnu za tím vaším co půl rokem, de facto zatím vaším hokejovým životem, tak Nové Město nadmetují, Spartak Nové Město nadmetují, to byl váš první hokejový klub. Jak se z něj člověk dostane do Madison Square Garden a hraje za New York Rangers?
10: Tak já musím říct, že tam se muselo sehrát spoustu věcí, ale asi největší, co bych vyzdvihl, je určitě nějakým způsobem tvrdá práce. Jít si za nějakým snem, který ten člověk má už jako malej, jít si za ním urputně, ne, vůbec neposlouchat, co kdo říká, prostě jít si za tím maximálně, zároveň musím poděkovat určitě rodičům a celé rodině za, co se mnou jezdili na turnaje, na tréninky, vozili mě úplně všude, strašně moc toho dali na to, abych já mohl hrát. Zároveň potom ta cesta nebyla vyloženě jednoduchá.
9: No, jste šel vlastně z Liberce ze 16 hned do zahraničí. Jaké to bylo, sice po Evropě, nebyl jste zas až tak daleko, když to dám do úvozovek, ale jazyková vybavenost, asi finsky jste neuměl?
10: Finsky jsem se ani, já když jsem tam přiletěl, tak jsem se ani finsky nechtěl učit, řekl jsem všem, že budu vás poslouchat, já něco určitě jako nějakým způsobem pak budu rozumět, ale chci si vypilovat nějakým způsobem tu angličtinu. A musím říct, že jsem tam měl super rodinu první rok, která mě vzala za svýho a doteďka jsme v kontaktu a ty mi úplně strašně pomohli. A potom od 16 už jsem tam bydlel sám a sdílel jsem pokoj s jedním, sdílel jsem koupelnu s jedním pánem, měli jsme takový byt spolu.
9: Koupelnu s pánem?
10: Koupelnu, no. Jsme měli takovou, že jsme měli jako společnou koupelnu a já jsem měl místnost z kuchyni a on měl svoje. Ale on moc nebyl doma, že někde pracoval, že někde jezdil furt po Finsku, takže to bylo takový zajímavý, rád na to vzpomínám. Myslím si, že mi to dalo strašně moc, jak do hokeje, tak do života.
9: No, pak jste šel do zámoří, jak tam to vypadalo, jaký byl rozdíl vlastně mezi tím hrát hokej a studovat u toho vlastně ve Finsku a pak se přesunout do toho zámoří, byl to velký skok?
10: Já musím říct, že pro mě ta cesta té univerzity byla strašně super v tom, že jsem měl nějakým způsobem čas na to se zlepšovat. Věděl jsem, že mám minimálně 4 roky na to ukázat Rangers po tom, co jsem byl draftovaný, že mě mají podepsat. Ale s tou školou musím říct, že jsem se toho trošku bál, protože jsem dělal střední školu online z Finska v Česku. Takže bál jsem se, jak to bude s tím chodit do školy a nakonec to bylo o dost jednodušší sedět v lavici, poslouchat ty učitele, než to mít všechno online. Takže s tou školou nebylo to nic těžkého, jenom se člověk musí naučit manažovat ten čas, aby prostě neseděl 4 hodiny a neskroloval někde na telefonu, ale aby trošku dal té škole, ale myslím si, že to je právě super, že ten člověk si nějakým způsobem zvyšuje obzory a potom má toho víc, co dělat.
9: No, asi vám k tomu pomáhá i přirozená inteligence, protože kdybyste ji neměl, tak asi nedokážete stoupat vzhůru jak studijně, tak i hokejově.
10: Je to možný, nevím, jestli tady budu hodnotit svůj intelektuální level.
9: Myslím si, ale, že to ohodnotí ale, i posluchači Radiožurnálu Sport z vašich slov.
10: doufám.
9: Stále se bavíme s Jaroslavem Chmelařem, útočníkem české reprezentace na mistrovství světa. Ten poslední půl rok, já bych se u něj hrozně rád zastavil, protože vy jste hrál AHL a pak přišla první pozvánka do týmu Rangers. Jaké to bylo, ten první zápas?
10: Úplně neskutečně. Já musím říct, že od toho momentu, co jsem dostal hovor od generálního manažera Hartfordu, tak jsem zrovna telefonoval s přítelkyní, ležel jsem v posteli v neděli, měl jsem pohodičku a najednou vidím, že mi volá, a teď jsem celý jsem se rozklepal, nemohl jsem ani mluvit, prostě třásl se mi hlas, tak poděkoval jsem za tu možnost a potom ten první zápas byl úplně celý to, letěli jsme do Detroitu prostě letadlem a celý jsem to bál, jsem se si tam něco objednat, aby si neřekli, že to, takže všechny ty momenty byly strašně super, snažil jsem se užít každou minutu, zároveň hrát tak nějak, jak jsem se tam dostal k tomu prvnímu call-upu, tak hrát tam, aby nebylo vidět, jako že jsem z toho nějaký a podělaný nebo něco.
11: No to jste nebyl, protože jste hned v prvním zápase schodil rukavice.
10: je to tak, myslím, že to byl Hamonic a jemu se nelíbilo, já jsem mu tam dal hit uprostřed hřiště v první třetině, myslím, a ve třetí přišel a začal mě tam šahat do obličeje a já jsem prvně nechtěl, cítil jsem, že bych mohl ještě jedno střídání si dát v TNHL, ale kluci mě vyburcovali ze střídačky, tak jsem schodil rukavice a pak jsem si to už užíval do konce zápasu.
11: Tu bitku
10: jsem si užil taky, kdyby byla proherní, tak nevím, jestli bych si užil tolik, ale myslím si, že to byl takovej moment, na který určitě budu vzpomínat. Rodiče seděli na stadionu, takže to bylo určitě super.
11: Tam bylo možná jedna kaňka na tom, že víza do Spojených států nedostala vaše přítelkyně, ale neviděla ten váš zápas.
10: Jo, to určitě, určitě mě to mrzelo, to bylo takový... Viděla to v televizi, ale určitě bych byl strašně rád, kdyby tam mohla být a prožít to se mnou, takže doufám, že tohle léto nějak ty víza vyřešíme a bude tam moc přiletět tam.
11: No, vy jste potom po dvou zápasech šel zase do AHL, pak přišel další telefon, znovu jste odehrál dva zápasy, pak jste šel znovu do AHL a pak přišel další telefonát. A už jste šel... No, co jste si říkal, když přišel ten třetí? Protože ono to není úplně obvyklé, aby jednomu hráči volali z vedení hlavního týmu třikrát za sezónu.
10: Já musím říct, že to všechno začalo v tom druhém. V tom prvním to bylo taková oťukávačka, bych řekl. Myslím si, že to, tak jak jsem hrál, ode mě nějakým způsobem čekali. Po druhý, co jsem přišel, tak jsem strašně přemýšlel nad tím, kolik hraju minut, že prostě jde první, druhá, třetí, čtvrtou přeskočí, první, druhá, třetí. Strašně jsem jako se soustředil na věci, které nedokázal jsem ovlivnit a hrál jsem, nebyl jsem spokojený, byl jsem na sebe hodně naštvaný, když jsem jel zpátky do Hartfordu, protože jsem věděl, že ten třetí telefonát už nemusí přijít tuhle sezonu a už nemusí přijít vůbec. Takže jsem šel do Hartfordu s tím, že prostě musím urvat ten třetí telefonát a když přišel, tak jsem věděl, že tu šanci musím vzít za pače si, takže už tam chci zůstat, nechci jít zase dolů, chci jim ukázat, že tam patřím a nějakým způsobem se dostat do toho podvědomí.
11: No a pak přišla situace, kdy jste vydal první gól v NHL. Jaká to byla radost? Myslím, že prvním gratulantem byl váš budoucí soupeř tady na mistrovství světa Adam Sýkora.
10: Bohužel Adam tam nebyl, ten přišel až po gólu. Já jsem s ním jeho první gól oslavoval, úplně nepopsatelný pocit. Prostě ve vyprodaný Madison Square Garden, ještě jsme měli ty stoletý výroční drezy. Strašně speciální moment v mojí kariéře. Nedokážu ani popsat, ani si vyloženě nepamatuju, co se stalo potom, že jsem měl úplně černo, jenom jsem oslavoval, málem jsem tam spadnul a jo, kluci měli za mě strašnou radost a já jsem si to strašně užil.
11: No, užíváte si asi i život v New Yorku, nebo ne? Protože ono, Nové Město nad Metují a New York, to je secakra rozdíl.
10: Je, no, já musím říct, že ten New York je nějakým způsobem určitě speciální, je to místo určitě, kam spoustu lidí se chce podívat a je to všechno velký, všechno je to takový, jak to říct,
11: velký jablko.
10: Velký jablko, dejme tomu, a já z malého jablíčka tam jsem, já mám radši ten klid na tom malém městě, kde si všude dojdu pěšky a tady to na mě bylo hodně velký, furt nějaký hluk, furt všude sirény. když si člověk chce dát prostě na hotelu před zápasem šlofíka, tak furt tam jezdí sanitky nebo hasiči a je to všechno slyšet a je tam strašně moc lidí. Zároveň to pomáhá tomu v tom Madison Square Garden, že tam je ta atmosféra prostě nepopsatelná. Hmm.
11: No a právě za ty výkony, které jste měl v New York Rangers, přišla nabídka do reprezentace, odehrál jste první turnaj, tam jste se zranil, ale Radim Rulík evidentně byl s vámi spokojený a jste teď na mistrovství světa, zatím s jednou asistencí. Co se stane, až dáte gol?
10: Fuhá, to nemůžu říct, to bude podle mě totální černota v mém mozku. Uvidíme, co tam vymyslím. Doufám, že tam něco vymyslím. Doufám, že to tam padne určitě. Bych byl strašně rád a jsem strašně vděčný za tady tu šanci, celkově za tuhle sezónu, že tady můžu být s tím českým znakem na hrudi. Je to pro mě strašná čest.
11: Jaroslave, ať vám ten první gol vyjde co nejrychleji, třeba už v tom zítřejším utkání proti Itálii, a budeme držet pěsti k tomu, abyste to tady s celým českým týmem dotáhli co nejdále.
10: Děkuju moc.
11: Tolik Jaroslav Chmelař z mistrovství světa při jeho prvním startu z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
8: A já doplním, že dnešní program mistrovství světa je sice bez české účasti, ale celkem 4 zápasy, o kterých uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. V 16:20 se Itálie utká s Norskem a Lotyšsko s Rakouskem, ve 20:20 pak Maďarsko s Velkou Británií a Slovinsko se Slovenskem.
2: Radiožurnál Sport.
7: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Na radiožurnálu Sport přidáme pár informací z tenisového Roland Garros, konkrétně z kvalifikace. Celkem dva čeští reprezentanti mají už jistý postup do další fáze. Zdeněk Kolář porazil Australana McCabea po setech 6-3 a 7-6 a Karolína Plíšková, bývalá světová jednička, zvládla také svůj souboj s Korejkou Ku. Byť prohrála první sadu jednoznačně 0-6, tak ty další dvě zvládla poměrem 6-3 a 6-1. V Paříži aktuálně prší, to znamená, že řada zápasů je přerušená, včetně toho, kde Laura Samson bojuje s Argentinkou Riorovou 1-1 na sety, ale z pohledu Češky 1-4 zatím v tom setu číslo 3. Ještě řada českých tenistek nastoupí, ať už je to Anna Sisková, Linda Fruhvirtová a Lucie Havlíčková, ty dvě posledně jmenované nastoupí právě proti sobě a představí se v Paříži, pokud počasí dovolí, taky Daria Vidmanová. Posloucháte radiožurnál Sport, je 14 hodin, k tomu 56 minut. Teď Frankie Goes to Hollywood, píseň, kterou možná znáte i z filmu Bonnie a Clyde.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Zákon o veřejnoprávních médiích obsahuje podle ministerstva financí problémy. Chce ho přepracovat. Hnojiva v Česku zdražují, zemědělci možná omezí jejich dávkování. Hokejový brankář Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. Pražský okruh je po vážné nehodě u Písnice směrem na letiště uzavřený. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Mimo jiné podle něj není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
3: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
1: Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. K návrhu mají připomínky i další rezorty. Například ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Seznam škol s volnou kapacitou najdou v systému DPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
4: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
1: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května. Zemědělci zvažují omezit hnojení. Důvodem je zdražování, vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. Znamenalo by to nižší výnosy plodin a zemědělci proto požadují systémová řešení růstu cen na evropské úrovni. Říká to předseda svazu Martin Pícha.
5: My vnímáme, že ta současná dnešní krize s hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, tomu může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
1: V Evropském parlamentu ve Štrasburku se vůbec poprvé uděloval Evropský řád za zásluhy. Od předsedkyně parlamentu Roberty Metzolaové a šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ho převzali například bývalá německá kancléřka Angela Merklová, někdejší polský prezident Lech Valenca i vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Ocenění získal taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se ale slavnostní ceremonie nezúčastnil. Evropský řád za zásluhy je určen osobnostem, které významně přispěly k evropské integraci, demokracii a prosazování evropských hodnot.
6: Sport. Hokejový brankář Jakub Dobeš vychytal Montrealu postup do semifinále playoff NHL. K vítězství Canadiens na ledě Buffalo 3-2 v prodloužení přispěl v rozhodujícím sedmém utkání série 37 zákroky.
7: Jakub Dobeš měl v rozhodujícím zápase na ledě Buffalo úspěšnost zákroků skoro 95% a zažil tak druhé nejpovedenější utkání celé série. Postupový gól Montrealu dal stejně jako na úvod playoff proti Tampě kanadský útočník Newhook. Montreal s gólmanem Dobešem po vítězství v Buffalo 3-2 v prodloužení pokračuje v bojích o Stanley Cup. V semifinále ho čeká Carolina, která v letošním playoff vyhrála všech 8 zápasů. Na západě se o finále utkají dva čeští útočníci, Martin Nečas s Kolorádem a Tomáš Hertl s Vegas. Série startuje v noci na čtvrtek českého času. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Nehoda na pražském okruhu za Vestcem, taky na 55C za Spytihněví. Na pražském okruhu ve směru z D1 na Letišně těsně před sjezdem na Písnici na kilometru 4,5 najelo nákladní auto ze zadu do kamionu. Provoz byl posledních 50 minut zastavený, před chvílí začaly pouštět auta levým a brzy uvolní i pravý pruh. Kolony osobních aut teď od exitu 82 Jesenice, tam to ještě stojí, respektive řidiči sjíždějí na Jesenici. Kamiony v pravém pruhu postávají už od sjezdu z D1. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do omezení u D2 táhne dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná za Domašovem na kilometru 176. Osobní auta v levém pruhu se sunou pomalu, nejdřív mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a pak je čeká kolona v Brně od sjezdu na Vídeň po sjezd na Bratislavu. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu za připojením z D35 počítejte s kolonou z 80. kilometru do omezení na 76. zdržení kolem 10 minut. A silnice 55 Otrokovice Uherské Hradiště je mezi Spytihněví a Babicemi po vážné nehodě motorky a nákladního auta už průjezdná aspoň kyvadlově. Kolony v obou směrech, delší na Hradiště je to na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přehánky, k večeru pak i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
9: 15 hodin a 6 minut, hlásí se Radiožurnál Sport, nejposlouchanější digitální rádio v Česku a my jsme moc rádi, že jste s námi. Hodně se o tom mluvilo, spekulovalo a teď je to potvrzené. Legendární fotbalista Cristiano Ronaldo nechybí v konečné portugalské nominaci na blížící se mistrovství světa a může se tak chystat už na rekordní 6. světový šampionát. Připomínám, že na všech 5 předchozích dokázal Ronaldo skórovat, tak se nechme překvapit, jestli to tenhle portugalský útočník zvládne i na tom 6. mistrovství světa. Objevil se tedy Cristiano Ronaldo v seznamu trenéra portugalského týmu Roberta Martinéze. Uvidíme, jak to celé dopadne na mistrovství světa. Připomínám, po 20 letech startuje taky český národní tým.
2: Radiožurnál Sport
0: a David Prouza.

0: Možná nejslavnější píseň od Bon Jovi It's My Life dozněla na radiožurnálu Sport v 15.11. Přesně za měsíc začíná velká cena Česka v rámci mistrovství světa silničních motocyklů. Na autodromu Brno vrcholí přípravné práce, včetně úprav trati. Připravuje se taky doprovodný program pro fanoušky, kterých se na okruhu očekává znovu přes 200 tisíc.
1: Aktivita kolem MotoGP bude začínat už ve středu 17.6. tím, že budeme otvírat fanzónu v Brně na náměstí Svobody.
2: Přibližuje program pro fanoušky před startem závodního víkendu předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
1: Nejzajímavější zřejmě bude v té fanzóně program čtvrteční, kde budou mít fanoušci možnost vidět i tváře té nejvyšší královské kubatury MotoGP. Ukážou se tam i naši jezdci Filip Salač.
2: Ten je jediným českým zástupcem ve vrcholných kategoriích mistrovství světa. Za fanoušky mohl doprovodný program vycestovat i mimo Brno. Vizi na konci dubna představil prezident autoklubu Jan Šťovíček.
3: Věříme, že se nám podaří dostat MotoGP třeba i do Prahy. Myslím si, že by si to pražští fanoušci zasloužili, pokud třeba se do Brna nedostanou a chtěli by sledovat ty přenosy z těch závodů, tak bychom jim rádi tuhle možnost nabídli. Je to v jednání.
2: Fanzóna v Praze ale minimálně pro letošek nebude. Závěry jednání objasnil Jan Herget z autodromu Brno.
4: Na základě rozhovoru s MotoGP jsme se rozhodli plánovanou zónu udělat příští rok, protože v letošním roce by to bylo příliš na poslední chvíli. Z hlediska jezdců MotoGP, kteří mají své plány dlouho dopředu naplánovaný, z hlediska rozpočtu a celkového zájmu diváků. Příští rok určitě plánujeme dostat MotoGP do celé republiky, tak aby fanoušci měli možnost vlastně ty artefakty spojené s MotoGP nasát po celé republice.
2: Fanoušci přímo na Masarykově okruhu by se letos měli dočkat kvalitnějšího servisu nebo větší nabídky občerstvení. Víc míst bude pro diváky na tribunách, řekl Karel Hubáček.
1: Rozšířili jsme kapacity sedačkových tribun, které jsou velmi oblíbené, takže ještě zatím tam nějaké volné máme naštěstí na koloni.
2: Minulý rok se při návratu brněnské Grand Prix do kalendáře šampionátu přišlo přímo na autodrom podívat za víkend skoro 220 tisíc lidí. Letos program vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Z budovy autoklubu v Praze Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.

0: Celkem dva zápasy se dnes odehrají v rámci Premier League, tedy nejvyšší fotbalové anglické soutěže, a můžeme po nich znát nového mistra. Manchester City ve 20:30 nastoupí na stadionu Bournemouthu a pokud nezvítězí, tak se jistým mistrem stane Arsenal, který by tak na první místo, konečné první místo v Premier League dosáhl poprvé od roku 2004. No a jasno by mohlo být také úplně na opačném pólu tabulky, a to z toho důvodu, že ve 21:15 se Chelsea utká s Tottenhamem. Když Tottenham zvládne zvítězit, tak jistě nesestoupí, naopak by to znamenalo, že West Ham i s Tomášem Součkem spadne do Championship, stejně tak jako Burnley a Wolverhampton, tyhle dva kluby už to mají jisté. Takže dva zápasy v Premier League, které dnes můžou významným způsobem ovlivnit celou soutěž.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Dál posloucháte odpolední vysílání radiožurnálu Sport. Licenční komise Fotbalové asociace České republiky dnes bude jednat o licencích pro celky v nejvyšších tuzemských soutěžích. Řešit bude zejména profesionální kluby z Šance ligy a Šance národní ligy. My teď tohle téma rozebereme podrobněji, a to s Kristianem Švedou. Hezký den.
1: Krásný den.
0: Kristiane, víme, kolik týmů by licenci nemuselo dostat, po případě kolik týmů už z žádostí uspělo?
1: Podle našich informací by měla dnes komise jednat o jednom klubu, který v této sezóně hraje Šance ligu a o licenci požádal. Ostatní by měli mít všechno v pořádku. Mezi druholigovými kluby pak také ještě není o licenci pro příští ročník rozhodnuto. Logicky se tedy budou řešit Zbrojovka Brno, která míří do nejvyšší soutěže, co by vítěz druhé ligy, a pak Táborsko a brněnský Artist. To jsou dva celky, které už jistě čeká baráž.
0: Další konkrétní jména klubu ale zatím neznáme.
1: Ano, můžeme se jen domnívat. Logicky si lze odůvodnit, že tím prvoligovým klubem, jehož licenci dnes bude komise řešit, by mohla být Karviná. Ta je namočená ve velké sázkařské aféře, která začala v březnu, a figuruje v ní třeba předseda představenstva Slezanů, zároveň primátor Karviné Jan Wolf nebo hráč Samuel Šigut. Ten se mimochodem, podle zjištění investigativní redakce Radiožurnálu, už policii k účasti na těch zmanipulovaných zápasech přiznal. Tehdy byl ale ještě hráčem Českých Budějovic. Otazník pak visí i nad licencí pro druholigovou Opavu, která je také do kauzy zapojená a měla by hrát Šance národní ligu, tedy druhou nejvyšší soutěž, i v příští sezóně.
0: Říká Kristian Šveda. Dalším možným klubem, který by mohl mít problém v licenčním řízení, jsou České Budějovice. Tak prosím, připomeň proč.
1: Na jihu Čech je totiž Dynamo vedené majitelkou Doroty Enekou Edeovou v dlouholetém sporu s tamním vedením města. To chtělo původně klub od nigerijské podnikatelky koupit, a když odmítla vypovědět smlouvu ze stadionu. Dynamu tak hrozilo, že na Střeleckém ostrově nestihne dokončit příští sezónu a právě proto by nemuselo dostat potřebnou licenci. Město pak navrhlo dočasné řešení, ustoupilo od původně plánovaného odkupu klubu a navrhlo, že Dynamo bude moci na stadionu odehrát celou příští sezónu, ale radnice bude mít pod plnou kontrolou mládežnickou akademii, kterou spolu s Jihočeským krajem z velké části financuje. Klubu se ale tohle řešení nelíbí. Tak ještě doplním, že dnes by tedy o těch licencích pro kluby z profesionálních soutěží mohlo být jasno, podobně jako o těch, které chtějí ze třetí soutěže do té druhé. Víc budeme vědět večer po jednání právě licenční komise Fotbalové asociace.
0: Říká Kristian Šveda. Licence pro některé fotbalové kluby, to bylo téma na Radiožurnálu Sport v 15 hodin a 23 minut. Kristiane, díky.
1: Není zač, naslyšenou.

0: ano, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení a Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže tak hezky vyrušili slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
8: taky. Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
10: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
11: Radiožurnál je 15.30. Jana Gulda a zprávy.
12: Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. 1 litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 1,70 halířů. O 28 halířů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr na

0: teploty zítra stoupne o 15 halířů na 42,17. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné bude pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Předpis musí ještě oficiálně schválit Rada Evropské unie. A případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody. Sport. Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo se může chystat na svůj 6. světový šampionát. Pětinásobný vítěz zlatého míče nechybí v nominaci portugalského národního týmu na blížící se mistrovství světa. To se bude konat ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na pražském okruhu za Vestcem a kolony na D1 před Brnem. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před exitem Písnice na kilometru 4,5 ještě uklízejí po havárii nákladního auta a kamionu. Provoz byl skoro hodinu zastavený, ještě i kolem čtvrt ho průběžně zastavovali, teď už definitivně volný levý pruh. Rozjezd kolon ovšem potrvá, navíc na konci té kolony kousek za sjezdem z D1 na 77. kilometru se srazily dva kamiony a osobní auto chvíli úplně blokovali provoz. Pořád se to kolem protahuje jen těžko. Kolona tak stojí už ze sjezdu na okruh z D1. Tím pádem řidiči hledají náhradní trasy a ucpaná je jak silnice 101 za Modliticemi přes Jesenici dál do Vestce, tak už se tvoří kolona i na samotné dálnici D1 ve všech pruzích od Čestlic ze 7. kilometru až do Prahy. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu už za Domašovem z kilometru 175, osobní auta v levém brzdí krátce kolem sjezdu na Popůvky 182. kilometr a pak se vlečou v Brně od sjezdu k výstavišti do omezení u D2. A ještě D11 z Hradce na Náchod před koncem dálnice u Jaroměře kolona kamionů ze 110. kilometru do ucpaného kruhového objezdu. Je tam kolona i na 33. směrem z Náchoda. A to od Dolan. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle i mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech a postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Už tuto neděli v Paříži odstartuje Roland Garros, antukový Grand Slam, druhý v pořadí v této sezóně. Aktuálně se v hlavním městě Francie hraje kvalifikace, byť jí hodně komplikuje počasí a třeba v tuhle chvíli kvůli dešti se žádné duely hrát nemůžou, jsou přerušené. Ještě předtím, než počasí začalo zlobit pořadatele, tak jsme registrovali dva české postupy. Do další fáze prošel Zdeněk Kolář a mezi ženami Karolína Plíšková. Laura Samson prohrála s Argentinkou Rierovou. A další Češky buď mají zápas rozehraný na začátku, anebo se ještě vůbec v Paříži nepředstavili. Kdo zatím také v Paříži není, tak to je Vít Kopřiva, který bude v hlavní soutěži, takže mohl nastoupit na turnaji 500 v Hamburku v rámci okruhu ATP. Nicméně dostal těžký los na úvod tohoto turnaje v Německu, se utkal s Ožerem Aliasimem z Kanady, účastníkem nebo spíše členem elitní světové desítky, a právě s Ožerem Aliasimem Kopřiva prohrál 5-7.

0: Před 20 lety se stal nejlepším anglickým fotbalistou roku. Svou zemi reprezentoval na mistrovství světa i Evropy. Přesto jeho kariéra nebyla moc dlouhá. Kvůli opakovaným zraněním skončil s fotbalem už v 31 letech. No a o koho jde, to už řekne v magazínu Zapomenutí hráči Martin Charvát. Hezký den.
1: Hezký den. Zmiňovaným fotbalistou je Owen Hargreaves. Bývalý anglický záložník byl velmi kvalitním hráčem, ale stopku mu vystavilo jeho vlastní zdraví. V posledních 4 letech kariéry byl častěji u lékařů než na hřišti. V té době odehrál dohromady jenom 389 minut.
0: Čili rychlou matematikou necelých 5 zápasů, takže ve svých posledních 4 sezónách odehrál ani ne 5 utkání. Jak je to vlastně vůbec možné? Je to něco, na co byl třeba náchylný už od jakživa?
1: No, on na začátku kariéry žádné velké zdravotní problémy neměl. Rodák z Kanady, který má maminku z Walesu a otce z Anglie, se v 16 letech odstěhoval do Německa. Dostal totiž nabídku z Bayernu Mnichov. V bavorském velkoklubu se vypracoval Owen Hargreaves až do A týmu a v roce 2001 s tím vyhrál Ligu mistrů. V finále proti Valenci odehrál celé v základní sestavě. Také nazbíral bezmála 150 bundesligových startů a slavil 4 německé tituly. Díky spolehlivým výkonům ho v Anglii vyhlásili hráčem roku 2006, jak si zmiňoval.
0: Tak pojďme se tady, Martine, zaměřit na to, co se Hargreavesovi stalo, že jeho kariéra skončila tak brzy.
1: No, jak jsem naznačil v úvodu, šlo o zdraví. On potom přestoupil do Manchester United po úspěších v Německu. V anglickém klubu sice začal skvěle, hned v první sezóně vyhrál Ligu mistrů, ale následně začal mít chronické problémy s koleny. V dalších letech už téměř nehrál a místo toho chodil po doktorech. Dokonce odletěl do Spojených států amerických za specialistou z Koloráda, který uvedl, že kolena v horším stavu za 35 let své praxe bohužel neviděl.
0: Tak nějak tuším odpověď, ale zeptám se stejně, vrátil se Hargreaves ještě na hřiště?
1: No, zkoušel to, jako všichni v té situaci, nicméně v Premier League už jen paběrkoval. Kariéru chtěl nastartovat u rivalů z Manchesteru City, jenže zvládl naskočit jen do pár zápasů a s fotbalem definitivně skončil. S odstupem času Owen Hargreaves uvedl, že jeho zdravotní stav se zásadně zhoršil kvůli častým injekcím, které dostával v Manchester United. Prý se cítil jako pokusné morče. Klub jeho tvrzení ohledně nevhodné léčby odmítl. Dnes je Hargreaves televizním expertem. Kam až by to dotáhl, kdyby nebyl tak často zraněný, můžeme samozřejmě jen hádat. Ovšem svého času opravdu Owen Hargreaves patřil ke světové špičce, když byl tedy zdravý.
0: Na druhou stranu i za tu krátkou kariéru stihnout vyhrát 2x Ligu mistrů, to není úplně málo. Kdo z vás to má, se chce mi říct a citovat klasika.
1: No, my dva ne.
0: Tak Martine, díky.
1: Hezký den.

0: Po Manic Street Preachers se na radiožurnálu Sport ponoříme do světa sociálních sítí, ale začneme zpravodajsky. Fotbalisté Arsenalu se v pondělí večer výrazně přiblížili k prvnímu anglickému titulu od roku 2004, když doma porazili Burnley 1-0. Mají teď pětibodový náskok před Manchesterem City, který večer musí zvítězit na jihu Anglie nad domácím Bournemouthem, aby se udržel ve hře o celkové prvenství až do posledního kola. V naší pravidelné rubrice Hity sociálních sítí se teď ale ještě vrátíme k utkání londýnského celku z Burnley, protože přinesl jednu opravdu, můžeme potvrdit, nevídanou situaci, kterou popíše ve studiu Jan Lutonský. Vítej.
1: Hezké odpoledne. Obránce Gunners Piero Incapié totiž ukázal fanouškům na stadionu i u televizních obrazovek své pozadí. Ale ne, že by si fotbalové šortky stáhl sám třeba při oslavě gólu, když dobíhal přihrávku v pokutovém území Burnley, tak po souboji s hostujícím bekem Axelem Tuanzebem spadl a Tuanzebe mu je nechtěně přišlápl. Incapié se tak po břichu doklouzal za koncovou lajnu doslova bez trenýrek. Před obnažením ho nezachránili ani elastické šortky, které fotbalisté často nosí pod kraťasy. Incapié to ale nerozhodilo, ještě v sedě si šortky upravil a pak Arsenalu pomohl k vítězství nad Burnley 1-0, které, jak zaznělo, může být pro londýnský tým klíčové v boji o dlouho očekávaný titul. Pokud se chcete pobavit na síti X, stačí do vyhledávání napsat Incapié a určitě na to narazíte.
0: Vysvleknout takového hokejového brankáře, to by asi dalo o něco větší práci, i tak se ale v naší rubrice sociálních sítí teď budeme věnovat hokeji a konkrétně zámořské NHL. Známe totiž posledního semifinalistu, je to Montreal, i s českým gulmanem Jakubem Dobešem. Ten 37 zákroky pomohl Canadiens v rozhodujícím sedmém zápase v Buffalo k vítězství 3-2 v prodloužení a pak pobavil diváky v televizním rozhovoru. Tak Honzo, jak?
1: No, můžeme si to nejdříve sami poslechnout, čerpáme z videa na Instagramu NHL.
2: I just wonder for you, it's been 14 incredibly grueling games to the playoffs to this point. How are you holding up?
3: Oh, I can play 40 more.
1: Zajímá mě, jak se cítíš po 14 neuvěřitelných těžkých zápasech v playoff. Jak to zvládáš? Zeptal se reportér českého golmana. Jakub Dobeš mu odpověděl. Zvládnu jich ještě klidně 40 dalších. Sebevědomá odpověď určitě potěšila fanoušky Montrealu před semifinálovým bojem s Carolinou, která je zatím ve vyřazovací části Stanley Cupu 100%. Připomeňme, že druhou dvojici tvoří Colorado a Vegas. Můžeme se tedy těšit na bitvu českých hokejistů Martin Nečas versus Tomáš Hertl.
0: A samozřejmě máme také jistotu, že minimálně jeden český hokejista v tom finále Stanley Cupu bude. S Janem Lutonským jsme probrali hity sociálních sítí. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Po kapele Simple Plan na radiožurnálu Sport nabídneme jednu smutnou fotbalovou zprávu. Jan Kliment si za českou reprezentaci na blížícím se mistrovství světa v Severní Americe nezahraje. 32-letý útočník olomoucké Sigmy, který figuroval v předběžné širší nominaci kouče Koupka, podstoupil operační zákrok na levé noze. Hanácký klub o tom informoval na svém webu, tak můžeme Janu Klimentovi popřát co nejrychlejší rekonvalescenci, tak aby se velmi rychle zase objevil na fotbalových trávnicích. Je 15 hodin 55 minut k tomu, dál posloucháte jediné sportovní rádio v Česku a taky nejposlouchanější digitální stanici rozhlasovou v této zemi.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku se stane Protopopová. BEM končí. V Rusku začalo cvičení jaderných sil, včetně odpalu raket. Čeští hokejisti se na mistrovství světa připravují na duel s Itálií. Na Pražském okruhu směrem na letiště počítejte s kolonami už od sjezdu z dálnice D1. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor končí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé rezorty od července přejdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček, bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad, kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník a Radiožurnálu potvrdil mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a taky na jižní Moravě.
6: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
5: Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem nacvičuje dodávky a použití jaderných zbraní, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonů na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly s víc než 60 tisíci vojáky. Podle ruského ministerstva budou trénovat i použití jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, vysvětluje mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
7: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
8: Sport.
9: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez dvou hráčů kompletní kádr, pokračuje Kalous.
10: Nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
9: Češi se s Italií utkají ve středu od 16 hodin a 20 minut. Itálie nastoupí už dnes ve stejný čas ve Friburgu proti Norsku a večer budou Slováci hrát se Slovinci. Ve skupině v Curychu čeká Lotyše zápas s Rakouskem a večer Maďary souboj s Velkou Británií. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte o utkáních v reportážních vstupech.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Brnem i Prahou, nehody na Pražském okruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem kolem 177. kilometru. Osobní auta většinu času čeká fronta až v Brně ze 193. do zúžení u D2. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna pozor na kolonu už za sjezdem na Velké Popovice ze 13. kilometru. V pravém pruhu se to sune až do ucpaného sjezdu na Pražský okruh směr letiště. Tam teď provoz vázne už jen před nehodou hned za sjezdem z D1, kde je na 77. kilometru průjezdný jenom levý pruh. Dál už se v levém pruhu jede plynule, zůstávají jenom kamiony v pravém pruhu, protože po jiné nehodě před exitem 4 Písnice už je zabraný jenom odstavný pruh. I tak se ovšem řidiči snaží okruhu vyhnout, i když už se to v osobním autě moc nevyplatí a jedou do Prahy dál po D1, takže tam vzniká kolona od Česlic z 8. kilometru a je to asi na půl hodiny až do Prahy. V Praze přímo silná odpolední špička, řada kolon, mimo jiné na jižní spojce obou směrně dlouhé fronty jsou před omezením na ohradě, anebo dost vázne výjezd z Blanky v Troji, proto regulují vjezd do tunelu v Patočkově u Pyramidy a popojíždí se tam od Kajetánky i kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy taky přeháníky, později i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
13: 16 hodin, 6 minut k tomu, dále s vámi Radiožurnál Sport, jediná čistě sportovní rozhlasová stanice v Česku. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Pozvu vás teď na to, co se bude dít zítra. Samozřejmě budeme vysílat přímý přenos zápasu hokejového, a to Česko-Itálie. 16.20, přímý přenos podání komentátorů Františka Kuny a Petra Kadeřábka a samozřejmě nebude chybět taky tradiční předzápasové studio, nejenom s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Dopoledne se ale můžete těšit opět na talk show Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou. Jejími hosty budou dvě české beachvolejbalistky a také sestry Pavelkovy. Tak na to si můžete těšit třeba v zítřejším vysílání. Teď si zahrajeme Midnight Oil, pak se podíváme na McDonald's Cup.
11: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: 16 hodin 11 minut, Radiožurnál Sport stále s vámi. Možná si na to vzpomenete, pokud patříte mezi tenisové odborníky, minimálně tenisové fanoušky. V loňském Wimbledonu, konkrétně v osmi finále, sebral dva sety Jannicku Sinnerovi. Vedl 6-3, 7-5, za sebou 2-2, ale Bulhar Grigor Dimitrov musel tohle utkání skračovat, a to kvůli natrženému prsnímu svalu. Od té doby bulharský reprezentant doslova paběrkuje. Nezvládl na okruhu ATP vyhrát dva zápasy za sebou, prohrál několik duelů v řadě, osmizápasová série, která vyvrcholila teď v kvalifikaci na Roland Garros. Někdejší třetí hráč světa a vítěz turnaje mistrů musel právě kvůli tomu, že se v žebříčku propadl velmi hluboko mimo první stovku, tak zamířil do kvalifikace a tam podlehl v třísetové bitvě Portugalci Fariovi 6-7 ve třetím setu a Grigor Dimitrov tedy aktuálně opravdu zcela bez formy, a to říkám znovu, před rokem dokázal málem porazit Jannicka Sinnera na Wimbledonu, kde nakonec italský tenista celý turnaj ovládl. Grigor Dimitrov teď tedy opravdu na ústupu. Věřme, že tenhle někdejší mladý talent a člověk, který si vysloužil přezdívku Baby Federer, se zase vrátí tam, kam patří, protože jeho tenisový styl opravdu zdobí okruh ATP už řadu let.
1: Radiožurnál Sport.
0: Od tenisu k fotbalu. Děti z celé České republiky hrají v květnu o postup do finále největšího školního turnaje, tedy McDonald's Cupu. Finále Ústeckého kraje bylo v úterý na programu v Teplicích.
2: Zaber, Matěj, nedej mu to! Pojď, vracej se! Pojď dopředu!
3: K McDonald's Cupu samozřejmě patří nejen děti, ale také jejich učitelky. Obecnové sedlo, ano, dobrý den.
4: Vlada Fejferová.
3: Jestli pak jste třeba studovala nějaká fotbalová pravidla, jak se hraje fotbal, nebo zajímáte se i o fotbal?
4: Poctivě jsem studovala, abych věděla, o čem to je. Ale jinak koukám ráda. Samozřejmě chodím i na děti se dívat k nám do nového sedla, takže i na chlapy, takže mám ráda fotbal.
3: Teď mířím tady zrovna k týmu, kde vidím samé ženy. Odkud jste?
5: Stankovice.
3: Vy jste učitelky?
5: Jo, ano.
3: Kluci, řekněte mi, vaše paní učitelky dávají vám nějaké fotbalové pokyny?
5: Ano.
3: Co ti třeba poradí?
5: Ať máme kopat do míče.
3: Vy jste taky malotřídka, tak jak to děti prožívají, že si zahrají na tak velkém turnaji?
6: Velmi. A dali jsme góla.
3: Tak teď velká radost.
6: Ještě jsme to neviděli.
5: Za to můžete vy.
6: Jo.
3: Ale sledujete fotbal jenom tady, když přijedete s dětmi, nebo na těchto turnajích McDonald's Cup, anebo si pustíte fotbal i sami v televizi?
7: On se u nás na vesnici hraje taková ta poslední liga, taková ta pralesní třída, takže sledujeme i tu o víkendy.
3: Říká mi
7: Beránková Štěpánka.
3: A její kolegyně Pavlína Haňková, ta kroutila hlavou, že o fotbalu toho moc neví, tak...
8: Nevím nic.
3: Takže...
6: Ani ho neumím. Jenom vím, že se musí dát gol a že máme ty modrý hráče, protože jsou to naše děti. Že?
3: Tak paní učitelka, která tedy nefandí fotbalu, ale asi výtvarná výchova, nebo co učíte?
6: Výtvarnou výchovu, pracovní výchovu, přírodovědy, prvouky a jsem ještě ve družině.
3: Tak je šikovná a s dětmi udělali krásný transparent. Můžeš mi prozradit hlavní tvůrce, jak se jmenuješ?
9: Jakub Neuwirth.
3: Popiš, co je na tom transparent.
9: Znak Staňkovic, potom jsem tam ještě dal, aby jsme dali gól a vyhráli turnaj.
3: Další tým, Sokol Chyše. A vidím, že vy tedy nemáte žádný pánský doprovod, vy to tady máte sama na starost.
10: Ano, ano, ještě s jednou paní učitelkou na pomoc.
3: Kateřina Bernardová je tedy takovou učitelkou i trenérkou, ano, jde o sobě.
10: Tak bych to taky řekla.
3: Kde jste přísnější, ve škole anebo tady?
10: Samozřejmě na hřišti, ano. Ve škole tolik ne, ale na hřišti nedám nic zadarmo.
3: Tady se dokážete opravdu odvázat?
10: Přesně. Ano.
3: Dostali jste gól.
10: Dostali jsme bohužel gól, ano. Teď jsem musela s váma povídat, nemohla jsem koučovat a je tam gól teda.
3: Takže vlastně já můžu za to, že soupeřky neviděli góly, a u vás můžu za to, no, že jste gól dostali.
10: Dostali, ano, přesně tak. Tak vám děkujeme teda pěkně.
3: Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Americká skupina Good Charlotte doznívá v našem vysílání na radiožurnálu Sport. V Paříži přestalo pršet a rozehrály se opět zápasy kvalifikace Roland Garros. Anna Sisková prohrála se Slovinkou Juvanovou první set 5-7, v tom druhém ale vede 1-0 a servíruje. Tak budeme držet palce české reprezentantce. Připomínám, že vypadla Laura Samson, naopak dál jdou Karolína Plíšková a také Zdeněk Kolář. No a pokud jde o tenistky, které ještě zápasy na pařížské Antuce v kvalifikaci čekají, tak Linda Fruchtwirtová s Lucí Havlíčkovou nastoupí proti sobě v odpoledních hodinách až podvečerních a ještě také čeká zápas Dariu Vidmanovou. Tak tolik tenisové zpravodajství, po Imagine Dragons se vydáme poprvé a rozhodně ne naposledy do Švýcarska na hokejové mistrovství světa.

0: Rádi vám to ještě jednou připomeneme, byť už je to trochu starší informace, ale čeští hokejisté na mistrovství světa dokázali včera porazit Švédsko, a to 4-3, a odčinili tak trochu porážku se Slovinskem, která se stala v sobotu. Aktuálně se ve Švýcarsku na mistrovství světa hrají dva zápasy, no a my se do Friburgu teď vydáváme za hokejovým reportérem Petrem Kadeřábkem. Petře, vítej ve vysílání.
1: Dobré odpoledne.
0: Když jsme si krátce před naším vstupem povídali, tak bylo slyšet, že atmosféra zápasu Itálie-Norsko je významně bouřlivější, než by možná člověk mohl očekávat. Tak to prosím přibliž posluchačům radiožurnálu Sport.
1: No, je to tak, protože tribuny jsou vlastně plně zaplněny dětmi, a obzvlášť ty, které fandí třeba Itálie, tak se rozhodně teď mohou těšit z toho tlaku italského, protože Italové hrají ve čtvrté minutě přesilovou hru za stavu 0-0, ale opravdu už ten nástup obou dvou celků na ledovou plochu prostě byl doprovázen opravdu bouřlivým aplauzem dětských diváků. Podle mě švýcarští organizátoři si vzali příklad z těch pražských, kde jsou právě některé zápasy určeny jako školní zápasy. Tehdy to bylo třeba v Praze i pro rodiny s dětmi, a přesně takovouhle cestou jdou i pořadatelé tady ve Friburgu, a prakticky jen na jednu tribunu.

0: A ještě se Slovinskem, ty jsi byl na tréninku, teď jsi byl také na tréninku, tak jak to vypadalo dnes?
1: No, bylo tam o poznání více hráčů, byť ten trénink byl také dobrovolný, jenže po tom včerejším duelu, který byl opravdu hodně fyzicky náročný se Švédskem, tak se potřebovali hráči hodně rozjezdit. A tak tu únavu vlastně šlo vyjezdit vlastně kompletní celý kádr, kromě dvou hráčů, a to Daniela Voženilka a Filipa Hronka. Oba dva ale byli samozřejmě v péči fyzioterapeutů. Filip Hronek měl největší ice time, tam se to dalo pochopit, a myslím si, že Daniel Voženilk byl trošičku pobitý. Takže ti dva jediní vynechali ten dobrovolný trénink. Zítra je dobrovolné rozbruslení od 10 hodin a 15 minut. Na to si myslím, že většina hráčů nepřijde. Prostě proti Itálii potřebovali mít jeden trénink, no a většina z nich si vybrala z těch dobrovolných dvou ten jeden, ten delší. A bylo to svižné, bylo to, řekl bych, přesně očekávatelné. Ještě se tam trénovaly nějaké přesilové formace a hlavně hra v oslabení. To je to, co český tým trápilo včera, protože všechny tři góly od Švédů dostali Češi v početní nevýhodě.
0: Říká Petr Kadeřábek. Ještě vlastně jedna věc. Ta atmosféra, předpokládám, v momentě, kdy komunikujete s Františkem Kunou, s národním týmem, tak se asi musela trochu změnit. Byť samozřejmě člověk by neměl úplně dlouho se toho držet, myslím tedy úspěchu v podobě vítězství nad Švédy, ale když to srovnáš s atmosférou po porážce se Slovinskem, tak to asi musel být velký rozdíl.
1: To byl sakra velký rozdíl, protože ty úsměvy těch hráčů byly vidět už, když přicházeli z ledu do mixzóny. Dnes na tréninku to bylo hodně uvolněné, myslím tím, každá ta oslava jakéhokoliv gólu, ať už to bylo při nájezdu na prázdnou branku, nebo když tam stál jeden z gólmanů, nebo nějaké nahození teč. Opravdu to doprovázelo vždy úsměvy takovými oslavami. Bylo radost se dívat dneska na ten trénink. Po Slovensku to zase taková legrace nebyla, ale tam jde o to, že hráči už pak vlastně nechtěli mluvit o tom zápase se Švédskem, protože na něj chtějí vlastně rychleji zapomenout než na tu porážku se Slovinskem. Prostě zase se vrátit na zem, ano, máme tři body, bojujeme o první místo ve skupině, ale rozhodně se s tím nechtějí zabývat tak dlouho, aby je to třeba ovlivnilo i v tom zítřejším duelu proti Itálii, která znovu ukazuje, že má výtečné první třetiny tady na turnaji.
0: Dává to smysl. Petr Kadeřábek na Radiožurnálu Sport. Ještě poprosím, Petře, na závěr o splnění zpravodajské povinnosti. Mluvili jsme o tom, že se hrají dva zápasy, tak jenom ať posluchači, jestli jsou třeba fanoušky nějaké země, případně jestli mají vsazeno, tak ať vědí.
1: Oba dva duely jsou v 7 minutách a nikde nepadl gól, takže Itálie, Norsko 0-0 a Lotyšsko, Rakousko také 0-0. No a ještě dodám, že večer se v Curychu bude hrát duel mezi Maďarskem a Velkou Británií. No a tady ve Friburgu nastoupí Slovensko proti Slovinsku.
0: Říká Petr Kadeřábek. Petře, díky a budeme se těšit na Radiožurnálu Sport třeba už v příští půl hodině.
1: Naslyšenou.
0: A já doplním a znovu zopakuji, že Česko-Itálie zítra v 16.20 odvysíláme v přímém přenosu. Je to další čtvrtý zápas českého týmu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tak hezký poslech a za malou chvíli po zprávách naslyšenou.
2: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Více než 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po prvních kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu asi 24 000 míst. Uchazeči můžou podat přihlášku do pondělí 25. května. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu. V únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Rumunská stíhačka NATO sestřelila nad Estonskem cizí dron. Oznámil to

0: Estonský ministr obrany s tím, že bezpilotní letoun byl zřejmě ukrajinský a mířil na ruské cíle. Varování před drony vydalo taky sousední Lotyšsko, odkud stroj přiletěl. Dron dopadl do bažnatého terénu a momentálně pokračuje pátrání po jeho troskách. Pražské kavárně Acid Coffee má dnes vernisáž, umělecký projekt Kde končí svoboda. Ten je o městských bariérách, které komplikují pohyb lidem na vozíku. Součástí akce bude beseda s jeho slovenskou autorkou Zorou Lednárovou. Ta má s problematikou osobní zkušenost. Výstava bude pokračovat v Pražské galerii Artwall, a to až do 2. srpna. Sport. Čeští hokejisté se ve středu utkají na mistrovství světa s Itálií. Ta nastoupila dnes k utkání s Norskem, které ve Friburgu sleduje Petr Kadeřábek.
1: Za námi je necelých 8 minut a zatím platí, že Norsko hraje s Itálií bez branek 0-0. V souběžně hraném utkání v Curychu na sebe narazili Lotyšsko a Rakousko a zatím také v 8. minutě čekají na první gol. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy aktuálně vznikají kolony od exitu 178 Ostrovačice, kamiony pravým pruhem až do Brna k D2. Osobní auta v levém se sunou nejdřív k exitu 182 Kivalka, pak jedou v celku plynule a v Brně kolem sjezdu na Vídeň po omezení u D2 zase plní i levý pruh. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna se za sjezdem na Velké Popovice už kolem 14. 13. kilometru plní pravý pruh, ta kolona se sune asi 20 minut, kamiony i déle do sjezdu na Pražský okruh. Na něm ve směru na letiště hned za sjezdem z D1 řeší nehodu na 77. kilometru v pravém pruhu. Dále potom už jenom silný provoz kamionů v pravém pruhu, protože po jiné vážné nehodě před exitem 4 Písnice už uklízejí jenom v odstavném pruhu. Pak až zase za tunely se tvoří obvyklá kolona od sjezdu na Lochkov po připojení u Barandova. Okruhu se ovšem řidiči snaží stále všelijak vyhnout a tak je kolona jak na D1 od Průhonic z 6. kilometru až na půl hodiny do Prahy, přeci zde na chodovod navíc překáží poruchaný kamion v pravém pruhu a kolony jsou i na alternativních trasách od D1 na Říčany a od Modletic na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno až polojasno, teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, na východě bude o něco chladněji, naměříme kolem 4. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Záchrana lidského života, to je téma, které teď trochu blíže prozkoumáme na radiožurnálu Sport. Český klub Fair Play znovu oceňoval mimo jiné i sportovce, kteří pomohli jiným v těžké chvíli. Pro ocenění si na slavnostní předávání na pražském výstavišti přijelo za loňský rok celkem 10 lidí. A byla mezi nimi i jedna mladá dívka.
1: Jako první si diplom za záchranu života převezme Tereza Tomšů, veslařka TJXKRA Přeboň za záchranu života spolubestvíně během veslařského závodu.
2: Řekla jste si pro sebe, že dokážete zvládnout i takovouhle těžkou životní situaci?
3: Vyprávěla tiše a nesměle Tereza Tomšů, která se ale v kritickém momentu zachovala rozhodně.
4: No tak já nevím, jako asi jsem to jako udělala automaticky.
3: V kategorii 13-letých veslařek jela loni Tereza Tomšů v Ústí nad Labem na start závodu dvojskifů s Julií Juzlovou, která dostala epileptický záchvat, loď se převrhla, Juzlová byla v bezvědomí a začala se topit. Vodní záchranná služba byla daleko. Tomšů kamarádku v hlubokém místě na Labi začala hledat pod vodou a nohama ji objevila. Náročný moment pro mladou dívku.
4: No tak jako, že bylo to spíš psychicky než fyzicky. Spíš jako, že ji potřebuju najít.
2: Jaká to byla úleva, když jste zjistila, že ji máte?
4: Velká. A ještě jsem vlastně jako, že jak byla v tom epileptickém záchvatě, jak byla bezvědomí, tak jsem se jako byla, aby byla v pořádku.
3: Pak ale musela dostat Tereza Tomšů kamarádku z vody.
4: Na břehu byly nějaká paní a nějaký rybáři, tak ta paní za náma skočila a právě nás jako přidržela u té lodi.
3: A společně tak zachránili Julii Juzlovou. Tereza Tomšů teď dostala za svůj čin od českého klubu Fair Play při Českém olympijském výboru diplom za záchranu života a přijela si pro něj do Prahy na slavnostní předávání.
2: Jak moc vás třeba potěšilo tohle ocenění?
4: No tak jako, já jsem to spíš jako udělala automaticky, než jako, abych něco dostávala.
3: Řekla Tereza Tomšů, mladá veslařka Jiskry Třeboň a dívka, která se v kritické chvíli zachovala chladnokrevně a zachránila život kamarádce. Z pražského výstaviště, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: České hokejisty čeká na mistrovství světa čtvrté utkání ve skupině. Zítra se utkají v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport s Itálií. A tento soupeř českých hokejistů, tedy budoucí soupeř, hraje aktuálně ve Švýcarsku s Norskem a je u toho nejenom reportér Petr Kadeřábek.
1: Norové vedou 1-0 a teď vedou dále, protože Davide Fadány předvedl proti Petersenovi opravdu famózní zákrok, ten pálil ze 2 metrů z osy hřiště, ale Fadány našel jeho pokus v lapačce, to se mu nepodařilo před pár minutami, kdy Bakke Olsen objížděl italskou branku stíhaný Mattem Bradleym, jenže tenhle ten Ital s kanadským pasem si zarazil hokejku do dveří v mantinelu a místo, aby pokračoval bez hokejky a alespoň nějakým způsobem se snažil tělem Bakke Olsena odstavit, tak prostě si začal vyndávat svůj nástroj, no a Bakke Olsen v klidu nikým neatakován si vyjel zpoza branky přední, no a vypálil mimo dosah Fadányho, znamená to tedy, že Norové ve 13. minutě vedou nad Italy 1-0, když se ještě podívám na to, jak vypadá duel souběžně hraný v předechu, tam už doputovala časomíra do 17. minuty, ale Lotyšsko-Rakousko tam zatím gól nepadl, takže 0-0.
2: Radiožurnál Sport.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ve čtvrtek 21. května to bude přesně 5 let od chvíle, kdy začala vysílat jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku, tedy Radiožurnál Sport. V naší encyklopedii vám tento týden představujeme lidi, bez kterých by se vysílání neobešlo. Po moderátorech jsou to naši reportéři v regionech. Každý den vyrábí do vysílání témata ze svého kraje a zároveň komentují přímé přenosy z fotbalové šanceligy a hokejové Tipsport extraligy. Dá se říct, že patří ve sportovní redakci mezi ty vůbec nejvytíženější reportéry a slyšíte je ze stadionu skoro každý víkend.
2: Jejich práci bychom těžko suplovali na dálku, tihle kluci mají ve svých regionech sport zmáknutý, znají tam všechny a všechno. Nesmí moc fandit těm svým, to chápu, že je pro ně těžké a občas je za to vy, posluchači, kritizujete, ale nemyslím si, že by to nějak přeháněli. Co je horší, to jsou pracovní nároky, které na ně máme. Musíme je někdy šetřit, ani v regionech nemůžeme být u všeho, i když se snažíme.
1: Říká k našim kolegům v regionech po celém Česku šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš. Začneme ve druhém největším českém městě, tedy v Brně, konkrétně na volejbalovém zápase.
3: A je tu volej, který teď letěl přímo na mě, takže jsem si teď trochu zahrál přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Zvládl jsem to, odehrál jsem míč zpět na palubovku, musím se pochválit.
1: V nesoutěžní otázce se vás teď ptáme, který reportér zvládl při komentování zápasu ještě odehrát míč zpět na palubovku.
0: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to David Nekvinda, který během fotbalové a hokejové sezóny hodně cestuje, kromě zápasů brněnské Komety, totiž jezdí i na fotbalové stadiony do Zlína a Uherského Hradiště. A od nového ligového ročníku mu přibude brněnská zbrojovka. A to není všechno, pro sobotní vysílání Radiožurnálu Sport připravuje poctivě zajímavé propojení vědy a sportu a na neděli zase zajímavosti o sportovních stavbách po celém světě. A jak s úsměvem tvrdí, rád by se v budoucnu stal brněnským primátorem, to samozřejmě. Zřejmě můžete brát nad sázkou. Ve Zlíně a Uherském Hradišti pomáhá Davidu Nekvindovi s fotbalovými zápasy Tomáš Perutka. Kromě toho pro vás připravuje na každou sobotu pořad o tom, jak správně sportovat. Nejčastěji jste ho v poslední době mohli slyšet z bazénu, kde natáčel s trenérem Reném Lakomým a radil posluchačům, jak správně plavat.
4: Jak tady ukazujete, pane trenére, máme před sebou dvě ruce a ta jedna tu druhou drží za palec, to znamená, aby se nám nerozjížděly ruce od sebe, to má ten smysl?
5: Přesně tak. Je to o toho, aby jsme ty ruce měli pokud možno co nejvíce a docílili, že paže se nám budou dotýkat uší.
1: Pokračujeme dál ve sportovní encyklopedii v představování našich regionálních kolegů. Na Moravě a ve Slezsku máme reportéra Adama Kodeta, který má na starost sport v Olomouckém kraji a ostravské duo Lukáš Kaleta, David Procházka. Druhý jmenovaný vyniká hlavně výbornou pamětí. Když se vydáme na jih Čech, těžko byste našli sportovce z této oblasti, který by neznal reportéra Kamila Jášu. Pokud potřebujeme rozhovor nebo živý vstup, nezáleží na čase ani na místě, prostě ho od Kamila Jášu dostaneme a většinou v rekordně krátkém čase.
6: Ale proč budu popisovat pocity já, když je tady se mnou trenér toho bronzového týmu Zdeněk Šmejkal? Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
1: A takhle Kamil Jáša překvapuje nás moderátory nebo třeba také editory či zprávaře v podstatě pokaždé, když se zjeví v našem vysílání. Sport v Plzni a okolí má na starosti zas Vladislav Janouškovec. Do Teplic na fotbal a do Litvínova na hokej se pravidelně vydává David Kalvas. A stejně jako oni umí pořádné emoce dát do svého komentování i Tomáš Borovec. Během fotbalu v Hradci Králové. Naposledy třeba tuto neděli.
8: Obrovská radost v Malšovické aréně, protože hradečtí otroci zvyšují na 2-0. Chyba před pokutovým územím slávistů vytvořila jasnou pozici pro kapitána Vladimíra Daridu.
1: Na hokej do Hradce Králové chodí zase Tomáš Lerinc a do Pardubic jezdí na fotbal i hokej Ota Gutwirth. Naše povídání o regionálních reportérech symbolicky uzavřeme tím nejzkušenějším. Pokud se něco děje na severu Čech nebo v Mladé Boleslavi a okolí, málo kdy u toho chybí Pavel Petr. Na starosti má také paralympijský sport. Na Radiožurnálu Sport jste ho mohli slyšet třeba během zimní paralympiády v Itálii. 16 hodin 51 minut představovačku našich regionálních kolegů neboli krajánků máme za sebou. Teď před námi a před vámi Rolling Stones.

0: Krátce před 17. hodinou a po písni od Rolling Stones NG se znovu vydáme do Švýcarska na hokejové mistrovství světa. Zítřejší soupeř českého týmu Itálie hraje aktuálně proti Norsku a je u toho reportér Petr Kadeřábek.
1: 10 vteřin zbývá odehrát první třetiny. Italové prohrávají po brance Bokového Ulsena 0-1. Teď ale velká šance. Segafredo dopálí a teď musel zasáhnout ještě Haukeland. Poslední zákrok první třetiny měl tedy norský golman. Fadány se ale musel činit v té úvodní 20-minutovce opravdu o poznání více. Norové nakonec po redukci vystřelili 18 střeleckých pokusů. To je, pokud by takhle pokračovali, k 60 po celé základní hrací době, ale Fadány zatím pustil za svá záda pouze právě tu střelu z 11. minuty od Bakého Ulsena. Norové tak odchází do šatny s jednogólovým náskokem, vedou 1-0, Itálii čeká dlouhatánská cesta přes chodby stadionu až do vedlejší tréninkové haly, kde mají právě svou šatnu a budou tam tedy spřádat plány na to, jak se dostat zpět do zápasu. Zatím prohrávají 0-1, na gól se v první třetině čekalo a nedočkali se diváci v Curychu, tam tedy po úvodní 20-minutovce platí Rakousko-Lotyšsko 0-0.
0: Říká reportér Petr Kadeřábek, který mluvil dnes také s hokejovým reprezentantem Jaroslavem Chmelařem. Tento rozhovor vám na Radiožurnálu Sport nabídneme po zprávách v 17 hodin.
2: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
3: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
4: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
2: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
3: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned 5x, z toho 3x v dresu Plzně.
5: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6x ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
5: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
3: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
5: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
2: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A ještě než vám pustíme zprávy v 17 hodin, připomenu aktuality z tenisového Roland Garros, konkrétně z kvalifikace. Postup do další fáze slaví Zdeněk Kolář a také Karolína Plíšková. Aktuálně bojuje o postup dál v kvalifikaci Roland Garros taky ještě Anna Sisková, a ta si v souboji se Slovinkou Juvanovou vybojovala třetí set. První prohrála 5-7, druhý získala 6-4. Aktuálně startuje set číslo 3. Teď zprávy.
6: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
7: Kauze Dozimetr dnes u soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Fotbalisté Arsenalu dnes můžou po 22 letech získat titul v anglické Premier League. Po nehodě je zablokovaný sjezd z dálnice D1 na pražský okruh a Říčany. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků. Vysvětloval dnes Portlík u soudu.
8: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
7: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatku za rozhlas a televizi. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žalovali za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. V zooparku Zájezd na Kladensku se narodilo mládě vzácného orla savanového. Jde o první úspěšný odchov tohoto druhu v Evropě. Matka snesla vejce 14. února. Mládě se vylíhlo po 45 dnech inkubace. Jednalo se o pátý pokus o rozmnožení orla savanového v této zahradě za více než 10 let, říká mluvčí zooparku Daniel Koleška.
9: Podezření, že se něco chystá, jsme pojali v době, kdy se u nich začalo projevovat velmi výrazné hnízdní chování i s agresivní reakcí vůči chovatelům, větší než bývá obvykle. Právě podobné detaily vám potom napoví, že ten chov se ubírá správným směrem.
10: Sport. Fotbalisté Arsenalu můžou večer po 22 letech získat anglický titul. Pokud Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, bude mít londýnský klub před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Pokud Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským vyhraje na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Na hokejovém mistrovství světa hrají zítřejší soupeři Česka, Italové s Norskem a je u toho reportér Petr Kadeřábek.
1: V první třetině Italové jednou inkasovali a prohrávají s Norskem 0-1 v souběžně hraném utkání v Curychu. Je stav po první třetině mezi Lotyšskem a Rakouskem 0-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda ve sjezdu z D1 na Pražský okruh a taky na 16. za Slaným. Na dálnici D1 u Prahy jsou potíže teď v obou směrech. Ve směru z Prahy na Brno nově kolona od Průhonic z 6. kilometru na 10. Tam byl uplynulou zhruba čtvrt hodinu úplně zablokovaný sjezd na Pražský okruh a Říčany. Srazila se dodávka s osobním autem. Teď postupně začínají auta pouštět, ale vázne to výrazně. Na D1 opačně před Prahou směrem z Brna zůstává kolona taky od Průhonic ze 6. 7. kilometru. Kamiony až na jižní spojku Zalanový most, osobní auta se sunou od Průhonic a je to asi na 20 minut před exit 2 Chodov, tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Na Pražském okruhu do směru na D1 a letiště se dá najet ze směru z Brna, tam se situace alespoň zlehka vzpamatovává, protože po jiné nehodě za sjezdem z D1 na 77. kilometru už všechno sklidili do připojovacího pruhu, respektive kolony zůstávají hlavně kamionů místy i osobních aut v levém pruhu, protože obvykle vázne provoz před Ořechem. Kolony jsou obousměrně skoro od Jesenice i z druhé strany od plzeňské D5. A ještě 16 kamionník Řevničov, dlouhé kolony před Slaným kvůli nehodě u Tuřan. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle i mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
10: Jak to probíhá na světovém šampionátu v hokeji ve Švýcarsku? I to uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Sledujeme pro vás také závěr 10. etapy cyklistické Giro d'Italia, no a také kvalifikaci o French Open. Anna Sisková hraje proti Slovince Juvanové 1-1 na sety. Aktuálně v tom posledním rozhodujícím setu vede česká tenistka 1-0 a 30-0, má navíc servis. Fruvirtová proti Havlíčkové, to je další část té kvalifikace o tenisové Roland Garros. Vyťmanová, další Češka, která se odpoledne také utká o svoji šanci dostat se do hlavního pavouka proti Číňance Gaové. No a máme pro vás i jednu velkou absenci. Víme, že Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí French Open. Teď se k tomu přidal také Wimbledon. Je to druhý tenista světového žebříčku a zkrátka zranění mu nedovoluje nastoupit do tohoto travnatého turnaje.
2: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

0: Dnešní úterní program hokejového mistrovství světa už začal. Aktuálně se hrají dva zápasy. Příští soupeř českého týmu Itálie hraje s Norskem po první třetině 0-1. Druhá 20-minutovka začne zhruba za 10 minut a na radiožurnálu Sport u toho budeme hodně blízko. V Curychu tam už se hraje druhá třetina zápasu mezi Lotyšskem a Rakouskem, ale stav je bezbrankový. Čeští hokejisté ti mají dnes na světovém šampionátu volno, ale tím je myšleno den bez utkání. Jinak samozřejmě program mají, třeba popoledni měli už trénink a po něm přišel na dlouhý rozhovor s radiožurnálem Sport útočník Jaroslav Chmelař, se kterým se povídal Petr Kadeřábek.
1: První start na mistrovství světa, už ale máte ve své sbírce stříbro z mistrovství světa 20. Jaký je mezi tím rozdíl?
2: Největší asi tady je, že my jsme hráli ty 20 v Kanadě na tom malém hřišti, to se tady omývá furt, že je to velký, je to rozdíl. A zároveň si myslím, že je to víc takticky podložený, že ty týmy už mají nějakou zkušenost, přeci jenom když jsme tam do 20 let, tak tam všichni trošku víc lítáme a snažíme se prostě být všude rychle a tady je to trošku víc taktický. Ale myslím si, že zároveň ty 20 jsou dobrá průprava na ten šampionát.
1: Já se vás zeptám na aktuální pohodu nebo nepohodu v kabině. Jak to tam vypadá teď po vítězství nad Švédy, které jste ubojovali a porazili 4-3?
2: Jo, tak myslím si, že nějakým způsobem to bylo zadosti učení po tom zápase se Slovinskem, že jsme si dokázali, že můžeme hrát s týmama jako je Švédsko a dokážeme je porazit. Myslím si, že to nám určitě pomohlo do budoucna, ale musíme to tady brát zápas od zápasu. S těma Slovincenama nám to nevyšlo, že nemůžeme podcenit žádný zápas a musíme se na všechny připravovat, jako by to bylo finále.
1: No to uvidíme, jestli to zvládnete už v tom zítřejším duelu s Itálií, protože ta je za mě tedy nejslabším týmem té skupiny B. Můžete si to vy připouštět, že hrajete prostě proti outsiderovi?
2: Myslím si, že ne, že jsme si to ukázali, že musíme hrát furt tu stejnou hru, musíme se tlačit do brány, musíme hrát tak, aby když už, tak jsme k ničemu nepustili a byl to dominantní výkon po celou dobu. Myslím si, že nemůžeme takzvaně dát nohu z plynu proti nikomu, protože tady se to nevyplácí a každý tým chce ukázat to, co maximálně může a dají do toho všechno. A když ten druhý poleví na chviličku, tak se to může rychle otočit a myslím si, že by to bylo velice nechytrý to podcenit.
1: Vy nastupujete v řadě, která včera rozhodla to utkání ze Švédy. Jiří Černoch tam dotlačil kotouč. Takhle, on tam nahodil kotouč a pak spoluhráč Hegberga dotlačil švédského golmana za brankovou čáru. Já jsem viděl, jak Jiří Černoch, a on to potom přiznal, že slavil kvůli rozhodčím. Ondřej Beránek ten ho okamžitě napodobil, ale vy jste tam přijel také s rukama nahoru. Tak jak jste viděl právě tu akci, která nakonec rozhodla o vítězství?
2: Tak já jsem tam jel docela pozdě, já jsem nahrával, dostal jsem tam hit, ale viděl jsem, že lapačku měl brankář za brankovou čárou, takže jsem si viděl, že tam má puk, takže jsem doufal, že to rozhodčí uvidí, že půjdou se na to podívat, jelikož nám ten první nám nechtěli dát, takže si myslím, že ta naša Lena si jeden zasloužila určitě a jsem strašně rád, že to pomohlo k tomu vítězství, že jsme mohli nějakým způsobem pomoct tomu týmu a že to tam Čeče už konečně dotlačil. No.
1: Vy máte jakou úlohu přesně v tom útoku? Protože mně přijde, že jste jeden z mála hráčů, kteří tady v českém dresu rozdávají hity na počkání. Je to tahle ta úloha?
2: Tak určitě myslím si, že kdybych tohle nevyužíval, tak...
1: My jsme se usmáli tomu, že tady organizátoři v tiché hale pustili bučící krávo na kostku nad ledem, tak to asi jenom na vysvětlení posluchačům radiožurnálu Sport.
2: Myslím si, že určitě musím využívat tu svoji vejšku, kdybych to neužíval ke svému prospěchu, tak bych...
1: No i hmotnost, 105 kilo.
2: Určitě, vejšku, hmotnost, určitě musím aby ty obránci věděli, že se s nima nebudu mazlit v rohách ani když budou mít puk, takže určitě to musím používat. Zároveň si myslím, že můžu to klukům pěkně rozdat jak z obranného pásma, tak v tom útočným, takže si myslím, že dokážeme využít ten větší prostor v té zóně a tou rychlostí si myslím, že můžeme být nebezpeční.
0: To byl Jaroslav Chmelař, ale ještě nás čekají dvě části rozhovoru s ním.

0: 17 hodin 18 minut a my se vydáváme zpátky do dějiště hokejového světového šampionátu. Příští soupeř českých hokejistů, tedy Itálie, hraje proti Norsku. Rozehrála se už druhá třetina, přímo na místě je Petr Kadeřábek.
1: Ve 23. minutě stále Italové prohrávají z Nory 0-1, postral se o to Bakke Olsen v 11. minutě, před malou chvílí ale mohl vyrovnat, byl pár centimetrů od vyrovnání Saracino, který trefil břevno Haukelandovy branky, a tak je stav stále lepší pro Nory, kteří vedou 1-0. Na první branku se čeká zatím v souběžně hraném utkání v Curychu, tam už zápas doputoval do 27. minuty, ale Lotyšsko hraje stále s Rakouskem bez branek 0-0.
0: To byl Petr Kadeřábek, za kterým se samozřejmě ještě vrátíme do Friburgu, no a teď vám ho také nabídneme ve stočeném příspěvku, protože pokračuje rozhovor Radiožurnálu Sport s Jaroslavem Chmelařem. Ta první část byla o hokejové reprezentaci na tomto světovém šampionátu, ale v té druhé se ho Petr Kadeřábek ptal na jeho hokejovou cestu do zámoří.
1: Když se ohlédnu za tím vaším co půl rokem, de facto za tím vaším hokejovým životem, tak Nové Město nadmetují, Spartak Nové Město nadmetují. To byl váš první hokejový klub. Jak se z něj člověk dostane do Madison Square Garden a hraje za New York Rangers?
2: Tak já musím říct, že tam se muselo sehrát spoustu věcí, ale asi největší, co bych vyzdvihl, je určitě nějakým způsobem tvrdá práce, jít si za nějakým snem, který ten člověk má už jako malej, jít si za ním urputně, ne vůbec neposlouchat, co kdo říká, prostě jít si zatím a maximálně. Zároveň musím poděkovat určitě rodičům, co se mnou jezdili na turnaje, na tréninky, vozili mě úplně všude, strašně moc toho dali na to, abych já mohl hrát. Ta cesta nebyla vyloženě jednoduchá.
1: Vy jste šel vlastně z Liberce ze 16 hned do zahraničí. Jaké to bylo, sice po Evropě, nebyl jste zas až tak daleko, když to dám do úvozovek, ale jazyková vybavenost, asi finsky jste neuměl?
2: Finsky jsem se ani, já když jsem tam přiletěl, tak jsem se ani finsky nechtěl učit, řekl jsem všem, že budu vás poslouchat, já něco určitě jako nějakým způsobem pak budu rozumět, ale chci si vypilovat nějakým způsobem tu angličtinu. A musím říct, že jsem tam měl super rodinu první rok, která mě vzala za svýho, a doteďka jsme v kontaktu a ty mi úplně strašně pomohli. A potom od 16 už jsem tam bydlel sám a sdílel jsem koupelnu s jedním pánem, měli jsme takový byt spolu.
1: Koupelnu s pánem?
2: Koupelnu, no, jsme měli jako společnou koupelnu a já jsem měl místnost z kuchyní a on měl svoje. Ale on moc nebyl doma, že někde pracoval, že někde jezdil furt po Finsku, takže to bylo takový zajímavý, rád na to vzpomínám. Myslím si, že mi to dalo strašně moc, jak do hokeje, tak do života.
1: No, pak jste šel do zámoří. Jak tam to vypadalo? Jaký byl rozdíl vlastně mezi tím hrát hokej a studovat u toho vlastně ve Finsku a pak se přesunout do toho zámoří? Byl to velký skok?
2: Já musím říct, že pro mě ta cesta té univerzity byla strašně, strašně super v tom, že jsem měl nějakým způsobem čas na to se zlepšovat. Věděl jsem, že mám minimálně 4 roky na to ukázat Rangers po tom, co jsem byl draftovaný, že mě mají podepsat. Ale s tou školou musím říct, že jsem se toho trošku bál, protože jsem dělal střední školu online z Finska v Česku. Bál jsem se, jak to bude s tím chodit do školy, a nakonec to bylo o dost jednodušší sedět v lavici, poslouchat ty učitele, než to mít všechno online. Takže s tou školou nebylo to nic těžkého, jenom se člověk musí naučit manažovat ten čas, aby prostě neseděl 4 hodiny a neskroloval někde na telefonu, ale aby trošku dal té škole. Ale myslím si, že to je právě super, že ten člověk si nějakým způsobem zvyšuje obzory a potom má toho víc, co dělat.
0: To říká na Radiožurnálu Sport Jaroslav Chmelař, hokejový reprezentant, a za chvíli ještě uslyšíte o jeho první bitce a o prvním gólu v NHL.

0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport. Ještě než se vrátíme, zatímco po odpoledním tréninku řekl český hokejista Jaroslav Chmelař, vydáme se na to, co se ve Švýcarsku na světovém šampionátu děje aktuálně. Přímo na místě ve Friburgu sleduje Petr Kadeřábek zápas Itálie-Norsko.
1: 47. minuta, stále Norové vedou nad Italy těsně, 1-0, Italové trefili už třikrát tyčku, navíc měli obrovskou příležitost překonat Haukelanda, ten se ale překonat nenechal, tak stále platí ve 27. minutě, že Norové vedou nad Italy 1-0, měnilo se skóre už také v souběžně raném utkání v Curychu, tam zápas doputoval do 31. minuty a lépe jsou na tom Rakušané, tam Harniš dokázal překonat lotyšskou obranu a Rakušané tak vedou 1-0 a zatím drží 100% úspěšnost na šampionátu po předchozích dvou výhrách, jsou tedy blízko dalším ziskům 3 bodů. Zatím ale vedou 1-0.
0: Pro tuhle chvíli děkujeme Petru Kadeřábkovi. Čeští hokejisté ti mají po dvou zápasech na mistrovství světa 2 vítězství. Jednu asistenci si připsal i Jaroslav Chmelař, který hraje ve 3. útoku s karlovarskými Matadory Černochem a Beránkem. Chmelař má na rozdíl od nich už také úspěch v zámoří, kde se postupně propracovává do

0: hlas, tak poděkoval jsem za tu možnost a potom ten první zápas byl úplně celý to, letěli jsme do Detroitu prostě letadlem a celý jsem to bál, jsem se si tam něco objednat, aby si neřekli, že to, takže všechny ty momenty byly strašně super, snažil jsem se užít každou minutu, zároveň hrát tak nějak, jak jsem se tam dostal k tomu prvnímu call-upu, tak hrát tam, aby nebylo vidět, jako že jsem z toho nějaký a podělaný nebo něco.
1: No to jste nebyl, protože jste hned v prvním zápase schodil rukavice.
0: je to tak, myslím, že to byl Hamonic a jemu se nelíbilo, já jsem mu tam dal hit uprostřed hřiště v první třetině, myslím, a ve třetí přišel a začal mě tam šahat do obličeje a já jsem prvně nechtěl, cítil jsem, že bych mohl ještě jedno střídání si dát v TNHL, ale kluci mě vyburcovali ze střídačky, tak jsem schodil rukavice a pak jsem si to už užíval do konce zápasu.
1: Tu bitku
0: jsem si užil taky, kdyby byla proherní, tak nevím, jestli bych si užil tolik, ale myslím si, že to byl takovej moment, na který určitě budu vzpomínat. Rodiče seděli na stadionu, takže to bylo určitě super.
1: Tam bylo možná jedna kaňka na tom, že víza do Spojených států nedostala vaše přítelkyně a neviděla ten váš zápas.
0: Jo, to určitě mě to mrzelo, to bylo takový, viděla to v televizi, ale určitě bych byl strašně rád, kdyby tam mohla být a prožít to se mnou, takže doufám, že tohle léto nějak ty víza vyřešíme a bude tam moc přiletět tam.
1: No, no a pak přišla situace, kdy jste vydal první gól v NHL. Jaká to byla radost? Myslím, že prvním gratulantem byl váš budoucí soupeř tady na mistrovství světa Adam Sýkora.
0: Bohužel Adam tam nebyl, ten přišel až po gólu. Já jsem s ním jeho první gól oslavoval, ale úplně nepopsatelný pocit. Prostě ve vyprodaný Madison Square Garden, ještě jsme měli ty 100letý výroční drezy a strašně speciální moment v mojí kariéře. Nedokážu ani popsat, ani si vyloženě nepamatuju, co se stalo potom, že jsem měl úplně černo, jenom jsem oslavoval, málem jsem tam spadnul a jo, kluci měli za mě strašnou radost a já jsem si to strašně užil.
1: Právě za ty výkony, které jste měl v New York Rangers, přišla nabídka do reprezentace, odehrál jste první turnaj, tam jste se zranil, ale Radim Rulík evidentně byl s vámi spokojený a jste teď na mistrovství světa, zatím s jednou asistencí. Co se stane, až dáte gol?
0: Fuha, to nemůžu říct, to bude podle mě totální černota v mém mozku. Uvidíme, co tam vymyslím, doufám, že tam něco vymyslím, doufám, že to tam padne určitě, bych byl strašně rád a jsem strašně vděčný za tady tu šanci celkově za tuhle sezónu, že tady můžu být s tím českým znakem na hrudi, je to pro mě strašná čest.
1: Tolik Jaroslav Chmelař z mistrovství světa při jeho prvním startu z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
4: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Slovák podezřelý z otrávení dětských přesní dávek HIV zůstane ve vyšetřovací vazbě. Informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června. A to kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIV a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku. Vinu popírá. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět stoupne. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 4,40 korun a 1,70 haléřů. To je o 28 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů, a to na 2,40 korun a 17 haléřů. Po srážce tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnice 18 lidí. Dva utrpěli vážná zranění. Nehoda se stala v Chorovské ulici. Tramvaj s autobusem se střetli čelně. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Podle prvotních informací policie z dosud neznámých důvodů vybočil z jízdního pruhu, kde se střetl s projíždějící tramvají. Policisté na síti X napsala, že vyloučit nelze zdravotní potíže řidiče.
2: Sport.
5: Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Giro d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně skoro o 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil.

0: obhájil Portugalec Eulálio. A Itálie hraje na hokejovém mistrovství světa s Norskem, je u toho Petr Kadeřábek.
1: Ve 30. minutě prohrává Itálie s Norskem 0-1. V Curychu zatím Lotyši prohrávají s Rakouskem také 0-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do zúžení u D2 sune kolona kamionů v pravém pruhu. Její první část je za Ostrovačicemi kolem kilometru 181. Tam brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu. Za exitem 182 popůvky se potom rozjíždějí a kolonu tvoří zase až v Brně od sjezdu na Vídeň po sjezd na Bratislavu. Na dálnici D1 u Prahy postupně sklidňující provoz. Po nehodě už je na exitu 10 průjezdný sjezd na Pražský okruh z D1 ze směru z Prahy. Tam se kolona rozjela. Na D1 opačně do Prahy se postupně rozjíždí fronta ze 6. kilometru od Průhonic, protože před sjezdem na Chodov už porouchaný kamion nepřekáží na kilometru do a půl. A tak už se tolik řidiči ani nevyhýbají Pražskému okruhu, na tom už po dřívějších nehodách nic nepřekáží. Ovšem provoz je tam velmi silný, zůstávají kolony před exitem 19 Ořech v obou směrech, směrem na letiště regulují průjezd tunely a tak osobní auta zastavují u Vestce, kamiony v pravém pruhu se vlečou už od sjezdu z D1 a ve směru na D1 kolony před Ořechem od nájezdu z D5 plus nad plzeňské dálnici D5 odrudné hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a zpočátku déšť, jen na západě Čech postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Duel v kvalifikaci o tenisové Roland Garros mezi Janou Siskovou a Slovinkou Juvanovou je stále nerozhodný. 1-1, hraje se třetí sada, v ní vede slovinská tenistka 4-3 a teď podává česká tenistka. No a rozehrál se také ve stejné fázi kvalifikace duel mezi Lindou Fruvertovou a Lucí Havlíčkovou, tedy český souboj. Bohužel jenom jedna Češka může pokračovat. Tam není ještě odehraný ani první gem, ale dál vás budeme informovat. No a také vás musíme spravit o tom, jak to vypadá na světovém šampionátu v hokeji. Ten se hraje ve Švýcarsku, aktuálně hraje Itálie proti Norsku a u toho je Petr Kadeřábek.
1: Ve 33. minutě vedou Norové už 2-0. Gól Stena přišel ve chvíli, kdy Italové měli obrovský tlak a dokonce si vytvořili takové šance, ve kterých Segafre dotrefil dvakrát tyčku, jenže pak pláchnul Sten i díky tomu, že trvali a upadl, když couval zpět k brance a samostatný únik pak Noak Sten proměnil. Norsko tak vede 33. minutě nad Itálií 2-0 a stále je v náskoku také v souběžně hraném duelu v Curychu Rakousko, které vede ve 37. minutě nad Lotyšskem 1-0.
0: To byl Petr Kadeřábek. Moc krát děkujeme. Já jenom připomenu, že Itálie je příštím soupeřem českého týmu. V přímém přenosu budeme zápas proti Itálii vysílat zítra v 16:20.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Ale teď už se zase budeme věnovat tuzemskému fotbalu, a to kauze, která je spletitá. Dynamo České Budějovice totiž nedostalo licenci potřebnou k účinkování v profesionálních soutěžích. A právě o tom si teď budeme povídat s naším jihočeským reportérem Kamilem Jášou. Dobrý den.
3: Dneska odpoledne.
0: Takže fotbalový klub Dynamo České Budějovice nemá licenci. Je to překvapení a jaké byly důvody?
3: Překvapení bych neřekl, použil si slovo spletitá situace, to slovní spojení, to bych řekl, že je na místě, protože v tom uplynulém období, možná půl roku, se téměř každý den objevuje některá z informací. Je pravda, že Dynamo České Budějovice je aktuálně bez licence, to by znamenalo, kdyby licenci neobhájilo, nedostalo, že by Dynamo České Budějovice definitivně zmizelo z mapy profesionálních českých fotbalových klubů. Mluvil jsem před malou chvílí se zástupcem města České Budějovice, Viktorem Lavičkou za ANO, pochopitelně, že zástupce města i Jihočeského kraje ta situace enormně zajímá. Budu citovat, informaci víme pouze z médií, konec citace, tak tedy reagoval Viktor Lavička a ještě ale pokračoval. Podle zpráv, které mám k dispozici, není za udělením licence jen stadion, ale k neudělení licence jsou i další důvody. Konec citace. Jaké ty důvody jsou, to se můžeme jenom domnívat. Klub zatím žádné vyjádření nevydal. Dá se očekávat, že přijde třeba i v nočních hodinách, tak jak jsme byli toho svědky v tom uplynulém období. Ale zase na druhou stranu musím dodat, že je to vlastně takový kolorit licenčního řízení. Není na tom vůbec nic překvapivého. V tom prvním kole se docela dalo očekávat, že licenční komise bude mít připomínky a ty se zřejmě Dynamo teď pokusí odstranit.
0: No a co bude s Dynamem dál, třeba pokud by to tedy nebylo dost odstranit ty požadavky?
3: No, kdyby se nepodařilo odstranit požadavky licenční komise, tak to je jednoduchá věc. Dynamo České Budějovice by prostě skončilo v českém profesionálním fotbalovém prostředí. Dá se ale docela dobře předpokládat, že Dynamo se odvolá a pokusí se vyhovět právě licenčním podmínkám. Definitivně bude rozhodovat až licenční tribunál. Ten licenční proces je hodně důležitý. Díval jsem se do termínu, byl zahájen nebo zahájení licenčního řízení 28. ledna, potom tam byly ještě další termíny 19. květen. To je tedy dnes rozhodnutí licenční komise Dynamo České Budějovice. V prvním kole neuspělo, takže licenci nemá, ale 2. června přijde, pokud se tedy Dynamo odvolá, tak přijde na řadu rozhodnutí licenčního tribunálu. No a 5. června oznámení výsledku licenčního řízení s účastníky druhé ligy. Jsou tam i ještě potom nižší soutěže, ale Dynamo České Budějovice aktuálně zajímá právě druhá liga.
0: No, ty už si tady nastínil to, co se dá předpokládat, jaký vývoj situace v Českých Budějovicích. Doplnil by si k tomu něco?
3: Zajímavou věc, protože stále pravděpodobnější variantou je, která teď už téměř hraničí s jistotou, že vzniká úplně nový subjekt. Nikdo k tomu nechce zatím říkat konkrétní informace, ale už to opravdu tak vypadá, že vznikne nové Dynamo nebo Dynamo 1900, název těžko říct, jaký bude, ale měli by za tímto projektem stát bývalé osobnosti Dynama České Budějovice, i snad podnikatel, který má dokonce přímo vztah klubu ke klubu, ale jak jsem říkal, konkrétně o tom zatím nikdo nemluví. To by znamenalo, že oba dva subjekty tak trochu zakopou válečnou sekeru, nebo spíš se budou vyvíjet, každý se vydá na jinou cestu. Dynamo, které vzniklo v roce 1900 a 126 letá historie, tedy půjde jednou cestou, a ten nový subjekt, který by vznikl v roce 2026, tak to vypadá, že by atakoval přihlášku do třetí fotbalové ligy, hrál by v Českých Budějovicích, ale protože na hlavním stadionu, a to je právě ta spletitá situace, na hlavním stadionu stále hraje to původní Dynamo a bude tam s velkou pravděpodobností minimálně do května, kdy běží stále výpověď města z nájmu stadionu, tak by ten druhý subjekt, to nové Dynamo, hrálo v tréninkovém areálu na Složišti, ale byla by to třetí liga a tak to umožňují pravidla právě tam odehrát soutěž třetí ligu. No a fanoušci v tu chvíli by si mohli vybrat, budou fandit tradičnímu Dynamu nebo novému Dynamu, nebo vlastně třeba i oběma Dynamům.
0: Nebo třeba také žádnému, ale doufejme, že takhle demotivovaní fanoušci v Českých Budějovicích nejsou. O té spletité situaci na jihu Čech jsme si povídali s Kamilem Jášou. Moc krát děkujeme.
3: Hezké odpoledne.

0: Kapela Jungblut, 6:45, Radiožurnál Sport je s vámi a společně se teď znovu vydáme do Švýcarska, kde se hraje hokejový šampionát. Aktuálně tam hraje příští soupeř české reprezentace, tedy Itálie, proti Norsku. Pomalu bude končit druhá třetina. Slovo má Petr Kadeřábek.
1: Prostřední čas končí až za 2 minuty a 55 sekund. Norové vedou nad Italy 2-0. Stenův gol tedy navýšil vedení norského celku, ale Italové jsou ve druhé třetině lepším celkem v tomto souboji. Měli několik vyložených příležitostí, navíc třikrát trefili ve druhé části tyčku, zatím ale ztrácí už dvougolové manko na Norsko, které, řekl bych, od druhé třetiny hraje tak trošku údržbu a snaží se jen vyrážet do rychlých protiútoků. Jeden z nich právě proměnil Sten a zvýšil na 2-0. Italové mají teď k dispozici ještě půl minuty přesilové hry. V té předchozí pálil opravdu velmi prudce se Gaffredo, který dvakrát nastřelil tyčku Hauklandovy branky. No ale gol z toho nebyl. A tak tedy necelé tři minuty před druhou sirénou stále Norsko drží náskok na Hrdálí ve 2-0. V souběžně hraném utkání v Curychu tam už je druhá třetina odehraná, během ní se dokázali prosadit Rakušané a odskočili svému soupeři z Lotyšska do jednogólového náskoku. Rakousko, Lotyšsko zatím po druhé třetině 1-0.
0: To byl Petr Kadeřábek, za kterým se zase co nevidět vrátíme. Radiožurnál Sport.

0: Desátá etapa Giro d'Italia už je za námi. Tuhle časovku vyhrál domácí cyklista Filippo Ganna, a to s náskokem skoro 2 minut před Nizozemcem Arensmanem. O tom, jak probíhal 10. díl slavného cyklistického závodu a jaké to bude mít následky v uvozovkách, si teď budeme povídat přímo ve studiu s Martinem Charvátem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak na začátek nám prosím řekni, jak moc se dalo očekávat, že právě italský jezdec Filippo Ganna tu časovku ovládne.
1: Skoro asi tak, jako že dnes ráno vyjde slunce, protože Filippo Ganna, když jde o časovku po v podstatě naprosté rovině, ve chvíli, kdy se jede na 42 kilometrů, tak tam není nic, co by nemělo být vyloženě pro Filippa Gannu. Filippo Ganna je specialistou na časovky, prokázal to dnes naprosto excelentním způsobem, kdy vyhrál, jak si popisoval, přesně o minutu a 54 sekund před Nizozemcem Arensmanem. To by relativně také mohlo být očekávané, ale co není zas tak moc očekávané, že najede Arensman více než 1 minutu na Jonase Vingegaarda. Jonas Vingegaard ne, že by jel vyloženě špatně, ale žádný excelentní výkon to tedy od tohoto dánského jednoznačného favorita na Giro d'Italia na celkové vítězství nebyl. Vingegaard 13. se ztrátou přesně 3 minut na Filippa Gannu v tom pořadí, co se týče dnešní etapy a velkých jmen, co do velkých ambic, tak na tom nebyl ještě v úzovkách vůbec špatně Jonas Vingegaard, protože před ním je třeba několik mužů, kteří patří vyloženě mezi specialisty na časovky, například třetí byl Rémy Cavagna, který jakožto francouzský specialista právě na jízdu proti chronometru, tak se chtěl poměřit s Filippem Gannou, ale ztratil na něj bez 1 sekundy 2 minuty. Jinak Giulio Pellizzari, který je také podstatný v tom průběžném pořadí, tak dnes 18. o 18 sekund pomalejší než Jonas Vingegaard. Osobně bych čekal větší ztrátu, nicméně je to v uvozovkách pouhých 18 sekund v neprospěch Pellizzariho vůči Vingegaardovi.
0: No, ty už si tady zmínil průběžné pořadí, my musíme říct, protože naši posluchači už to slyšeli ve zprávách o 17:30, že to vedení průběžné uhájil Portugalec Eulálio, ale jak se vlastně výsledky té dnešní etapy propsaly do celkového pořadí?
1: Afonso Eulálio, 41. v dnešní časovce, ztráta v podstatě 2 minut na Jonase Vingegaarda, což tedy znamená, že po dnešku Eulálio stále vede o 27 sekund už pouze před Jonasem Vingegaardem. Někteří možná si mysleli, že už dnes by Jonas Vingegaard mohl jít do růžového dresu pro průběžného lídra. Eulaliovi růžový dres zůstává, nicméně musíme připomenout, že když přišly důležité horské dojezdy nebo dojezdy s podstatně prudším stoupáním v závěru některé z těch nedávných etap, tak tam Jonas Vingegaard ukázal, že je opravdu velice silný na tomto Giro d'Italia. Takže to, že Jonas Vingegaard po dnešku nemá růžový dres, pro něj není žádná vyloženě nebezpečná zpráva. Možná naopak, vzhledem k tomu, že on chce jet i na Tour de France, když máte růžový dres, musíte na závěrečné vyhlášení, sebere vám to něco z regenerace, tak to v jistém slova smyslu vlastně pro Jonase Vingegaarda ještě dnes může být velmi příjemná zpráva, že se přiblížil Eulaliovi, ale není v tom průběžném vedení a tím pádem může stále šetřit cíle. Co je pro něj možná důležitější, takže Arensman, kterého jsme zmínili, tak se přiblížil přesně na minutu a půl k Vingegaardovi, posunul se v průběžném pořadí na 3. příčku. Naopak Rakušan Felix Gall, který je specialistou právě v kopcích, tak po dnešku ztratil výrazně a je až na průběžném 4. místě se ztrátou 2,5 minuty na Eulalia, tudíž v podstatě 2 minut na Vingegaarda.
0: My po každé etapě Giro d'Italia, aspoň v tom letošním ročníku, zmiňujeme také jméno české Jana Hirta. Ten před celým závodem oznámil ambice skončit do nejlepší desítky, tak jak se tahle časovka propíše právě na ten jeho vyhlášený cíl?
1: Po časovce ptát se na Jana Hirta z pravidla, když to je časovka po rovině, není úplně ideální, co se týče toho, co můžete očekávat. Zkrátka zkrátka Jan Hirt není opravdu mužem, který by to na rovině se svou velmi hubenou vysokou postavou dokázal rozjet tak jako ti elitní časovkáři. Byť říkal, když tu byl v kilometrech Jiřího Ješka, že už na tom pracuje, to se mu ale zatím úplně nepovedlo v dnešní časovce ukázat. On je, pravda, to musíme také zmínit, na Giro trochu nemocný, je nachlazený, to samozřejmě mu komplikuje dýchání a tím pádem také i samotnou výkonnost. Suma sumárum, dnes Jan Hirt v 9. desíce, 1.80. dojel se ztrátou 6,5 minuty na vítěze, to znamená v podstatě 4,5 minuty na ty, se kterými chce bojovat, a tím pádem klesá v tom průběžném pořadí o 6 pozic na 18. příčku, na Eulalia ztrácí 7¾ minuty a na Vingegaarda přes 7 minut vlastně, to znamená, že ta ztráta narůstá. Dalo se to očekávat, nicméně na tu elitní desítku už to také má více než 4 minuty. To je poměrně dost. Ten třetí týden, který je kritický, tam musí Jan Hirt zabrat, aby se do té elitní desítky dostal.
0: Martine, máme ještě kratičký čas a já se tě zeptám velmi stručně, co čeká celý peloton na Giro d'Italia zítra?
1: Co se týče té zítřejší etapy, tak na Giro se závodníci dostanou znovu mírně do kopců, protože 10. etapa je dlouhá necelých 200 kilometrů a bude to etapa se zvlněným profilem, především v závěru, měla by svědčit úniku.
0: Budeme se na to těšit a samozřejmě o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Teď jsme si o tom povídali s Martinem Charvátem. Díky.
1: Hezký den.
2: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
3: Radiožurnál Sport slaví 5. narozeniny.
4: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4!

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
7: taky. Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
9: Knihovně Václava Havla hrozí rozpad kvůli sporům s vedením, odchází zaměstnanci i velký sponzor. Absurditou roku je podle ankety Hospodářské komory jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Českým fotbalistům bude na mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci. Kolony vznikají na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem a zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Je úterý 19. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Couserisovou.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle informací serveru iRozhlas kvůli sporům s vedením končí taky klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala. Pokračuje reportér Josef Číš.
10: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Mária Pfeifrová.
11: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
10: Sedláček na dotazy Radiožurnálu zatím nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Radiožurnálu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
9: Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropské armády.
12: Klasický buráci výzvuk těch silných motorů.
13: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš, obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
14: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
13: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Šenova Marta Pilařová, Radiožurnál.
9: Rusko a Bělorusko společně nacvičují použití jaderných zbraní. Ty Moskva rozmístila na běloruské území rok po vpádu na Ukrajinu. Stíhačka NATO dnes sestřelila cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor.
15: Estonský minister obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Minister obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle v Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v 9. třídách. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Ukrajina se všem pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru omluvila. Rusko podle Kyjeva záměrně odklání ukrajinská nepilotovaná letadla do Pobaltí.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
9: Na úřadu vlády se sešli předsedové ANO, SPD a motoristů. Řešili strategii před podzimními senátními volbami. Detaily má reportérka Adéla Burešová.
15: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jednání netýkalo konkrétních kandidátů. Předsedové řešili, jak zajistit, aby v Senátu měla vládní koalice většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má totiž v horní komoře parlamentu aktuálně více křesel opozice, pokračuje Okamura.
16: My jednoznačně upřednostňujeme, aby to byli společní vládní kandidáti. Takovým hezkým cílem by mohlo být, aby z vládní koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
15: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři podle Okamury řešili taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. V anketě Hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo 66% hlasů.
17: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
18: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
17: Říká Ladislav Minčič z Hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
19: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
17: Absurditu roku letos Hospodářská komora vyhlásila už po 20. Dominik Hron, Radiožurnál.
9: Ruský prezident Vladimir Putin dorazil do Číny. V Pekingu má zítra jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Ve Štrasburku večer začne takzvaný trialog o obchodní dohodě se Spojenými státy. Evropská komise, rada a parlament budou společně řešit postoj k návrhu smlouvy amerického prezidenta. Podle europoslanců jsou neshody zatím velké.
20: Dohoda, kterou loni ve Skotsku předběžně dojednal americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, má snížit vzájemná cla na maximálně 15%. Europoslanci ale její projednání několikrát odložili, mimo jiné proto, že šéf Bílého domu hrozil Dánsku anexí Grónska. Zda se podaří najít mezi evropskými institucemi schodu, jak k dohodě přistoupit, není podle europoslankyně Danuše Nerudové z hnutí STAN jasné.
21: Myslím si, že jsme hodně rozdělení, prošlo to parlamentem velmi těsně.
20: Schody jsou například v tom, za jakých podmínek má dohoda začít platit nebo kdy přesně skončí. Donald Trump očekává, že Evropská unie obchodní smlouvu uzavře do 4. července. V opačném případě hrozí zavedením vyšších cel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
9: 85. narozeniny oslaví herečka Iva Janžurová na jevišti Národního divadla před plným hledištěm. Už za hodinu ji diváci uvidí v roli Hany v repríze Erbenovy Kytice. Vyprodáno je i na páteční uvedení inscenace Audience u královny.
22: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
23: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
24: Sedni si.
25: Já sedím.
24: Ona sedí.
23: Bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste v doba.
24: Zavři oči v rouku.
26: Ale
23: předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
27: Sport. Fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment. Je po operaci levé nohy a tak vynechá přípravný kemp národního týmu i poslední letošní ligový zápas Olomouce. Na světovém šampionátu se už po šesté představí útočník Cristiano Ronaldo, který je v nominaci portugalské reprezentace. Druhý tenista světového žebříčku, Španěl Carlos Alcaraz, vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open i Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Hokejová reprezentace má na světovém šampionátu po výhře na Švédy den volna. Zítra nastoupí proti Itálii, která teď hraje s Norskem. Zápas vidí přímo ve Friburgu Petr Kadeřábek.
28: Začíná třetí třetina a Norsko vede nad Itálií 3-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Je stav mezi Lotyšskem a Rakouskem vyrovnaný 1-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
0: Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské ještě velmi silný provoz za pruhonicemi ze 3. kilometru, postupně se to rozjíždí k jižní spojce, pak na samotné jižní spojce směr Černý most vzniká kolona ve všech pruzích od Spořilovské na 10 až 15 minut, zasjezd na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Na Pražském okruhu před exitem 19 Ořech se tvoří kolony směrem na letiště, kamiony v pravém pruhu, už od sjezdu z D1 osobní auta zastavují u exitu 3 Vestec, regulují průjezd tunely a směrem na D1 je plno od D5, respektive fronta je i na D5 ze 4. kilometru od Rudné. A na nehody pozor, na silnici 2 Kutná Hora Praha hned za Kozojedy a taky na silnici 22 Sklatov na Strakonice za odbočkou na Číhaň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku místy déšť na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
1: No a k hlavní zpravodajské relaci ještě přidáme aktuality právě hraných sportovních klání. Například se hraje semifinále nejvyšší basketbalové soutěže. Opava hostí Nymburk. Opava prohrává zatím v semifinálové sérii 0-2 na zápasy. No a hned po 5 minutách má nakročeno ke třetí porážce. Před chvílí to bylo 6-15, teď ale opavští zabrali 8-15 po prvních 5 minutách. Takhle prohrávají, rozhodně o tom ještě uslyšíte na Radiožurnálu Sport. No a musíme také zmínit to, jak se zatím vyvíjí kvalifikace na tenisový Roland Garros. Co se týče Karolíny Plíškové, tak ta už postoupila, protože Korejku Ku dnes porazila 2-1 na sety. Bohužel Anna Sisková, ta nemůže říct to samé, prohrála 1-2 se Slovinkou Juvanovou, no a aktuálně se spolu perou dvě Češky v té kvalifikaci, Linda Fruvertová proti Lucii Havlíčkové, a je to hodně vyrovnané. Je to zatím 0-0, co se týče získaných setů, no ale co se týče gemu, tam je to 3-3, Fruvertová má podání a aktuálně je ve výhodě. Ovšem důležitém samozřejmě uslyšíte, samozřejmě, že se tak také vydáme zpátky do Švýcarska.
3: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Česká hokejová reprezentace má dnes zápasové volno na mistrovství světa ve Švýcarsku. První utkání ji čeká znovu až zítra. Vy to samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu na naší jediné ryze sportovní rozhlasové stanici. Večer po 8 hodině se rozehrajou dva zápasy, Maďarsko, Velká Británie a Slovinsko. Slovensko, budeme u toho samozřejmě. Teď se aktuálně ale už hrají dva zápasy v Curychu a ve Friburgu. A právě ve Friburgu je připravený Petr Kadeřábek, který sleduje třetí třetinu utkání Itálie-Norsko.
1: No a sleduje další promarněné šance Italů, kteří v 45. minutě prohrávají s Norskem 0-3, před malou chvílí nevyužili. Italové přesilovou hru dvakrát nastřelili znovu brankovou konstrukci. Jednou jí trefil třeba Phil Pietroniro, tedy obránce kladenských Rytířů v sezóně. Italové mají trošku smůlu, střelecky už se takřka dotáhli na Nory, a to připomínám, že v úvodní třetině Norové vystřelili 19krát, za další celou třetinu, a teď 5 odehraných minut, už stihli jen 9 střel. Naopak Italové už mají na svém kontě 23 střeleckých pokusů a napočítal jsem 5krát trefenou tyčku. To je opravdu smolný zápas pro Italy, ale ukazuje to, že Češi se budou muset připravit na sice outsidera, ale v zítřejším zápase mohou samozřejmě Italové zazlobit a rozhodně by si nikdo nepřál, aby se opakovala blamáž jako v utkání se Slovinskem, obzvlášť po výtečném výkonu proti Švédům. Když se podíváme do Curychu, ještě pozor teď na šanci, do které se tam snažil nacpat Segafredo, ale nakonec Italové tedy ani z této šance nevytěžili žádnou branku, stále tedy prohrávají ve 46. minutě 0-3 a znovu mají Italové šanci a Bradley trefil další tyčku. Neskutečná smůla pro Italy. Zpět ale do Curychu, kde zápas už mezi Lotyšskem a Rakouskem přinesl vícero gólů. Na začátku třetí třetiny hned po 25 vteřinách dokázal Balcers vyrovnat na 1-1, jenže v minutě 45. se prosadil Rakušan Nisner z přesilovky a tak Rakousko vede nad Lotyšskem ve 47. minutě 2-1.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme si znovu připomněli 50 let od evropského zlata fotbalistů Československa, další výjezdní desítkou Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Tentokrát to bylo v Teplicích, vy můžete slyšet záznam živého představení na Radiožurnálu Sport večer před půlnocí a také tady máme další z 50 příběhů. Vracíme se do doby posledních 50 dní před finálovým večerem, cestujeme časem den po dni, no a teď se v kalendáři a v rozhlasovém archivu vracíme do 19. května roku 1976.
1: K modernizaci leteckého parku bylo zakoupeno 23 nejmodernějších sovětských letadel TU-134A, IL-62.
2: Létání to byla i důležitá část kariéry špičkového fotbalisty socialistického Československa. Nejen armádní, ale i běžné ligové celky totiž na zápasy často cestovali vzduchem v kombinaci s vlaky nebo autobusy. Šetřilo to spoustu sil a času, říká bývalý reprezentant a na jaře roku 1976 ještě hráč Teplic Přemysl Bičovský.
3: Zpátky se hodně jezdilo vlakem, nočním vlakem na noc.
4: Takže jste měli i lehátka?
3: No, lůžka, no.
4: Že jste se normálně vyspali ve vlaku?
3: No, po zápase se tak jezdilo, no. Tam se jezdilo tak, aby to bylo nejpohodlnější. No, tam na to Slovensko, na ten východ už to bylo těžší, no to se většinou se lítalo.
2: Také na sraz národního týmu před odvetou čtvrtfinále mistrovství Evropy řada reprezentantů přiletěla. Vždyť jich velká část hrála za slovenské kluby, hned 7 za bratislavský Slovan. 19. května roku 1976 už mají fotbalisté za sebou úvodní den srazu. Lékařské konzultace, trénink na Spartě a také sledování záznamu prvního zápasu proti Sovětskému svazu ve společenské místnosti motelu Stop, jak můžete vidět v některých novinách. První duel v Bratislavě v dubnu vyhrál československý tým 2-0 díky brankám Josefa Modera a Antonína Panenky, který má ale jako jediný z povolaných fotbalistů zdravotní problémy. Rudé právo 19. května cituje doktora Kundráta, podle kterého má záložník Bohemians natažený vnitřní postranní vaz koleního kloubu pravé nohy. Lékař výpravy je přesto optimistou a doufá, že zranění bude do sobotní odvety v Kyjevě v pořádku.
5: Jsem měl potíže s kolenem, měl jsem natažený vazy a bohužel jako proti tomu, když člověk je zraněný, tak jako s tím nemůže v podstatě nic dělat. No.
2: Vypráví Antonín Panenka, který byl celou dobu s týmem a připravoval se na těžkého soupeře ve 100-tisícovém kotli ukrajinského stadionu.
6: Sbornou Sovětského svazu čeká v ukrajinském hlavním městě náročný úkol. Musí vyhrát nejméně 2-0, chceli si uchovat naději na postup do dalších bojů.
2: Píše do Rudého práva i sportovní komentátor agentury TAS Alexandr Gorbunov.
6: Část odborníků se domnívá, že uhrát tento výsledek je v silách sovětských reprezentantů. Část tvrdí opak. Pesimisté opírají svá tvrzení o skutečnost, že Olegu Blochinovi, Vladimíru Oniščenkovi a Viktoru Kolotovovi se v letošní sezóně příliš nedaří střelecky. V případě vítězství domácích 2-0 by rozhodl třetí zápas v Bělehradě.
2: Píše Rudé právo 19. května 1976 také o možnosti rozhodujícího zápasu v dějišti závěrečného turnaje pro 4 země.
6: Sovětští trenéři pozvali do soustředění před sobotním zápasem kromě osvědčených hráčů z Dynama Kyjev Vladimíra Fedorova, Jevhenie Lovčena, Alexandra Minajeva a Leonida Nazarenka.
2: Ano, Sovětský svaz, to byli v té době fotbalisté kyjevského Dynama v čele s vězným Olegem Blochinem, doplnění hlavně o hráče předních moskevských celků. A československý tým sbíral před odvetou podrobnější zprávy o soupeři. Ale také vedení myslelo na psychický odpočinek. Takže 19. května, 3 dny před odvetou, fotbalisté národního týmu kromě tréninku na Spartě besedovali, mohli si zahrát turnaj v minigolfu na motelu Stop a večer den před odletem do Kyjeva vyrazili společně do kina. Mimochodem v roce 1976 dostal populární seriál Jen počkej s Vlkem a Zajícem 2 nové díly v pořadí 9. a 10. v televizi a na Stavbě. Je 19. května roku 1976 a do finále mistrovství Evropy zbývá 32 dní. Jaroslav Plašil, Radio.

0: Linda Frufertová, Lucie Havlíčková, to znamená český tenisový souboj na kvalifikaci o Roland Garros. Zatím vede Frufertová po prvním setu, ten vyhrála 6-3. No a jak to vypadá s hokejem na mistrovství světa Itálie-Norsko, to vidí Petr Kadeřábek.
1: Stále lépe pro norský tým, který vede 7 minut před třetí sezónou 3-0. I Norové už zazvonili na brankovou konstrukci, předtím ale šestkrát Italové spadly, ale pouze 3 góly. Norové kráčí k zisku 3 bodů, protože vedou nad Italy 3-0. Těsnější je souboj mezi Rakouskem a Lotyšskem, který se hraje v Curychu. Tam 8 minut před třetí sezónou vedou Rakušané nad Lotyši 2-1.
0: Děkujeme, to byl Petr Kadeřábek. Ještě k tomu můžu také přidat, jak se vyvíjí zápas semifinále v české nejvyšší basketbalové soutěži. Opava tady hostí Nymburk za stavu

0: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk díky platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde zatím jen o dočasné řešení. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje podle ní na nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a taky na jižní polovině Moravy. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici. Sport. Čeští hokejisté mají na světovém šampionátu po výhře na Švédském volný den. Zítra se utkají s Itálií, která teď bojuje ve Friburgu s Norskem. Informace má reportér Petr Kadeřábek.
2: Italové v 56. minutě po čtvrté inkasují a Norsko tak vede nad Itálií už 4-0. Souběžně hraném utkání v Curychu je zatím odehráno 54 minut a Rakušané drží těsný náskok, vedou nad Lotyšskem 2-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se postupně krátí i kolona kamionů. V pravém pruhu se nákladní soupravy ještě sunou od exitu 190.

0: 50 od sjezdu k výstavišti do omezení u D2. Osobní auta už jedou v levém pruhu plynule. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se za Rudnou kolem 4. kilometru dojíždí do kolony. Osobní auta brzdí jenom krátce, kamiony se sunou pravým pruhem až na okruh. Přímo na pražském okruhu se ještě tvoří kolona oběma pruhy od nájezdu z D5 k exitu 19 Ořech. Tenhle úsek je asi na 10 minut, rozjíždí se to. Na pražském okruhu opačně z D1 na letiště před Ořechem je kolona ve všech pruzích od exitu 15 Lohkov, to zabere kolem 10 minut. Kamiony se zdrží déle, tvoří v pravém pruhu kolonu ještě navíc předtím od exitu 82 Jesenice k Cholupickému tunelu. V Praze na jižní spojce směr Černý most se sune fronta, začíná za podjezdem magistrály a je to asi na 10 minut za sjezd na Zahradní město, tam je omezení. Na silnici 2 z Kutné Hory na Prahu za Kozojedy čekejte omezený průjezd, auto tam narazilo do stromu, provoz je slabší bez delších kolon. A ještě 22 z Klatov na Strakonice za odbočkou na Číháně nehody a brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude oblačno až polojasno a v noci se ochladí na 10 až 6 stupňů, na východě naměříme kolem 4. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Vyrážíme znovu do Švýcarska, kde se hraje hokejový šampionát a to konkrétně tedy mistrovství světa. Itálie, Norsko, to je zápas, který by mohl za pár vteřin skončit. Předáváme slovo přímo na místo Petru Kadeřábkovi.
1: Ke vteřin je přesně 39, Norové vedou 4-0 na Castlestoolův gól. Navázal ještě Koblar ve třetí části a tak tedy Norové navýšili svůj náskok. Velmi sympatický výkon Italů byl k vidění v tom dnešním utkání, jenže nepřál rozhodně týmu z jihu Evropy příliš štěstí. Šestkrát strefená tyč teď budou znovu bránit nástupu norského celku, který tady zatím prohrál pouze těsně se Slovenskem 1-2, jinak ty zbylé dva zápasy, a počítám to už i ten teď z Italy, tak vyhrál přesvědčivě a bez inkasované branky. To je velmi důležité. Skóre 9-2-6 bodů to řadí Nory aktuálně po závěrečné siréně na čtvrté místo v tabulce. 4-0 tedy vítězí Norsko nad Itálií. O poznání dramatičtější je souboj, který se ještě stále hraje v Curychu. Tam se hraje 58. minuta a Rakousko tam vede nad Lotyšskem těsně 2-1. Tam se budou dohrávat tedy ještě něco málo přes dvě minuty. Tady je konec. Norsko poráží Itálii 4-0. Večer se utká ve Friburgu Slovinsko ze Slovenskem, no a v Curychu tam si zajdou diváci na duel Maďarsko-Velká Británie.
0: Za tenhle servis děkujeme Petru Kadeřábkovi. Naslyšenou.

0: Dlouhá, ale krásná píseň na radiožurnálu Sport od Guns N' Roses a teď už se vydáme do světa sportu. Česká fotbalová reprezentace se bude muset na mistrovství světa obejít bez Jana Klimenta. Útočník Olomouce je po operaci levé nohy a tím pádem nezasáhne ani do posledního ligového utkání Sigmy a ani do přípravného kempu národního týmu před šampionátem. Zprávou o nominaci na blížící se šampionát otevíráme večerní sportovní přehled. Ten připravil Kristian Šveda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku naopak nebude chybět pětinásobný vítěz zlatého míče a útočník, který skóroval na pěti šampionátech v řadě, Cristiano Ronaldo, je totiž v portugalské nominaci a může tak nastoupit už na rekordním šestém mistrovství světa.
0: Češi se na hokejovém světovém šampionátu chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink hokejové reprezentace byl dobrovolný, to platí i o tom zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez dvou hráčů kompletní kádr. Pokračuje sám Kalous.
2: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
0: Češi se s Italy utkají zítra od 16 hodin 20 minut. Uslyšíte to v přímém přenosu na radiožurnálu Sportno a hokejový speciál. Ten zítra začne už v 15 hodin a 30 minut.
1: Itálie hrála ve Friburgu už dnes a podlehla Norsku 0-4. Ještě doplním, že večer se Slováci utkají se Slovinci. No a ve skupině v Curychu Lotyšsko prohrává v 60. minutě utkání s Rakouskem 1-3. Večer budou Maďaři bojovat s Velkou Británií i o tom samozřejmě v našem vysílání živě uslyšíte.
0: Španělský tenista Carlos Alcaraz vynechá po French Open také Wimbledon. Druhého hráče světového žebříčku stále trápí zranění zápěstí. Alcaraz Wimbledon vyhrál už dvakrát v letech 2023 a 2024. O svém rozhodnutí informoval tenhle Španěl na sociálních sítích.
1: Teď cyklistika. Ital Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil právě v této disciplíně o téměř 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio, Čech Jan Hirt dnes dojel v časovce na 81. místě a v průběžném pořadí závodu mu patří 18. příčka.
0: Na atletickou zlatou tretru dorazí po roce znovu Nizozemka Femke Bolová. Úřadující mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se v Ostravě představí poprvé venku na 800. Na zlaté tetře by neměla chybět ani česká tyčkařka Amálie Švábíková, která se v posledních týdnech potýkala se zraněním kotníku.
3: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Fotbalisté Arsenalu můžou večer po 22 letech získat anglický titul. Pokud Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, londýnský klub už v posledním nedělním kole sezóny Premier League nebude mít šanci předstihnout. Arsenal má totiž v čele tabulky aktuálně 5bodový náskok.
0: Dnes se zároveň může rozhodnout o posledním sestupujícím z nejvyšší anglické soutěže. Pokud Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským vyhraje londýnské derby na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham, za který zase nastupuje záložník Tomáš Souček. Jistotu sestupu už mají delší dobu také Burnley nebo Wolverhampton s kapitánem českého národního týmu Ladislavem Krejčím.
1: Fotbalové Dynamo České Budějovice stále nemá licenci pro to, aby mohlo i v příští sezóně hrát druhou nejvyšší domácí soutěž. Jeho českému klubu běží výpovědní lhůta ze smlouvy na využívání stadionu a podle zastupitele Českých Budějovic Viktora Lavičky za ANO jsou za neudělením licence vedle problému se stadionem i další důvod. Dynamo se může proti neudělení licence potřebnou k účinkování v profesionálních soutěžích ještě odvolat.
0: Český tenista Vít Kopřiva vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v prvním kole. S nejvýše nasazeným mužem Ožérem Aliasimem z Kanady prohrál po sadách 5-7 a 1-6.
1: Teď volejbal. Pavla Šmídová se po necelých 7 letech vrátila do reprezentace. 2 týdny před startem Ligy národů nahradila jinou nahrávačku Kateřinu Valkovou, která si poranila koleno. K národnímu týmu se zároveň připojila i mečařka Helena Grozer. Šmídová letos pomohla brněnským Šelbám k extraligovému titulu a teď se po dlouhé reprezentační pauze sehrává se spoluhráčkami z národního týmu.
4: Holky mě přijali tak úplně nejlíp, jak mohli. Ještě si to sedá samozřejmě. Některýma hrají úplně poprvé, takže prostě se ještě hledáme, tak uvidíme, jak se sedne. Nemáme moc času, musíme to prostě nějak polepit a uvidíme, jak to bude.
0: Češky vstoupí do volejbalové ligy národů 3. června a bude to zápasem proti domácí Číně.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun i lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati a týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách. Pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Ty hlavní závody mistrovství světa silničních motocyklů v Brně se pojedou v neděli 21. června.
0: No a já ještě na závěr sportovního přehledu dodám konečný výsledek z mistrovství světa v hokeji. Rakousko nakonec opravdu porazilo Lotyšsko tím výsledkem, který už jsme avizovali, tedy 3-1. Jinak ale sportovní přehled připravil Kristián Šveda. Díky za to.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalové Slavie Pavel Tykač se zastal šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka a zároveň označil za absurdní debaty o jeho možném odvolání po nedohraném derby, o kterém jste toho už na radiožurnálu Sport slyšeli dost a dost. Radiožurnál Sport slaví v tomhle týdnu už páté narozeniny a my si je samozřejmě připomínáme i ve vysílání. S jediným českým sportovním rádiem jste už mohli prožít 4 olympijské hry a tím pádem se vychutnat emoce z 23 českých medailí.
1: 101-96, to nebude Lukáš Rohan, tuto chvíli může slavit stříbrnou medaili. Tak to je nádhera, slalomářská pohádka, další stříbrná medaile do rodiny u Rohanů, veliká gratulace z Tokia. A Lukáš Rohan je medailistou z olympijských her po vynikajícím výkonu. Má na sobě sice roušku, ale oči prozrazují, že se krásně usmívá, má obrovskou radost.
2: Tohle stříbro z Tokia bylo jedinečné nejen pro vodního slalomáře Lukáše Rohana, ale i pro radiožurnál Sport, protože šlo o první českou olympijskou medaili od začátku našeho vysílání. Od té chvíle jste si jich s námi mohli vychutnat ještě dost a dvě dokonce najednou. 29. července 2021 totiž střelci Jiří Lipták s Davidem Kosteleckým v Japonsku ovládli soutěž v trapu a čeští sportovci tak po 89 letech získali na stejné olympiádě zlato a stříbro v jedné disciplíně.
3: A Kostelecký míjí, Lipták má zlato. Český souboj je u konce, David Kostelecký přidává ke zlatu z Pekingu stříbrnou medaili velké obětí dvou Čechů. Lipták si teď sedá do tureckého sedu.
2: Medailovou euforii jsme si na olympiádách mohli za 5 let vysílání radiožurnálu Sport užít celkem v 10 sportech.
4: Tomáš Macháč se pokouší provozovat Vank, Vank hraje volej za čáru, je to tady. Tomáš Macháč s Kateřinou Siďákovou proměňují první matchball v tomto utkání. Stačil jim jenom jeden, teď v zájemném obětí, které nekončí.
5: Posledních 6-7 ran Ester Ledecká stále ve vedení a bojuje o svou další olympijskou zlatou medaili. Je to tak, můžeme slavit. Ester Ledecká je olympijskou vítězkou.
6: Poradne po Jurkovi, Jurka ho trefuje! Jurka ho trefuje! 43-41, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
3: Už jen 4-3-2-1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz.
7: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
8: Česko může slavit, je to už závěr a suverénní dojezd Martina Fuchsy. Martin Fuchsa dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Samozřejmě jsme vám nabízeli i první ohlasy úspěšných českých olympioniků.
9: Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
10: Jste olympijský vítěz, víte to?
11: Je to hustý, co?
10: Je to hrozně hustý.
11: Teď je to celý neuvěřitelný. Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo. Je to obrovský sen splněný i po těch posledních letech, kdy se mi moc nedařilo.
9: Mně přišlo, že po těch zlatech, co jsem vybojovala na olympijských hrách, tak tato medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky mi došly slova, pardon.
12: Před chvílí jsem brečel, teďka se směju. Jsem strašně rád, že i když ne zlato, tak se mi povedlo pro mě v duši tohle zlato.
13: Já jsem včera říkal, že můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
2: Tak kéž by české olympijské úspěchy i roky vysílání radiožurnálu Sport dál přibývaly. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Absurditou roku se v anketě hospodářské komory stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Ruský prezident Putin přijel do Číny, se Xi Jinpingem plánuje řešit i výstavbu plynovodu. Hokejisté Itálie podlehli na mistrovství světa Norsku, Rakousko porazilo Lotyšsko. Na nehodu pozor na silnici Kutná Hora Praha za Kozojedy. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě hospodářské komory s názvem Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsaly prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
4: Za těch uplynulých 6-7 týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
3: Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že na nedostatky někdo poukazuje. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují. Ruský prezident Vladimir Putin je v Číně. Na letišti v Pekingu ho přivítal ministr zahraničí Wang Yi. Podle Kremlu by měl Putin zítra jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem hlavně o energetice.
5: Čína zůstává největším odběratelem ruského plynu a ropy. Podle Kremlu proto bude mezi tématy hovoru obou prezidentů i výstavba plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by ještě zdvojnásobil objem surovin, který Moskva do sousední země dodává. Ve videoprojevu před odjezdem do Pekingu označil Putin čínského vůdce za dlouholetého dobrého přítele. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ale odmítl, že by návštěva souvisela s nedávným jednáním amerického prezidenta v Číně. Během ní podle deníku Financial Times údajně Xi Jinping Donaldu Trumpovi řekl, že by Putin mohl litovat invaze na Ukrajinu. Nebývalé ostré hodnocení z úst Xi Jinpinga Peking popírá a Bílý dům ho odmítl komentovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Cenu Jiřího Ortena dnes získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang anebo střípky deník digitality. Výsledky literární ceny vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů v pražské čítárně Unijazz.
1: Sport.
6: Česká hokejová reprezentace se na mistrovství světa ve Švýcarsku chystá na zítřejší zápas. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport nastoupí v 16 hodin a 20 minut proti Itálii, která ve Friburgu podlehla Norsku 0-4. Dnes večer bude Slovensko hrát se Slovinskem. Ve skupině v Curychu Lotyšsko prohrálo s Rakouskem 1-3 a ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Maďarsko proti Velké Británii. Ital Filippo Ganna ovládl 10. etapu cyklistického Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o téměř 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulálio. Čech Jan Hirt dnes dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D11 u Hradce a překážka i na D1 za Meziříčím. Velký pozor teď na dálnici D1 z Prahy na Jaroměř za sjezdem na Hradec Králové Plotiště. Na kilometru 102,5 leží přes oba pruhy kusy pneumatiky z kamionu a hlavně v levém pruhu celý velký podběh. Teď dorazila policejní hlídka a pořádek sklízí. Je tam toho hodně, takže provoz dočasně úplně zastavili. Brzdí se do zastavení, pozor, D11 směr Jaroměř u Hradce za Plotiště. letištěm kilometr 102. Na dálnici D1 z Prahy na Brno pozorně za exitem Velké Meziříčí západ na kilometru 143 leží mezi pruhy poměrně dlouhý kus koberečku, různě se tam roluje. V Praze na jižní spojce směr Černý most se tvoří kolona od Spořilovské za sjezd na Zahradní město, tam je zabraný jeden pruh, zdržení kolem 10 minut. A na silnici 2 Kutná Hora Praha za Kozojedy pozor, projíždí se tam Kyvadlově, havarovalo osobní auto, narazilo do stromu, tvoří se kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle taky mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Čistá hra Martina Procházky, první během letošního hokejového šampionátu. Vítáme vás u ní. A vítáme taky Martina Procházku, hokejového experta Radiožurnálu Sport. Vítej, Martine, dobrý den.
9: Hezký den.
8: Je tady taky Adam Weidenthaler, dramaturg dnešního pořadu a taky kolega. Adame, dobrý den.
10: Je to až příliš nadsazené, hezký den.
8: Ano, Adame, já ti trošku zesílím mikrofon, doufám, že budeme fungovat. A vítám ve vysílání taky našeho kolegu, kterého zdravím přímo do švýcarského Friburgu, kde Češi už odehráli 3 utkání světového šampionátu. Je to komentátor, reportér Petr Kadeřábek. Dobrý den.
11: Dobrý den.
8: Tak já myslím, že na to můžeme jít, pánové, stáhnu si tady jingle. Martin Procházka, jak zatím vidí vystoupení českých hokejistů na šampionátu? Jednoduše to řeknu, Dány porazili Češi 4-1, se Slovinci padli 2-3 v prodloužení, Švédy porazili včera 4-3.
11: Tři úplně odlišné utkání. Myslím si, že s přehledem vyhrané první utkání, důležité utkání z Dány, 4-1, dvě třetiny jednoznačně pod kontrolou. Pak to nepovedené utkání se Slovinskem, tam si to nesedlo prostě od nikoho. Nedá se říct, že to byl dobrý výkon prostě ani brankář Dominik Pavlát, prostě ani obránci, ani útočníci. Nakonec jsme to utkání nezvládli, ztratili jsme zbytečně 2 body. Ale včera naprosto parádní výkon, hlavně v první třetině, ale pak i celkově během celého zápasu. Za Švédy 4-3 vítězství až do konce utkání. Myslím si, že to bylo skvělý, že všichni fanoušci si to užívali. A mně se na hokej líbil moc. Zaslouženě jsme vyhráli 4-3.
10: Říká, že fanoušci si to užívali. Mně přijde, že ta česká nálada je na začátku šampionátu jako na houpačce. Nejdřív bylo těšení, pak to spadlo se Slovinskem a teď zase vidím nadšení třeba na sociálních sítích, nebo když má člověk možnost se bavit s českými příznivci. Vidíš to taky tak?
11: Jo, úplně stejně. Ale jo, tak se asi nedá nic ani jako tak jako reagovat, že jo. Tak těžko, přece nebudeme nadšení z toho, že prohrajeme se Slovinskem. I když prostě tam si to nesedlo, já říkám, nebylo to dobrý, ale včera prostě naprosto parádní výkon, takový, jaký jsme si asi představili a čekali jsme, že náš národák bude takhle hrát na mistrovství světa, že to bude týmový bojovný výkon a to se včera potvrdilo právě v tom zápase ze Švédy.
10: První 3 zápasy hodnotí přímo aktéři světového šampionátu ve Friburgu. Jak, Petře Kadeřábku, když si měl možnost se bavit ať už s hráči, trenéry, anebo třeba s novináři?
11: Dobré bylo sledovat tváře hráčů, když procházeli mikzónou po zápase se Slovinskem a pak střih, když procházeli po zápase ze Švédy. To je jako když si vedle sebe postavíte takové ty malé figurky, co jedna pláče a druhá je rozesmátá, až se za břicho popadá. Prostě ta nálada byla jasně viditelná. Ten zápas se Švédskem byl odehraný výborně a tam byl hlavní zlom v té produktivitě, protože těch střel, které vystřelili Češi proti Slovincům na branku, tak těch bylo nepočítaně a proti Švédsku opravdu stačilo vlastně 7 střeleckých pokusů na 4 branky. To je prostě neskutečné. To takovouhle procentuální úspěšnost střelby neměl ani Martin Procházka.
8: Martine, počkej, ne jo.
11: Ne, určitě, já tím souhlasím. Ale ono to bylo, ono to celkově to, ten vstup do toho utkání, já bych řekl, že naši skillen, jak to ještě řeknu, překvapili Švédy tou aktivitou, tím napadáním, tím vytvářením si těch dobrých pozic, ale zbytečně jsme nestříleli. To bylo právě to, že jsme zbytečně se nezbavovali kotouče, což nám právě možná někdy v tom utkání se Slovinskem chybělo, protože tam jsme pak jako panikařili, stříleli ze všeho a nemělo to ten efekt. Tady prostě najednou to bylo úplně jiný hokej a využili jsme právě z toho minima jsme využili maximum.
0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Co se týče toho utkání se Slovinskem, trenér Rulík mluvil o tom, že chtěl dostat do hry ve dvou dnech vlastně další útočníky. Teď narážím na tu absenci Matěje Blimla. Možná takové to, že se nejdřív spálíš a je to lepší, než se spálit třeba prostě ve čtvrtfinále, Martine.
9: Určitě, je to tak. Také jsme to říkali, bylo to druhé utkání, takže se vzhledem tomu, že to je druhé utkání, tolik toho neděje. Byla by chyba, kdyby jsme si teďka nepohlídali utkání, které přijde zítra proti Itálii, následně potom se Slovensko a Norsko. Neříkám, že to budou lehké zápasy, ale je potřeba si to pohlídat už ve smyslu tak, aby nebylo to, aby nedošlo tady tomu výpadku. A rozdali jsme si to, když to řeknu jednoduše, o první místo ve skupině s Kanadou potom příští týden v úterý.
8: Vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal?
12: Dobré dopoledne, Petr Vervák, já vás zdravím do studia.
8: My vás taky, dobrý den.
12: Dobré dopoledne. Mám rychlý dotaz, než jdu do práce, zase vás bohužel neuslyším celý, ale jde mi o to, jestli si myslíte, že se podobují i výkony hráčů z extraligy, jakoby rozdílně ty, co v play-off skončili dřív, právě jako co je Beránek Černoch, protože ty se mi zdají neskutečný, kontra vlastně finalisty z Pardubic, Červenka, Sedlák, ty Roman Červenka se mi zná jako standardní výkon, ten je fakt jako neuvěřitelný ve svém věku, a mám pocit trošku, že na Lukášovi Sedlákovi doléhá ta únava. Nemáte taky ten pocit? Děkuju.
8: Děkujeme za dotaz, tady přeposílám na Martina Procházku nejprve.
9: Je pravda, že Ondra Beránek s Jirkou Černochem včera odehráli fantastické utkání ve obrovské rychlosti, byli vynikající, vybojovali spoustu kotoučů, bylo jich plný led, pak se k ním přidali další kluci, kteří včera prostě sevřeli, ať to byl Oženílek, ať to byl Kuba Flek, prostě výborně. Je pravda, že možná tady ten dopad samozřejmě toho finálové série se může lehce objevit, protože bylo vidět opravdu, že chvilkama tam nebyla taková ta dravost, takový ten drive, takže může to být samozřejmě, ale jak říkám, celkově to potom ten tým zvládl, ty útoky byly nasazovány celkem pravidelně, nebylo tam nějaké prostřídání rychle, prostě trenéři se snažili rozložit to na celý tým a to se mi líbilo, že tam chodili vlastně všichni hráči, kteří byli na soupisce.
10: Martin Procházka pravidelně hodnotí každé utkání na Radiožurnálu Sport, každé utkání českého týmu i třeba na našich sociálních sítích, ty si právě Jiřího Černocha vyhlásil jako hráče utkání, pokud jsem se správně díval. Jenom taková drobná aktualita statistik. Roman Červenka poslední extraligové utkání 28. dubna, Jiří Černoch ten 11. dubna, takže tam je rozdíl více než dvou týdnů, ale samozřejmě se v tom daném čase Jiří Černoch hrál přípravné zápasy a byl na Eurohockey Tour, takže v tomto ohledu to není tak, že by měl úplný odpočinek, že by nic nedělal.
9: Odpočinek určitě neměl, ale ta příprava je samozřejmě úplně v jiné jakoby fázi, nebo je tam spousty odpočinků mimo, nejsou ty zápasy, když to řeknu v vozkách, tak důležité, jako když hrajete finále, kde opravdu jdete na doraz, je na vás obrovský tlak. Tady byla příprava, kde, já jsem to říkal, jsou to zápasy, kde není to úplně ti hráči tam nejdou, jak se říká, na doraz, takže je v tom velký rozdíl.
8: Další z posluchačů, který se dovolal, dobrý den.
13: Tady posluchač, fanoušek Jura, studio Freiburg.
10: Ano. Dobrý den.
13: A reaguji na výzvu, že se máme prý údajně fanoušci ozvat. Mám tady konkrétní dotaz na moderátora, komentátora Petra Kadeřábka.
8: Vy máte konkrétní dotaz na Petra Kadeřábka, ano, tak povídejte.
13: No jasně, zajímalo, když se staví na pivko, na panáka, na základnu naši tady ve Freiburgu.
8: Dobře, tak prozradíte, kde to je?
13: On to ví velmi přesně.
8: Dobře, tak Petře, tak kdy se stavíš? Děkujeme za dotaz.
11: No, já už jsem Jurovi odpovídal včera mezi první a druhou třetinou. Je to těžké najít čas a to požití asi vůbec nepůjde k dispozici, nebo nebude možné, protože se dopravujeme autem na zápasy, ale rozhodně se zastavíme u Čundrbody, která je zaparkovaná kousek vedle haly a Jura včera také fandil. Myslím si, že se divím, že ještě mluví, protože včera křičel na Čechy a povzbuzoval také, tak no, určitě se zastavíme, ale bez požití.
10: Tohle je tedy fanouškovská skupina z Brna, pokud se nemýlím, tak kolik vás tam, pane Juro, je? Vím, že vy vyrážíte pravidelně na světové šampionáty, myslím si, že i minulý rok jsme se bavili před jedním ze zápasů takhle v našem předzápasovém studiu, tak jak to vypadá tentokrát? Oslabila nebo posílila vaše sestava?
13: No, tak my tradičně s mou hokejovou fanatičkou, manželkou, jsme tady a posílí nás ještě zítra synovec, který dorazí, mladý to mladý to Junek, který dorazí z Brna, tak nás tady posílí na zápas Itálii, ale jinak jako tady o kontakty a různé družby, buď i v našem táboře nebo napříč týmy, není problém, jo, takže my tady kempujeme na takovém štelplace vyčleněném pro fanoušky, takže před, po zápase se tady potkáme s fanoušky z různých stran a tady člověk jako nikdy není sám.
10: Pro českého fanouška to jsou relativně drahé destinace ty poslední, ať už to bylo Finsko, Dánsko, Švédsko, teď tedy Švýcarsko. Je tam pro našince draho, nebo se dá nějak zajistit jídlo, pití?
13: Dá se, jako určitě jako něco se dá. Jo, když člověk vezme, tady vykoupí nějaký supermarkety a udělá si vlastní pikniky, občas nějaká restaurace a určitě se to dá zvládnout, jako, jo, to.
8: No rozumíme, do čutory si prostě člověk něco vezme a pak to doplňuje postupně ze zásob, které tam mají. Juro, tak si užijte šampionát, fanděte a snad vás kolegové Kadeř Hábek s Kůrou poctí návštěvou tedy.
13: Jasně, budeme se rádi těšit a zdravím do republiky.
0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Tak, krásná stopa českých fanoušků ve Friburgu, snad budou mít co nejvíc radosti. Já myslím, že teď to bylo naprosto zřetelné, že ten zápas se Švédy udělal velkou radost. Pojďme přímo k tomu, co se teď stalo v posledních hodinách. Ten velmi rychlý nástup jsme nějakým způsobem okomentovali. Martine, přece jenom si říkám, ale jako na čem to všechno závisí? Víš, že to takhle jako napadá? Možná i třeba špatný výkon švédského golmana?
9: No, nepřišel mi úplně včera takový nějaký velký výkon z jeho strany. Měl tam potom i další fáze, nejenom po těch...
8: Kulantně teda.
9: No, já jsem ho sledoval potom i kolikrát při rozehrávce Kotouče, jo, takže nebyl si vůbec jistý. Je vidět, že prostě ty tři rychlé branky s ním taky zamávaly pěkně.
10: Říkáš velký výkon, on má asi 2 metry nebo kolik.
9: No, je hodně vysoký.
10: Tak ale... proto velký výkon, co?
9: Ale... No, nebylo to úplně ideální, no, každopádně my jsme skvěle, když to řeknu, i ty kluci to potvrdili, říkali, že vlétli, že chtěli, že to byl jejich cíl, vlétnout prostě na Švédy, okamžitě je dostat pod tlak a to se jim povedlo, samozřejmě vám, když dáte hned tu první branku, to vás obrovsky nakopne, potom následně, když tam přišla ta druhá při přesilovce, tak konečně padla při přesilovce branka, říkali jsme to, to vám taky ten tým obrovsky pozvedne, ale hlavně to bylo pořád v jednom, jakoby, když to řeknu, v jedné fázi, pořád jsme jako drtili Švédy, ty to nějak způsobem vůbec nekousali, byli z toho právě extrémně podrážení, proto tam docházelo tady k těm potyčkám, nakonec se to vyvrcholilo u té třetí branky. No.
10: Petr Kadeř Hábek a úvod do zápasu, vy jste nám už zmiňovali během dnešního vysílání ranního běžného, že jste taky nečekali takhle rychlý nástup a ostatně podobně mluvil i Radim Rolík, že Petře?
14: No ano, tak ten rychlý, takhle, Radim Rolík ho chtěl a on přišel, ten rychlý nástup, hlavně co ho potěšilo, co si myslím, že potěšilo celý ten realizační tým i vlastně hráče, že se plnilo to, co nefungovalo proti Slovincům, tak teď se tam zařadilo a to byla ta clona před brankářem. Já třeba jsem byl také překvapen, že chytal Helberka, že do branky nenastoupil jeho kolega Söderblom, který jinak chytá normálně NHL, že ho, za Chicago, takže tenhle ten golman Gordonu, mně se také připadal mi trošičku nejistější, ale ta česká clona byla výtečná. Vemte si jenom tu přesilovkovou ránu, která tady byla pěkná od Dominika Kubalíka, ale přejezd Daniela Voženílka přesně ve chvíli, kdy ten puk zasahuje Dominik Kubalík před brankářem Švédska, tak to je přesně to, po čem Češi nebo čeští trenéři volali po zápase se Slovenskem, že tam chybělo. A teď to tam bylo, v tom úvodu to tam bylo a vlastně pak už ty góly byly, dejme tomu, z nějakých přečíslení, ale ty první dva góly prostě vyústily z toho, že Češi dodržovali tu taktiku, kterou měli dodržovat už proti Slovinsku. A tam s tím golman, myslím si, že i kdyby tam byl v tu chvíli Söderblom, tak by to prostě chytit nemohl. Ani Kubalíkovu ránu, ani vlastně tu první parádní teč Matěje Blimla po střele Filipa Hronka.
8: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, pokračujeme s posluchačem, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
15: Dobrý den, Novák Ivo ze Stochova, já vás všechny zdravím do studia.
8: Ivo, počkejte, tak všechno nejlepších svátků máte ho dneska.
15: Perfektní, děkuju, no, děkuju, ano. To je dobře, on to, že jste si vzpomněl, už jsem myslel, že na mě zapomene.
8: Nezapomenu, jenom se chci zeptat češtinářsky, jak se skloňuje to vaše jméno, abychom to měli úplně korektní.
15: Iva, Ivovi, výborně. Koho vidí Iva, Ivo, Katipát, oslovujeme, voláme a tak dál, a tak dál.
8: Dobře, no tak ano. Všechno nejlepší, děkujeme, že jste zavolal. A s čím jste zavolal?
15: Ano, jenom krátce, než položím 3 telegrafické, opravdu krátké dotazy. Moc děkuju taky, protože jsem nevědomý za reportáže pana Kuny a pana Kadeřábka, vynikající, perfektní, to nemá chybu, rychlé postřehy z ledu, perfektní opět jako každý rok, za to teda já moc děkuju. Další otázka krátká by byla, včera jsem nezaznamenal vlastně z té reportáže, kteří hlavní rozhodčí, z jakých zemí to vlastně pískali, nejde mi o jména, spíš jenom z jakých zemí. Druhý dotaz by byl, bylo dost omluvenek z NHL, mě zajímají jména jako Šapovalov, Šalé a tak dále z Brna. Jak to s ním je vlastně, oni se teď vyskytují, to byly tahouní té nedávné dvacítky, proč taková jména moc v té reprezentaci teďka neslyšíme? To by byl třeba Šalé, Eda, byl asi výborný tahoun a další ti hráči, kteří tam pálili góly a měli obrovské nasazení, to všichni víme. A třetí otázka, včera byl vyloučený Jan Štotka a mě zajímá, v tu chvíli by se hrálo, nebo se hrálo na 6 bránců, což je v podstatě tak, se dneska může hrát i v první lize a tak dále. A já si pamatuju třeba z 80. let, když bylo třeba doplnit, já vím, že ty soupisky se dělali tenkrát jinak, tak třeba František Procházka z Litvínova, nevím, byl schopen hrát na pozici útočníka i obránce. Jestli třeba, kdyby stál na 6 a jeden se zranil, jestli třeba 13. útočník nebo někdo jiný z těch napsaných útočníků by byl dneska schopen hrát na pozici obránce, tak by doplnil ty dvojice, aby nebyli přetížení. Třeba v takových těžkých zápasech, jako je proti Švédu nebo Kanaďanu. Já moc děkuju za ty 3 odpovědi a přeju krásný den. Naschledanou.
8: Mám také krásný sváteční den, Ivo. A zdravíme do Stochova. První otázka se týkala, odkud byli hlavní rozhodčí. Poprosím Petra Kadeřábka.
11: Finsko, Německo. Brander z Finska a Schrader z Německa. To byli hlavní rozhodčí, na čerách jim asistovali Američan Gustafsson a Schliegel ze Švýcarska. Já myslím, že to v tom přenosu zaznělo, ale nejsem si úplně jistý, jestli to na začátku, protože většinou tyhle ty věci říkáme na začátku každého přenosu.
8: Ano, děkujeme. Další otázka, ta bude směřovaná na Adama, která se týkala Šapovaliva a Šalého.
10: Ano, jde o to, a měli jsme podobný dotaz i minulý týden ohledně Davida Jiříčka, respektive Davida Špačka, že někteří hráči jsou stále vázaní klubovými povinnostmi. Eduard Šalé, to je hráč draftovaný Seattlem, který aktuálně působí na farmě Seattlu v Coachella Valley a Coachella Valley má stále rozehranou sezónu, takže Eduard Šalé má své klubové povinnosti. A Matyáš Šapovaliv, ten sice na farmě už nemá své povinnosti, tenhle tým vypadl, Henderson Silver Knights, ale problém je v tom, nebo fór je v tom, že Vegas Golden Knights, ten hlavní tým, stále ještě sezonu má, takže kdyby bylo potřeba, tak Matyáš Šapovaliv může teoreticky být povolán.
8: Takže takhle vlastně jednoduše, ale zároveň je to složité pro ty hráče. Děkujeme, Adame. No a chci se zeptat Martina na tu tematiku, zda by teoreticky mohl z útoku někdo nastoupit v obraně, kdyby se nedostávalo beku.
9: Já bych řekl, že z fleku, teď nemyslím Jakuba Fleka, ale z fleku by mohl nastoupit Tomáš Galvas. To mi přijde, že je takový útočník, obránce útočník, to, co předvádí a ve svém věku a jakým způsobem je schopen přejít klidně hráč na jednoho, jeden na jednoho, kolikrát tam točí obránce nebo útočníky, prostě je mu to jedno, takže ten si myslím, že by opravdu mohl hrát hned v útoku.
8: Dobře, a z útoku do obrany tam bys viděl třeba Voženilka někoho nebo?
9: Jo, tam si myslím, že taky byly pár takových těch hráčů. Já myslím si, že i jako Jirka Černoch by v klidu úplně v pohodě mohl se dostat do té pozice obránce, takže Jirka Černoch klidně.
8: No, můžeme se dostat k tomu momentu, který vzbudil emoce a vážně možná i mezi českými fanoušky. Jan Štotka, který se vlastně nechal vyloučit po té, co dohrál jednoho ze Švédů. Adame, nevím, jestli to můžeš ještě rozvést, nebo spíš na Petra Kadeřábka se chci dotázat, z čeho podle tebe plynulo to, že Štotka zasáhl soupeře tou vysokou holí?
11: No, vyplynulo to z toho, že šel bránit svého spoluhráče, kterým byl Daniel Voženílek, který byl faulován po té, co vstřelil gól.
14: a radoval se, dostal ze zadu krošček, padl, myslím, že to bylo Ekmana Larsona, a pak ho Johansson ještě minimálně čtyřikrát udeřil krosčekem, když Daniel Voženílek ležel na ledě. A v tu chvíli, kdy se vlastně kousek od nich radovali tři čeští hráči a Jan Čotka jel za nimi slavit, tak tohle to viděl a okamžitě chtěl strestat Johanssona. On ho tedy trefil prostě hokejkou do obličeje, někam do krku, tohle je to, za co dostal těch 5 minut. To, proč tam najel, to je úplně jasné. Prostě jel bránit Daniela Voženílka. I proto mu to vlastně nikdo nevyčítal. Jediný Radim Rulík říkal, že neudržel emoce a že to přehnal. A s tím zase musím souhlasit, že ta ochrana toho hráče tam měla přijít, ale bohužel to dopadlo. Kdyby ho trefil na ramena, povalil ho a pak mu prostě, já nevím, dal nějakou 1, 2, 3, 17 ran, tak by to bylo něco jiného, kdyby se s ním popral prostě. Ale tam bylo to, že ho trefil prostě hokejkou do obličeje a tohle to rozhodčí trestají. A já, když jsem viděl potom i ty zpomalené záběry, tak se mohli rozhodnout samozřejmě hlavní sudí, jestli udělí 2minutový nebo ten 5minutový do konce utkání. Mimochodem právě po tomhletom trestu se Češi stali dosud nejtrestanějším týmem na celém světovém šampionátu a to je při 50% úspěšnosti soupeřů při jejich přesilovkách proti Čechům, tak je to ten největší problém asi zatím.
10: Petře, ty jsi nám i připravil k tomuto tématu jeden zvuk a to hlas Matěje Blimila, je to tak?
14: Je to tak.
10: Tak se ho pojďme pustit, Honzo.
16: Tam prostě bylo nešťastné vyloučení na těch 5 minut, ale prostě když tam můžu dostat 5-6 krosčeků do hlavy, tak prostě někdo tam fakt musí přijet a musí se za něj postavit, takže prostě to se fakt dá pochopit a tam jenom je prostě škoda, že Švédi to tam dvakrát neskutečně trefili a dostali se tím do zápasu, no, ale my jsme prostě to pak výborně obránili. A jak říkám, jsem moc rád, že jsme prostě týmovým výkonem zvládli tady ten zápas.
8: Přichází vůbec na přetřes diskuze, zda to byla velká chyba Ščotky, že takhle oslabil tým, protože jsem četl opravdu názory, je to buď nejužitečnější hráč Čechů, anebo že by měl skončit na šampionátu. To jsou dost jako jiné varianty.
9: Já to řeknu teďka z pozice hráče bývalého. Za mě to udělal samozřejmě dobře. Šel, už to říkali Petr Kržárevek, šel prostě se pomstit to, co tam předváděli Švédové. To bylo nechutné, co tam na něho předvádět, na Daniela Voženílka. To prostě tohle to bylo jasné, že se musí potrestat. To, že mu dal ten kroček, že mu dal prostě na tu stranu hlavy, na ten krek, jako za mě dobře.
8: Dobře.
9: Za mě dobře, ať si to pamatuje. To, že to potom oslabil ten tým, ano, to je pak už další věc. Radim Rulík to řekl, nemělo to být až takové razanci, ale to, že ho šel potrestat, s tím také souhlasil. Takže to je vidět, že to tam je. No, kluci to obránili, teď už se to nestane, myslím si, že to teďka už bude dál v pohodě.
10: Na druhou stranu je to taková role Jana Ščotky v té reprezentaci. Těžko můžeme chtít po, nevím, Tomáši Galvasovi nebo Jiřím Ticháčkovi, že se tam půjdou v roli 22-letých frajerů prát?
9: Určitě. Na druhou stranu bylo dobré, že teda byl vyloučený Švéd, že to přesilovka byla, dejme tomu, jenom 3minutová. Mm-hmm. Ono, pokud by byla 5minutová a víme, jak to hráli ty Švédové fakt opravdu dobře. A nemyslím si, že to bylo jenom, že to trefili dvakrát. Oni dál pokračovali prostě v takových dobrých pozicích, měli tam dobré střelecké další. To utkání se samozřejmě mohlo úplně tím otočit.

0: samozřejmě ho chtěl sejmout, ale když viděl, že tam přijíždí, nebo že je sleduje rozhodčí, dal ruce dolů a dělal jako by nic. On ne, že by ho chtěl sejmout, on ho trochu sejmul, ale prostě dělal jako by nic, jo, ruce od sebe a nenechal se vyloučit, i když taky trestal, nenechal se vyloučit. To bylo naprosto úžasné. Já jsem říkal, kde se to v něm bere, jo, zrovna v Radko Gurasovi. Takže to je takový první, kde mohlo nás to stát zápas, jo. A potom další. Co se týkalo zápasu Česko-Slovinsko, už jste to tam říkali, ale kdo se díval odpoledne na Kanada-Itálie a pak sledoval Česko-Slovinsko, ten musel vyloženě trpět jako já. Já jsem teda u toho opravdu hodně trpěl. Jo, to takováhle obrovská převaha, ale zase ten styl hry, kdy nahodíte puk, chcete ho dojet, možná přemíra snahy, nevím, nedojedete, Slovinci v klidu vyhodí. Jo, to bylo, na to se hrozně, hrozně špatně se na to koukalo. Jo, jak jste tam říkali, střela, někdy až úplně zbytečná střela, jo, která neměla šanci uspět. Jo. No, takže tohle je s tím Slovinskem a já doufám, že si Itálii se to nebude opakovat, že si Itálii to bude paráda.
1: Taky doufajme, že to bude další báječná, tedy podívaná jako včera proti Švédsku. No, děkujeme za zavolání a možná zkusím, ne, teď nikdo nevolá, Martine, to tak posuneme se k tomu dalšímu momentu, který byl v první třetině, ještě předtím, to bylo za stavu 1-0 a vlastně, kdy se ten sudí upískl, tam šlo o gól neuznaný, který vlastně není gólem, protože ten puk ještě nestačil přejít asi brankovou čáru a sudí už pískal, nebo jak to bylo, je to tak?
2: No, přesně tak, on si, byla to situace, kdy Beránek jel s Jiřím Černochem, jeli v podstatě dva na jednoho. Ten kotouč po tom zakončení vypadl a jeden z rozhodčích, který přijížděl vlastně k té situaci, tak si vlastně tím špatným pohybem zakryl sám sobě výhled na tu možnost, aby ten kotouč viděl, kdyby právě vypadl. On se dostal jakoby za branku přesně do úhlu, kde ho neviděl, měl pocit, že ten Helberg ten kotouč drží, ten ho vůbec neměl pod kontrolou, vypadl mu pod betonu, no a Jirka Černoch naprosto správně přesně si ho našel a jako takovým tím šťouknutím ho tam prostačil. No jo, vím, že v té chvíli už bylo písknuto, no a pak tam přišla ta reakce, že tam šel na rozhodčího, že se to tam šancím vyříkat, jak se říká. Ale už bylo pozdě, no, prostě byla to chyba, velká chyba rozhodčího, protože nám takhle opravdu vzali regulérní gól, tam to mělo být naprosto jasné.
3: Abychom nemluvili sami s Martinem Procházkou, tady je další zvuk, který připravil náš reportér přímo v dějišti Petr Kadeřábek. Tentokrát mluví právě autor gólu, a tedy respektive dvou, jednoho platného, jednoho neplatného, Jiří Černoch.
4: No, ten první jsem myslel, že jednoznačný gól. Myslel jsem, že se půjdou podívat na video a uvidí, že ten puk byl volný, že to bylo s písknutím, nešli. A ten druhý popravě jsem si myslel, že taky gól nebude, protože nevím, jak jsou pravidla, ten puk nebyl vidět, ale já jsem jenom tečoval tu nahrávku od Ondry Beránka a viděl jsem, že to chytil gólman, pak do něj spadnul hráč a ten gólman zajel dost do brány. Tak jsme zkusili na rozhodčího jenom jako se zaradovat a možná už to bylo trošku z frustrace po tom prvním momentu a nakonec rozhodčí se šli podívat a uznali gól, takže paráda. Jsem strašně rád, že to platilo a že jsme zvítězili.
1: No, Petr Kadeřábek je opravdu velmi zkušeným reportérem a chci se zeptat, kolikrát jsi se setkal v poslední době třeba s podobnou, řekněme, velkou chybou rozhodčích?
5: docela, no. V poslední době jich přibývá, protože ten hokej se zrychluje, ale tohle byla vyloženě chyba hlavního sudího, protože on stál tam, kde nemá. On prostě tu hru neměl pod dohledem, on neviděl puk a proto písknul. Jenomže on ho měl vidět, kdyby stál o půl metru jinde, kdyby to sledoval úplně spoza branky a ne mírně vpravo, když se podívám vlastně pohledu ze zadu od mantinelu, tak by ten puk viděl, že ho švédský gólman vůbec neměl pod kontrolou. On mu vlastně po střele Ondřeje Beránka zapadl do podpaží, to znamená ten teploměr, a propadl mu pod beton a byl naprosto volný v brankovišti. No a Jiří Černoch ho samozřejmě viděl. On sice nosí brýle, ale tohle by nepřehlédl, tak prostě ho doklepl do brány a tohle byl jasný gól. A tady musím říct, že Jiří Černoch je velmi, řekl bych, takový lidumil, je to hrozně hodný člověk, ale v tu chvíli tedy v něm bouchli saze a jel k tomu rozhodčímu. Myslím si, že ten bude poprskaný do dneška, protože Jiří Černoch si samozřejmě asi, no myslím si, že by to nebylo publikovatelné, to, co křičel na rozhodčího, ale byl v právu, tady ten gol měl.

0: uplatnit, jenže na videu by se to stejně nemohlo přezkoumat, protože ta branka byla viditelně dosažená po odpískání a to se prostě zvrátit nedá.
1: Říkáš Lidomil, ale já když si vybavím, jak on vypadá v karlovarské uniformě, když má na sobě tu matnou černou helmu a on má černý plnovous, kdyby se na vás rozjel takovýhle bulldog, nebyl bych úplně s tím smířený, že to je Lidomil, bál bych se ho.
2: Petře.
0: No. On v tom, ale vlastně v tom, on má úplně plnovous, není to takový Radko Gudas, ale má ty vousy, jenže v těch vousech má úsměv. Ve většině případů, vlastně když se na ní podíváte i na střídačce, tak on opravdu je velmi pozitivně naladěný. On je to, a teď se vracím třeba k tomu Janu Ščotkovi, protože to je neuvěřitelný přínos do kabiny právě tou jeho povahou. On je hrozný smíšek, prostě neustále burcuje. Tohle, to je hráč, i kdyby byl hokejově na 50%, což není, tak ho chcete do kabiny. Tak ho chcete do kabiny kvůli té pozitivní náladě. Kvůli tomu, že on je člověk, který dokáže i zvýšit hlas, ale hlavně většinou to dává do pozitivna. On byl první, kdo přišel s tím, že po porážce se Slovenskem, no co, tak v Tampere jsme taky prohráli s Rakušany. Tak je to přece jedno, pojďte hrát, zapomeňte na to. Tohle to jsou ta slova, proč je tak důležitý. A podobně se vlastně chová i Jiří Černoch. Mimochodem, oba dva jsou to vlastně stejný ročník. Oba dva spolu už hráli s mnoha dalšími. Třeba na mistrovství světa 18-letých hokejistů, kdy vyhráli stříbro, na které navázali až letos hráči do 18 let. Tohle je ta generace, která spolu hraje hrozně dlouho. Ti hráči se znají, jsou na ně nabalováni. Vlastně starší ročníky, ale hlavně ty mladší, když se podíváme na výkony třeba Jiřího Ticháčka, který mimochodem dostal krosček do krku také a bylo to za 2 minuty v tom zápase, nikoli za 5. Už jsem se rozhovořil hodně dlouho, teď bych se asi...
3: Rozumíme ti.
0: Na tenhle ročník se nabalují i ti mladší a když se k ním dostaneme, já nevím, když sledují výkon třeba Marka Alšera, kterého tady nikdo neznal a teď ten frajer prostě zablokuje 3 střely, padá do střel, bojuje, on neudělá chybu. Dobře, není takový kreativní obránce, jako je třeba Tomáš Galvas, ale jeho nominaci třeba já obdivuje, že takovéhle hráče Radim Rulík sebou vzal a on mu to odvádí na tom hřišti těmi výkony.
3: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, protože vás pozvali k poslechu dál, protože ta mladá jména budeme ještě zmiňovat i další individuality, nicméně teď dáme prostor dalšímu z posluchačů, který se dovolal do čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady Honza Pardubice. Dobrý den, pánové, zdravím vás.
3: My vás taky na východ Čech.
4: Já mám, jestli můžu, 3 takové nějaké poznámky nebo dotazy. Prvně, ještě bych se vrátil k tomu vyloučení toho Ščotky, že tam já souhlasím s tím, že měl udělat to, co udělal, měl mu tu hlavu urazit, bohužel jako asi jiným způsobem, a tam si myslím, jako můj názor je, že se projevilo to, že to není takový ten hráč právě do tady těch strkají, že podle mě, kdyby tam byl nějaký Klapka, tak by to řešil trošku jinak, hlavu by mu urazil taky, ale bylo by to asi jiným způsobem a možná by to nebylo do toho konce zápasu, ale tím nechci říct, že ta nominace, že se stěžují, že tam ten Klapka není nebo to, ale spíš jenom chci říct, že zrovna to vyšlo na hráče, který asi není pro tady to dělaný, má tam jiný nějaký úkoly a jiný styl hry a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo a že ho vlastně trefil tím krosčekem na ten krk. To je asi jedna poznámka. Druhá poznámka ohledně rozhodčích. Já bych chtěl, aby jsme si potom my všichni čeští fanouci vzpomněli na výkony těch rozhodčích, zase až začne playoff a budeme nadávat na ty naše rozhodčí české extralize. Takže že to není asi jenom náš jakoby nějaký kolorit tady, co se děje těch výkonů, že rozhodčí. A poslední je takový dotaz na Martina, nebo na všechny a na vás, na odborníky. Já jako hrdej Pardubák, tak samozřejmě jsem strašně...
3: A teď v Pardubici vypli prout. Tak on to doufejme, že se ještě uslyšíme. Jste tam? Tak, linka se odmlčila, dotaz nezazněl.
1: Škoda.
3: No tak nevadí, třeba se Honza ještě dovolá, samozřejmě čistá hra pokračuje až do 11 hodin. Tak já zatím ještě zkusím jiného posluchače, který má třeba signál. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, ještě jednou Robert.
3: Ano, povídejte.
5: Já si tady znovu pouštím ten gól toho Černocha, jo, když Beránek jede, mám za to, že ten hvist byl ještě předtím, než ten puk byl strčený. A u nás v extralize by ten gól tutově platil. Šlo by se na video, řeklo by se pokračující hra. pohvizdnul prostě puk sám, už došel za brankovou čáru. Jo, nevím, jestli mám dobře synchronní ten zvuk, protože je to z, tuším, konkurenční televize, aby se to tady neříkalo, jo, se zpětným. Ale jo, myslím si, že u nás by gól platil.
3: Děkujeme. Pochopitelně to, jak má člověk zapnutý zvuk a pak ta souhra s tím obrazem, to bývá v některých situacích klíčové a nemusí to být jenom lední hokej. Tak nevím, jestli se nám, děkujeme Roberte mimochodem tedy za další doplnění, nevím, jestli se nám dovolal zpátky Honza z Pardubic, tak kdo je tam, dobrý den?
2: Dobrý den, zdravím všichni, tady je Roman, Severní Morava.
3: Romane, zdravíme na Severní Moravu.
2: Dobrý den, já bych jenom takovou drobnou poznámku. Hodnotili jste hlavně rozhodčí, souhlasím plně, že to neměli ten zápas pod kontrolou. Ale mě trošičku u toho zákroku Ščotky, když šel bránit po Voženilka, zarazil i pomezní rozhodčí. Když probíhá nějaký souboj mezi hokejistama, pestoje, tak ať se ti kluci hřežou. Ale jakmile je někdo na zemi, tak většinou... i v naší lize, i na mezinárodní scéně prostě naběhnou chlapy po straně rozhodčí a trhají je od sebe a tady k tomu vůbec nedošlo a dokonce toho Voženilka tam řezali dva, tak zarážíme i ti po straně rozhodčí.
3: Jo, čárový tedy myslíme asi v tom lední hokej. Každopádně děkujeme za poznatek, Romane. Nevím, co čárový rozhodčí v tu chvíli dělali, Martine, jestli to měli trhat už dříve, asi to bylo v té rychlosti pro ně nezvládnutelné. Každopádně, když to teď dáme do kontextu toho, že by teoreticky mohli Češi cítit křivdu kvůli neuznanému gólu, možná kvůli příliš přísnému potrestání Ščotky v tom porovnání s jiným zákrokem na hlavu českého hráče, tak tam nedošlo vlastně k situaci, která možná dříve bývala obvyklá, Adame.
1: Je sympatické, že Radim Rulík zmínil, že nebudou podávat žádné náměty, žádné podněty právě na muže v pruhovaném. Ostatně včera po tom zápase Radim Rulík řekl píšícím českým novinářům ve Friburku ve Švýcarsku, budu citovat, když jsme je podávali, tak to bylo horší a horší, stejně to nezměníme, dají nám zapravdu a omluví se, ale jak si to rozhodčí řeknou, tak to není optimální. Chceme je nechat v klidu, jsou to taky jen lidi a můžou udělat chybu.
3: No tak to zní trošku, jak když Martin Loukota vyzýval během vlastně playoff extraligy, aby se uklidnily emoce a aby se to neeskalovalo mimo led, kde toho napětí hodně. To je, Martine, ale myslím takové hodně fair gesto.
6: Je, mně se to líbí, myslím si, že to je správný, že takhle Radim Rulík zareagoval a myslím si, že už není potřeba dál to probírat, už je to rozebraný, ukončený, to utkání je také za námi. Je potřeba se teďka dívat zase, jak se říká, dopředu na ty další a s těma si, jak se říká, poradit lépe, aby jsme nedošlo tady k tomu, jak došlo se Slovinskem. Odrazit se od tohleto včerejšího utkání, od tohle kvalitního, výborně sehraného utkání.
1: Myslíš, že hraje nějakou roli, že Radim Rulík končí u národního týmu, že je takhle nad věcí? Nebo to vůbec nesouvisí?
6: Ne, to si nemyslím. To si nemyslím, že to má nic společného s tím. Naopak si myslím, že on prostě je neuvěřitelně natěšený na tenhle ten poslední šampionát. A rozhodně za mě by se chtěl rozloučit medailí.
3: No, Petr Kadeřábek vlastně, jak vnímá tuhle určitou změnu strategie možná v chování nároďáku?
0: No, určitá změna strategie, ano, nějaká tam je, ale prostě Radim Rulík je pragmatik a to je boj s větrnými mlýny a když už dopředu de facto víte, že ta odpověď přijde, ano, máte pravdu a to je konec, tak to opravdu nemá smysl tříštit nějakou energii na to si stěžovat. Nakonec vlastně ten direktoriát šampionátu sám, nebo ti borci, kteří sedí na tribuně, jak to musí vidět. Tohle se určitě bude řešit, nějaký proslov k těm rozhodčím tam bezesporu přijde od organizátorů turnaje, tady od Světové hokejové federace a uvidíme, jestli se to změní, ale já bych opravdu já nevím, no prostě ti rozhodčí jsou lidé a on ten dnešní hokej je opravdu neuvěřitelně rychlý. Některé věci bych jim prostě odpustil. Jsou věci, které se odpustit nedají a to je třeba to, že nevidí puk, který leží na ledě. To je opravdu špatně. Prostě, anebo posuzují ty zákroky tak, jak je posuzovali, že není úplně stejný metr. Ale on vlastně v tomhletom zápase stejný metr byl, protože stejného řekování na výkony rozhodčích bylo slyšet i z té švédské kabiny, nejenom z té české.
3: Takže to bylo 50-50, tak to je v pořádku.
6: Určitě, byly to dva momenty, právě když byl vyloučený Švéd vlastně po faulu na Ondřeje Beránka po fazování, který za mě také 100% nebyl, a hned následně, když jsme hráli přesouvku, tak vyloučení, kdy byl vlastně faul od Romana Červenky, ale to také faul nebyl, tam Švéd spadl sám. Mně se na tom nelíbilo to, že rozhodčí, který pískal, který dal ty dvě minuty, tak ho určil ze středního pásma. A ten rozhodčí, který byl u toho zákroku, který u něho byl 5 metrů, tak ruku nezvedl, takže prostě to byly takový rozhodnutí, které prostě byly špatný, a to je možná následek to, že i Švédovi, i naši vlastně jakoby ho řekovali, jak říká Petr, na výkon rozhodčích.
3: Takže v nějaké švédské variantě našeho rozhlasového pořadu, která by se mohla jmenovat Rennspel, tedy dnes asi diskutují také ze svého pohledu. No, máme tady dalšího z posluchačů, kterého můžeme pozvat do vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, tady je Marek. Já jenom k těm rozhodčím, já sleduju pravidelně během sezóny pro mě naši extraligu švédskou a švýcarskou soutěž. A myslím si, že chyby se dělají ve všech těch ligách, takže mě by osobně vůbec nepohoršovalo, kdyby se třeba rozhodčí nenominovali jenom podle jakoby národnosti, ale opravdu podle výkonnosti, že když bude nejlepší třeba 10 Švýcarů, tak ať pískají místnosti, že to třeba jenom Švýcaři, když si to komise třeba Mezinárodní hokejové federace bude myslet, jo? Že mě by to nevadilo. Vzpomínám si při té příležitosti na Nagano, kdy nám s Kanadou pískal taky Kanaďan, a myslím, že s tím nikdo neměl problém, jo, že. Takže jenom tolik. Mějte pěkný den.
1: Děkujeme za názor a je zajímavé tedy, že někdo vlastně v Česku takhle vydatně sleduje švýcarskou a švédskou ligu. Já jenom přidám takový pohled z hokejové nejvyšší elitní v podstatě úrovně. Třeba když bylo tady v Česku, v Českých Budějovicích mistrovství světa ledních hokejistek, tak ty elitní zápasy pískali rozhodčí, které tomu nejvíc rozumí, tedy ty ze Spojených států amerických a z Kanady. A vlastně to vypadalo trochu zvláštně, když hrál třeba český tým o postup do finále a bylo to relativně blízko v utkání se Spojenými státy, že tam najednou Američan nebo Kanaďan, nebo Kanaďanka, Američanka rozhodovala právě o těchto výkonech. Neříkám nic, asi tam nebyla žádná tlačenka, ale každopádně vypadalo to trošku zvláštně, když prostě je ten rozhodčí z jedné země, která potom reálně hraje na té ledové ploše.
3: Já myslím, že téma rozhodčích bude rezonovat i v další čisté hře, takže se k němu třeba vrátíme. My pokračujeme dál o hokejovém nároďáku na mistrovství světa.
8: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Ti brankáři, Josef Kořenář chytal druhý zápas, ten proti Slovensku chytal Dominik Pavlát. Ta volba, když to vezmeme v tom kontextu, že se i mluvilo třeba o neúčastí některých jiných brankářů, jako Dominika Frodla, Romana Vila, nebo těch omluvených z NHL, tak nakonec se zdá, že nebyla vůbec špatná, Martine.
6: No nebyla, tak první utkání za Kořenáře, když tam neměl tolik velkých zákroků proti Dánům, tak to utkání zvládl velmi dobře, inkasoval jednu branku. Já trošku na obranu Dominika Pavláta, když to vezmu, ty góly, které dostal jeden v přesilovce, který byl pro něho těžký, nahozený kotoč backhandem o tyčku. To je pro brankáře velmi složitá střela. Druhý gól, který dostal po vhazování, kotouč se odrazí Slovenci přímo na hůl, na volej, kde už on nemohl reagovat, protože reagoval na tu první střelu do prázdné branky. Takže jediné, kde možná samozřejmě, kdyby, když to řeknu jednoduše, ten nájezd, prodloužení, Makovec jede sám na branku, tady, pokud by to bylo, že by ten zákrok udělal výborně, chytil by ho, tak samozřejmě o to by ještě ten výkon byl lepší, ale on trefil to dobře. Ale jinak tam těch pokusů ze strany Slovenska nebylo skoro vůbec nic, nějakých větších. Možná v závěru té třetí třetiny tam byly dva takové úniky, kdy Slovenci vystřelili a jednou to netrefili, jednou to letělo mimo branku, jednou tam byl tam takový lepší zákrok, ale jinak tam toho tolik neměl, takže těžko hodnotit takový zápas a jeho výkon. Naopak včera Josef Kořenář, fantastický výkon. Myslím si, že tam několikrát prostě nás perfektně podržel. Byly ty těžké střely důrazné a zasáhl výborně.
1: Na našeho reportéra ve Švýcarsku je to teď tedy jasně dané, že Josef Kořenář je jednička a Dominik Pavlát dvojka. Mě totiž trochu překvapilo, když jste včera do našeho vysílání Radiožurnálu Sport dopravili zvuky právě s výpověďmi Josefa Kořenáře. Nestává se to totiž zas tak často teď na té elitní úrovni, že byste pustili na mediální aktivity brankáře, nebo ano, vy tam asi nějak musíte pustit ty golmany, ale že prostě si novináři na tak dlouho zastaví českého brankáře číslo jedna. Petře, jak je to?
0: Zastaví. baví. On skoro upadnul, když k nám přišel, protože byl tak vyčerpaný, neuvěřitelně z něj tekl pot, ale byl přešťastný, že zvládl tenhle ten zápas dochytat, ve kterém se tady opravdu hodně spotil. Není to tak časté, ale Josef Kořenář je velmi komunikativní, což mu možná prospívá i v té pohodě v brance, i když včera tedy úplně pohodu tam nezaznamenával, protože byl neustále v permanenci. Oni Švédové obzvlášť v tom závěru byli tedy velice nepříjemní a tam Josef Kořenář ukázal, že on je tou jedničkou pro letošní šampionát. Myslím si, že brzy bude dopsán také Petr Kváča na soupisku a bude asi jisté, že se, no možná se dostane na nějaký zápas, dejme tomu na střídačku, ale nemyslím si, že by Petr Kváča vůbec nastoupil, prostě jedničkou bude Kořenář a klíč záda by mu měl tedy Dominik Pavlát.
1: Takže se, Petře, podle tebe čekalo jen a pouze na případný konec Jakuba Dobeše, který tedy, jak jsme se dnes noci dozvěděli, se nekoná, protože Montreal postoupil dál v playoff NHL. Není to tak, jak někdo spekuloval na sociálních sítích, že by to třeba ještě mohlo být čekání na Michala Postavu?
0: No, nemyslím si, že by se... Tohle jsou ale moje názory. Myslím si, a i vlastně podložené těmi zkušenostmi, jak to vypadá třeba pod tímto realizačním týmem v těch předcházejících letech, jenomže tam to bylo úplně jiné, protože tady prostě ten brankář NHL byl, ale Josef Kořenář teď jasně ukázal, že je velmi kvalitní a že tyhle ty velké zápasy dokáže odchytat, takže Češi z toho duelu odejdou jako vítězové, což je to hrozně důležité. On kdyby inkasoval ještě další dva góly, tak by mu a vlastně celému týmu by úplně nebylo do zpěvu, ale po tomhletom zápase prostě mají jistotu, že mají za sebou brankáře, který je v těch opravdu složitých situacích dokáže podržet.
8: Čistá hra Martina Procházky.
3: Petr Kadeřábek mluvil o brankáři, my se dostaneme s Martinem Procházkou a Adamem Weidenthalerem, pochopitelně i Petrem, k dalším individualitám. A protože jsem kdysi natáčel s maminkou Dominika Kubalíka, nesmírně sympatickou ženou, celá ta rodina na mě tak působila, tak bych se zastavil první u tohoto střelce, který, když to porovnáme s olympiádou, se probudil, Adame.
1: Ano, a dohromady má na mistrovství světa, pokud jsem to dobře spočítal, nebo pokud jsem se dobře koukal, 27 gólů, Martin Procházka 28. Martine, brzy tě Dominik Kubalík přeskočí.
6: Já myslím, že to bude na tomto mistrovství, co mi dub.
3: Zítra proti Italům, jo?
6: 100%. Ne, Dominik Kubalík skvěle odstartoval mistrovství, už jenom to hned tu první branku, jak, když to řekl, jak načal, to je vždycky pro hráče, který je určený k tomu, nebo má předpoklady k tomu, že bude dávat branky, tak je to důležité, když se hned chytne v prvníkání, když dá branku. Včera ukázal při té představce zase jeho tu dominanci, tu parádní střelu, kterou on má. Umí to prostě trefovat do těch prostorů. Samozřejmě velký kus práce tam předvedl Daniel Boženílek v tom předbrankovém prostoru, kde skvěle slonil v pravou chvíli, jak se říká, se uhnul i pravou nohou, snad se lehce nadskočil, bylo to perfektně udělaný, sehraný. A ten střelec musí mít k tomu štěstí, takže tady je vidět, že prostě Dominik Kubalík ho má na tomhle mistrovství, doufám, že mu to vydrží a že bude rychle, jak jsi říkal, teda přede mnou.
1: Není to tak dávno, 3 měsíce, co Dominik Kubalík ale neměl tu svou pozici v národním týmu zas tak silnou. Petře, jak on třeba sám to vnímá, to, že na olympijských hrách byl vlastně po 2 zápasech posazen na tribunu a teď naopak je zase jednou z těch opor hvězd?
0: No, olympijské hry jsou pro něj minulost, prostě on žije tím současným šampionátem, trefil se 2x, myslím si, že přijdou další góly, už jen ta příprava jeho na zápas je úžasného sledovat, vlastně kdy on přijde úplně první z kabiny do toho prostoru, kde se shromažďují hráči, než jdou na led, procvičí se, pak políbí čepel své hokejky jak z forehandu, tak z backhandu a pak už vlastně jen upřeně hledí přes sebe a s každým si pak plácne, když postupně ti hráči přicházejí. No a je prostě natěšen na každý ten zápas. A když se podívám do minulosti, tak Dominik Kubalík také přijel na světový šampionát, kdy se mu před ním příliš střelecky nedařilo a pak odjížděl jako nejlepší střelec celého šampionátu. Takže doufejme, že se tohle to bude opakovat tady ve Friburgu, potažmo v Curychu.
3: ta sebedůvěra možná plyne právě z důvěry, kterou mu dává to prostředí. Na olympiádě cítil, že konkurence je velká. Martine, ty jsi to měl taky takhle? Tak ty jsi možná důvěře se těšil asi jako většinou, ne? Na národňácích.
6: No jo, a na mistrovství světa ano, tam jsme patřili těm hráčům, kteří jsme chodili na přesilovky, když to bylo v té největší éře, tak opravdu jsme měli tu důvěru velkou. Chodili jsme na ně velmi často, bylo to jedno, jestli tam s náma hrál Vladimír Vujtek nebo David Moravec. No a pak na té olympiádě tam jsem byl v jiné pozici, tam jsem byl spíš v té pozici my do té obrany, no nebo já minimálně určitě.
1: Když mluvíš o obraně, pojďme se zastavit u další české individuality. Filip Hronek a jeho rostoucí pobyt na ledě, čas na ledě v tom minulém utkání dokonce 26 minut, kvalitní výkon, tak bude tohle podle Petra Kařápka ještě stoupat? Myslíš si, že by se to mělo takhle hrát v úzovkách všechno na Hronka?
0: No, nemyslím si, ale Filip Hronek prostě musel dostat v těch prvních zápasech opravdu hodně ice timeu tak, aby se vrátil do toho zápasového tempa. On hraje výborně, pozičně, stabilně, on vlastně neprohrává ty osobní souboje. Co bych mu vyčetl, tak to je někdy riskantní rozehrávka, nepřesnost té rozehrávky. To je prostě věc, kdy už konečně Češi vyhrají kotouč a pak přijde prostě přihrávka 4 metry před hůl na dějícího spoluhráče, to je chyba. Ale jinak Filip Hronek je samozřejmě obrovská osobnost v té české obraně a má obrovský respekt od soupeřů a to je důležité. Nemyslím si, že ten ice time bude ještě více stoupat, bude záležet samozřejmě také na zdravotním stavu Michala Kempného, na tom, jestli náhodou Jan Čotka ještě nedostane následný trest od direktoriátu za těch 5 minut plus do konce utkání, tam by se pak hrálo na 6 beků a tam by asi se nenastupoval Filip Hronek, dejme tomu obstřídání a někdo by zůstal sedět, tam by se hrálo prostě na 3 pětky, mimochodem, teda na 3 obrané dvojice, mimochodem Američané si pamatují, že hráli na mistrovství světa s 5 obránci a dokonce dohrávali turnaj ze 4 a rozhodně nikdo z útočníků třeba nešel do obrany, tím se vlastně vracím na začátek toho našeho pořadu.
1: Zmínil si Michala Kempného, on tedy včera nehrál, netrénoval ani předtím na ranním rozbruslení, tak jaké jsou jeho zdravotní problémy, víme víc?
0: No, moc toho nevíme, ale není to nic vážného, není to svalové, kloubové zranění nebo něco takového, prostě se necítí dobře, je mírně nachlazen, ale myslím si, že lékař Tomáš Vyskočil ho dá dohromady, takže proti Italům si myslím, že Michal Kempný už bude moci navstoupit, jde o to, jestli na tom bude už tak, aby hrál v pohodě, protože pokud by ještě, dejme tomu, doznívalo nějaké to nachlazení, tak rozhodně nemá smysl Michal Kempného posílat na let a riskovat, dejme tomu, že by se mu to znovu vrátilo nebo nějakým způsobem by byl znovu nachlazen a nepřipraven do dalších zápasů, protože co si budeme povídat v tom zápase s Itálií, prostě ho není až tak potřeba. A teď to říkám trochu s nadsázkou, ale Češi tam budou plnit jasnou roli favoritu.
3: Petr Kadeřábek naznačil v dřívejším průběhu pořadu, že důležitou roli mají také mladíci, o kterých dříve třeba tolik lidí nevědělo, platí to hlavně třeba o Marku Alšerovi, o Tomáši Galvasovi už se tušilo, ale Martine, oni byli po právě Hronkovi druzí nejvyužívanější hráči proti Švédsku.
6: Je to tak a moc se mi líbili v tom včerejším utkání, protože musíme říct, že Švédové individuálně skvěle vybavení, vysocí hráči, důrazný a oni si s nimi poradili. Oni opravdu podali perfektní výkon, přidal se k nimi Jirka Ticháček, když vezmeme, že na ty oslabení, na které jsme potom ubránili, to hlavně to poslední té třetí třetině, tak tam byli většinou času právě Ticháček s Alšerem a vedli si skvěle, ubránili to, byl obětavý výkon tam prostě, myslím, že třikrát spadnul nebo padl do střely velmi dobře, prostě zablokoval ty střely, takže tohle to k tomu patří, samozřejmě Tomáš Galvas ten k tomu ještě přidává ty útočné výpady, pomohlo nám to hlavně v tom utkání třeba z Dány. Celkově si zatím vedou velmi dobře, ty mladí kluci dostávají hodně času, právě proto říkáš druhý nejlepší čas na ledě. Myslím si, že Marek Ryždický opravdu je hodně využívá a ty kluci postupem času přesně pod toho prvního zápasu rostou a rostou.
1: A včera taky přesilovkový bod pro Tomáše Cibulku, obránce Českých Budějovic, který se hodně vyhrál v motoru a teď má namířeno do severoamerické NHL, tuším, že do Edmontonu.
6: Je to tak.
3: Tak to jsou krásné zprávy, takhle nakonec čisté hry. Moc děkujeme Petru Kadeřábkovi, našemu komentátorovi, který společně s Františkem Kunou obstarává všechen servis kolem nároďáků na mistrovství světa ve Friburgu, ve Švýcarsku tedy lépe řečeno. Těšíme se na další komentáře, příspěvky zítra, přímý přenos utkání Česko-Itálie 16:20, Petře. Takže tam nejpozději s našimi posluchači naslyšeno, my se pochopitelně uslyšíme daleko dřív. Mě se hezky pozdravuj Františka.
0: Vyřídím, dnes se ještě uslyšíme z rozhovoru s Jaroslavem Chmelařem.
3: Výborně. Čistou hru dnes připravil Adam Weidenthaler, kterému moc děkuju a těšte se na dalšího vysílání.
1: Je to i tvá zásluha, Jane Pěruško, díky.
3: No a hlavní zásluha na tom, že ten pořad je takhle oblíbený, vám děkujeme pochopitelně taky za volání, byli jste velmi aktivní, tak patří tedy Martinu Procházkovi, který tady s námi zase byl. Martine, perfektní a těším se i s tebou na další průběh mistrovství světa. Věřím, že to bude další ten šampionát, na který jsi zvyklý tady s medailí, nejlépe s tou zlatou.
6: Já na vás taky na všechny děkuju a naslyšenou.
3: Mějte se hezky, milí posluchači, děkujeme za přízeň radiožurnálu Sport i pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
9: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížili se jeho největší úspěchy v národních barvách.
8: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
6: Jsem byl plný emocí toho utkání finálové. Potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou. Já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možný, co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl. A přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
9: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
6: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. Tam může stát cokoliv kladnu, se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
8: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
9: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
8: Radiožurnál Sport.
9: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
11: Radiožurnál 20 hodin. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
12: Knihovně Václava Havla hrozí rozpad, kvůli sporům s vedením odchází zaměstnanci i velký sponzor. Europoslanci podpořili zpřísnění kontroly zahraničních investic. Fotbalisté Arsenalu dnes můžou po 22 letech získat titul v anglické Premier League. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty do 23 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru iRozhlas kvůli sporům s vedením končí taky hlavní sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
13: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Maria Pfeifrová.
14: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
13: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat, Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Radiožurnálu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
12: Státy Evropské unie budou muset důkladněji dohlížet na investice ze zahraničí. Zpřísnění pravidel schválil Evropský parlament.
15: Cílem opatření je především ochránit kritickou infrastrukturu a citlivý průmysl. Jakékoliv zahraniční investice budou členské státy muset hlásit v případě odvětví, jako je výroba zbraní, mikročipů nebo vývoj vybraných typů softwaru. Česká republika je podle europoslankyně Markéty Gregorové z Pirátů v tomto ohledu napřed.
16: Její systém screeningu zahraničních investic sloužil i dost jako vzor pro to, jaká je ve finále ta pro všechny, ta harmonizace.
15: Směrnici musí ještě formálně schválit Rada Evropské unie, pak budou mít členské státy rok a půl na to změny zavést. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
12: Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku Ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát pietní území zaplavila, říká ředitel památníku Eduard Stehlík.
17: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
18: Sport. Fotbalisté Arsenalu můžou po 22 letech získat anglický titul. Když Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, bude mít Arsenal před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zápas začne ve 20 hodin a 30 minut. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským bude od 21 hodin a 15 minut hrát na stadionu Chelsea. A pokud zvítězí, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Jistotu sestupu už mají Burnley a Wolverhampton s kapitánem českého národního týmu Ladislavem Krejčím. Čeští hokejisté se zítra na mistrovství světa utkají s Itálií, která dnes podlehla Norsku 0-4. Ve skupině v Curychu prohrálo Lotyšsko s Rakouskem 1-3. Zhruba za 16 minut tam nastoupí Velká Británie proti Maďarsku a ve Friburgu Slovensko proti Slovinsku. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné živé vstupy.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D35 u Unčovice, nebezpečí na D11 za Dobřenicemi. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážkám v okolí sjezdu na náměště na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazilo do stromu. A poblíž odbočky na Štíhlice se projíždí kyvadlově a tvoří se kratší kolony v obou směrech. Záchranáři teď zasahují i na silnici 15 z Mostu do Lovosic. Ve Skršíně za zatáčkou se střetlo osobní auto s motorkou. Provoz je omezený, projíždějte opatrně. A nebezpečnou situaci hlásíte na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Za odbočkou na Ponědráž se pohybují zvířata přímo u vozovky.
21: Dva velcí divočáci jsou asi 2 metry od silnice. Směrem na tu Lomnici a opravdu jsou tam hrozně moc blízko.
20: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno, zpočátku na západě Čech postupně srážky, místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
22: Krásný večer s Radiožurnálem Sport, teď je 8:05, zhruba za čtvrt hodinky začínají další zápasy na mistrovství světa v hokeji. Maďarsko, Velká Británie, Slovinsko, Slovensko, uslyšíte o tom na naší stanici. No a kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má teď Slavia pro poslední utkání nedělní uzavřené hlediště, ale příznivci jednak budou moct sledovat tenhle duel s Viktorií Plzeň na velkoplošné obrazovce před Fortuna arénou. O tom teď Slavia napsala na svém webu a navíc hodinu po zápase, to znamená přesně v čas, kdy fotbalisté Slavie převezmou pohár pro mistra ligy, vpustí nakonec pořadatel ty fanoušky přímo na hřiště, takže pro všechny slavisty. Dobrá zpráva.
19: Radiožurnál Sport
23: a Vojtěch Šafář.

0: Na radiožurnálu Sport sledujeme všechny aktuální výsledky. Víme třeba, jak dopadlo třetí semifinále české nejvyšší basketbalové soutěže. Nymburksy z Opavy veze další bod. Teď už vede 3-0 v téhle sérii semifinálové nad Opavou. 95-67 zvítězil aktuální mistr právě v Opavě. No a hraje se hodně tenisu. Karolína Plíšková postoupila do další fáze kvalifikace na tenisové Roland Garros. To Anna Sisková ta prohrála ve třech setech se Slovinkou Juvanovou. To samé platí o české tenistce Darje Vidmanové, která prohrála s Číňankou Gao 0-2, 3-6 a 1-6 konkrétně. No a velký český souboj aktuálně přináší kvalifikace o další antukový Grand Slam v Paříž ve francouzské metropoli. Linda Fruvirtová proti Lucii Havlíčkové. Je to napínavé a je to také vyrovnané. 1-1 na sety, 6-3 pro Fruvirtovou, ale potom v tiebreaku Havlíčková udolala ten druhý set, 7-2 zvítězila ve zkrácené hře a srovnala na 1-1. Linda Fruvirtová ale teď vede 5-3 a servíruje na svůj postup do další fáze. No, jak jsme říkali, za chvíli už začnou další dva zápasy hokejového šampionátu Maďarsko, Velká Británie a přeci jenom pro nás asi o trochu zajímavější zápas mezi Slovinskem a Slovenskem. Jedna, který Slovensko, budoucí soupeř českého týmu, a Slovinsko naposledy také přemožitel, tedy naposledy. Zkrátka před pár dny také přemožitel české národní reprezentace. Na tohle utkání vás vezmeme blíž během celého večera na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, je 8:45 večer, dnes je úterý 19. května, i dnes pokračuje mistrovství světa, i když český tým aktuálně nehraje, Maďarsko, Velká Británie a Slovinsko. Slovensko, to jsou dva zápasy, které se rozehrají za malou chvíli a my vás do Švýcarska samozřejmě také vezmeme. No a přesně za měsíc začíná velká cena Česka mistrovství světa silničních motocyklů. Na autodromu Brno vrcholí přípravné práce, včetně úprav trati. Připravuje se taky doprovodný program pro fanoušky, kterých se na okruhu očekává znovu hodně, to znamená přes 200 tisíc.
1: Aktivita kolem MotoGP bude začínat už ve středu 17.6. tím, že budeme otvírat fanzónu v Brně na náměstí Svobody.
2: Přibližuje program pro fanoušky před startem závodního víkendu předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
1: Nejzajímavější zřejmě bude v té fanzóně program čtvrteční, kde budou mít fanoušci možnost vidět i tváře té nejvyšší královské kubatury MotoGP. Ukážou se tam i naši jezdci Filip Salač.
2: Ten je jediným českým zástupcem ve vrcholných kategoriích mistrovství světa. Za fanoušky mohl doprovodný program vycestovat i mimo Brno. Vizi na konci dubna představil prezident autoklubu Jan Šťovíček.
3: Věříme, že se nám podaří dostat MotoGP třeba i do Prahy. Myslím si, že by si to pražští fanoušci zasloužili, pokud třeba se do Brna nedostanou a chtěli by sledovat ty přenosy z těch závodů, tak bychom jim rádi tuhle možnost nabídli. Je to v jednání.
2: Fanzóna v Praze ale minimálně pro letošek nebude. Závěry jednání objasnil Jan Herget z autodromu Brno.
4: Na základě rozhovoru s MotoGP jsme se rozhodli plánovanou zónu udělat příští rok, protože v letošním roce by to bylo příliš na poslední chvíli. Z hlediska jezdců MotoGP, kteří mají své plány dlouho dopředu naplánovaný, z hlediska rozpočtu a celkového zájmu diváků. Příští rok určitě plánujeme dostat MotoGP do celé republiky, tak aby fanoušci měli možnost vlastně ty artefakty spojené s MotoGP nasát po celé republice.
2: Fanoušci přímo na Masarykově okruhu by se letos měli dočkat kvalitnějšího servisu nebo větší nabídky občerstvení. Víc míst bude pro diváky na tribunách, řekl Karel Hubáček.
1: Rozšířili jsme kapacity sedačkových tribun, které jsou velmi oblíbené, takže ještě zatím tam nějaké volné máme naštěstí na koloni.
2: Minulý rok se při návratu brněnské Grand Prix do kalendáře šampionátu přišlo přímo na autodrom podívat za víkend skoro 220 tisíc lidí. Letos program vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Z budovy autoklubu v Praze Krištof Kousal, Radiožurnál.

Unie evropských fotbalových asociací zpřísnila trest pro českého trenéra Petra Vlachovského. Ten byl odsouzen na tajné pořizování nahrávek fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách. UEFA teď zpřísnila ten trest z 5letého zákazu trénování, změnila to rozhodnutí na doživotí a rozšířila ho na všechny evropské soutěže a navíc požádala také Světovou federaci FIFA, aby se ten zákaz rozšířil na celý svět. Krom toho musíme připomenout, že Vlachovský dostal v květnu rok odnětí svobody s 3letou podmínkou, 5letý zákaz trénování a každé z obětí má teď zaplatit 20 000 korun. Teď už se ale budeme věnovat mistrovství světa v hokeji. Zatím nečekaně je mezi suverény tohoto šampionátu Rakousko, které vyhrálo i svůj třetí zápas a má tím pádem plný počet bodů. Naposledy Rakušané porazili Lotyšsko, to se stalo v tom odpoledním zápase. Je ale třeba říct, že teď už Rakušané narazí přeci jenom na těžší týmy, protože tři body získali s Velkou Británií, s Maďarskem a právě teď se zmiňovaným Lotyšskem. Podobné by to mohlo být třeba i v případě Slovenska, protože to má zatím dvě výhry v té naší friburské české skupině, abychom ji správně uvedli. No a dnes bude hrát proti Slovinsku. A pokud se Slovákům podaří tenhle zápas lépe než Čechům, tak by to také mohly být tři body a tím pádem plný bodový počet. Konec konců do Friburgu na zápas Slovensko-Slovinsko vás vezmeme už za chvíli.

0: Nejenom kvalifikaci o tenisový Roland Garros pro vás sledujeme na Radiožurnálu Sport, také se samozřejmě věnujeme mistrovství světa v hokeji. Český tým, ten se znovu vydá na led ve Švýcarsku. Už zítra v 16 hodin a 20 minut je úvodní buly zápasu proti Itálii. My se na Radiožurnálu Sport budeme tomuto utkání věnovat nejenom v přímém přenosu, ale také ve speciálu, který začíná už v 15 hodin a 30 minut. Dnes má Česko herní volno, ale hrají Slováci a hrají proti Slovincům, je u toho František Kuna.
1: A vedou 1-0.

0: Slovinci zase mohou zahrozit na druhé straně, ale Kotouč mají zatím ve středním pásmu. Hraje se i ve druhé skupině v Curychu, kde nastoupily týmy, které bojují primárně o záchranu z elitní skupiny A, aby nemuseli zase za rok bojovat o to, aby mohli nastoupit na tom dalším světovém šampionátu. Takže Maďarsko, Velká Británie, to jsou týmy, které asi jen velmi těžko porazí favority, tak se to rozdávají teď mezi sebou. V šesté minutě vedou Maďaři nad Velkou Británií 1-0, gól dal muž, který se nemůže jmenovat víc maďarsky, je to Naď. A tak Maďaři nad Velkou Británií 1-0 vedou. I tady ve Friburgu padl zatím jediný gól, dal ho Slovák Adam Liška, který teď je součástí slovenského oslabení v rámci vlastní třetiny a Slováci nakonec vyhazují Kotouč přes všechny čáry a šetří čas ve chvíli, kdy je na trestné lavici Oliver Okuliar a bude tam ještě minutu. Teď v šesté minutě Slovensko vede nad Slovinskem 1-0 z Friburgu. František Kuna, Radiožurnál.
1: Děkujeme, samozřejmě, že František Kuna pro nás bude mít informace i později na Radiožurnálu Sport přímo ze Švýcarska. No a teď přímo z Paříže, to konkrétně z pařížské Antuky, kvalifikace o tenisový Roland Garros. Anna Sisková, tedy česká tenistka, prohrála se Slovinkou Jovanovou. Karolína Plíšková postupila do druhého kola a český souboj mezi Lucí Havlíčkovou a Lindou Fruvirtovou vyhrála druhá jmenovaná a postoupila do druhé fáze.
2: Radiožurnál, 8:30. A zprávy Kateřiny Causidisové.
3: Kauze Dozimetr dnes jako svědek vypovídal starosta Prahy 9 a zastupitel hlavního města Tomáš Portvík z ODS. Soudce zajímali především jeho vztahy k obžalovaným. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček, zvolený za STAN, anebo zlínský lobista Michal Redl. Ti podle obžaloby ovlivňovali zakázky a chod pražského dopravního podniku. Portvík v roce 2019 varoval například před problémy v projektu Nové Holešovice, který měla údajná zločinecká skupina také ovlivňovat. Spojené státy budou podle prezidenta Donalda Trumpa možná muset znovu zaútočit na Írán. Řekl to dnes v Bílém domě. Trump zároveň tvrdí, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Vyjádření přichází den poté, co šéf Bílého domu oznámil, že útoky na žádost tří zemí Perského zálivu odložil. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Okolnosti nehody policisté vyšetřují. Sport. Hokejisté Norska porazili na mistrovství světa Itálii 4-0 a Rakousko zdolalo Lotyšsko 3-1. Začala další dvě utkání. Ve Friburgu hrají Slováci se Slovinci a za dohledu Františka Kuny.
0: V osmé minutě vede Slovensko nad Slovinskem 1-0 po gólu. Lišky Slováci pak ubránili oslabení. Ve druhé skupině Maďarsko vede nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska František Kun, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečné situace na D3 za Kaplicí a na D10 za Turnovem. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic velmi opatrně za nájezdem od Kaplice nádraží. Na kilometru 155,5 leží v pravém pruhu matrace. D3 kilometr 155,5 ve směru na Prahu v pravém pruhu. Na D10 jste hlásili rovněž nebezpečnou situaci na začátku dálnice u Turnova ve směru na Prahu. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na D35 z Olomouce do Mohelnice, velmi opatrně v okolí sjezdu do náměště na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce povaluje roztrhaná pneumatika, bezpečně se vyhněte. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za loděnicí. Na kilometru 11,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude většinou oblačno až polojasno, na západě Čech místy déšť, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: No krutý, ale zasloužený trest teď nemine hráče Southamptonu, protože tenhle fotbalový klub byl za špehování soupeře vyloučen z baráže druhé anglické fotbalové ligy. O postup do Premier League se tak místo Southamptonu v sobotu ve Wembley proti Hullu bude hrát Middlesbrough. Vedení soutěže o tom dnes informovalo. Navíc k tomu připočetlo, že Southampton, tedy Saints, začnou další sezonu, jak ještě jednou musíme zdůraznit, druhé nejvyšší anglické soutěže, začnou s odečtem 4 bodů. Co se vlastně stalo? Jeden ze členů realizačního týmu Southamptonu byl před 3 týdny přistižen, jak 2 dny před úvodním semifinále playoff fotografuje a natáčí trénink Middlesbrough. Tenhle muž sice utekl, ale nakonec byl právě podle fotek na webu Southamptonu identifikován, no a podle pravidel je zakázáno 72 hodin před zápasem sledovat anebo se snažit sledovat přípravu soupeře. Southampton se navíc přiznal, že pravidla porušil také před prosincovým zápasem s Oxfordem a letos v dubnu před utkáním s Ipswichem, jakoby Saints ani vlastně do Premier League nechtěli. Právě nakonec proti Hullu bude hrát Middlesbrough, který vypadl původně se Southamptonem, protože to semifinále původně dopadlo 0-0, odveta potom dopadla v Southamptonu 2-1 pro domácí, nakonec ale o návrat do nejvyšší soutěže. Po tom loňském sestupu Southampton zkrátka hrát nebude. Ještě o něco hůř je na tom ale volejbalová Olomouc, alespoň ta ženská. Právě že extraliga žen v příští sezóně bude bez tohoto klubu. Tenhle celek skončil v dluzích a v nejvyšší soutěži ho nahradí pro příští sezonu České Budějovice.
1: No tak na 90% asi to tak vyznívá, no.
2: Popisuje současnou situaci trenér Zdeněk Pekař. Dobrou zprávu mu předal generální manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mivka.
1: Dostali jsme informaci, že všechno běží směrem přes vás, aby se potvrdily nějaký technikálie, a když to dopadne, tak jsme rádi, že se tam dostaneme, no, po těch letech.
3: Takže z této zprávy máte radost?
1: No jasně, určitě jo. Prostě extraliga žen do Budějic patří. Myslím, že si to přeje hodně lidí, včetně nás, a teď už budeme doufat, že aby se to rozvíjelo směrem, aby to těšilo prostě všechny.
2: Olomouc skončila v dluzích. České Budějovice ji v extralize nahradí i přesto, že neuspěli v baráži s pražským Olympem. Paradoxně v minulých letech si klub z Jihočech vybojoval účast mezi elitou sportovně, ale vedení postupovat nechtělo. Teď je situace jiná. Trenér Pekař připomíná, že jeho tým v první lize v sezóně 2025-2026 neprohrál ani jednou.
1: Jsme neměli velkýho odpůrce teďka tento rok, ale není to jednoduchý se dostávat nahoru jenom tím, že porazíte v baráži někoho. A nám se to podařilo několikrát, ale naštěstí teda pro někoho je to smůla, že jo, Olomouc. To je sportovní život. My jsme rádi, že teď jestli jsme na tahu, tak jsme šťastní.
2: Ženská složka je součástí klubu, který fanoušci volejbalu dobře znají jako Jihostroj. Extraligu žen bude hrát pod názvem Madeta. Trenér Zdeněk Pekař už naplánoval konkrétní přípravu. Ta bude jiná než ty předchozí, bude extraligová.
1: No musí. Hlavně my musíme dořešit nějaké posty. Doufám, že to dopadne. Vyznívá to velice zajímavě, když to dopadne.
2: O jménech mluvit nechtěl, ale o extraligových startech za Budějovice uvažuje bývalá reprezentační smečařka, která v národním týmu působila pod jménem Andrea Košániová. Její manžel Radek Prokeš bude hrát první hokejovou ligu v Táboře a proto angažmá na Jihu Čech může mít smysl i pro zkušenou volejbalistku.
1: První sezona bude složitá, takže chceme se na ní rozumně připravit. No, nevíme ještě vlastně kalendář, protože je mistrovství Evropy v Brně a různě kolem, takže budeme se snažit celý to připravit tak, aby holky i my jsme byli na to připravení fyzicky, mentálně, herně.
3: To je ta sportovní stránka a zázemí máte kde hrát?
1: No doufejme, že na Sádkách jsme našli...
3: To je hala Jihočeské univerzity?
1: Ano, protože se podepsali nějaký smlouvy mezi Jihostrojem a vlastně Vejškama, tak doufáme, že se to potvrdí a pomůže nám to prostě, že bylo pěkný, pro nás větší klid. Kdyby se dalo posunout časy tréninku, tak by to bylo fantastický, protože náročný je trénovat od 8 hodin. Doufáme, že se to podaří.
2: Uvedl Zdeněk Pekař, trenér teď už extraligových volejbalistek Madety z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Příjemný a krásný večer vám společně s Petty Smith přejeme z našeho vinohradského studia. Je 20 hodin a 44 minut a samozřejmě, že pro vás sledujeme také to, co se děje ve Švýcarsku na mistrovství světa v hokeji. Vy posluchači to slyšet nemůžete, ale my moderátoři máme k dispozici tlačítko, díky kterému slyšíme to, co se právě teď ve Friburku děje. No a podle toho, co se před malou chvílí ozvalo přímo ze stadionu, mám dojem, že to muselo být něco velmi vzrušujícího. Teď předávám slovo Františku Kunovi, ten nám to vysvětlí.
1: Vzrušujícího jak pro koho? Určitě pro slovinské hokejové reprezentanty, kteří aktuálně dál prohrávají se Slovenskem 0-1. Adam Gajan vyloučen za Slovensko, bylo to podražení, to je ten faul a je to faul od golmana. A tak si Slovenci po druhé v tomhle zápase mohou zahrát početní výhodu v 15. minutě zápasu. Je ale přerušeno a vyručovat se bude zasekání a na trestnou lavici odchází druhý Slovák. A tak po Gajanovi je trestná lavice zaplněná i druhým člověkem. Samozřejmě Gajan nemohl jít na trestnou, za něj odpikává trest někdo jiný. No a teď jde na trestnou lavici Koch, který sekl přes ruce, ukázková sekera přes rukavici do otevřené dlaně. To mohlo bolet na druhé straně slovinského reprezentanta Mihu Beričiče. 1-0 pro Slovensko. Gól dal Adam Liška, prosadil se v úvodu zápasu po přihrávce Mislava Rosandiče z pravého kruhu na kraj brankoviště. Rosandič naznačil střelu, pak přihrál. Teď dvojnásobná přesilovka slovinské hokejové reprezentace. Přesilovku 5-3 hráli už i Slováci, měli dohromady minutu, nebyla úplně kompletní, byla zkrácená, tedy poloviční, a Slováci ji nedokázali využít. I tak vedou 1-0. Teď začíná dvojnásobná přesilovka Slovinců, kteří na tomhle turnaji už mají skalp české hokejové reprezentace. Poprvé v historii a v brance, stejně jako dnes i s mosteckým rodákem se slovinským pasem Lukášem Horákem. Ve druhé skupině v Curychu nastoupilo Maďarsko proti Velké Británii a tam je to zatím také 1-0 pro Maďary. Teď tedy ještě počkejme, zdali Slováci zvládnou udržet vedení 1-0 při tom, co hrají poslabení 3-5, ale teď po špatné rozehrávce to zvládají poměrně dobře a na střídačku může odejít třeba Samuel Kňažko, který vyhodil ten kotouč přes všechny čáry a je tu slovinské nedorozumění a v 15. minutě zápasu tady ve Friburgu tak dál platí, že Slovensko vede nad Slovinskem 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Slovinsko je zatím jediný tým na světovém šampionátu hokejistů, který dokázal obrat o body. Českou reprezentaci Slovinci hráli, nebo stále ještě hrají proti Slovensku. Slovensko se bránilo v oslabení 3-5, jestli pak ustálo tohle oslabení Slovensko, Františku Kuno.
1: Neustálo, stav je 1-1, Slovenci vyrovnali v dvojnásobné přesilovce. Z vrcholu kruhu z prostředka hřiště Rok Tyčar přihrával doleva, kde byl Ograjenšek zaparkovaný hodně hluboko až mezi puntíkem pro vazování a brankovou čarou a Gajan ve slovenské brance se nestihl přesunout. Máme tu tak nový stav, ten zbytek oslabení už klasického Slováci zvládli i tak teď 3,5 minuty před první pauzou platí Slovensko-Slovinsko 1-1.
0: No a ještě dodám, že v tom souběžně hraném zápasu vede na konci první třetiny Maďarsko nad Velkou Británií už 2-0.
2: Radiožurnál Sport.
0: Děti z celé České republiky hrají v květnu o postup do finále největšího školního turnaje ve fotbale McDonald's Cupu. Finále Ústeckého kraje bylo v úterý na programu v Teplicích.
3: Zaber Matěj, nedej mu to! Pojď, vracej se! Pojď dopředu!
4: K McDonald's Cupu samozřejmě patří nejen děti, ale také jejich učitelky. Obecnové sedlo, ano, dobrý den.
5: Vlada Fejferová.
4: Jestli pak jste třeba studovala nějaká fotbalová pravidla, jak se hraje fotbal, nebo zajímáte se i o fotbal?
5: Poctivě jsem studovala, abych věděla, o čem to je. Ale jinak koukám ráda, samozřejmě chodím i na děti se dívat k nám do nového sedla, takže i na chlapy, takže mám ráda fotbal.
4: Teď mířím tady zrovna k týmu, kde vidím samé ženy. Odkud jste?
6: Stankovice.
4: Vy jste učitelky?
6: Jo, ano.
4: Kluci, řekněte mi, vaše paní učitelky dávají vám nějaké fotbalové pokyny?
5: Ano.
4: Co ti třeba poradí?
5: Ať máme kopat do míče.
4: Vy jste taky malotřídka, tak jak to děti prožívají, že si zahrají na tak velkém turnaji?
7: Velmi. A dali jsme góla.
4: Tak teď velká radost.
7: A ještě jsme to neviděli.
6: Za to můžete vy.
7: Jo.
4: Ale sledujete fotbal jenom tady, když přijedete s dětmi, nebo na těchto turnajích McDonald's Cup, anebo si pustíte fotbal i sami v televizi?
8: On se u nás na vesnici hraje taková ta poslední liga, taková ta pralesní třída, takže sledujeme i tu o víkendy.
4: Říká mi
8: Beránková Štěpánka.
4: A její kolegyně Pavlína Haňková, ta kroutila hlavou, že o fotbalu toho moc neví, tak...
9: Nevím nic.
4: Takže...
7: Ani ho neumím. Jenom vím, že se musí dát gól a že máme ty modrý hráče, protože jsou to naše děti. Že?
4: Tak paní učitelka, která tedy nefandí fotbalu, ale asi výtvarná výchova, nebo co učíte?
7: Výtvarnou výchovu, pracovní výchovu, přírodovědy, prvouky a jsem ještě ve družině.
4: Tak je šikovná a s dětmi udělali krásný transparent. Můžeš mi prozradit hlavní tvůrce, jak se jmenuješ?
10: Jakub Neuwirth.
4: Popiš, co je na tom transparent.
10: Znak Staňkovic, potom jsem tam ještě dal, aby jsme dali gol a vyhráli turnaj.
4: Další tým, Sokol Chyše. A vidím, že vy tedy nemáte žádný pánský doprovod, vy to tady máte sama na starost.
11: Ano, ano, ještě s jednou paní učitelkou na pomoc.
4: Kateřina Bernardová je tedy takovou učitelkou i trenérkou, jde o sobě.
11: Tak bych to taky řekla.
4: Kde jste přísnější, ve škole anebo tady?
11: Samozřejmě na hřišti, ano. Ve škole tolik ne, ale na hřišti nedám nic zadarmo.
4: Tady se dokážete opravdu odvázat?
11: Přesně. Ano.
4: Dostali jste gól.
11: Dostali jsme bohužel gól, ano. Teď jsem musela s váma povídat, nemohla jsem koučovat a je tam gól teda.
4: Takže vlastně já můžu za to, že soupeřky neviděli góly a u vás můžu za to, že jste gól dostali.
11: Dostali, ano, přesně tak. Tak vám děkujeme teda pěkně.
4: Z Teplic, David Kalvas, Radiožurnál.

0: Petlici dnes budou muset zavřít svoji obranu slovinští hokejisté, protože hrají proti Slovensku, no a v první třetině má právě slovenský národní tým na mistrovství světa velkou střeleckou převahu. Jak to vypadá se skóre, to nám řekne na konci první třetiny František Kuna.
1: Branku úplně nezavřel Lukáš Horák ve slovinské brance a inkasoval po druhé, teď bude ohlášena poslední minuta. První třetiny, to ale až jakmile organizátoři musí zmínit jméno Chromiaka, který dával gol na 2-1. Bylo to po obrovské chybě Slovinců v rozehrávce, mířila přihrávka z brankové čáry, z pravé strany lobem k modré čáře, tam ale Slováci zachytili ten kotouč, Chromiak se k němu pak dostal po přihrávce v podstatě z rohu na levém kruhu, jako pravák udělal pár kroků k brance, vypálil na lapačku golmana Horáka, ten inkasoval. Slováci tak vedou 2-1 v závěru první třetiny, z té zbývá odehrát ještě 30 sekund v tomhle zápase. Slovensko vedlo 1-0, ve druhé minutě se trefil Liška, vyrovnávali Slovinci v minutě 16, kdy využili dvojnásobnou přesilovku a z levé strany z úhlu v podstatě do skoro prázdné branky pálil po vyšachování slovenské obrany Ograjenšek, no a před malou chvílí to byl Chromiak, který vrátil po nahrávkách Čedrleho a Gajdoše vedení na slovenskou stranu. Hraje se také zápas v Curychu, kde Maďarsko vede nad Velkou Británií už 2-0 v zápase, který může jeden z týmů hodně přiblížit záchraně v elitní světové skupině. V Curychu už je dohráno, to je takový kolorit tohoto šampionátu, že v Curychu se hraje rychleji. Tady bude pomalu končit první třetina zápasu Slovensko vede 1-0 rozdílovým střelcem Chromiak, teď ještě jedna rána od modré čáry směrem ke slovinské brance, sražená do rohu, okuliar ještě jede propuk, ale klaxon ukončuje první třetinu a po ní Slovensko vede nad Slovinskem 2-1 z Friburgu. František Kuna, Radiožurnál.
2: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
3: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
2: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
4: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
5: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
3: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestini Hlaváčková.
6: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
7: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
2: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
8: Taková ta laická představa, že jako že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
9: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, dejme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
3: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na mistrovství světa v hokeji do Švýcarska vás vezmeme zhruba za 15 minut, až začnou druhé třetiny utkání, která právě sledujeme. Teď už jsou na řadě zprávy.
10: 21 hodin, posloucháte Radiožurnál. Kateřina Causidisová přidá zprávy.
11: Knihovna Václava Havla kvůli sporům uvnitř instituce přišla o sponzora Bakalu, končí i celý tým zaměstnanců. Německo potvrdilo, že na žádost Spojených států přijme pacienta s ebolou. Českým fotbalistům bude na mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Budoucnost knihovny Václava Havla je nejistá. Podle zpravodajského serveru iRozhlas v instituci končí všech 17 zaměstnanců a odchází taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ředitelem knihovny a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Pokračuje mluvčí knihovny Mária Fajfrová.
12: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
11: Správní rada instituce chtěla Sedláčka odvolat. Podle informací i rozhlasu to ale nedovolila zakladatelka knihovny Dagmar Havlová. Ta to ale odmítá. Většina členů rady proto skončila a jejím řízením je teď pověřený David Dušek z hnutí STAN, který zůstal jediným členem. Dagmar Havlová Radiožurnálu napsala, že ukončení finanční podpory od fondu Zdeňka Bakaly může mít pro knihovnu fatální důsledky. Další podporu knihovny teď zvažuje i její dosavadní sponzor, miliardář Karel Komárek. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v koňské nemocnici. Německo se postará taky o 6 lidí, se kterými nakažený přišel do kontaktu. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
13: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
11: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a Kostomlátkách.
14: Sport. Fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci levé nohy. Na světovém šampionátu se už po šesté představí útočník Cristiano Ronaldo, který je v nominaci portugalské reprezentace. Druhý tenista světového žebříčku Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open i Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Čeští hokejisté se zítra utkají na světovém šampionátu s Itálií, která dnes podlehla Norsku 0-4, v Curychu Rakousko přehrálo Lotyšsko 3-1. Ve Friburgu teď sleduje utkání Slovenska se Slovinskem reportér František Kuna.
1: Slováci vedou 2-1 po první třetině, dostali se do vedení, inkasovali ve dvojnásobném oslabení, ale pak jim Chromiak vrátil vedení 2-1 pro Slovensko, tedy po první třetině. Ta skončila i v Curychu, kde Maďarsko vede nad Velkou Británií 2-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Devíti kříži a chodci na D8 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte překážku za odbočkou na Domašov. Na kilometru 166 stojí porouchaný kamion. Zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se. Pohybuje se tam také řidič.
16: Pán ve vestě a kamion je v odstavném pruhu a zasahuje i do pravého pruhu, takže kamiony vybočují do levého pruhu a docela se tam dobržuje.
15: Na D8 zpozorněte na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Za zdiby na druhém kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice stále platí výstraha v okolí sjezdu do náměště na Hané. Na kilometru 254 se ještě na vozovce mohou nacházet kusy pneumatiky, buďte proto opatrní. A u Turnova pozor na začátku dálnice D10 ve směru do Prahy. Na 71. kilometru hned za nájezdem od Liberce leží na vozovce větší předmět, podle řidičů je v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle i mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně, na západě Čech postupně srážky místy i jinde. A později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty do 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
0: Jak už jste slyšeli ve zprávách, i dnes večer pro vás sledujeme to, co se děje aktuálně na světovém šampionátu v hokeji, a to přesto, že česká hokejová reprezentace dnes měla zápasové volno a stále ho má. Hrát bude totiž až zítra proti Itálii v 16 hodin a 20 minut. To je úvodní bule zápasu, který uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, a musíme připomenout, že se s naším hokejovým expertem a také s našimi komentátory z místa Františkem Kunou a Petrem Kadeřábkem uslyšíme už od 15 hodin a 30 minut ve velkém předzápasovém speciálním studiu. Už teď se těšíme.
3: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Záchrana lidského života. Český klub Fair Play znovu oceňoval mimo jiné i sportovce, kteří pomohli jiným v těžké chvíli. Pro ocenění si na slavnostním předávání na pražském výstavišti přijelo za loňský rok 10 lidí a byla mezi nimi i jedna mladá dívka.
1: Jako první si diplom za záchranu života převezme Tereza Tomšů, veslařka D.J.S.K.R. Třeboň za záchranu života spolupěstvíně během veslařského závodu.
2: Řekla jste si pro sebe, že dokážete zvládnout i takovouhle těžkou životní situaci?
3: No, asi.
4: Vyprávěla tiše a nesměle Tereza Tomšů, která se ale v kritickém momentu zachovala rozhodně.
3: No tak já nevím, jako asi jsem to jako udělala automaticky.
4: V kategorii 13-letých veslařek jela loni Tereza Tomšů v Ústí nad Labem na start závodu dvojskifů s Julií Juzlovou, která dostala epileptický záchvat, loď se převrhla, Juzlová byla v bezvědomí a začala se topit. Vodní záchranná služba byla daleko. Tomšů kamarádku v hlubokém místě na Labi začala hledat pod vodou a nohama ji objevila. Náročný moment pro mladou dívku.
3: No tak jako, že bylo to spíš psychicky než fyzicky. Spíš jako, že ji potřebuju najít.
2: Jaká to byla úleva, když jste zjistila, že ji máte?
3: Velká. A ještě jsem vlastně jako, že jak byla v tom epileptickém záchvatě, jak byla bezvědomí, tak jsem se jako byla, aby byla v pořádku.
4: Pak ale musela dostat Tereza Tomšů, kamarádku z vody.
3: Na břehu byly nějaká paní a nějaký rybáři, tak ta paní za náma skočila a právě nás jako přidržela u té lodi.
4: A společně tak zachránili Julii Juzlovou. Tereza Tomšů teď dostala za svůj čin od českého klubu Fair Play při Českém olympijském výboru diplom za záchranu života a přijela si pro něj do Prahy na slavnostní předávání.
2: Jak moc vás třeba potěšilo tohle ocenění?
3: No tak jako, já jsem to spíš jako udělala automaticky, než jako, abych něco dostávala.
4: Řekla Tereza Tomšů, mladá veslařka Jiskry Třeboň a dívka, která se v kritické chvíli zachovala chladnokrevně a zachránila život kamarádce. Z pražského výstaviště Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Je 21.17, posloucháte radiožurnál Sport a znovu se vydáváme do Švýcarska, kde se hraje hokejový šampionát. Hrají tam i Slovinci se Slováky. Tohle utkání ve Friburgu sleduje František Kuna.
1: Slovensko už nevede, je to 2-2 na začátku druhé třetiny, tu první Slováci vyhráli 2-1, jenže hned ve druhé minutě druhé třetiny pálil od modré čáry Tyčar, nebo možná spíš tečoval tu ránu před brankou, každopádně přišla rána z prostředka modré čáry přes mnoho hráčů a nakonec ten kotouč zamířil kolem hlavy golmana Gajana a skončil obřevno v brance. Slovenský protiútok a odpověď a teď skvělý zákrok Lukáše Horáka ve slovinské brance proti Pospíšilovi. Znamená to, že i teď na konci 22. minutě je to nerozhodné mezi Slovenskem a Slovinskem 2-2. Jasný průběh v Curychu, tam Maďarsko vede nad Velkou Británií na začátku druhé třetiny už 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

Hokejisté Vancouveru budou mít od příští sezóny nového trenéra, protože od tohoto týmu, ve kterém působí také útočník Filip Chytil a obránce Filip Hronek, byl odvolán současný hlavní kouč Adam Foot. Ten sice ve Vancouveru působil nejdřív jako asistent, ale loni v květnu u týmu nahradil Ricka Toketa. No a v té základní části, která skončila před nějakým necelým měsícem, Canucks pod vedením tohoto dvojnásobného vítěze Stanley Cupu prohráli poměrně slušnou porci 57 z 82 zápasů. Získali jenom 58 bodů. Je to sezona, která se rozhodně nedá považovat za povedenou, no a tak o tom odvolání Adama Foota dnes nejhorší celek základní části NHL informoval na svém webu.

0: Pět minut před půl desátou se znovu vracíme do švýcarského Friburgu, kde se hraje mistrovství světa v hokeji, konkrétně zápas mezi Slovinskem a Slovenskem, a sleduje ho František Kuna.
1: Slovensko po třetí v zápase vede o jednu branku, trefil se Mešár a byla to rána, která znamená vedení Slováku 3-2, přišla od modré čáry, kdy Mešár byl uprostřed modré, couval zprava doleva, jakožto pravák vypálil, a byla tam mírná teč hokejky jednoho ze Slovinců. A nejspíš proto Lukáš Horák ve slovinské brance, který ten kotouč nezachytil, tak to bylo právě kvůli té drobné teči, protože on měl nějakých 15-18 metrů daleko od toho kotouče, takže a viděl navíc, a tak ten kotouč mu nakonec zaplaval a kolem jeho lapačky mu dopadl do branky. Slovensko tak vede 3-2 nad Slovinskem v 28. minutě zápasu. Ve druhé skupině v polovině utkání Maďarsko, Velká Británie, jasně 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: 21 hodin a 30 minut. Slovo má Kateřina Causidisová.
1: Slovák podezřelý z otrávení dětských přesní dávek HIV zůstane ve vyšetřovací vazbě. Informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června. A to kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIV a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. Vinu popírá. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět stoupne. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 4,40 korun a 1,70 haléřů. To je o 28 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 2,40 korun a 17 haléřů. Poslanci by letos mohli navrhnout na státní vyznamenání například bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu anebo moderátora Marka Ebena. Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor Dolní komory. Je na něm celkem 151 jmen. Senát zřejmě navrhne vyznamenat svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu anebo herce Miroslava Donutila. Konečný výběr vyznamenaných je na prezidentovi Petru Pavlovi. Sport. Slovensko hraje na mistrovství světa v hokeji se Slovinskem. Ve švýcarském Friburgu je u toho náš reportér František Kuna.
2: V polovině zápasu vede Slovensko nad Slovinskem 3-2 a ještě k tomu hraje přesilovku ve druhé skupině v Curychu. Vedou Maďaři nad Velkou Británií také v polovině utkání 3-0 a tady změna skóre. Slovensko vede nad Slovinskem už 4-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za 9 kříži a omezení na pražském okruhu před Lohkovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nepojízdné vozidlo za sjezdem na Domašov. A kamion na kilometru 167 blokuje i pravý pruh, takže se vybočuje, místo už je označené. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením mezi sjezdy na Barandov a Lohkov. Mezi 16. a 14. kilometrem opravují kabelová vedení. Levý pruh je uzavřený. Na D5 z Plzně do Prahy se teď pracuje v okolí sjezdu na Beroun, Západ a Králův dvůr. Mezi 24. a 22. kilometrem opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený a kolona se netvoří. A s komplikacemi počítejte u Dobřana na Plzeňsku. Na silnici 180 do Štěnovic je u nájezdu na Klatovskou silnici rozlitý olej. A teď už ho uklízejí hasiči a průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle také mlhy. Na západě Čech místy bude pršet, jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku čekejte i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy.
5: Vzácná věc se podařila na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu jste přímo ve zpravodajské relaci slyšeli. Gól v přímém přenosu padl v utkání na hokejovém světovém šampionátu v zápase Slovinsko. Slovensko teď už nám ale řekne víc a třeba nám ten gól i popíše přímo z místa František Kuna.
2: Byla to branka na 4-2 pro Slovensko v zápase se Slovinskem. Teď už se hraje 32. minuta. Slováci využili přesilovku, od Mešára putoval kotouč od levého mantinelu k levé tyči, to vše z pohledu útočících Slováků. Tam stál zaparkovaný Martin Faško Rudáš, který z voleje přihrál mezi kruhy, odkud Adam Liška, úvodní střelec tohoto zápasu, vypálil na branku Lukáše Horáka ve slovinské brance. Ten betonem vykopl ten kotouč, ale zpět jen k Faško Rudášovi, který zůstal

hlídkovat u levé tyčky a dorazil ten kotouč a převalil ho přes beton mosteckého rodáka se slovinským pasem Lukáše Horáka. Takže ve 32. minutě vede Slovensko nad Slovinskem 4-2. Poprvé v zápase je to o 2 góly. Do této doby Slováci vždy dali gól a Slovinci dotáhli. Teď už to neplatí. 4-2 tedy ještě telegraficky z Curychu. Maďarsko tam vede nad Velkou Británií 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes jsme pro vás sledovali také to, jak se vyvíjí kvalifikace o další tenisový Grand Slam v této sezóně, Antukový Roland Garros. Povedlo se to několika českým zástupcům. Karolína Plíšková ta postupuje dál, protože Korejku Kuovou porazila 2-1 na sety stejným poměrem, ale obráceně. Anna Sisková prohrála se Slovinkou Juvanovou. No a velký český souboj mezi Lindou Fruvertovou a Lucí Havlíčkovou nakonec po dlouhé bitvě vyhrála Linda Fruvertová 6-3, 6-7 a 6-3 a nakonec je tedy ta, která postupuje do druhého kola kvalifikace, právě Linda Fruvertová. A nakonec ještě musíme přidat jednu českou prohru. Vidmanová, další česká tenistka, totiž prohrála s Číňankou Gaovou 0-2, konkrétně 3-6 a 1-6. Tam to bylo poměrně rychlé, no a ještě můžeme přidat, že v Hamburku na Antuce v německém městě na turnaji Vít Kopřiva prohrál s Ožérem Aliasimem, nejvýše nasazeným tenistou, ve dvou setech 0-2, 5-7 a 1-6.

0: Znovu vyrážíme do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji Slovinsko-Slovensko. Tenhle zápas přímo na místě sleduje František Kuna.
1: Slováci dál vedou 4-2 nad Slovinskem, ale teď se poměrně mohutně brání, protože hrají v oslabení při faulu Hrivíka zadržení. Jsou Slovinci hodně aktivní a může přijít další rána. To už ale slovinský golman Horák klepe hokejkou o led na znamení toho, že Hrivík je zpátky a dostává kotouč směrem k trestné lavici, jenže ten puk nebyl tak prudký a tak dál. Platí 4 minuty před koncem druhé třetiny, že Slovensko vede nad Slovinskem 4-2 a může být tak i po třetím zápase ve skupině 100%. Příštím soupeřem slovenské hokejové reprezentace na tomhle světovém šampionátu bude český tým. To bude utkání, které se bude hrát pozítří. Ne. Beru zpět, Češi mají totiž dva volné dny a slovenský program hovoří tak, že Slováci nejprve nastoupí proti Dánům, pak až proti českému týmu. Takže teď v závěru druhé třetiny je to aktuálně 4-2 pro Slovensko. Nad Slovinskem vedou čeští sousedé a ve druhé skupině v závěru druhé třetiny Maďarsko, Velká Británie 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Ať už tedy je těch volných dní kolik chce, tak rozhodně máte jistotu, že na Radiožurnálu Sport uslyšíte všechny zápasy české hokejové reprezentace v přímém přenosu.
2: Radiožurnál Sport.
0: Hokejový klub z Olomouce v přivádění posil vsadil na strategii angažování hráčů, kteří ve svých klubech neměli dostatečné vytížení. Pro přestup na Hanou takové hráče často zláká vidina vyššího zápasového času a možnost nějakého kariérního průlomu. A to je případ také Michala Vitoucha ze Sparty, kterého ale přesvědčil i další důležitý faktor.
3: Určitě ten zájem tady z Olomouce a taky to, že jsme se mohli oba s bráchou, to bylo určitě velký plus. My jsme to vlastně podepisovali nějak na začátku prosince, takže a té doby už vlastně jsme to věděli.
4: Popisuje mladší z bratrské dvojce Vitouchů Michal. Jeho starší sourozenec David na Hanou přišel už v lednu a dohrál tam sezónu. A tak se ho mladší Michal přirozeně na spoustu věcí vyptával.
3: Já jsem se ho furt něco ptal vlastně, protože jsem věděl, že jsem půl taky a všechno jakoby mi potvrzoval, co jak je a takhle. Na tom bráchovi bylo vidět, že tady prostě byl takový uvolněnější, že z něj spadl trošku takový ten tlak, který na Spartě je fakt velký. Prostě musíte furt do všeho naplno, abyste se udržel tý sestavě, tak třeba v tomhle to tady bude určitě lepší.
4: A nový trenér Olomouce Petr Fiala dobře ví, co s hráčem a jeho sebevědomím podobný tlak udělá. Naopak v menším moravském klubu jako Olomouc nic podobného nehrozí, nebo alespoň ne v takovém měřítku.
5: Ty hráči vidí, že tady se můžou líp prezentovat, mají takový víc i klid na tu práci. Ono je to v té Spartě to jiný než tady. Těm hráčům se hraje určitě líp pod menším stresem. A to prostředí ještě na vás může taky tak fungovat. Jo. Jsou zvyklí, že nikdo nehaní, nekritizuje, nebo nejsou hned po jednom nezdaru propíraný v novinách a tohle, no, tady to není tak.
4: Realizační tým věří, že elán a dravost, kterou předvedl po svém lednovém příchodu David Vitouch, ukáže v následující sezóně i mladší Michal.
5: Se tady prezentoval, já myslím, že velice dobře, to sami čekáme i od jeho bráchy, jo, takže věříme tomu, že takový ten pohyb a takový tu živočišnost v tom útoku, že tam bude a on i dobře bránil, takže si myslím, že by nám měli pomoct v tomhle.
4: Jestli spolu oba Vitouchové nastoupí v jedné formaci, jako svého času třeba obránce Lukáš Galvas a jeho syn Jakub, ještě není jasné.
3: Tak bylo by to třeba hezký. Ale jsme ještě spolu takhle nehráli. Brácha je lepší bruslář, takový víc jako technický typ, bych řekl. A já jsem spíš takový ten bojovnější typ.
4: Co ale jasné je, že oba bratři Vitouchové spolu budou alespoň bydlet.
3: Bydlíme v podstatě ve stejném baráku, každý má svůj byt, takže to je super. Tak za začátku jsem si myslel, že to bude trošku šok, ale když jsme tady s přítelkyní procházeli to město, tak jako fakt hezký, až mě to překvapilo, že i jako třeba kavárny, restaurace, fakt jako dobrý všechno. No.
4: Pochvaluje se Michal Vitouch místo svého nového působiště, tedy Olomouc. Jestli si stejně tak bude pochvalovat souhru na ladě s novými spoluhráči, ukáže až čas. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.
0: Z Olomouce míříme do Švýcarska na hokejový světový šampionát Slovinsko-Slovensko. Zápas plný překvapení, plný gólu a je u toho František Kuna.
1: Padá hodně gólů, Slováci dál vedou, ale už jen o branku. Nad Slovinskem 4-3 přišla prudká rána od modré čáry, která nakonec skončila za zády slovenského golmana. Pálil Drozg, který otřel kotouč o pravou tyč z pohledu střelce a překonal Gajana ve slovenské brance. Dohromady 12 střel na slovenskou branku a 3 góly, takže úspěšnost 25% pro slovinské střelce a úspěšnost zákroků 75% pro slovenského golmana. Takže Slováci dál vedou, ale už jen 4-3, 2 minuty před koncem druhé třetiny. Ta bude pomalu končit také v Curychu, kde Maďarsko vede nad Velkou Británií. Stále 3-0 ze Švýcarska, František Kuna, Radiožurnál.
0: Děkujeme samozřejmě, že se s Františkem Kunou zase co nevidět spojíme.

0: Na radiožurnálu Sport si znovu připomínáme 50 let od evropského zlata fotbalistů Československa. Další výjezdní desítkou Pavla Horváta jsme to udělali už včera s Antonínem Panenkou. Tentokrát to bylo v Teplicích. Záznam tohoto zábavného a opravdu povedeného představení vám nabídneme ještě před půlnocí na radiožurnálu Sport, ale také tady máme další z 50 příběhů. My se totiž vracíme do doby posledních 50 dní před finálovým večerem, cestujeme časem den po dni a teď se v kalendáři a také v rozhlasovém archivu vracíme do 19. května roku 1976.
1: K modernizaci leteckého parku bylo zakoupeno 23 nejmodernějších sovětských letadel TU-134A, Il-62.
2: Létání to byla i důležitá část kariéry špičkového fotbalisty socialistického Československa. Nejen armádní, ale i běžné ligové celky totiž na zápasy často cestovaly vzduchem v kombinaci s vlaky nebo autobusy. Šetřilo to spoustu sil a času, říká bývalý reprezentant a na jaře roku 1976 ještě hráč Teplic Přemysl Bičovský.
3: Zpátky se hodně jezdilo vlakem, nočním vlakem na noc.
4: Takže jste měli i lehátka?
3: No, lůžka, no.
4: Že jste se normálně vyspali ve vlaku?
3: No, po zápase se tak jezdilo, no. Tam se jezdilo tak, aby to bylo nejpohodlnější. No, tam na to Slovensko, na ten východ už to bylo těžší, no, to se většinou se lítalo.
2: Také na sraz národního týmu před odvetou čtvrtfinále mistrovství Evropy řada reprezentantů přiletěla. Vždyť jich velká část hrála za slovenské kluby, hned 7 za bratislavský Slovan. 19. května roku 1976 už mají fotbalisté za sebou úvodní den srazu. Lékařské konzultace, trénink na Spartě a také sledování záznamu prvního zápasu proti Sovětskému svazu ve společenské místnosti motelu Stop, jak můžete vidět v některých novinách. První duel v Bratislavě v dubnu vyhrál československý tým 2-0 díky brankám Josefa Modera a Antonína Panenky, který má ale jako jediný z povolaných fotbalistů zdravotní problémy. Rudé právo 19. května cituje doktora Kundráta, podle kterého má záložník Bohemians natažený vnitřní postranní vaz koleního kloubu pravé nohy. Lékař výpravy je přesto optimistou a doufá, že zranění bude do sobotní odvety v Kyjevě v pořádku.
5: Jsem měl potíže s kolenem, měl jsem natažený vazy a bohužel jako proti tomu, když člověk je zraněný, tak jako s tím nemůže v podstatě nic dělat. No.
2: Vypráví Antonín Panenka, který byl celou dobu s týmem a připravoval se na těžkého soupeře ve 100-tisícovém kotli ukrajinského stadionu.
6: Sbornou Sovětského svazu čeká v ukrajinském hlavním městě náročný úkol. Musí vyhrát nejméně 2-0. Chceli si uchovat naději na postup do dalších bojů.
2: Píše do Rudého práva i sportovní komentátor agentury TAS Alexandr Gorbunov.
6: Část odborníků se domnívá, že uhrát tento výsledek je v silách sovětských reprezentantů. Část tvrdí opak. Pesimisté opírají svá tvrzení o skutečnost, že Olegu Blochinovi, Vladimíru Oniščenkovi a Viktoru Kolotovovi se v letošní sezóně příliš nedaří střelecky. V případě vítězství domácích 2-0 by rozhodl třetí zápas v Bělehradě.
2: Píše Rudé právo 19. května 1976 také o možnosti rozhodujícího zápasu v dějišti závěrečného turnaje pro 4 země.
6: Sovětští trenéři pozvali do soustředění před sobotním zápasem kromě osvědčených hráčů z Dynama Kyjev Vladimíra Fedorova, Jevhenie Lovčena, Alexandra Minajeva a Leonida Nazarenka.
2: Ano, Sovětský svaz to byli v té době fotbalisté kyjevského Dynama v čele s vězným Olegem Blochinem, doplnění hlavně o hráče předních moskevských celků. A československý tým sbíral před odvetou podrobnější zprávy o soupeři. Ale také vedení myslelo na psychický odpočinek. Takže 19. května, 3 dny před odvetou, fotbalisté národního týmu kromě tréninku na Spartě besedovali. Mohli si zahrát turnaj v minigolfu na motelu Stop a večer den před odletem do Kyjeva vyrazili společně do kina. Mimochodem v roce 1976 dostal populární seriál Jen počkej s Vlkem a Zajícem 2 nové díly v pořadí 9. a 10. v televizi a na Stavbě. Je 19. května roku 1976 a do finále mistrovství Evropy zbývá 32 dní. Jaroslav Pašil, Radiožurnál.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: Po výhře nad silným Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině.
2: Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii.
1: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
3: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 22 hodin. A zprávy doplní Kateřina Causidisová.
5: Do Česka údajně míří jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou. Absurditou roku se v anketě hospodářské komory stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Hokejisté Slovenska hrají na světovém šampionátu se Slovinskem. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, oznámil to představitel amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Vyjádření českých úřadů zjišťujeme. Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Tento pacient je podle amerických úřadů už na cestě do Německa. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará taky o 6 dalších lidí, se kterými nakažený Američan přišel do styku. Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě hospodářské komory s názvem Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsali prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
6: Za těch uplynulých 6-7 týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
5: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují. Zlínská zoologická zahrada dnes zkolaudovala novou fotovoltaickou elektrárnu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování můžou lidé využít od příštího týdne. Ostrý provoz elektrárny chce zoo spustit na podzim. Pokračuje ředitel zahrady Roman Horský.
7: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
0: Sport.
5: Hokejová reprezentace se na mistrovství světa chystá na středeční zápas. Od 16.20 bude v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport hrát s Itálií, která dnes ve Friburgu podlehla Norsku 0-4. Curychu prohrálo Lotyšsko s Rakouskem 1-3. Další dva duely se teď hrají. Souboj Slováků se Slovinci vidí ve Friburgu František Kuna.
8: Obě utkání mají po dvou třetinách. Slovensko vede ve Friburgu nad Slovinskem v přestřelce 4-3 v zápase, který napoví o tom, kdo se udrží v elitní skupině v Curychu. Maďarsko, Velká Británie zatím 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
5: Desátou etapou cyklistického Giro d'Italia vyhrál etap Filippo Ganna. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně skoro o 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulálio. Čechu Janu Hirtovi patří v průběžném pořadí 18. příčka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D35 před Olomoucí a uzavřený tunel na D3 u Budějovic. Na dálnici D35 pozor na překážku před Olomoucí ve směru od Ostravy a Lipníku. Za velkým újezdem na kilometru 285 leží na vozovce sražená srna. Na dálnici D3 je teď uzavřený tunel Pohůrka u Českých Budějovic. Na kilometru 135 silničáři chystají údržbu. A teď stavějí dopravní značky. Provoz bude stát v obou směrech nezbytně nutnou dobu. A komplikace jste nám hlásili na silnici 35 u Mohelnice. U sjezdu na Moravskou Třebovou ve směru od Olomouce se pohybují dvě soupravy s nadměrnými náklady a provoz proto může zpomalovat a tvořit se mohou také kolony. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zasahují záchranáři před Stupavou. Havarovalo tam osobní auto, volný zůstal pouze jeden pruh a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů, na východě naměříme kolem 4. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku déšť jen na západě Čech, postupně srážky místy i jinde. A později hlavně taky na Moravě a ve Slezsku zase bouřky. Nejvyšší odpolední teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách naměříme většinou kolem 14. Tolik zprávy.
11: No a ještě přidáme jednu aktualitku ze sportu, i když ona už je nějakou chvíli stará, totiž že nymburští basketbalisté zatím poměrně cílevědomně míří za 21. ligovým titulem. Po třetí za sebou totiž porazili v semifinálové sérii Opavu, dnes to bylo na jejím hřišti 95-67, no a ti bystřejší posluchači si briskně spočítali, že teď vede Nymburk v tomhle semifinále nad Opavou už 3-0 na zápasy.
0: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.
11: Čeští hokejisté ti dnes mají volno, alespoň tedy zápasové, ale jinak mají program, nebo měli program. Popolední totiž měli trénink, po něm potom přišel na dlouhý rozhovor s Radiožurnálem Sport útočník Jaroslav Chmelař a s ním se povídal Petr Kadeřábek.
12: První start na mistrovství světa, už ale máte ve své sbírce stříbro z mistrovství světa 20. Jaký je mezi tím rozdíl?
13: Největší asi tady je, že my jsme hráli ty 20 v Kanadě na tom malém hřišti, to se tady omývá furt, že je to velký, je to rozdíl. A zároveň si myslím, že je to víc takticky podložený, že ty týmy už mají nějakou zkušenost, přeci jenom když jsme tam do 20 let, tak tam všichni trošku víc lítáme a snažíme se prostě být všude rychle a tady je to trošku víc taktický, ale myslím si, že zároveň ty 20 jsou dobrá průprava na ten šampionát.
12: Já se vás zeptám na aktuální pohodu nebo nepohodu v kabině. Jak to tam vypadá teď po vítězství nad Švédy, které jste ubojovali a porazili 4-3?
13: Jo, tak myslím si, že nějakým způsobem to bylo zadosti učení po tom zápase se Slovinskem, že jsme si dokázali, že můžeme hrát s týmama jako je Švédsko a dokážeme je porazit. Myslím si, že to nám určitě pomohlo do budoucna, ale musíme to tady brát zápas od zápasu. S těma Slovincema nám to nevyšlo, že nemůžeme podcenit žádný zápas a musíme se na všechny připravovat, jako by to bylo finále.
12: No to uvidíme, jestli to zvládnete už v tom zítřejším duelu s Itálií, protože ta je za mě tedy nejslabším týmem té skupiny B. Můžete si to vy připouštět, že hrajete prostě proti outsiderovi?
13: Myslím si, že ne, že jsme si to ukázali, že musíme hrát furt tu stejnou hru, musíme se tlačit do brány, musíme hrát tak, aby když už, tak jsme k ničemu nepustili a byl to dominantní výkon po celou dobu. Myslím si, že nemůžeme takzvaně dát nohu z plynu proti nikomu, protože tady se to nevyplácí a každý tým chce ukázat to, co maximálně může a dají do toho všechno. A když ten druhý poleví na chviličku, tak se to může rychle otočit a myslím si, že by to bylo velice nechytrý to podcenit.
12: Vy nastupujete v řadě, která včera rozhodla to utkání ze Švédy. Jiří Černoch tam dotlačil kotouč. Takhle, on tam nahodil kotouč a pak spoluhráč Hegberga dotlačil švédského golmana za brankovou čáru. Já jsem viděl, jak Jiří Černoch, a on to potom přiznal, že slavil kvůli rozhodčím. Ondřej Beránek ten ho okamžitě napodobil, ale vy jste tam přijel také s rukama nahoru. Tak jak jste viděl právě tu akci, která nakonec rozhodla o vítězství?
13: Tak já jsem tam jel docela pozdě, já jsem nahrával, dostal jsem tam hit, ale viděl jsem, že lapačku měl brankář za brankovou čárou, takže viděl jsem, že tam má puk, takže jsem doufal, že to rozhodčí uvidí, že půjdou se na to podívat, jelikož nám ten první nám nechtěli dát, takže si myslím, že ta naša jen asi jeden zasloužila určitě a jsem strašně rád, že to pomohlo k tomu vítězství, že jsme mohli nějakým způsobem pomoct tomu týmu a že to tam Čeče už konečně dotlačil. No.
12: Vy máte jakou úlohu přesně v tom útoku? Protože mně přijde, že jste jeden z mála hráčů, kteří tady v českém dresu rozdávají hity na počkání. Je to tahle ta úloha?
13: Tak určitě myslím si, že kdybych tohle tohle nevyužíval, tak...
12: My jsme se usmáli tomu, že tady organizátoři v tiché hale pustili bučící krávu na kostku nad ledem, tak to asi jenom na vysvětlení posluchačům Radiožurnálu Sport.
13: Myslím si, že určitě musím využívat tu svoji vejšku, kdybych to neužíval ke svému prospěchu, tak bych...
12: No a hmotnost, 105 kilo.
13: Určitě, vejšku, hmotnost, určitě musím aby ty obránci věděli, že jako... že se s nima nebudu mazlit v rohách, ani když budou mít puk, takže určitě to musím používat, zároveň si myslím, že můžu to klukům pěkně rozdat jak z obranného pásma, tak v tom útočným, takže si myslím, že dokážeme využít ten větší prostor v té zóně a tou rychlostí si myslím, že můžeme být nebezpeční.
11: Stále posloucháte Radiožurnál Sport, a to konkrétně rozhovor s Jaroslavem Chmelařem, který si s Petrem Kadeřábkem povídal po odpoledním rozbruslení českého národního týmu. Ještě nás čekají dvě další části tohoto delšího rozhovoru. Musíme také připomenout, že čeští hokejisté se chystají na zítřejší zápas proti Itálii. Ta dnes prohrála s Norskem 0-4. Vy zítra uslyšíte ten zápas proti Itálii v přímém přenosu v 16:20, po zprávách po 15. hodině a 30. minutě se ale budeme věnovat tomuto zápasu v našem předzápasovém speciálním studiu. Bude u toho samozřejmě náš hokejový expert Martin Procházka, také Petr Kadeřábek, no a také František Kuna, ten už teď sleduje hokej, protože teď se ve Švýcarsku na světovém šampionátu hrají dva zápasy. Ve Friburgu, na místě, kde se hraje Slovinsko a Slovensko, najdeme právě naše reportéra.
8: Slovensko vede dál nad Slovinskem o gól 4-3 a říkám to ve 42. minutě utkání a tak to zatím vypadá, i když je to o gól tedy, že by Slováci mohli mít stejně jako Kanada plný počet 9 bodů po 3 odehraných zápasech. Jak známo, Češi už plný počet bodový mít nemohou, protože zaváhali právě s jedním z týmů, který je právě na ledě BCF Areny ve Friburgu se Slovinskem a získali jediný bod za prohru v prodloužení. Slovinci trápí Slováky také, ale ne tak výrazně, byť dokázali zápas dvakrát vyrovnat a jednou snížit na aktuální rozdíl o gól, takže Slováci, kteří jsou střelecky výrazně aktivnější, střeli 30-13, tak vedou v úvozovkách jen o gól, a to 4-3. Ve druhé skupině v Curychu se bojuje mezi Maďarskem a Británií, Maďaři úspěšnější, zatím dál vedou 3-0 a platí to už od 23. minuty. Teď začala v Curychu třetí třetina. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Čeští hokejisté mají po dvou zápasech na mistrovství světa dvě vítězství. Jednu asistenci si už připsal i Jaroslav Chmelař, který hraje ve třetím útoku s karlovarskými Matadory Černochem a Beránkem. Chmelař má na rozdíl od nich ale už také úspěch v zámoří. Tam se postupně propracovává do sestavy New Yorku Rangers. I o tom si s ním povídal Petr Kadeřábek.
1: Když se ohlédnu za tím vaším co půl rokem, de facto za tím vaším hokejovým životem, tak Nové Město nadmetují, Spartak Nové Město nadmetují. To byl váš první hokejový klub. Jak se z něj člověk dostane do Madison Square Garden a hraje za New York Rangers?
2: Tak já musím říct, že tam se muselo sehrát spoustu věcí, ale asi největší, co bych vyzdvihl, je určitě nějakým způsobem tvrdá práce, jít si za nějakým snem, který ten člověk má už jako malej, jít si za ním urputně, ne vůbec neposlouchat, co kdo říká, prostě jít si za tím a maximálně. Zároveň musím poděkovat určitě rodičům, co se mnou jezdili na turnaje, na tréninky, vozili mě úplně všude, strašně moc toho dali na to, abych já mohl hrát. Ta cesta nebyla vyloženě jednoduchá.
1: Vy jste šel vlastně z Liberce ze 16 hned do zahraničí. Jaké to bylo, sice po Evropě, nebyl jste zas až tak daleko, když to dám do úvozovek, ale jazyková vybavenost, asi finsky jste neuměl.
2: Finsky jsem se ani, já když jsem tam přiletěl, tak jsem se ani finsky nechtěl učit, řekl jsem všem, že budu vás poslouchat, já něco určitě jako nějakým způsobem pak budu rozumět, ale chci si vypilovat nějakým způsobem tu angličtinu. A musím říct, že jsem tam měl super rodinu první rok, která mě vzala za svýho a doteďka jsme v kontaktu a ty mi úplně strašně pomohli. A potom od 16 už jsem tam bydlel sám a sdílel jsem koupelnu s jedním pánem, měli jsme takový byt spolu.
1: Koupelnu s pánem?
2: Koupelnu, no. Jsme měli jako společnou koupelnu a já jsem měl místnost z kuchyní a on měl svoje. Ale on moc nebyl doma, že někde pracoval, že někde jezdil furt po Finsku, takže to bylo takový zajímavý, rád na to vzpomínám. Myslím si, že mi to dalo strašně moc, jak do hokeje, tak do života.
1: No, pak jste šel do zámoří. Jak tam to vypadalo? Jaký byl rozdíl vlastně mezi tím hrát hokej a studovat u toho vlastně ve Finsku a pak se přesunout do toho zámoří? Byl to velký skok?
2: Já musím říct, že pro mě ta cesta té univerzity byla strašně, strašně super v tom, že jsem měl nějakým způsobem čas na to se zlepšovat. Věděl jsem, že mám minimálně 4 roky na to ukázat Rangers po tom, co jsem byl draftovaný, že mě mají podepsat. Ale s tou školou musím říct, že jsem se toho trošku bál, protože jsem dělal střední školu online z Finska v Česku. Bál jsem se, jak to bude s tím chodit do školy a nakonec to bylo o dost jednodušší sedět v lavici, poslouchat ty učitele, než to mít všechno online. Takže s tou školou nebylo to nic těžkého, jenom se člověk musí naučit manažovat ten čas, aby prostě neseděl 4 hodiny a neskroloval někde na telefonu, ale aby trošku dal té škole, ale myslím si, že to je právě super, že ten člověk si nějakým způsobem zvyšuje obzory a potom má toho víc, co dělat.
0: To říká Jaroslav Chmelař, hokejový reprezentant. Za chvíli ale bude dál pokračovat na Radiožurnálu Sport.

0: 22:22, krásný čas, my teď míříme znovu do Švýcarska, kde se hraje mistrovství světa v hokeji, hraje tam Slovinsko a Slovensko a sleduje to František Kuna.
1: Slovensko dál vede nad Slovinskem 4-3, říkám to ve 48. minutě zápasu, všechny branky padly v úvodních dvou třetinách. Slováci třikrát odskočili, dokázali na to Slovinci dvakrát zareagovat, pak se i díky Faškoru Dášovi dostali hokejisté Slovenska do dvougólového vedení, ale Slovinci znovu odpověděli, byť počet střel je výrazně lepší pro Slováky, kteří vystřelili o 20 pokusů víc směrem k brance Lukáše Horáka než Slovinci, tak je skóre o gól. 4-3 pro Slováky tedy. Ve druhé skupině bojují Maďaři s Velkou Británií. Maďaři už vyhnali golmana Bounce z branky a místo něj nastoupil Robson už ve 24. minutě zápasu. Od té doby je to totiž 3-0 pro Maďarsko a v Curychu je do konce třetí třetiny nějakých zhruba 8 minut. Tady se hraje o maličko pomaleji, 12 minut před třetí sirénou. Slovensko 4-3. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Děkujeme. No a my se ještě teď zaměříme na českou reprezentaci, která dnes měla zápasové volno. Po tréninku, který dnes odpoledne byl, si totiž Petr Kadeřábek povídal i s jedním členem národního týmu, s Jaroslavem Chmelařem, a mluvil s ním třeba i o jeho první bitce a gólu v NHL.
2: Ten poslední půl rok, já bych se u něj hrozně rád zastavil, protože vy jste hrál AHL a pak přišla první pozvánka do týmu Rangers. Jaké to bylo, ten první zápas?
3: Úplně neskutečně, já musím říct, že od toho momentu, co jsem dostal hovor od generálního manažera Hartfordu, tak jsem zrovna telefonoval s přítelkyní, ležel jsem v posteli v neděli, měl jsem pohodičku a najednou vidím, že mi volá, a teď jsem celý jsem se rozklepal, nemohl jsem ani mluvit, prostě třásl se mi hlas, tak poděkoval jsem za tu možnost a potom ten první zápas byl úplně celý to, letěli jsme do Detroitu prostě letadlem a celý jsem to bál, jsem se si tam něco objednat, aby si neřekli, že to, takže všechny ty momenty byly strašně super, snažil jsem se užít každou minutu, zároveň hrát tak nějak, jak jsem se tam dostal k tomu prvnímu call-upu, tak hrát tam, aby nebylo vidět, jako že jsem z toho nějaký a podělaný nebo něco.
2: No to jste nebyl, protože jste hned v prvním zápase schodil rukavice.
3: Je to tak. Myslím, že to byl Hamonic a jemu se nelíbilo, já jsem mu tam dal hit uprostřed hřiště v první třetině, myslím, a ve třetí přišel a začal mě tam šahat do obliče a já jsem prvně nechtěl, cítil jsem, že bych mohl ještě jedno střídání si dát v NHL, ale kluci mě vyburcovali ze střídačky, tak jsem schodil rukavice a pak jsem si to už užíval do konce zápasu.
2: Tu bitku
3: jsem si užil taky, kdyby byla pro herní, tak nevím, jestli bych si užil tolik, ale myslím si, že to byl takový moment, na který určitě budu vzpomínat. Rodiče seděli na stadionu, takže to bylo určitě super.
2: Tam byla možná jedna kaňka na tom, že víza do Spojených států nedostala vaše přítelkyně a neviděla ten váš zápas.
3: Jo, to určitě mě to mrzelo, to bylo takový, viděla to v televizi, ale určitě bych byl strašně rád, kdyby tam mohla být a prožít to se mnou, takže doufám, že tohle léto nějak ty víza vyřešíme a bude tam moc přiletět tam.
2: No a pak přišla situace, kdy jste vydal první gól v NHL. Jaká to byla radost? Myslím, že prvním gratulantem byl váš budoucí soupeř tady na mistrovství světa Adam Sýkora.
3: Bohužel Adam tam nebyl, ten přišel až po gólu. Já jsem s ním jeho první gól oslavoval, ale úplně nepopsatelný pocit. Prostě ve vyprodaný Madison Square Garden, ještě jsme měli ty 100letý výroční drezy. Strašně speciální moment v mojí kariéře. Nedokážu ani popsat, ani si vyloženě nepamatuju, co se stalo potom, že jsem měl úplně černo, jenom jsem oslavoval, málem jsem tam spadnul a jo, kluci měli za mě strašnou radost a já jsem si to strašně užil.
2: Právě za ty výkony, které jste měl v New York Rangers, přišla nabídka do reprezentace, odehrál jste první turnaj, tam jste se zranil, ale Radim Rulík evidentně byl s vámi spokojený a jste teď na mistrovství světa, zatím s jednou asistencí. Co se stane, až dáte gol?
3: Fuha, to nemůžu říct, to bude podle mě totální černota v mém mozku. Uvidíme, co tam vymyslím. Doufám, že tam něco vymyslím. Doufám, že to tam padne určitě. Bych byl strašně rád a jsem strašně vděčný za tady tu šanci, celkově za tuhle sezónu, že tady můžu být s tím českým znakem na hrudi. Je to pro mě strašná čest.
2: Tolik Jaroslav Chmelař z mistrovství světa při jeho prvním startu z Friburgu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
4: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
5: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
6: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
7: Dobrý den.
4: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
5: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
7: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
4: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6krát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
7: Přijeli jsme.

0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál, teď je 10:30. A Monika Chmilová připravila zprávy.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle něj má totiž předloha Ministerstva kultury závažné nedostatky. Resort financí například upozorňuje na nejasnosti ohledně toho, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle Ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet. Výhrady k zákonu má třeba i Ministerstvo práce a sociálních věcí, resort vnitra nebo úřad vlády. Při dronovém útoku na tržiště v Súdánu zemřelo nejméně 28 lidí, dalších 23 je zraněných. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na zdravotnické zdroje. Útok se stal ve městě Ghubaish, které kontrolují povstalecké jednotky rychlé podpory. Někteří svědkové připisují úder súdánské armádě, která proti povstalcům už čtvrtým rokem bojuje. Ta toto tvrzení odmítla s tím, že na civilní cíle neútočí. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu. V únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. A v nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při dnešní kontrole to zjistili veterináři a úředníci z městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dříve nařídil převoz pum do náhradních prostor. Musí to udělat do konce června. Loni v srpnu v zooparku utekl z klece lev a zranil ošetřovatele. Zvíře zastřelili policisté.
0: Sport.
2: Na světovém šampionátu v ledním hokeji ve Švýcarsku hrají Slováci se Slovinci. Aktuální informace má reportér František Kuna.
3: 7 minut před koncem třetí třetiny vede Slovensko nad Slovinskem 4-3. Ve druhé skupině bojují Maďaři a Velká Británie. V podobném čase vede Maďarsko nad Velkou Británií už 5-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D56 u Ostravy i na silnici 50 u Stupavy. Na dálnici D56 pozor na výjezdu z Ostravy směrem do Frýdku Místku. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala 3 osobní auta. Zasahují tam záchranáři, jeden pruh je uzavřený. Dálnice D3 je opět průjezdná u Českých Budějovic. V tunelu Pohůrka na kilometru 135 budou teď pracovat silničáři, projíždí se teď proto nově obousměrně v autobusu do Rakouska. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zasahují záchranáři v Buchlovských horách. Před Stupavou havarovalo osobní auto a je mimo vozovku. Místem se projíždí jedním pruhem Kyvadlově a zpomaluje se v zatáčkách, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku je bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
5: Krátce po 10:30 ještě doplníme jednu rychlou, ale poměrně podstatnou sportovní aktualitu. Fotbalisté Arsenalu se po dlouhých 22 letech stali králi anglické ligy. Kanoníři dnes sice vůbec nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Takže gratulujeme všem fanouškům Arsenalu, dlouho čekali. No a za malou chvíli už na Radiožurnálu Sport uslyšíte reprízu naší desítky live, ta proběhla včera v Teplicích jako hosti. Samozřejmě Jan Pěruška a Pavel Horvát, to je samozřejmě, no a můžete se také těšit na Antonína Panenku.
0: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: find me.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Dobrý večer, vítám vás tady v Teplicích. Vítám taky posluchače radiožurnálu Sport, kteří si nás zapnuli ze záznamu. Oblíbený pořad sportovní stanice Českého rozhlasu Desítka Pavla Horváta vyráží po páté v roce 2026 za vámi, posluchači. Tentokrát jsme na severu Čech a vlastně v tradiční fotbalové baště. Jak dobře víte, už za měsíc uplynuli 50 let od největšího úspěchu českého fotbalu v historii. V roce 1976 ovládla československá reprezentace mistrovství Evropy v Bělehradě. Samozřejmě během večera uslyšíte mnohé vzpomínky na tento úspěch od autora legendárního Zlatého dloubáku. Ještě si chvilku počkáte, než ho mezi námi přivítáme, ale nebojte, dorazil je tady. Teď se víc zaměříme i na místní fotbalový klub, za který nastupovali i další dva aktéři dnešního večera. Jedním z nich je s místním FCK neustále spojený z pozice asistenta trenéra prvoligového Ačka, trojnásobný český mistr, pětinásobný vítěz českého poháru, bývalý reprezentant Jan Rezek.
3: Dobrý večer.
2: Jsme v Teplickém domě umění a kultury a o fotbalové estetice toho, myslím, dost dobře ví naše titulární osobnost pořadu Desítka. Je to pětinásobný vítěz České ligy, šestinásobný vítěz poháru, taky bývalý reprezentant, aktuálně fotbalový trenér a celoživotní fotbalový poeta Pavel Horvát.
4: Dobrý večer. Dobrý večer.
2: Pavel Horvát, Jan Rezek. Jak jsme bádali na to, kde jste se dali vy dva dohromady. My jsme si na to vlastně pozvali i do rády a jednoho experta, pamětníka, tak si můžeme připomenout, co o vás tehdy řekl.
4: V jednu hodinu jsem dostal kola a zvolal mi Franc, prosím tě, máš je tady, bylo by fajn, kdyby si se pro ně přijel. No tak jsem přijel, byla taková diskoteka hned vedle stadionu, Pavel určitě ví, jak se jmenuje, tak já jsem tam přijel. Diskotéka krásná, narváno ty bylo, zvím, a teď jsem viděl obrovský hluk doma před poliem a říkám si, že co se tady děje? Řekni mi, kdo byl v tom fokusu toho všeho. Byli tam dva lidi. A nejenom tyhle ty dva, ono jich tam bylo víc, rozumíš? Jeden, který to dirigoval, ten tady sedí vedle mě, to byl Pavel. A druhý, ten aktér, který byl, to byl Honza Rezek, který dělal striptease. Já byl na mrtvici.
2: Výborně, tak takhle jste se dali dohromady. To chce potlesk.
5: Já jestli si to dobře pamatuju, tak to jsme vyhráli pohár. To bylo po tom poháru. To už jsme byli pohromadě jako delší dobu, protože samozřejmě jinak bych Honzu k striptýzu nepřemluvil, že jo, to je logický.
2: A to je běžná oslava Jana Rezka?
3: Já bych to zase uvedl na pravou míru, bylo to teda, pravda je, že to bylo po vítězství v poháru, nebylo to teda hned ten zápas, nebo hned ten večer po tom zápase, protože tohle to bylo po zápase v Blšanech, po posledním zápase, takže už jsme jeli na dovolenou a já jsem se samozřejmě dobrovolně neslíkal, ale slíkl jsi mě ty a já jsem kvůli tomu druhý den málem nevodil na dovolenou.
5: Tak já bych to chtěl uvést na pravou míru. Těžko dospělýho chlapa slíknete sám, že jo? Ještě když stojí na svých nohách, to jako...
3: To, no. Jako dospělý chlap jsem ještě nebyl, bylo mi 20 let nebo 19 let, takže... No. Já z tohleto, tuhletu historku si právě pamatuju velmi dobře.
2: Výborně, tak to jste tady dobře, historky a vzpomínky dělají také živou desítku, tak myslím, že jich ještě přibude. Nevím, jestli o striptýzu konkrétně, nebojte se. Každopádně Teplice na začátku tisíciletí, jaký to byl klub? To byl možná trošku jiný klub než aktuálně. Co myslíš, Pavle?
5: No, tak já jsem přišel vlastně z Portugalska, kde, nebo z Turecka v podstatě, protože v Portugalsku jsem skončil. Byl jsem pak chvíli v Turecku, kde to bylo strašný. A tím, že jsem sem jezdil s nároďákem, tak jsem samozřejmě potkával pana Hrdličku, který mi vždycky říkal tak jako mezi řečí, já si úplně představu, jak tady budeš hrát jednou. A to říkám, no jasně, to tady říká všem, že jo. No jenže pak jsem se vrátil a vlastně vím, že jsem byl na dvou tréninkách na Slavii, ale už jsem měl nabídku odsaď a vím, že jsem se s panem Hrdličkou fakt konkrétně bavil o tom, jak by to tady fungovalo, ale šel jsem to zkusit na tu Slavii a po těch dvou tréninkách jsem si řekl, že tam jako nechci být, už tam bylo trošku jiný mužstvo, než když jsem tam končil a tady vlastně v Teplicích ta stará parta z Denda Frťala Pavel Verbíř, Radek Divecký, spousta skvělých hráčů a když jsem sem přijel jako host, tak mě tady zmrskali, takže jsem si říkal, že budeme mrskat taky a bylo to skvělých 2,5 roku tady. No.
2: Abychom to připomněli i posluchačům Radiožurnálu Sport, Teplice byly stříbrné v roce 99, titul jim utekl o pouhých 5 bodů, byly bronzové pak ještě v roce 2005, ale také, jak už jste zmínili, jste se podíleli na vítězství v poháru, k tomu se pochopitelně dostaneme. Nicméně Jana Reska se chci zeptat na ten jeho debut, jestli si vzpomíná srpen 2002, zápas s Českými Budějovicemi, byl jeden borec, který dal gól a pak dostal červenou kartu. Kdo to byl?
3: Tak opravdu byl tohle, musím uvíct na pravou míru, byl to můj debut, šel jsem tam v poločase, kdy jsme prohrávali 1-0 a tuším, že góla se dal ty.
2: Pavel Horvát dal
5: já
2: gól.
5: Já už jsem starý.
2: Ty dostal pak červenou kartu, prosím tě.
5: No tak to si vůbec nepamatuju. Vím, že jsem dal gól, to je jasný, ale červenou kartu si nepamatuju samozřejmě.
2: To je zvláštní teda.
5: To musel být nějaký VAR nebo něco.
2: Možná to mají špatně na oficiálním webu Šance ligy.
5: Je to pravděpodobný. No.
2: Ale
5: je to pravděpodobný, že je to tvoje chyba.
2: Dobře, beru to na sebe.
5: I když si vzal, musím pochválit Honzu, má modrýho motýlka, normálně nosí černýho, ale vzhledem k tomu, že žlutýho neměl, tak si vzal modrýho dneska.
2: Spojili se ty teplické barvy, jsem zachoval samozřejmě z tohoto důvodu. Nicméně Jan Rezek debutoval v Teplicích, které tehdy vedl František Cipro. Je to tak?
3: Je to tak.
2: A pak přišel úplně asi jiný trenér, byť tedy stejného křestního jména, který už zazněl tady dneska, František
3: Straka. Straka v té době byl asistentem Františka Cipra. Tam bylo teda taky hodně historek, hlavně ze soustředění buď ve Františkových lázních, nebo na Hluboký, ale to je asi na jindy a vlastně v momentě, kdy...
2: Počkejte, proč jste na jindy?
3: Na jiný pořád. A v momentě, kdy se ujal vlastně kormidla v Teplicích, tak těch šancí jsem začal dostávat víc.
5: Hmm. Tam bylo, Franta vlastně tady vytvořil útok RR, vám říkal, nebo jak to bylo?
3: Ale Emil přišel asi až
5: tak
3: za rok.
5: Tak ještě potom, no, tak my jsme pak už hráli jenom Reze Krylke a ty utekli všem, no. Já jsem vždycky z radostí, jako říkal, vždycky, když byl někde tartan kolem, říkám, tak to dneska je to pro vás, kluci, to je...
2: No můžeme si připomenout, každopádně ten velký úspěch, který tady oslavili Pavel Horvát i Jan Rezek.
0: Na Strahově se hrálo o domácí pohár a Teplice ve finále porazili Jablonec 1-0, více dodá Miroslav Bureš.
6: Solidní finálové utkání bylo vyrovnané. V prvním poločase měli navrch Teplice po změně strany Jablonec a zatímco tepličtí měli více šancí, jablonečtí zahodili dvě nejvyložnější příležitosti zápasu. Ve 32. minutě netrefil zblízka odkrytou branku Michálek, ve 72. poslal míč do břevna Mašek. O výsledku rozhodl rohový kop ve 33. minutě a po něm přesná Hunalova hlavička.
0: Teplice si zásluhou triumfu v domácím poháru zajistili přímý postup do prvního kola poháru UEFA.
2: K tomu se dostaneme, taky by to chtělo potlesk, takovýhle úspěch dvou mužů, kteří tady sedí.
5: Já bych teda, ty jsi to řekl hezky, že jsme tady jako my, že to byl náš úspěch, ale my jsme fakt měli jako výborný mužstvo. Já teda, jestli si troufnu, Karel Rada, Tomáš Hunal, to byli v tu dobu podle mě jako nejlepší stopéři v lize. Fakt si to troufnu říct, protože vím, že proti nám nikdo nechtěl hrát. Jako my, ne, opravdu, to byli fakt jako výborní. Jednak kluci, jednak oni spolu velmi kamarádili a Huny, ten si to tady hodně oblíbil, ten už ani nejezdil do Prahy potom, ale jako na hřišti byli fantastický a my takhle, když jdeme ještě teďka hrát ty srandamače, tak oni jsou neskuteční oba dva. Jako.
2: Hmm. Říká se, že první vítězství, první trofej je nejlepší v kariéře. Jak to máte vy, Jene?
3: No, tak já jsem tuším v tomhletom zápase hrál nějakých 20 minut na konci zápasu a bylo to asi poprvé, co jsem ve fotbale jakoby vyhrál nějakou větší trofej, tak samozřejmě všechno pro mě bylo nový. Pak samozřejmě asi se dostaneme k těm oslavám, kam asi míříme, tak to bylo něco, co člověk jako neznal. A co tady ty, já jsem měl tu čest, že jsem vyrůstal, že jsem měl tu možnost fotbalově i lidsky vyrůstat mezi takovýhlema, nechci říct fotbalistama, ale lidma, jako byl Pavel, jako byl Frťa, Karel Rada, ty, co tady byli jmenovaný a ty mě, jakoby, dá se říct, jak profesně, tak i lidsky utvářeli a tohle to byla nádherná třešinka.
2: Hmm. No vy jste to pak ještě vyšperkovali to účastí v poháru UEFA. Góly jste tam taky dával na Feyenoordu, na De Kaup. Kaiserslautern s Miroslavem Klozem taky vyřadili. Pak tedy Celtic, Pavle, viď?
5: To... Já teda nevím, ty tam nemáš určitě v poznámkách, ještě ten rok předtím jsme vyřadili i ten Kaiserslautern i v Intertoto Cupu předtím, ještě rok, a pak jsme je dostali i v té UEFA a vyřadili jsme je taky, jo. To, já si toho vážím, protože samozřejmě srovnávat v tu dobu manšafty Kaiserslauternu, který jako byl stabilním manšaftem Bundesligy a náma, kde byli tady ty ušáci mladí, který vlastně jako začínali opravdu hrát, tak to bylo neskutečný a vím, že vlastně tady byl ještě Luděk Zelenka na tom Kaiserslauternu, vím, že ten vypráví skvělou historku. My jsme vám vyhráli 2-1, tuším, že byla penalta na Luďka, on se nechal vodný samozřejmě za tu bránu a oni ho pak nesli na těch nosítkách a já jsem dal gol z penalty a oni na nás nadávali a Luděk jim ukazoval z těch nosítek jako jedničku a byl hrozně nadšený, že mu nadávali, takže to byl taky pěkný kousek. Jako ten, musím říct, že to byl další skvělý hráč jako a kluk, který tady vlastně působil. No.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: My jsme vám teď připomenuli, možná jste si rádi vzpomněli na některé z těch úspěchů, které už jsou tedy přes 20 let staré, na kterých se podíleli oba muži. Nicméně teď, když se dostaneme do současnosti, Jan Rezek oslavil 5. května 44. narozeniny. V to úterý. Užil jste si ty narozeniny, když to vztáhneme trošku k tomu, co se třeba dělo v lize? Dokážete si užít třeba ty osobní nějaké milníky, když máte starosti v práci?
3: Starosti? Jako myslím
5: proč?
3: Si, že...
5: jako?
2: Tak tam byla ta série 10 zápasů bez výhry a no, trošku se přibližovala třeba baráž.
3: To samozřejmě byla nepříjemná situace, zase na druhou stranu se to snažím brát s nadhledem, jsem otec dvou dětí, který jsou pro mě asi samozřejmě nejpřednější a ten fotbal se snažím užívat a beru to tak, jak to je. Prostě někdy jste na vlně, kde se vám daří, někdy se vám daří hůř, jako se teď dařilo nám a my jsme měli vlastně 10 zápasovou šňůru, kdy jsme se, kdyby se nám některé výsledky líp povedly, tak jsme se třeba mohli dostat do té střední skupiny, bohužel se tak nestalo a zaplať pánbu, že jsme zabrali, nebo že kluci zabrali vlastně teď ty poslední 3 zápasy a že jsme se vyhli těm bojům o záchranu. Ale jako tady ty milníky, samozřejmě 44 let, utíká to hrozně rychle, my takhle se o tom bavíme vlastně i s klukama. Tamhle Přemalipš, který má vlastně to je trenér brankářů a má narozeniny ve stejný den. Ondra Prášil má 6.5., takže my to slavíme všichni.
5: Abyste ušetřili.
3: aby jsme ušetřili taková ta oslava, že půjdeme spolu my 3 na pivo, to nás snad ještě čeká, ale...
5: Já jsem v Mostě, kdybyste potřebovali, tak to je kousek.
3: Dobře, my se ti vozem, ale s tebou to je jako těžký, po 3 pivech a... ne, ale chtěl jsem říct, že od té doby, co máme
5: děti... A už pivo nepiju.
3: A soustředíme se spíš jako na ty děti, tak jako narozeniny už jdou, jako dá se říct, jako bokem.
2: Dobře, no tak myslím, že i teplickým fanouškům se ulevilo, když přišla výhra nad Baníkem, pak obrat ve Zlíně a taky přišla sobotní výhra nad Duklou. Pavle, co jsi na to říkal? Ta sobota.
5: No tak je to takový, jako měl jsem takový breberky, no.
2: Jako osobně, jako...
5: Jako teda berky. Ne, tak, já se to snažím zlehčit samozřejmě. Takhle, důležitý je, že Teplice v tom byly úplně nevinně, protože já si myslím, že Dukla i Baník měli dostatek času na to, aby si body jako nahráli dostatečně dopředu. Teďka samozřejmě chápu emoce trenéra Dukly, protože některé ty momenty byly fakt jako sporný, ale prostě takhle se to dneska rozhoduje a Dukla bude hrát s Baníkem prostě o ten sestup poslednímu utkání a já si myslím, že Teplice si to uhráli sami, měli nahráno dostatek bodů, to, že ta série, já teda jsem samozřejmě zvyklý vyhrávat 10 zápasů v řadě, takže pro mě jako to je překvapivý 10 zápasů nevyhrát, ale chápu to, asi úplně to na to pivo není, no.
2: No, Teplice v minulosti často bývaly spíš takovým tím obětním beránkem, když prostě se sudí utli, tak to nějakým způsobem z nějakého důvodu šlo třeba proti ním. A jak to teď prožívala třeba lavička, když viděla neuznaný gol Dukly v 25., pak třeba souboj ve Vápně ve druhém poločase, který taky sudí Berka neposoudil jako penaltový pro hosty. Co k tomu řeknete?
3: Tak samozřejmě jsme taky byli překvapení, protože takhle nám, co jsme u Ačka, snad ještě rozhodčí nikdy nepískal. A takže my samozřejmě jsme to kvitovali zase na druhou stranu, kdybych měl být v kůži v kůži Dukly a tyhle ty momenty by šly proti nám, tak samozřejmě by se nám to taky nelíbilo. Takže my jsme hrozně rádi, že jsme ten zápas zvládli, protože to byl takový zápas, dá se říct, o průser, protože všech těch spekulací, co proběhlo médii, že postavíme Bčko do Rostence a takovýhle řeči, tak to tomu taky samozřejmě nepřidalo, takže my jsme rádi, že i Hopaj se trefil, první start, první gól, což je taky skvělý a doufám, že to nastartuje třeba nějakého kariéru. Takže my jsme pokorní, jsme rádi, že jsme vyhráli.
5: A já se ještě teda zeptám, že tě znám samozřejmě, jak se projevuješ, když jsi naštvaný na té lavičce, jako, nebo i z Denda, ty a Ondra vedle tebe?
3: No, tak jak samozřejmě jak kdy, jako musím říct, že tamhle Přemeček, ten je asi nejhlasitější, protože ty golmani, ty mají hlas jak zvon, takže já už si musím dávat vatu do ucha, když vedle něj sedím a samozřejmě nejvíc to vždycky asi odnese ten čtvrtý rozhodčí a někdy se strhneme i mezi lavičkama, ale myslím si, že to když je to v nějakých mantinelech, tak třeba možná i ty lidi to chtějí vidět, že ty lavičky tím žijou a pokud to nepřesahuje nějaký meze, jako na některých jiných stadionech, tak si myslím, že ty emoce prostě k tomu fotbalu patří.
2: To říká Jan Rezek, který je hostem desítky Pavla Horváta živě. Gratulujeme k záchraně FK Teplice, pochopitelně k tomu dalšímu jobu, který máte, se ještě dostaneme. Ale teď nastává chvíle pozvat na pódium legendu, která se do historie fotbalu zapsala opravdu výrazně. Dovolím si citovat z oficiálního webu UEFA. Mistrovství Evropy 76 je vzpomínáno nejčastěji v souvislosti s mimořádným dloubákem, který zajistil československou titul nad jeho obhájci ze západního Německa. Tahle penalta je tou nejslavnější v historii evropských soutěží.
7: V bráně Majer, Panenka. Gól! Gól! Jsme mistři Evropy na rok 76.
2: Prosím, přivítejte fotbalovou legendu, autora dloubáku z Bělehradu a mistra Evropy 76, Antonína Panenku. Antonine, vítejte v Teplicích. Co vy a lázně? Tady jsou prý nějaké.
8: Tak hezký podvečer první řadě vám všem. Jsem rád, že tady s vámi můžu být a podělit se o své zážitky a dojmy. No, ale otázka je pro mě těžká, protože já se přiznám, že do svých 50 let jsem vůbec nevěděl, že v Teplicích nějaký lázně jsou. Se to omlouvám teda. Ale samozřejmě já se musím sám přiznat, že nejsem lázeňský typ, nejsem lázeňský švihák. Jezdil jsem sem hrát fotbal a mám tady krásné vzpomínky, protože vlastně v Teplicích začala moje kariéra, protože tady v Teplicích jsem hrál svůj první, nebo jsem nastoupil ke svému prvnímu ligovému utkání, který jsme tady hráli s Bohemkou. A to ještě bylo staré hřiště, pamětníci budou znát, buď na Drožďárně, nebo za Drožďárnou, já teď nevím, jak to bylo, starý jako fotbalové hřiště, kde se hrálo. No a tady mám vzpomínky na to takový, že jsem hrál, nebo jsem nastoupil na posledních 20 minut. Mně se to zdálo, že to jsou 3 hodiny, ale bohužel v tom utkání zase jsme prohráli 2-0 a dostali jsme takový kuriozní gol, kdy vlastně stoper Teplic z vlastní poloviny nakop míč vlastně dopředu na naší branku, jakoby brankář stál na velkým vápně. Teď trošku jsem měl strach, že ho to přelobuje. Tak začal couvat, patou zakop, upad a ten míč takhle doskákal přes něj do brány. No, tak jsme prohráli 2-0 a jeli jsme domů. No. Takže první zápas můj, ale výsledek stál za bačkoru.
2: Takže krásná vzpomínka na Teplice od Antonína Panenky.
5: To byla ještě Tondo, to byla škvára nebo tráva?
8: Prostě tě škvára. Abych to upřesnil, pozor. Teplice byly známí tím, že mají nejmenší kabině v celé Československé republice. Tam na té Drožďárně byly takové, jako mají dneska ve školách, takové jako drátěný prostory, klece takový, kam se vyšlo asi 8 lidí, takže jsme se slíkali na etapy, jsme se museli měnit. A ještě tam byl takový skosený strop, takže jsme se furt bouchali do těch drátů do hlavy, takže někomu se aspoň z toho rozsvítilo. No.
2: Každopádně tématem může být i cestování, protože Jan Rezek v kariéře, vy jste teda zažil destinace v zahraničí. Kypr, Peru, byl jsem tady v březnu, krásná země. Rusko, Čína, jste se nacestoval.
3: Jo, no tak do Ruska jsem šel za panem Chovancem, když ve Spartě jsem nebyl úplně chtěný a chtěl jsem změnit prostředí a pan Chovanec tenkrát trénoval Krasnodar a zavolal mi, jestli bych to nechtěl zkusit a jak je teď ve velký módě vlastně všech hráčů, tak všichni chtějí si to zahraniční angažmá zkusit, tak jsem to zkusil a tam se to teda úplně nepovedlo, protože ho za půl roku trenéra vyhodili a přišel trenér ukrajinský Jakovenko, který to jsem zažil asi nejhorší chvíle svého fotbalového života a v létě jsem se vrátil do Plzně.
2: No, Antonín Panenka, když teď vzpomínáme i ten 76. byl v Kyjevě, to bylo, ono se na to možná zapomíná, ale přece jenom hrálo se, dá se říct, čtvrtfinále mistrovství Evropy, první zápas na téhle poli, Václav Ježek vzpomínal, Antonín Panenka to uměl kopat kolem zdi, takže vy jste dal gól, pak jste ale nemohl hrát tu odvetu, vzpomínáte na to?
8: Vzpomínám na to, my jsme domácí utkání, myslím, že to bylo ale v Brně, že to nebylo na téhle poli, jsme vyhráli 2-0, dal jsem teda gól z trestního kopu. A odveta, protože se to hrál dvoukolově, odveta byla v Kyjevě a já jsem bohužel v té době laboroval s koledníma vazama, takže já jsem v tom dalším ligovém utkání jsem se nějakým způsobem si to trošku pochroumal, takže jsem nemohl v podstatě nastoupit od začátku, což bylo výborný a skvělý, protože místo mě nominovali Jožu Modera, který tam dal 2 góly a vystřelil nám remízu 2-2. Takže doma jsme vyhráli 2-0, tam to utkání skončilo 2-2, 100 000 diváků a my jsme postupovali teda do toho užšího finále, do Bělehradu.
2: No my, pane Panenko, na Radiožurnálu Sport připomínáme 50 dnů, které byly před tím zlatým finále v Bělehradě, každý den jeden díl a kolega Jaroslav Plašil často kouká do toho dobového tisku. Dočetl se, že prý jste tam v Kyjevě byli se podívat taky na nějakou kulturu, akorát se vám zeptal, jestli to bylo do kina, anebo na ukrajinský cirkus?
8: Tak nebylo to ani kino, což by bylo dobrý, nebyl to ani cirkus, což by bylo výborný, ale byl to balet. A ještě s takovým krásným názvem se to jmenovalo Louskáček. Je to teda balet, který je velmi známý, že jo, i po celém světě a je pravda, že jsme byli pozvaní jako celé mužstvo, je pravda, že jsme tam skoro všichni spali, ale nejvíc, kdo tam spál a hrozně chrápal, to byli 3 švédský rozhodčí. No byla to, vám to řeknu, byla to strašná nuda, prostě to, my jsme to měli jako zatres, se dívat na balet. Vůbec jsme tomu nerozuměli, vůbec jsme neměli od co, trvalo to asi 2,5 hodiny, to bylo strašný. Prostě.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Už jsme trošku načali, že i Antonín Panenka má vřelý vztah ke kultuře, říkal k baletu teda zejména. Dovolím si tady odcitovat jednu báseň, pane Panenko. Soupeř mu staví zeď, obránci po právu, ve spěchu suší pleť okrajem rukávu. A on se naklání, míč v trávu pokládá, únavu zahání, bojovná nálada. Na mnohé zážitky chce se nám vzpomínat, například, že se někdo dokáže s míčem i básně psát. Tak, jako on je psal, doma i na západě a jednou z nejhezčích, tenkrát v Bělehradě. Časopis Stadion rok 93, báseň jménem Panenka, autor Václav Ježek. Václav Ježek, velký fanoušek poezie, věděl jste to?
8: Tak já jsem znal jako trenéra, raz, to byl raz, to nebyl trenér. Takže mě to překvapuje, že se v něm objevilo básnický střevo teda. No nevím, jsem to nevěděl, slyším prvně v životě, ale zaujalo mi to, jak tam vyjádřil, že jsem prostě kopenal tu takovou nějakou myšlenkou, nebo tím, tak mi napadá jedna věc, že tenkrát po té penaltě nějaký francouzský spisovatel, velmi známý po světě, který říkal, že, doufám, že to řeknu dobře, říkal, přátelé, tady je člověk, který dokázal vyjádřit myšlenku, považte, nohou. Takže to jsem byl tak, jestli to k tomu, já nevím.
5: Já teda bych ještě k tomu panu Ježkovi, jak říkal Tonda, tak já, když jsme byli my v šatně, tak taky tam vždycky bylo střevo.
2: Možná víc, ne?
9: Škoukáš na mě.
5: Tady nikdo jiný není z té šatny, ale ty jsi to nebyl, jako.
8: Já mám ještě jako jednu vzpomínku na pana Ježka, teda jako já ne, ale byl to můj potom spoluhráč z Bohemky, který přestoupil do Sparty, jmenoval se Kos. A tam byla jedna zajímavá věc, že oni, když měli trénink, tak se jakoby byli na hřišti, ještě než přišli trenér, nebo trenér, který říkal, nebyli dva trenéři, byl jeden. No a vždycky si stavili míče na vápno a ty střílili na brankáře. A tyhle na Spartě byl podchod, tam se nechodilo jinou, tam byl prostě podchod, že jste museli projít zemí, vylezli se ven. A právě tady ten Václav Ježek vždycky šel jako poslední a vyběh z toho tunelu na tu hrací plochu a teď se rozeběh a přes tu celou půlku fotbalového hřiště vždycky někomu ten míč ukop. A oni všichni byli hrozně naštvaný. No a tenhle ten Láďa Kos říká, hoši, já s tím probudu něco. Sehnal někde medicíba velikosti fotbalového míče. Postavil ho na velký vápno a teď všichni koukali, kdy vyleze Václav Ježek, koukali, Václav se objel, rozeběh se přes tu půlku, řach. Míč se ani nehnul, pan Ježek tři kotrbil se ve vzduchu, padnul, sanitka, meniskus, přetrhaný vazy a Kos si v životě nekopnul.
2: Já jenom doplním, abyste to chápali. Václav Ježek v knížce Trénoval se mistry říkal, že poezie vlastně ho nějakým způsobem vytrhávala ze stresových situací, že mu pomáhala i v tom trénování, dostal se k ní přes Jaroslava Seiferta. A taky v té knížce říkal, pane Panenko, že vás chtěl do Sparty. Prý vás vysledoval jako ještě neznámého dorostence, jenomže to prý nějak neklaplo. Prý talent tam byl, teď si tu spartňanské funkcionáře, ale prý se obávali vaší tělesné připravenosti, teda. To byl odhad, co?
8: No tak já jsem byl tělesně slabý, všude jsem byl nejmenší, neduživej, dokonce mi nějaký pán sehnal, že mi přihlásí na judo, abych jsem zesílil. No je pravda to, že jsem tu nabídku od Sparty dostal, ale to bylo v době, když jsem v Bohemce za dva zápasy v divizi střelil 10 gólů, 5 a 5, shodou okolností Teplice B a tuším, že Duchcov. Během týdne jsme hrali dvakrát doma, dal jsem 5 gólů Teplicím, 5 gólů Duchcovu, takže asi se mě začali trošku jako zajímat víc. No a chtěli, abych teda sem přestoupil do Sparty. V té době Bohemka hrála druhou ligu, takže já jsem bych to akceptoval samozřejmě. Takové nabídky se neodmítají. No a tak jsem šel na ty naše funkcionáře Bohemky a jsem říkal, že tam mám nabídku od Sparty, že teda chci hrát ligu, tak jestli by mě uvolnili. A oni mi říkali, no hele, jako víš to, my bychom tě pustili všude do jakéhokoliv ligového mužstva, ale do Sparty to nejde. My jsme ČKD Stalingrad, oni jsou ČKD Sokolovo, to by jako, to prostě nejde, no. Takže tím to vlastně celý skončilo. Za půl roku přišla Slávie, tak jsem říkal, že vyšel do Slávie a oni mi říkali, hele, do Slávie to nejde, do Slávie. To je Praha Vršovice, to jsme tam dva, to taky, my tě pustíme všude jinde, ale do Slávie ne, no. Tak jsem byl 23 let z Bohemce, no. Ještě se pamatuju, že tam byl předseda nějaký pan Žežulka ve Spartě a když jsem přišel, tak on mi říkal, garantuju vám roční příjem 60 tisíc. Tak v té době to bylo docela slušný peníze, i když to nebylo až tak tolik, no. V Bohemce jsem měl jenom 30, no, tak to bylo docela dobrý.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Pánové, Horvát s Reskem toho taky dost dokázali společně na jiném angažmá, na jiné štaci. Bylo to konkrétně v Plzni, můžeme si to připomenout.
10: A teď se ještě jednou vracíme na Letnou, kde by už mělo skončit finále Ondrášovka Cupu mezi Jabloncem a Plzní. Slovo má opět Jan Kaliba.
11: Vidíme tu bengalské ohně, je tady přes 8 tisíc diváků, což je na finále domácího poháru slušná návštěva. Poslední šance jabloneckých zautočit a Jan Dílek v tuto chvíli končí utkání. Plzeňští se radují z vítězství v Ondrášovka Cupu. Znamená to, že jak Jablonec, který skončil v druhý lize, tak Plzeň, která vyhrála Ondrášovka Cup, si zahrají třetí předkolo Evropské ligy. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Ano, to byl úspěch, tedy první společný v Plzni. My jsme připomínali na těch předešlých desítkách i ten titul, který získali pánové společně v roce 2011. Říkám si, partu jste tužili, ale přece jenom úspěšní na hřišti jste byli. Pamatujete si, Honzo, na ten zápas na Letné? Tam jste taky byl, řekněme, na bodech.
3: Jako pamatuju si ho velmi dobře. Měl jsem dvě asistence. Se teda takhle musím tady pochválit, ale...
2: Já jsem chtěl, aby se ta chvála na vás trošku tak jako taky zaměřila.
5: Bylo 2-1, jo? Nebo kolik to bylo?
2: 2-1, myslím.
3: 2-1.
2: Na Diablonce.
3: David Lafata Bystroň.
5: Což dobrý prostě, no.
2: No. Pak ještě ten titul společný. Pavel Vrba, jak tohle, řekněme, koučoval takový tým svébytný mužů, kteří před sebou měli ty velké úspěchy, kteří chtěli něco dokázat, třeba přesvědčit lidi, že za to stojí, ale přece jenom taky si rádi vyhodili z kopítka. Pavle,
5: to řek.
2: Ty jsi byl kapitán, ne?
5: No, co? No,
2: tak
5: ať to řekne,
2: první volba kapitána.
5: Ať to řekne Reza. Ne, tak zase, ono to spadne k tomu, že tady budeme počítat, kolik jsme toho vymlaskli, ale o tom to úplně nebylo. Já si myslím, že já to vlastně opakuju častokrát, že kdo prošel tou Plzní, ať už od toho poháru nebo pak ty tituly, tak vlastně všichni ty kluci se dostali do nároďáku a to je pro mě měřítko toho, že fakt byli dobrý, jo, a měli ty kariéry vlastně všichni velmi úspěšní. Nějak se to budovalo, tenhle ten Ondrášovka Cup nebo ten český pohár vlastně byl fakt jako první úspěch a tam ještě jsem si říkal, že to je jako díl náhody, že prostě ten pohár se dá vyhrát jednou za těch x let, my jsme měli dobrý hráče, ale pak teprve, až když jsme hráli s tím Bešiktašem vlastně na Spartě taky, tak to bylo to předkolo, vylosovali nám Bešiktaš a tam jsme jako, samozřejmě jsme si zjišťovali, kolik berou ty hráči a my jsme v tu dobu brali, já nevím, já si myslím, že jsem měl třeba 120 tisíc jáplat v Plzni a bavil jsem se s Karezmou a ten měl $120,000 měsíčně. Takže to byl trošku rozdíl a mělo to být vidět i na tom hřišti, ale nebylo. A v tu dobu si myslím, že jsme tak jako čuchli k tomu, že bychom mohli opravdu být dobrý. No a vlastně sezónu potom jsme vyhráli ten titul a tam už to začalo jako to sebevědomí růst a to mužstvo se prostě jako tvořilo, přicházeli lepší hráči, odpadali ty jako slabší a bylo to vlastně nastartovaný. Jo.
2: Já jsem se trošku dovolil zaměřit na to trenérské řemeslo. Teď tedy jsme slyšeli příklady, jak třeba funguje tým, který je opravdu pospolitý i vlastně v té generaci Antonína Panenky, ale přece jenom občas se něco stane, nějaký spoluhráč něco vyvede, řeší se to všude a pak se to asi taky možná řeší v kabině. Myslím, že si můžeme jeden moment připomenout, jenom to bude tedy zvuk komentáře z České televize.
9: Tomáš Řepka, druhá žlutá karta a červená.
12: Já si myslím, že to je naprosto zbytečný.
9: Tomáš Řepka napadl kameramana České televize. Tak to je nechutný okamžik Tomáše Řepky, který se snad zbláznil v tuhle chvíli. To nechápu. Je to normální tohle.
2: To byl kolega Petr Svěcený z roku 2007. Pustili jsme to tady v Teplicích, protože tady se to stalo. Pane Panenko, takhle třeba řekněme hodně výrazný hráč v mužstvu, který občas něco vyvede, blikne mu. Jak byste třeba ve vaší generaci tohle řešili, nebo zažil jste někoho podobného?
8: Tak přiznám se, že nespomínám, že by došlo až k takovému excesu, jako byl tady třeba s Řepou. Tenkrát vlastně ty hráči měli daleko větší pokoru, úctu, jak k trenérům, tak k rozhodčím. Prostě tenkrát hráč takhle nic jako nedovolil. Dá se říct, a postupem času se to trošku mění samozřejmě, no a co se říká tady Tomáše Řepky, tak já musím trošku na jeho obhajobu říct, že já s ním teď chodím rád za Sigi tým a musím říct, že to je velice příjemný kluk, přátelský, pohodový, ale nesmí stoupit na fotbalové hřiště. To se stane z něj lev a prostě tam přišel to v hlavě nějaký blikanec a nemá šanci nějak prostě vyhodnotit, jestli dělá dobře, špatně, prostě je v nějakým tranzu určitým. Ale říkám, když bude tady sedět mezi vámi tady si povídat, tak je to skvělý, bezvadný, příjemný kluk. No.
2: No my jsme se dostali časem, jak jste pochopili, tedy z Plzně trošku zase dřív do minulosti, to bylo 16. září 2007, Pavel s Janem Reskem byli tehdy hráči Sparty, vedl to Michal Bílek. K tomu jsem se chtěl dostat. Pamatujete si, jak pak třeba v kabině probíhala nějaká rozmluva, analýza té situace? Vy jste byl tehdy docela ještě, když to řeknu, bažant?
3: Pamatuju, když se stal tady ten incident, tak už jsem byl vystřídaný, takže jsem byl na lavičce, takže jsem to měl vlastně z první ruky. i když já jsem teda v té době, nebo v ten moment musel držet...
2: Z první ruky to měl ten kameraman, podle mě.
3: Ano, ale to měl štěstí, že jsme tam drželi ještě Martina Abrahama se Zendou Pospěchem, protože to by mohlo dopadnout ještě daleko hůř. Jako já, co si pamatuju, tak tam pak Řepa někde vyprávěl, že vytrhal sprchy a to si myslím, že úplně pravda není, nebo si to aspoň nepamatuju, že vytrhal. Nějaký rozkoplý dveře tam byly.
5: No, já si myslím, že tam byly ty jenom takový ty vystrčený, že to nebylo utržený. A to je jedno. Možná, že byl záchod.
2: Osprchovali jste se.
5: Vytržený.
2: No. Já nevím. Ale jako
5: jsou v Teplickém pro hosty jsou tam dva záchody. Jako tam jsou tak dvě šatny vlastně průchozí a já si myslím, že Řepa šel do té druhé, právě do té jako menší, ale v téhle té veliký, ani v té koupelně jako úplně nic nebylo, ale byl rozjetej tak, že si dovedu představit, viděl jsem vlastně jednu tu akci, jestli si pamatuješ, když jsme byli ve Spartě na pivu, že nevydržel ani pípa, ale... Takže předpokládám, že kdyby si chtěl smlsnout na sprše, že by to zvládnul lehce.
2: Ne, ale tak vem si, fotbalový trenér a pak musí řešit v kabině s lídrem týmu takovýhle incident, víš? Dokážeš si to teď představit třeba ve tvé situaci? Pavel trénuje v Mostě, pokud byste to náhle nevěděli.
5: No tak musíš se k tomu nějak postavit, ta doba je jiná a Tomáš Řepka měl prostě tu svoji pozici toho rabiáta a takhle prostě působil, no, dělal tyhle ty věci. Tonda to teďka tady zmínil, tak jednak zestárnul, jak má za sebou určitou pasáž toho života, na kterou asi není pyšnej a to určitě toho člověka změní, ale v tom, kdy měl tu pásku, kdy byl lídrem té šatny, fanoušci ho milovali, tak prostě dělal tyhle věci a bohužel bylo by to mužstvo, ale v tu chvíli ten hráč je těžký si to uvědomit, vidíme to teďka, velký téma, že jo, Tomáš Chorý, prostě ty kluci to mají v sobě, tu agresivitu, to, že chtějí pro to mužstvo udělat všechno, někdy je to trošku na škodu, no.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Já mám pocit, že tam se hlásí jeden z diváků, dobrý den, jestli máte mikrofon.
13: Mám. Dobrý večer, za prvý bych chtěl pochválit pořad Desítka Pavla Horváta, když můžu, pravidelně poslouchám. Karel teda z Košťana, bych ještě jednou řekl. A mám dotaz na pana Panenku, jak vidí šance našeho nároďáku teďko na mistrovství světa a jestli by mohl on zaspomínat na mistrovství světa v roce 1982.
8: Tak první část, co se týká našeho mužstva, no, tak jsem strašně rád, i když ta cesta byla trnitá, myslím si, že nebyla ideální, ty výkony taky a výsledky taky ne. Ale nakonec jsem rád, že jsme se probojovali na mistrovství světa, aspoň máme pro co žít, komu fandit, to je první věc. Druhá věc, jsem trošku opatrnější v těch názorech a výrocích, protože myslím si, že ta široká fotbalová veřejnost vlastně má takové mínění, že teda máme lehčí skupinu, že tam máme Jihoafrickou republiku, Koreu, že to jsou soupeři, který jako nic, jo, ty lidi myslej. Já říkám pozor, mám zvyhnutý perec, jako, aby nás nepřekvapili, protože jsou elastický, rychlí, dneska už i takticky vyspělí, takže čekají nás velice těžké zápasy. No a já osobně říkám, budu držet palce, aby jsme se dostali aspoň teda ze základní skupiny, což si myslím, že už samo o sobě by byl pro český fotbal velký úspěch. No a jakmile člověk udělá takový ten první krok, se mu podaří teda postoupit, no a pak vlastně de facto je i sám v sobě uspokojený a že neudělal ostudu, a pak už se může stát cokoliv, pak je to vyřazovací a už ty zápasy potom může být úplně o ničem jiným. Takže doufám, že to dobře dopadne. No já tam teda nejedu, budu fandit jenom v hospodě. Doufám, že dáme hodně gólů, protože u nás v hospodě, když dáme góla, tak je kolo panáčků. Tak aby jsme tam neseděli celou dobu na sucho, no tak.
2: Držíme palce českému národňáku, pane Panenko, nebojte se.
8: No a ještě k tomu, tam byla ještě druhá otázka, že jo, mistrovství světa 82, to bylo ve Španělsku, kde jsem se teda, byl jsem přítomen toho mistrovství. No, myslím si, že jsme měli velice dobrý mužstvo, ale bohužel ta atmosféra v tom mužstvu a ten vztah hráčů k hráčům nebyl dobrý. Tam byla trošičku taková hráčská obměna. Někteří starší kluci končili, někteří mladí přišli a to nedělalo dobrý dojem v tom mužstvu. Prostě ty mladí se bouřili, že proč hraje tenhle ten starý, když já jsem lepší nebo mám lepší jako čísla než on a tak dále, tak dále. Takže tam prostě byl takový trošku v tomhle tom problém, že ten manšaft netáh za jeden pro vás, že spíš se tam prosazovali jako individuálně nějaký zájmy některých hráčů. No ale jeden takový zajímavý moment tam byl, to vás bude určitě zajímat. Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Nebudu jmenovat, vy asi budete možná tušit, kdo to byl. No a shodou okolností po druhém zápase, nebo po třetím, a teď nevím, s kým to bylo, byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. A protože za ten zápas vypotíte 3-4 kg jako nic, navíc ve Španělsku v horku 5 kg, tak vlastně, abyste se mohl vyčůrat do té zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, tak aby jako jste to prostě zvládli. Jo. Tak on byl odvedli do té místnosti dopingový, my jsme se vysprchovali, oblíkli, šli jsme do autobusu, jedna hodina pryč, nikde. Druhá hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny se vypotácel z té dveře, vypotácel se, říká, nalít jako brok, říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
5: Já teda nevím, jestli to byla náhoda, ale já když jsem vlastně, pak jsme s tou Plzní začali jezdit na ty poháry, tak vlastně jsem fakt byl v jednu kontrolu jsem byl vylosovaný, já nevím, jestli to byla náhoda. A v tu dobu ještě se taky mohlo alkoholický pivo, takže já si pamatuju zápas třeba v Bruselu s Lutychem jsme hráli, nebo s někým z Belgie. A vím, že taky jsem tam seděl, prostě taky jsem, už se mi chtělo hrozně moc, ale oni furt nosili na těch táckách takový dvoudecový piva jenom. Takže, a byl tam brankář od nich a ten tam seděl a říkal, to není možný, jako to. Já říkám, já mám hroznou žízeň, jak jsem to tam ládoval. A vím, že jsme pak s doktorem jeli taxikem na hotel, že už odjeli manšaft, takže jsme jeli taxikem, že někdy takhle bylo, no.
2: Krásné dopingové kontroly, no. Asi ne každý má takovou zkušenost. Nicméně, možná mistrovství světa 1982 vrhlo na československou reprezentaci taky určitý třeba stín, ozvali se kritici. Možná jste si, pane Panenko, vzpomněl na to, co jste prožívali během té kvalifikace o mistrovství Evropy 76, protože vlastně dobový tisk přináší informace o tom, že vítězství nad Kyprem 4-0, které jste podpořil hat-trickem, bylo kritizováno, že to bylo málo, že jste porazili vlastně nízkým skóre, protože Angličané porazili 5-0 a vy jste vlastně v Anglii prohráli ten první zápas. A vlastně, než přišla ta výhra nad Portugalci 5-0, důležitá v kvalifikaci, tak možná jste byli pod nějakým tlakem. Vzpomínáte, že třeba přicházela kritika z médií?
8: Tak já se přiznám, že jsem žádnou kritiku ani tlak necítil. Myslím si, že ani celý naše mužstvo ne, protože tenkrát byla výhoda, že tyhle ty slabší mužstva, jako byl Kypr a Lucembursko, já nevím, Faerské ostrovy ještě nebyly. Takže to byl pro nás takový jako procházkový zápas, jo? Takže jim dát 4 góly, to nebylo takový umění velikánský. Dneska už je to trošku jiný. Jo? Dneska hoří Malta a jsme v pytli. Takže my jsme prostě v tom utkání, teda, je pravda, že se mi dařilo, že jsem dal 3 góly, teda poprvé a naposledy v národním mužstvu. A shodoukolně jsem to pěkně rozdělil. Jeden gol jsem dal z trestňáku, jeden gol jsem dal ze hry a jeden gol jsem dal z penalty. No.
2: No tak kritika poslední roky samozřejmě se čas od času týká i české reprezentace a to i po zápasech, kdy se třeba lecos vydaří, třeba zvýšit své naděje na postup do nějaké klíčové fáze kvalifikace o daný velký turnaj. Můžeme si připomenout ostatně jeden moment.
14: A tak Češi už sevření a Rezek, pozor na tu šanci, to bude penalta a je to tak. Rezek se tam po přihrádce Rosického vběhl velice odvážně do pokutového území. Byl to Danny Wilson, který zkosil Jana Rezka, který tam pronikal po přihrádce Rosického z pravé strany. No a k pokutovému kopu se v tuto chvíli staví levý obránce Michal Kadlec. Kocko vede 2-1, Michal Kadlec se rozbíhá, pálí a je to gól.
2: 2-2 ve Skotsku, Jan Rezek klíčovým aktérem, který přinesl to srovnání. Vážíme si toho. Co vy?
5: Já tam to řekl jasně, jako zkosil Jana Rezka, odvážně tam šel a prostě byla těžká půda.
2: Je, tak asi chápete, že už to bereme jako s nadhledem, já věřím, že vy taky. Byla to trošku propíraná situace.
5: Co mu zbývá?
3: Takhle, abych uklidnil lidi, tak všude říkám, že teda penalta to nebyla, ale samozřejmě vnitřně cítím, že to prostě penalta byla. Ne, to je samozřejmě legrace. Já už v té době jsem měl žlutou kartu a jako kdyby tam byl VAR, tak jdu ven. Kdyby rozhodčí to vyhodnotil tak, jak měl, tak jdu ven. Takže pro mě to samozřejmě dopadlo dobře. Mohl jsem být za Vyvrhela, za kterýho jsem teda ve finále stejně byl, ale jako i ten bod z toho Skotska samozřejmě tak nám přinesl šanci si zahrát o euro a takže já to beru tak, jak to je, pozitivně.
2: Ano, já jsem vlastně to nechtěl nějak tady to téma zmiňovat kvůli tomu, abych vás nějakým způsobem tady dehonestoval, ale spíš jsem chtěl naznačit, že ta atmosféra kolem repre...
5: Neříkej ty slova, ty cizí.
2: No, schazovat třeba.
5: No, řekni to normálně.
2: Ale že ta atmosféra kolem té repre Michala Bílka byla vlastně dlouhodobě asi dost, když to řeknu kulantě, specifická. Možná Michal Bílek třeba už byl zase jiným člověkem, než když jste ho zažil ve Spartě. A jak to dneska s ohledem těch pozdějších třeba úspěchů, že jste došli do čtvrtfinále toho Eura, vnímáte?
3: Jako dlouhodobě tak ta atmosféra nebyla dobrá. Já jsem samozřejmě i tím, že jsem ty zprávy nečetl, ale stejně se to k vám dostane, protože to všichni, kdo to chce prostě vytáhnou ven, tak vám to řekne. A Míša to měl těžký, nejenom on, ale v tu dobu i Milan Baroš, který ho dokonce i lidi na Euro vyvolávali, ne úplně v dobrým, vlastně na Míšu hořvali Bílek ven, takže samozřejmě to nebylo dobrý, i když jsme se nakonec dostali do čtvrtfinále Eura, ale myslím si, že v tomhletom to tomu strašně pomohl takový ten týmový duch toho týmu, který se prostě semkl v těch těžkých chvílích, většinou to teda bylo pro nějakým průseru, ať už to bylo...
5: Na mě nekoukej.
3: Ať už to byly rozervaný šaty, že jo, nebo já nevím, co tam všechno ještě bylo.
2: Co myslíte, to už jsme úplně zapomněli.
3: Nebo, ale to podle mě bylo až po tom Euru vlastně.
2: To bylo po baráži v Černé Hoře.
3: Po baráži, ano.
2: Já jsem si náhle vzpomněl.
3: Ano. Takže pak po té baráži jsme to zase vlastně hodili do pozitivna, protože jsme tuším vyhráli nebo remizovali v Irsku a pak to Euro si myslím v mých očích bylo povedený. Takže Míša si myslím, že zpětně asi na to taky vzpomíná v dobrým, ale jak už teďko nedávno, když přijel místo v 21, říkal, že už seniorský nároďák trénovat nechce.
2: No tak pochopitelně máme tady účastníka čtvrtfinále mistrovství Evropy z roku 2012. Je tady zlatý z mistrovství Evropy 1976. Jedno téma se Antonínu Panenkovi předhazuje asi daleko ještě častěji, než to, že Jan Rezka fauloval tehdy skotský protihráč v Hampden Parku. Můžeme si pustit ostatně jedno svědectví Antonína Panenky.
15: Těch besed bylo opravdu hodně. Většina otázek se teda týkala toho pokutového kopu. Jednou dokonce jsem měl nějakou absolvovat besedu na vesničce. No a když jsem tam jako přijel, tak před tou hospodou, jako bývají takový ty reklamy, tak na té tabuli tam bylo napsáno, dnes čepujeme panenkovou desítku, tak
16: to bylo takový... Krásné. Čepujeme panenkovou desítku.
2: Pane Panenko, evidentně dotazů bylo hodně na ten dloubák. A desítku jste si dal tehdy vlastně v té vesnici? Tu vaší?
8: Já jsem si nedal desítku, protože já desítku nepiju, já piju jenom Plzeň dvanáctku.
2: Dobře, tak Pavel Horvát chápe. Ale každopádně ten dloubák, Jan Rezek mimochodem kopal někdy takhle tímhle způsobem?
3: Jako vždycky jsem si to hrozně přál, abych někdy dal takovýhle gol, bohužel nikdy jsem na to neměl asi...
8: Koule.
3: Dobře.
5: Jasný, ty taky.
3: Koule. A i možná potíhou toho, že jsem někdy i penaltu zahodil, tak bohužel byl to můj sen, ale nikdy, ten už se mi asi nesplní.
2: Kdyby měl Antonín Panenka poradit nejistému Janu Rezkovi, třeba v rozletu jeho kariéry, jak ten dloubák zahrát, jak ho proměnit, jak být úspěšný, získat ty dolní části těla.
8: No tak já myslím, že teďko v tomhle věku už je to bezpředmětný, protože to je potřeba minimálně 2-3 roky trénovat a to už není moc času na to. Ne, prostě já si myslím takhle, že to je věc, která se nemůže, není to nějaký náhlý vnuknutí, je to prostě věc, která musí mít, kterou musí mít člověk zažitou, to znamená, že ji musí opravdu, já jsem to třeba 2 roky trénoval poctivě každý den, takže o půlnoci jsem to kopnul, jako, měl jsem to prostě v sobě zažitý. Takže tam potom ten úspěch na tu, nebo ta naděje na ten úspěch je hrozně veliká. Když to někdo ho to napadne, že to chce udělat, tak to většinou vždycky zkazí a ještě má odsudu. Takže jako říkám, mě to potřeba, aby to člověk uměl teda, no, tak.
2: Dáme prostor posluchači, jenom mě zajímá, oni to asi tedy věděli, členové týmu, trenéři, že to takhle zahráváte, nikdo nebyl, že by vám to rozmlouval.
8: Byl, tak je pravda, že to viděli, jak hráči, protože jsem to trénoval i u národního mužstva, tuto penaltu s Ivo Viktorem a s Šaňou Venclem. Vlastně všichni viděli takhle kopu a nikdo prostě nikoho nenapadlo, že by mi říkal, nebo mi to rozmlouval. Akorát jenom jeden člověk, a to byl Ivo Viktor, s kterým já jsem vlastně obýval pokoj, a on mi říkal, hele, když takhle kopneš, tak já tě nepustím do pokoje. No, pustil mě, ale až půl osmi ráno. Tam jsem se klepal u dveří, ale vydržel jsem, no.
2: Asi byl rád. Antonín Panenka, autor Zlatého dloubáku z Bělehradu.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Děkujeme za dotaz. Máme tady dalšího z diváků.
17: Dobrý večer. Roman Méme. Prosím vás, tady od kamaráda Jirky Andrušáka občas slyším, že pešice o tréninky by polovina dnešního manšaftu sotva zvládla. Můžete, protože máte data přesná o trénovanosti hráčů, dát mi nějaké střelivo, abych měl někdy návrh taky nad ním. Děkuju.
2: To je otázka na Jana Reska?
17: Myslím, že i Pavel Horvát k tomu má svá data a určitě pan
5: Reze. Tenkrát jsem data neměl. Jo? Tenkrát se běhalo na TEP, teď jsme to někde hodnotili, nás zastavili, řekli nám x6 a my jsme to polovina neuměli spočítat, že jo? Protože 22x6 to už je tyve rebus, takže to jsme vždycky čekali, kdo to řekne první, a říkali jsme tak jako něco kolem. Ale já řeknu jeden příběh s trenérem Pešicem, když jsem ho měl v Jablonci, pardon, nebyly teda ty data ještě, a běhal se tam takový okruh v zimní soustředění a můj spoluhráč tehdejší Jaromír Navrátil, který byl taky 32, 33 let, byl v nároďáku, v širším kádru, fantastický hráč, a měli jsme tam kluky, který běhali strašně rychle, který by měli ty čipy nadupaný a byli by v těch největších rychlostech, tak my jsme naopak byli v těch jako blbejch číslech a běželi jsme skoro poslední, a trenér Pešice tam stál a viděl,

0: doslova říkal, vůbec si to dneska neberte, dneska chci vidět jako to srdce a to, co všechno odvedete. A já taky rád vidím ty hráče, byť je to třeba na té nižší úrovni, v tom případě, když vidím, že jsou hotoví a co jsou schopní jako všechno zvládnout v tom stavu a jak zvládají tu únavu, že to nezabalej, a pro mě je to víc, než pak, jako když si rozkliknu to číslo na tom počítači a řeknu si, tak on to jako běžel hezky, ale jak říkal pan Pešice, no, pak se o to přerazí. No.
1: Děkujeme za dotaz.
0: Díky, Rezo.
1: Sedí tady Jan Rezek, nevím, jestli chce odpovídat na tohle.
2: Takhle, já jsem nezažil tréninky pana Pešicu, takže těžko můžu jako to porovnávat. Samozřejmě ta doba před těmi 20 lety a dneska je úplně někde jinde, protože ten fotbal neuvěřitelně Pešice zrychlil.
0: To bylo už přes 30 lety.
2: Před 30 lety. No, to bylo, no. Před 30 lety. Takže ten fotbal se strašně vyvíjí a prostě ty kondičáci jsou strašně důležitou součástí jako těch realizačních týmů a opravdu dneska ty kluci jsou hlídaný, dá se říct, ve všem a troufnu si říct, že trénujou tvrdě, nevím, jestli stejně jako před 30 lety, ale trénujou tvrdě jinak a musím potvrdit to, co vlastně jste si říkal o trenérovi Bílkovi, tak prostě jsou dny, kdy třeba trenér Frťala prostě jim řekne, vůbec si to na sebe neberte, dneska to nechci, vůbec mě to nezajímá, a jsou dny, kdy třeba naopak, většinou to je, když se ti něco nepovede, tak to hledáš jakoby všude, tak se na to podíváš a většinou to tam najdeš. A po vítězných zápasech se to většinou jakoby moc neřeší, takže je to součást dnešního fotbalu, ale úplně nepřikládáme tomu nějakou úplně největší vážnost.
0: Já ještě teda k tomu dodám za Tondu. Já si myslím, že já s Tondou jsme byli hráči, kterým by čipy prostě nevyhovovaly.
3: Já k tomu můžu dát jinou věc. Zase to bylo ne před 30 rokama, ale před 60 rokama. Žádný tyhle ty vymoženosti nebyly, ale bylo to tak, že jsme měli třeba zimní přípravu. Měl jsem trenéra Pospíchala, který byl velmi tvrdý, velmi prosazoval tu tréninkovou morálku a tréninky. A když byla zimní příprava, tak po té zimní přípravě se dělali takové testy a ten pan Pospíchal jednou přišel s takovým papírem velikánským a říká, tak mám tady hodnocení zimní přípravy, jak jste k tomu přistoupili, jak kdo je na tom fyzicky, jak na tom silově. No a říká, tak nejlepší Jirka Kotrba, Popršálek, já nevím kdo. No ale bohužel poslední a předposlední místo panenka Dobijáš. No nic, uběh půl rok, udělal se půlroční zápasový cyklus, skončila liga, pan Pospíchal přinesl zase s takovým velikým papírem a říká, no mám tady hodnocení výkonnosti v fotbalu, bylo to strašně jednoduché, já jsem ten papír jenom otočil. No tak takovýhle měření bylo tenkrát jiný, no.
0: Já k tomu přidám ještě, když jsme byli s Rezou ve Spartě, tak vlastně tyhle ty testy taky byly, ale to už jsme chodili na tu fakultu běhat na ty pásy a já si uvědomuji, že byly čtyři kategorie byly výborný, tam byl Zdeněk Pospěch, možná ty určitě, pak byly šestmen, tam bylo jako velmi dobrý, pak byli dobrý a já jsem byl červený a bylo tam podle napsáno hrůza prase nebo něco takového. To se mi úplně nedařilo. Jako no.
2: To bylo ještě možná i za brankářema.
0: Brankáři na ty testy nechodili.
3: Já pamatuju taky ještě v té naší době nějaký blbec na fotbalovém stazu na ČSTV vymyslel takové nějaké zajímavé věci. Někdo vymyslel, že hráči musí každý měsíc dělat testy. Ten test se skládal Cooper test, to je za 12 minut, kolik uběhnete, pak nějaký člunkový běh a takovéhle věci a byly tam nějaké hodnoty. Ta hodnota toho Cooper testu byla asi kolem 2900 nebo 3000 metrů. A tam bylo pod tím napsáno, kdo neuběhne 3000 metrů, by neměl vůbec hrát ligu. Tak já jsem vůbec ligu hrát neměl teda. Celý život. Jsem to nikdy neuběh.
1: No, myslím, že to vůbec nevadilo. Antonín Panenka je tady s námi stále.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Mladý posluchač, mini posluchač.
5: Tak já mám dotaz. Jaký máte názor na nadstavbu?

0: protože i fanoušci Teplic mají transparenty, že by ji chtěli zrušit. Tak jaký na to máte názor vy?
1: No ty, Honzo.
2: To je asi
1: no.
2: Na mě. No, jako pokud se hraje o tu záchranu, tak samozřejmě ty zápasy jsou nepříjemný. Zas na druhou stranu dokážu pochopit, že třeba zápasy o titul jsou prostě zajímavý, ty nejlepší týmy hrajou mezi sebou a před plnýma stadionama, takže si myslím, že určitě zajímavý to je pro nás, co jsme teďko byli Přemečku 2-3 roky dole a hráli jsme o tu záchranu, tak samozřejmě je to horší a někdy jako nepříjemný.
3: Já bych jenom doplnil, že vztah Teplic k nadstavbě asi započal už ten úplně úvodní zápas, když začala nadstavba, to bylo to playoff o umístění Teplice Mladá Boleslav 0-8, takže možná se to tady zrodilo úplně ten negativní vztah. No, ale to je
1: Honzo, nebuď nidopich.
3: No, ale to už je zahrané.
1: Já jsem jenom chtěl říct, tak si trošku rejpnout do teplických fanoušků, že vlastně ta nastavba je dobrá, že můžeš vydělat na to, že je víc zápasů, že přijdou lidi, víš? Víš, jak to myslím, ne?
4: No, to je pěkná blbost.
3: Pavle, takhle, ještě jsem chtěl tady chvilku povídat, ale abychom neskončili brzo.
4: Já se jenom doplním, tady s tou nastavbou, to je můj osobní názor. Já bych ji zrušil, já bych ji vůbec jako nepoužíval do praxe z jednoho důvodu, zejména teda ta tabulka o sestoupení z ligy. Ta nastavba pomůže, nebo může pomoct jenom vždycky tomu mužstvu, který je beznadějně poslední nebo je na padáka. Jo, pro mě to je nekorektní, že odehraju 30 nebo 20 zápasů a skončím na nějakém výsledku. To je pro mě hodnocení tak, jak by to mělo být. A ne, že potom v nastavbě se vám může stát, že odejde vám forma, zraní se vám hráči a prohrajete 3 utkání a vlastně de facto měli jste 6 bodů na někoho a tou nastavbou vlastně pomůže to akorát tomu, kdo na tom byl špatně. Ale vás to potopí. A to si myslím, že je nekorektní a nespravedlivý.
3: Děkujeme Antonínu Panenkovi za názor. Dostáváme se k poslední pasáži. Ještě tam je dotaz?
1: Ještě tady je.
3: Tak prosím, dobrý den.
5: Zajímalo by mě, koho považuje každý z vás za nejlepšího hráče všech dob.
3: Pane Panenko, kdo byl vedle vás nejlepší hráč všech dob?
4: Tak vedle mě ne, ale já si myslím, že ty nejlepší hráče tady dneska vidíte. Tak samozřejmě každá doba, každý období nese nějaký poznatky v tom, že vyrostou noví a noví hráči, nejlepší na světě a já jsem, musím říct, že jsem strašně pyšný a hrdý na to, že jsem měl možnost si s takovýma hráčema zahrát jako se spoluhráčema, nejenom jako, že hrajem proti ním, ale jako, že jsem s nima seděl v kabině, že jsem s nima byl na hotelu a tak dále, tak dále. Takže já jsem měl možnost si zahrát za výběry světa a Evropy a s těma, říkám, nejlepšíma fotbalistama. Pro mě to bylo strašné vyznamenání. Já byl v 7. nebi, když trenér řekl sestavu jako na ten zápas a říká, tak brance je Lev Jašin, brankář ruský, pravý obránce Carlos Pereira, nebo Carlos Alberto, Brazílie, Franz Beckenbauer, Marinho, Brazilec, záloha vpravo Eusebio, v prostředku Bobby Charlton a vlevo Panenka. Takže jsem se sesunul. Sesunul na podlahu a bylo to pro mě prostě vyznamenání, ale mám k tomu ještě proč to zdůrazňuju. Tyhle ty všechny fotbalisty spojuje jedna neskutečná obyčejná věc. Oni jsou všichni strašně skromní. Tam na nich nevidíte nějaký, že by někomu nepodepsali, že by se s někým nevyfotili, že by s někým si nerozvedli nějaký hovor. Strašně příjemní lidi a to já na nich vlastně jsem cenil úplně nejvíc.
3: A to říká autor Zlatého dloubáku z Bělehradu, Antonín Panenka. Ještě máme poslední téma, které bychom tedy mohli uvést výrazným momentem, který nastal v Praze na konci března a byl u něj jak Jan Rezek, tak Pavel Horvát.
6: Skutečně, Michal Sadílek teď míří ve čtvrté sérii na pokutový kop. Je to 2-1 z českého pohledu, může to být...
7: Na Euro se kvůli tříkolce nedostal, tak pojďme na
8: rozhodující penalta.
6: Ano, je to tak, rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol!
7: Je hotová!
6: Češi
8: vítězil po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada národního týmu, až by z toho po druhé odešel hlas, stejně jako v semifinále, taky ve finále, ale to je to.
3: Krásný komentář kolegy Mirko Masiče, kterému sekundoval Pavel Horvát.
1: Já vlastně musím říct, že když jsem nastupoval do Českého rozhlasu tady k Honzovi a tady k
3: Radiožurnál Sport
1: kolegům, já vím, kam jsem nastupoval.
3: Pardon.
1: Šílený tohleto. Tak jsem vlastně tak jako tušil, co po mně budou chtít a tohle byl strop prostě zatím mýho jako působení na Radiožurnálu Sport, protože dostat se vlastně úplně v jiný pozici, než jsem vůbec někdy čekal k takovýhlemu úspěchu, tak byl jsem rád, že jsem tam vůbec mohl bejt, chodím zadarmo, že jo, to je jasný, je tam jídlo, kafe. Sice v Edenu mám nejhorší místo vůbec, který je jako k dostání, to musím říct teda, že tam je asi to ta řada, 11. místo, je to takhle nízká židle a ještě je blízko ten půl, takže já se tam těžko dostávám, sedím bokem, ale viděl jsem to jako velmi dobře a hodně si to užívám a Miro Vasič ten to vzal jako úplně z ostra, bylo to perfektní. No.
3: Je krásné, že právě tenhle moment si mohl komentovat na Pražské Letné. Nicméně jdeme teď.
1: Tak já jsem, promiň, že jsem tam byl s Irama taky, no.
3: Ano, no ne, tak dostáváme se k věci vybrat tu vyvolenou sestavu. Blíží se to, dneska mimochodem je to 50 let, co v tisku vyšla zpráva 18. května 76. Antonín Panenka v lize kulhal, snad bude na Eurofit. Takže možná i obavy ze zdravotního stavu některých hráčů prožívá realizák. Pane Panenko, tehdy se nedostal do toho výběru Karel Krupa. Vím nějak, tuším, že mu uškodila nějaká neproměněná šance, jestli pamatujete.
4: Teda neznám důvod, proč jsem nedostal, ale určitě k tomu nepomohla jedna věc, že když jsme hráli, tuším, to čtvrtfinále s tím Ruskem, tak on v podstatě z brankový čáry překo bránu, úplně prázdná brána, on to prostě napal přes břevno ven a vlastně do té doby měl potom takovou nepříjemnou přezdívku, nebo každý si vzpomněl na to, že prostě, když se řeklo Karel Kroupa, tak všichni říkali, no jo, to je ten, co překup tu bránu z té brankové čáry. Takže možná, že i to mělo trošku vliv k tomu, že ho třeba nenominovat, ale jinak já jiný důvod nevím.
3: No ale Václav Ježek vzpomínal, že na klíčový duel té kvalifikace 76, ten, který jsem zmiňoval, když jste vyhráli nad Portugalci 5-0, tak povolal zkušeného Ladislava Petráše, který byl tedy, to budu zase citovat pana Ježka, dost problémový, ale vnesl do týmu patřičnou odvahu a drzost. To byl takový X-faktor možná, který nikdo
4: nečekal. No, já to nemůžu posoudit, protože já jsem, jak jsem předtím říkal, jsem laboroval s Choledem, takže já jsem ten zápas s Portugalskem tuším, že nehrál.
3: Vy jste hrál pouze proti Kypru tu kvalifikaci a pak proti Sovětům první čtvrtfinále.
4: No, takže já jsem nehrál, takže já jsem vlastně u toho už to nebyl, takže jako nemůžu posoudit, ale musím říct, že jméno Petráš, to byl, jak se dneska říká, takový moderně, to byl rozdílový hráč. To byl hráč, který se, byl taková bloudivá ledvina, který se potácel po tom hřišti, jako moc nejevil zájem o ten zápas, no ale pak prostě dostal míč a udělal 4-5 lidí prostě jako nic a rozhodl třeba celý utkání, takže on měl něco v sobě, co dneska se už dneska nevidí od těch útočníků, ale dneska to byli taky ty útočníci o mnoho těžší, než to byl tenkrát.
3: No tak jsou i v současném hledáčku reprezentace útočníci, kteří to v sobě taky mají nějaký X-faktor, ale třeba dráždí veřejnost, veď Pavle? A samozřejmě otázka teď může tedy mířit na to, že se zveřejnila širší nominace na mistrovství světa. Figurují v ní také dva hráči, které Slavia potrestala vyřazením z kádru. Je to David Douděra a Tomáš Chorý. Jan Rezek, asistent trenéra Koupka, teď určitě bedlivě přemýšlí spolu s kolegy, jak to teda poskládají.
1: A myslím, že bedlivě přemýšlí teď hlavně, co nám řekne.
2: Přesně tak. No, tak asi vlastně se bavíme o tom, že to, co už nastínil trenér Koubek, tuším, že buď na tiskovce, nebo pak v rozhovoru do televize, že asi úplně jako nezdílíme ten názor Slávie, nebo to rozhodnutí Slávie vyřadit kluky a troufnu si říct, že v tenhle moment jsou v té širší nominaci a bude záležet na nich, protože Kdyby to bylo v obráceně, kdyby něco provedli v nároďáku, tak ze Slávie taky nevyhodějí. Takže ty kluci prostě mají šanci, pokud ti reprezentovali, tak si nespomínám, nebo co, za tu dobu, co jsem tam já, nebo my jako nový realizák, tak se prostě chovali jako naprostí profíci a jsou to 100% týmoví hráči.
3: No, když to řekl
2: těžký
3: narovinu,
2: téma, těžký téma.
3: Ten kontext je takový, asi to všichni tušíme, že prostě Tomáš Cholý má vizitku, jakou má, prostě v téhle sezóně 3 červené karty za dost mimořádné, řekněme až úlety. David Dojděra taky kritizovaný za třeba časté simulování, ale vnímám teda z vašich slov, že vnímáte teď aktuálně jako spíš takové obětní beránky té situace, která se v Edenu před minulou sobotu stala.
2: No, tak já nevím, jestli obětní beránky, to zase tak...
3: Že to odskákali vlastně, jako výraz
2: to,
3: nějaké...
2: To samozřejmě tak působí, ale zase na druhou stranu, já pokud kluky jsem neměl možnost znát osobně, tak samozřejmě ta veřejnost na ně nahlíží, takže to jsou vyvrhelové a nepřátelé národa. Pak člověk, když je pozná, tak zjistí, že ačkoliv to možná bude znít blbě, tak Tomáš Chorý je úplně obyčejný, normální kluk, Doudi si prostě takový, jako dá se říct, aj zlatíčko, fakt jako hrozně hodný kluci, člověk to do nich neřekne, pak samozřejmě, když vstoupí na to hřiště, tak se z nich stávají prostě jiný lidi, ale to musím říct, že to nejsou zdaleka jediný hráči, kterým se tohle to děje, viď, a nevím, já bych je úplně netrestal tím, že bych je vyřadil, můj osobní názor, že bych je vyřadil jak ze Slávy, tak prostě z národního týmu.
3: To říká asistent trenéra Miroslava Koupka Jan Rzek.
1: No, já jsem schytal hned na začátku té aféry prostě s tímhle názorem hodně, hodně negativních reakcí, ale stojím si za tím taky. Prostě já s Tomášem mám tu osobní zkušenost, měl jsem tu možnost s ním prostě 2 roky v podstatě dennodenně fungovat a je to výborný kluk, který prostě, jakmile vleze na hřiště, tak chce vyhrávat za každou cenu. Řeknu fakt příklad, s Lukášem Hejdou byli obrovský fanoušci taky, ale byli obrovský kamarádi, bavili se spolu vlastně v podstatě pořád a kdykoliv byly malý hry, to jsou takový ty 2x2, 3x3, 4x4, tak se prostě mydlili hlava nehlava a po tréninku si podali ruku a seděli spolu hodinu v bazénu a bavili se, jako kdyby se nic nestalo a myslím si, že i tohle je vlastnost, proč ten Tomáš Chorý vlastně toho tolik dokázal, jo. Já prostě tý Slávy teďka vystřílel 2x za sebou titul. Samozřejmě chápu, že tam byla nějaká interní dohoda o nějakým dalším trestu, ale samozřejmě za mě se to nároďáků vůbec netýká.
3: Hmm. Jak vnímal Antonín Panenka tuhle celou situaci, která je teda velmi nešťastná, když to slyšíme i teď od pánu tady?
4: Tak myslím si, že se potvrdila jedna věc, že horký hlavy dělají nebo říkají věci, které potom třeba možná můžu později trošku litovat, nebo je to mrzí. Já si myslím přesně, to je ten případ pana Tvrdíka, který hned po zápase prostě měl takové vyjádření, že ty hráče vyndávají z kádru ven. Myslím si, že to chtělo trošku rozvahy, vyspat se z toho a to řešení nebo ten názor říct až třeba druhý nebo třetí den, ale ne takhle. Já si myslím, že svým způsobem možná pan Tvrdík toho lituje, že to řekl, možná, že...
3: Vezme to zpátky podle vás?
4: No, zpátky to možná nevezme, ale určitě to zaonačej tak, že ty hráči třeba se do toho kádru vrátějí, no, takže říkám, byl takový rychlý názor, rychlý rozhodnutí, byl trošku rozhořčený, byl trošku rozhozený, ale je vidět, že potřeba tyhle věci řešit s chladnou hlavou.
3: Mm. Děkujeme za tenhle názor, pane Panenko.
9: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
3: A poslední téma na odlehčení. Jezdíte, Honzo, rád do hor?
2: Miluju hory.
3: Jo? André Schirrle, bývalý vlastně i mistr světa s Německem, tak stoupal na sněžku, neotužilec, tak bez trika, možná jste si to taky pustili někdy na sociálních sítích. Mimochodem ten zápas, myslím první v Guadalajaře, se hraje v podobné výšce, jako je sněžka. Chystáte se nějak, máte už nějakou komoru třeba, ve které se hůř dýchá? Vy osobně možná ne, ale hráči třeba, jestli jste něco chystali individuálně.
2: Kluci budou mít tyhle ty komory k dispozici, samozřejmě nebudeme si je moc sebou odvíz do Ameriky, ale počas toho, že některý kluci třeba z Bundesligy už skončili své soutěže, tak tak budou možnosti je využívat. Samozřejmě máme i další, když to řeknu, vychytávky, jak třeba se líp přizpůsobit a adaptovat těm nadmořským výškám.
1: To znamená, že tam budou jako, to něco jako kryokomora třeba?
2: Já tam jen nebyl, takže nevím.
1: No, tak říkáš vychytávky, tak já myslel, že už to máte vychytaný.
2: No vychytávat se to bude...
3: 2200 metrů, pane panenko, Mexico City.
4: No tak já jsem zažil ještě víc. Já jsem měl možnost hrát v Kolumbii v Bogotě, kde je nadmořská výška 2600 metrů. My jsme vůbec nevěděli, co nás tam čeká, nebo co to vůbec jako bude obnášet. Mám z toho dva poznatky. Na lavičce v kabině jsme měli kyslíkový přístroj nebo kyslíkový bomby, protože uděláte běh na 40 metrů, chcete se nadechnout a nemáte čím, nebo nemáte co. Jako chcete, lapete, prostě je to strašný, takže vám nedá nějaký ten kyslík, tak se z toho člověk nedostane. To je taková ta blbá věc. Taková ta pro mě dobrá byla, že já jsem tam střílel z půlky. Jak je tam řídký vzduch, tak ten míč strašně lítá. To, co já jsem vystřelil u nás tady v 16, ze 16, tak stejná rana byla, když jsem střílel z policí čáry. Prostě ten míč letěl jak patrona. Takže to bylo zase dobrý, no.
1: To je to konečně pozitivum a to je dobrá rada, jako to nikdo neví, podle mě.
4: Střílejte odevšáť no, úplně.
2: Ne, my to...
1: Žádný běhání.
3: Tak Jan Rezek, trenér Standartek, toho může využít.
2: Tak my to samozřejmě víme, že těm míčům se nechce padat a vlastně točený střely nebo točený centry tam úplně jako svoje uplatnění nenajdou, že ten míč se chová úplně jinak, lítá rychlejš. To můžu potvrdit, že tady ty zprávy máme. Já jsem sám hrozně zvědavej, protože zase úplně až tolik času, jak v té Guadalajaře, tak i v Mexico City, protože my vždycky přijedeme den před zápasem, potrénujeme předzápasový trénink, druhý den zápas a letíme hned pryč. Takže my zase toho času na tu adaptaci mít tolik nebudeme, ale samozřejmě nezbývá nám nic jiného, než doufat, že kluci se s tím prostě poradí a že to zvládneme a že budeme důstojnými soupeři.
3: Držíme palce českému národňáku, určitě.
1: Vím, že už přetahujeme, Honzo, ale já ještě bych řekl jednu historku. Vím, že bylo na jednom mistrovství bylo Džabulány.
3: Bylo v Jihoafrické republice, 20.
1: No, to je...
3: Tam byly taky vuvuzely, Pavle.
1: No, není to podstatný, kde to bylo. Já chci říct jinou historku. A my jsme pak byli v Rakousku na soustředění a tam je mělo nějaký ruský mužstvo jako do přípravy a vždycky ty přípravy se hrajou půlku s jejich balónem a půlku s naším balónem. A my jsme začali hrát s těma Džabulány míčema a ty lítali úplně jinak než normálně ty naše. A já si uvědomu, Petr Jiráček, ten v nároďáku a já jsem mu dával takový lehkej křížný balón a sám jsem koukal na ten balón a on vůbec nezatáčel, on furt letěl a ten Petr Jiráček na to koukal, čekal, až se to zatočí a bylo to v autu a oni na něj všichni řvali, jako, že je to kopyto, proč jako nereagoval, tak jsem zvědavý, jak na tom budou kluci, protože to není fakt jako, to jsem chtěl říct, jako sranda, no.
2: Já jsem spíš čekal, že to kopyto si řekl mě, protože tak si mě často častoval. Já jsem teda dneska čekal, že se dostanu pod větší tlak, protože jsem zvyklý úplně na jiný
1: grády. Ty jsi vážený host, jsi výborný člověk, výborný kluk, kamarád, skvělý trenér, takže nevím, proč bychom se tady do tebe, Honza, hlavně měli navážet.
9: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Posluchač Jirka Teplice, já bych měl dotaz na kluky, chtěl bych se zeptat Pavla. Prošel jsi velkou trojkou. Začínal jsi na Slávě jako teenager přes Spartu až pro Plzeň. Chci se zeptat, kde je to tvoje srdce? Jestli jsi Spartan, Slávista, Plzeňák, stejný dotaz bych měl na Rézu, kde teda místo Slávě, tu Výmu, jsou tam Teplice, Sparta, Plzeň a vzhledem k tomu, Rézo, že tady sedí ředitel FK, pan Řepka, Ruda, tak bych ti doporučil, aby si tu odpověď dobře rozmyslel. Děkuju.
2: Tak já si teda můžu začít, tak ti děkuju moc pěkně. Samozřejmě, já to mám srovnaný, tak jak jsem to měl srovnaný vždycky, prostě Teplice. Já jsem tady od 14 let a vlastně mám v odsati i ženu, Máme tady furt byt, kde když máme dva tréninky, tak tady furt jako by normálně žiju, existuju, takže jsem prostě Tepličák, to srdce moje tady v Teplicích a jestli se mě ptáš Sparta nebo Plzeň, tak musím říct, že jsem větší Plzeňák, než jsem Spartan, ale ke každému k tomu klubu, kde jsem strávil nějakou část své kariéry, tak člověk je prostě, buď ať chceš nebo nechceš, nějakým způsobem připoutaný v každém tom týmu jsem zažil skvělý lidi, skvělý kamarády, troufnu si říct skvělou partu, jak ve Spartě, tak hlavně v té Plzni, ale Teplice jsou pro mě jako jednička, není to kvůli tomu, že samozřejmě teď se nacházíme v Teplicích.
1: No. Měl jsem dostatek času si to rozmyslet a použiju samozřejmě frázi, protože jsem profesionální žurnalista teďka, tak já vlastně bych se měl odprostit od toho, být někomu nakloněný a ono to opravdu tak je, protože já vzhledem k tomu, že mám tu možnost teďka jako jezdit na ty zápasy vlastně týhletý trojky většinou, tak většinou fandím těm českým týmům. Myslím, teďka se bavím o pohárech a fakt jako, abych řekl upřímně, tak byť jsem v Plzni byl nejdýl, tak tím, že jsem tam odsaď jako vypadnul, co se týká jako toho fotbalového života, tak teďka si jako troufnu říct, že nejvíc je ta Plzeň, ale ve Spartě jsem byl, jak říkal Reza, tady byl od 14, já jsem byl ve Spartě od malinka do 18, pak jsem se tam oklikou vrátil a ve Slávě jsem zažil opravdu ten první vstup do takového jako velkého fotbalu a nároďák, takže já nemůžu říct, nemám, jako že bych fakt řekl jeden klub, ale mám v tom každém klubu a vlastně i v Teplicích tady spoustu známých a kamarádů a teďka vzhledem k té práci, tak nemám vyhraněný názor, že bych byl Spartan, Slávista, Plzeňák, Tepličák, nemám to, fandím vlastně všem a bude mi líto, že někdo se stoupí, protože i v Dukle mám kamarády.
3: Moc vám děkujeme, že jste přišli. Já teda využiju toho, že chci potvrdit, že tady se Jan Rezek opravdu nemá čeho obávat. Tak si pojďme udělat prosím tedy kalendář, jak to teď bude. 12. června Jižní Korea, Guadalajara, 18. června Jižní Afrika, Atlanta, 25. června Mexico City, Mexiko. Držíme palce české fotbalové repre, ale připomínám, na Radiožurnálu Sport všechno uslyšíte živě od našich reportérů. Pavel bude glosovat a hlavně 20. června budeme vzpomínat na 50 let od Zlatého dloubáku Antonína Panenky v Bělehradu. Děkujeme moc Antonínu Panenkovi, že tady s námi dneska byl. Byl to zážitek. Opravdu upřímně děkujeme členu realizáku FK Teplice Janu Reskovi i asistentovi reprezentačního trenéra Miroslava Koupka, že přišel těsně před mundialem v rámci konce prvoligové sezony a opravdu držíme palce, ať to všechno vyjde v Americe, ať dobře ta reprezentační štace po 20 letech na mistrovství světa vyjde. A moc děkuju Pavlovi Horvátovi, který je už s námi řadu let. My mimochodem teď 21. oslavíme jako stanice Radiožurnál Sport 5. výročí a jsme moc rádi, že Pavel už s námi téměř polovinu těch našich let je a doufejme, že bude minimálně stejnou dobu. Pavle, děkujeme.
1: Reza mi radí, abych nebrečil, ale dneska ne ještě. Já vždycky Honzu schodím nakonec, tak já bych chtěl poděkovat Honzovi za ekvivalentní výkon tomhle večeru a Honzo, děkujeme, byl jsi výborný, jako vždycky.
3: Moc vám děkujeme, poslouchejte Radiožurnál Sport a mějte se dobře.
9: V Česku můžete slyšet jenom jedno sportovní rádio.
11: S mikrofonem za sportem pokračuje na Radiožurnálu Sport, jsme na fotbale, na hokej a na tenise.
12: Přinášíme atmosféru a emoce přímo ze stadionu.
9: Reportéry máme na těch největších sportovních akcích.
13: Je to tak, můžeme slavit, Ester Ledecká je olympijskou vítězkou.
12: Radost z úspěchů sportovců sdílíme s fanoušky i na českých stadionech.
14: Barbora Krejčíková ukončila tento zápas.
9: Každý všední den vysíláme exkluzivní rozhovory našich moderátorských osobností.
15: Mě tak nějak asi za celou tu moji kariéru byl nejblíž Roger.
12: A nezapomínáme ani na soutěže s posluchači.
16: Je to číslo 51.
9: Sport od rána do večera.
12: Na Radiožurnálu Sport.
9: Poslouchej Sport.
12: Radiožurnál Sport.
17: Je přesně půlnoc.
16: Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
17: Nemocnice Bulovka dnes přijme Američana s podezřením na ebolu. Podle ministerstva zdravotnictví byl muž v kontaktu s nakaženým a je bez příznaků nemoci. Z knihovny Václava Havla odchází kvůli sporům s vedením všichni zaměstnanci i klíčový sponzor. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii a dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty až 23 stupňů. Je středa 20. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
17: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
18: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
17: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí také klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
19: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Maria Pfeifrová.
20: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
19: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny Radiožurnálu, napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
17: Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropské armády.
21: Klasický buráci výzvuk těch silných motorů.
22: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš, obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
23: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
22: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Šenova Marta Pilařová, Radiožurnál.
17: Stíhačka NATO sestřelila v úterý cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor. Oznámili to estonské obranné síly.
24: Estonský minister obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Minister obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle v Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v 9. třídách. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
17: Ukrajina se všem pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru omluvila. Rusko podle Kyjeva záměrně odklání ukrajinská nepilotovaná letadla do Pobaltí. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů by do senátních voleb mohla vyslat společné kandidáty. Po jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii před podzimními volbami projednávali koaliční lídři v úterý na úřadu vlády. Schůzky budou podle Okamury pokračovat.
25: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jednání netýkalo konkrétních kandidátů. Předsedové řešili, jak zajistit, aby v Senátu měla vládní koalice většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má totiž v horní komoře parlamentu aktuálně minimálně více křesel opozice, pokračuje Okamura.
0: My jednoznačně upřednostňujeme, aby to byli společní vládní kandidáti. Takovým hezkým cílem by mohlo být, aby z vládní koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
25: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři řešili podle Okamury taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé resorty od července přijdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
5: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
6: Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
7: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
6: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. V anketě hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo 66% hlasů.
8: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
26: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
8: Říká Ladislav Minčič z hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
27: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
8: Absurditu roku letos hospodářská komora vyhlásila už po 20. Dominik Hron, Radiožurnál.
28: Sport.
4: Česká hokejová reprezentace dnes nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by soupeře podcenil.
29: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
4: Zápas Česko-Itálie začne v 16:20 a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. V úterý Slováci zdolali Slovince 5-4 po nájezdech, Maďaři přehráli Brity 5-0, Rakušani Lotyše 3-1 a Norové Itali 4-0. A fotbalista Jablonce a Karviné si zahrají o titul v Českém poháru. Finálový duel začne na neutrálním hřišti v Hradci Králové v 18:00.
28: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
30: Nehoda na D56 za Ostravou a překážka na D1 za Devíti kříži. Na dálnici D56 pozor na výjezdu z Ostravy ve směru na Frýdek Místek. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je uzavřený, zasahují tam záchranáři. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 167 je kvůli nepojízdnému kamionu uzavřený pravý pruh. Místo je označené šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše. I v odstavném pruhu místo už je označené šipkou. A v Praze je dnes v noci uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
28: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Jak pokračuje digitalizace českého zdravotnictví? Jak může právě digitalizace celý systém zefektivnit? Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech? A jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na případnou další epidemii virových onemocnění? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 7 hodin ráno kvůli vašemu programu, tedy ještě před začátkem dnešní konference o digitalizaci zdravotnictví v sídle Senátu. Na té budete jedním z hlavních řečníků. Z vašeho pohledu, jak daleko je digitalizace zdravotnictví v Česku?
2: Já si myslím, já jsem celoživotní optimista, takže bych jako chtěl říct, že pokračuje a pokračuje poměrně velmi zdárně. Aspoň agendy, na které dohlednu já, na ty se asi budete ptát, tak zaznamenali v tom uplynulém období opravdu velmi významný vývoj. Budeme se možná bavit o propojení dat Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, což je úžasná věc, která pomáhá v řadě regionů nastavovat sociálně zdravotní péči, to je také digitalizace. Startuje celá řada nových systémů, které umožňují přímo na základě dat řídit zdravotní péči nebo ji zkvalitňovat. Na druhou stranu určitě jsou na místě i oprávněné, řekněme, pesimistické hlasy, které říkají, že by to všechno mohlo jít významně rychleji. A já tenhle pocit mám ostatně celý svůj pracovní život, že všechno, co dělám, by mohlo jít významně rychleji. A nutno dodat, že v tuto chvíli stále ještě například nemáme funkční systém e-žádanek, který by významně usnadnil jednak monitoraci čekacích lhůt, jejich optimalizaci pro občany, zejména s prioritizací tam, kde ty čekací lhůty mohou být velmi nebezpečné až. Ten systém je nyní připraven, měl by být v podstatě pilotován a podle vlastně novely zákona by měl být povinný, myslím si, že od poloviny příštího roku, ale to samozřejmě mohu teď jenom předjímat, protože to ještě není takzvaně ex lege. Na papíře určitě pesimistické hlasy budou říkat, že by mohla postoupit velmi významněji digitalizace ve smyslu infrastruktury takzvaného e-health, což znamená jednak teda kmenové registry, abych to pro posluchače řekl srozumitelně. V normálním reálném světě, kde žijeme svůj uhlíkový život ve svém těle, tak přijdete za lékařem a identifikujete se jako člověk. Buď to vás zná, anebo se identifikujete při příchodu do nemocnice a podobně, oni vás musí zaznamenat. Tam je vaše identita daná a zároveň je dána identita toho, kdo o vás pečuje. Ať už je to praktický lékař nebo nemocnice a tak dál. A v tom digitálním světě to musí být úplně stejně, protože elektronizace nevytváří nějaké paralelní e-zdravotnictví, které by soupeřilo s tím skutečným. To skutečné musí zůstat, ale v tom digitálním světě například e-recept, to probíhá vlastně elektronicky. A v tuto chvíli je teprve dobudovávána, ale měla by do konce tohoto roku plně naběhnout právě ta infrastruktura, aby všichni poskytovatelé mohli být plnohodnotně elektronicky identifikováni a mohli si vyměňovat zdravotnickou dokumentaci. Mým snem je ve standardizované podobě. To strašně usnadní monitoraci, teď mě nenapadá český výraz, já se moc omlouvám, patient flow, průtoku, to je hodně špatný výraz, průchodu pacientů systémem, monitoraci právě zase zpátky těch čekacích lhůt, kvalitu péče a podobně. Takže asi ta známka určitě není jednička, ale taky si myslím, že už to dávno není pětka nebo čtyřka, že se i v uplynulých dvou letech hodně udělalo. Nastartovala EZ karta, kterou hodně pacientů se jistě zná, do které jsme dokázali převést celou řadu dat, ale tím teď nechci tady mít monolog, protože
1: já bych vás nenechal celých 20 minut
2: jsem jistý,
1: mít monolog.
2: Ale na ty datové věci se asi budete ptát do detailu, tak takhle v kostce mé hodnocení na otázku, jak postupuje digitalizace, a i dneska na té konferenci zazní spousta přednášek, které budou ukazovat úplně nové věci, které před rokem nebyly, a já tam budu ukazovat věci, které před 2 lety byly nemyslitelné.
1: Například?
2: Například právě data, která vznikla na základě společného datového mostu České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva práce sociálních věcí a nás, jako tedy ÚZISu Národního zdravotnického informačního systému. V roce 24-25 s poděkováním oběma tehdejším pánům ministrům byla ta věc vlastně a sněmovně a senátu byla ta věc vlastně promítnuta do zákona. Je to propojení dat na základě zákona, jinak to není možné. A stávající páni ministři, pan ministr Juchelka, pan ministr Vojtěch to velmi významně dál podporují. A teď si představte, že toto byl vlastně v podstatě blackout, který tady byl dlouhá léta. My jsme na straně sledování zdravotní péče třeba neviděli skutečný dopad vážných nemocí. Invalidizační dopad, neviděli jsme invalidity. Neviděli jsme příspěvky na péči. Neviděli, a oni zase naopak, ta druhá strana neviděla skutečnou nemocnost těch lidí a neviděla třeba efekt některých náročnějších léčebných procedur, dostupnosti péče. Ale to úplně nejnej, co tohle propojení dat přineslo, a je to plně elektronické propojení, tam nikdo nic ručně necvaká, skutečně pracujeme na základě teda nejmodernějšího možného postupu se zabezpečením dat samozřejmě, tak to, co to úplně nejnej přineslo, tak je, že jsme byli schopni společně s kolegy z MPSV připravit programy a predikce potřeb paliativní péče, sociálně zdravotní péče, nejenom pro celou republiku, ale pro jednotlivé regiony. Ty predikce jsou dneska publikovány jako open data až na úroveň ORP. Nabízíme je krajům, nabízíme je pánům hejtmanům a já vidím, jak se s těma datama pracuje a jak jako opravdu pomáhají lidem, kteří jsou vlastně nejpotřebnější, kteří se třeba ani nemůžou bránit ve chvíli, kdy ta dostupnost péče není optimální. A jestli dovolíte, tak já bych ten rozhovor trošku okořenil informací, která opravdu pro mě byla osobně šokem, protože ty čísla jsme prostě neviděli a nebyly analyzovatelné a to je, kolik vlastně péče na sobě nesou takzvaní neformální pečující. To se tak říká.
1: Jsou to příbuzní.
2: Tak, rodina lidí, kteří jsou velmi vážně nemocní, mají významnou ztrátu soběstačnosti, což jsme neviděli. My vidíme, že člověk je samozřejmě nemocný, vidíme jeho diagnózy, umíme hodnotit statisticky ten dopad na společnost i na ty pečující, ale neviděli jsme třeba ztrátu soběstačnosti a tak dál. A teď díky těmto spojeným datům jsme společně s kolegy z MPSV dokázali predikovat objem té péče. Pro mě je teda jako šok a velká poklona těm neformálním pečujícím. Já to teď řeknu,
1: Kolik to je? Já to řeknu
2: v intervalu, protože pořád se ty modely budou muset zpřesňovat, bude se muset zpřesnit vlastně i monitorace služeb terénních, sociálních, ale tato péče představovala v roce 24 zřejmě, omlouvám se za ten relativně široký interval, ale i tak je to šok, mezi 20 miliony až 30 miliony ošetřovacími dny. Teď si to pronásobte, kolik to třeba například je úspora peněz pro systém, když se budeme bavit takové jako šeredně jenom o penězích.
1: Kolik to je úvazku, kolik je to peněz?
2: Úvazky se mi zaskočil, to teď rychle z hlavy nespočítám po ránu, ale pokud jde o peníze, tak každý si ten jeden ošetřovací den může vynásobit třeba 3 000 korunami a tolik by stál minimálně, kdyby takový nemocný člověk ležel na nějakém standardním lůžku. Takže ta úspora je obrovská, samozřejmě ta péče doma je pro ty těžce nemocné lidi tou asi nejoptimálnější možností, je-li to vůbec teda možné. A toho je zrovna jedna z věcí, která si myslím, že nasvítila nějakou oblast, která je nejenom zdravotní, ale je sociálně zdravotní, společenská a věřím, že povede k tomu, aby do téhleté oblasti šla cílená efektivní podpora. A také bych teď mohl mluvit až do večera. A to je třeba zrovna jedna z těch věcí, která si myslím, že se v té elektronizaci povedla a za kterou jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být a to je třeba právě to propojení těchto agent.
1: Jste říkal, že vidíte, jak s tím, kdo pracuje. Mají aktéři ve zdravotnictví i v sociálních službách a teď myslím opravdu na všech stranách, to znamená i reprezentace krajů, obcí, státu. Mají všichni dostatečný zájem pracovat s těmi daty? Jste spokojen s tím, co vidíte, jak s tím pracují?
2: Jak říkám, mluvíte s optimistou, víc než spokojen. Mohlo by to být ledas kde lepší, určitě to nechci lakovat na růžovo, ale ten zájem je obrovský. fakticky se už skoro nedá uspokojit jako našimi týmy, to znamená, snažíme se teda tam maximálně otvírat. Vím, že na úrovni jednotlivých krajů s těmi daty už pracují experti, kteří na nich dělají i své vlastní modely, což je úplně to nejlepší, co může být, protože tu situaci místně znají, takže ten zájem strašně roste, tlak na to, aby ta data se zkvalitňovala, roste. Po téhle stránce si myslím, že jsme někde úplně jinde, než jsme byli v roce 2017, 18, 19. Vzpomeňte si na naše dávné rozhovory, kdy jste se mě v podstatě ptal, kdy budeme vůbec vědět přehled, kolik máme v České republice nějakých diagnóz. A já jsem vám říkal, no tak zatím se to ještě sbíralo na papírech, ale už se to nějak lepší, už máme připravenou legislativu, aby jsme měli data zdravotních pojišťoven a mohli jsme vám vlastně odpovědět na otázku třeba, kolik bylo minulý rok operováno třeba slepých střev, nebo kolik bylo provedeno nějakých konkrétních medikací a podobně. A tenhle svět je ale dávno pryč, dneska už lidi berou jako zcela standardní, že na webu jsou otevřená data, kde si to najdete, běží to automaticky v úvozovkách, ale elektronicky. To znamená, vždycky původem toho čísla je většinově člověk, to je potřeba říct, ale nic se neopisuje opakovaně, běží to elektronicky a i to je elektronizace.
1: Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste minulý týden připravil spolu s místopředsedou České internistické společnosti, České lékařské společnosti Tomášem Hauerem prezentaci pro poslance ze zdravotního výboru. Ta prezentace se týkala role interních oddělení v nemocnicích, také demografického vývoje. Jedno ze základních zjištění je, že zatímco v roce 2020 bylo v Česku kolem 200 tisíc obyvatel starších 85 let, v roce 2040 jich má být 2¼krát víc, skoro 470 tisíc samozřejmě přibývá. Budou lidé nad 75 let, nad 65 let. Jak velký tohle to bude nápor pro české zdravotnictví?
2: Upřímně, já když ty data vidím, tak si to možná ani neumím nebo nechci představovat, protože je opravdu potřeba si uvědomit, že my dnes každý rok vlastně řešíme, jak vlastně budeme financovat zdravotní péči, jestli máme dost prostředků na všechno. Nemine rok, aby někde něco nechybělo dramaticky a nemuselo se jako to řešit a sanovat. A teď si představte, že do roku 2040 tenhle tlak vzroste víc než dvakrát. Tady se prostě velmi významně zvedne počet lidí, kteří budou ve velice seniorním věku. Bohužel neumíme stárnout zdravě, takže budou nositeli celé řady chronických nemocí. A jak jste narážel na tu prezentaci, vzroste tlak na všechny tomu odpovídající segmenty péče. A teď můžeme začít jakoby od konce, ta komunitní ošetřovatelská péče, domácí péče. Budeme potřebovat mnohem větší počet velmi kompetentních a vzdělaných zdravotních sester, všeobecných sester a tak dál, ale samozřejmě pozor, vzroste tlak i na lůžkovou péči. Ti polymorbidní chroničtí pacienti projdou nemocnicemi, budou potřebovat zásah akutní lůžkové péče, budou potřebovat i chirurgické ošetření, urogenitální trakt, gastrointestinální trakt, ortopedie a podobně a budou potřebovat vnitřní lékařství, budou potřebovat takzvané interny. Když jsme si udělali, jak to říct, nějak srozumitelně takový audit dat, právě jak vypadá interny a internistická pracoviště v, ať to nevyzní pejorativně, regionálních nemocnicích, protože ta dostatečně robustní síť právě krajských a regionálních nemocnic bude tím nárazníkem, který bude muset tu péči z velké části zaštítit. No a dospěli jsme k závěru, že je potřeba tím směrem napřít pozornost. Ono se někdy říká, pod lampou je tma, takže jak člověk se řekne stárnutí, tak se hned zaměří na tu domácí péči a na sociálně zdravotní péči a někdy dokonce na paliativní péči a pod lampou byla tma. My...
1: To znamená, jestli to dobře chápu, to základní doporučení je nerušit interny, neomezovat interny v regionálních nemocnicích speciálně?
2: Jedno z těch doporučení takové je dbát na to, aby ta síť byla dostatečně dostupná, dostatečně vybavená a dostatečně saturovaná úhradami, ale je tam jedno významné ale, a doufám, jestli jste tu prezentaci viděl, tak je nepřehlednutelné. pouze pracoviště, která jsou opravdu efektivní podle naprosto jednoznačně měřitelných indikátorů a ukazatelů, které dneska už naštěstí máme. Bavíme se o obložnosti lůžek, bavíme se o počtu ošetřovacích dnů na standardizované úvazky lékařů a sester. Protože objektivní pravdou je, že určité procento těch pracovišť tak efektivní není, počet těch pacientů na nich klesá a je potřeba ta lůžka restrukturalizovat směrem k dlouhodobé a následné péči. Což je druhý podnět, který sebou to stárnutí jednoznačně ponese. Máme už teď v řadě regionů velmi významný nedostatek péče nebo lůžek a péče na lůžkách dlouhodobé a následné péče a budeme muset jejich počty navýšit restrukturalizací, řekněme těch takzvaně neefektivních nebo prokazatelně neefektivních pracovišť akutní péče. Takže ta pravda je někde uprostřed a v každém případě je potřeba ten problém nasvítit.
1: Mluvili jsme o predikci pro rok 2040. Kdy je potřeba ta opatření začít dělat, aby celý systém neskolaboval?
2: Včera.
1: Včera. Dobře, ale vy jste optimista, to znamená, že minimálně dnes.
2: No tak minimálně dnes, to byl takový trapný pokus o vtip, ale minimálně dnes. A ten důvod je, že ty změny nemůžou být revoluční. Bude-li se restrukturalizovat nějaké pracoviště, tak to nemůžete těm pracovníkům tam sdělit v pátek, že v pondělí to bude jinak. Je to i otázka práce s velmi cenným a nesmírně cenným vzdělaným personálem. To znamená, to je evoluční proces. A proto musí probíhat postupně, postupnými kroky s respektem ke specifikům jednotlivých regionů. A proč jsem řekl tak drze, jako by včera? No protože na tu přípravu skutečnou zas tak moc času nemáme. Ono to stárnutí demografické v zásadě začne už kolem roku 30, tak to je za rohem. A tak si řekněme, že na nějakou vážnější přípravu máme 7-8 let max. A to nepříjemné na tom je, každý si to může najít i v luxusních predikcích Českého statistického úřadu. To nepříjemné na tom je, že to není lineární proces, jako ostatně příroda taková umí být, není lineární většinově. A nejrychleji půjdou nahoru právě ty ročníky nebo seniorní kategorie obyvatel, které budou potřebovat nejvíc té péče. To je ročník, to je věk 80+, 85+. Tam ten nárůst bude do roku 40 asi nejprudší a proto na tu přípravu máme teda jako málo času.
1: My jsme mluvili o tom, která oddělení je potřeba posilovat. Jedna věc je, že někde v nemocnici je oddělení, druhá věc je, aby tam byl personál, to znamená, aby bylo dost lékařů. Zabýváte se i tímhletím a je tohle řešitelné?
2: To je velmi vážná otázka, protože já vždycky říkám, to nejcennější, co musíme mít připravené, je personál. České zdravotnictví je obětavostí a erudicí zdravotnických pracovníků na absolutní světové špičce. A to zdravotnictví na tom stojí. A velká poklon všem těm pracovníkům, tak toto je. A zejména, když jde o záchranu života v akutní péči, tak v řadě oborů je české zdravotnictví opravdovou světovou špičkou. Kardiologie, perinatologie, porodnictví a teď bych mohl pokračovat dál a dál. A s tím personálem je samozřejmě problém, jako ostatně se vším. A to je, nechali jsme ho minulá desetiletí, 20 let významně demograficky zestárnout. Takže máme v potenciálně důchodovém věku, anebo dokonce už v důchodovém věku, určitě kolem 25% lékařů. Nejvíc to zasahuje ambulantní segment, bohužel. A ale také třeba všeobecných sester, kde ve věku 55+, což znamená ve věku, kdy ti lidé odejdou do důchodu, nemám křišťálovou kouli, ale do 10, do 12 let, tak je 28 tisíc úvazků všeobecných sester. A tady mám dobrou zprávu, já si myslím, že ta česká společnost i její politická reprezentace si tohodle toho je velmi dobře vědomá a právě na základě exaktních dat byly nastartovány dva významné programy, vládní programy, které posílily výchovu nebo vzdělávání a kapacity vzdělavatelů, lékařských fakult i ostatních škol, vysokých škol a podobně. V roce 2019 to byl vládní program podpory výchovy lékařů. Ten už teď vlastně vyprodukoval první svůj ročník a v zásadě průměrně ty školy to dokázaly navýšit, tak v zásadě průměrně budeme produkovat ročně o 300 až 350 lékařů navíc a mělo by to vyřešit to demografické stárnutí kapacitně. A to samé minulý rok byl odsouhlasen vládní program podpory výchovy nelékařských profesí, zejména všeobecných sester.
1: Na závěr ještě jiná věc. Vy jste byl samozřejmě jedním z těch, kdo výrazně veřejně vystupovali v době pandemie covidu. V posledních dnech slyšíme o hantaviru, o ebole. Jste hodně obezřetný, máte nějaké silné emoce z toho, že se objevují tyhle ty informace, vidíte nějaké riziko?
2: Na to období covidu právě z důvodu toho mediálního tlaku nespomínám vůbec rád a nemyslím si, že jsem v tom jako nenapáchal žádné škody. Nemyslím si, že jsem člověk, který by měl vystupovat v médiích principiálně, ani nejsem virolog. A tak vám na tu otázku odpovím asi takhle. Já jsem původním vzděláním biolog, dokonce mikrobiolog, a já mám respekt k přírodě. Takže bych opravdu doporučoval velmi významný

0: lodi se v Čechách jako nevyskytuje. Ty hantaviry jsou v Čechách také, myslím si, že bylo publikováno mezi nějak nad 70 případů za celou historii.
1: Bylo to mezi 70 a 80.
0: Ta virulence nebo ta nebezpečnost je poměrně velmi nízká, ale máme tady jiné potvůrky, proti kterým máme i účinné zbraně typu vakcinace a podobně, a je potřeba se na ně zaměřit. Ona už i třeba takzvaně jenom chřipka, chřipkový virus, umí nastartovat velmi vážný zdravotní problém u právě polymorbidního seniora, který má třeba vážnější kardiovaskulární onemocnění, dekompenzovaný diabetes a podobně, a je potřeba se na tohleto zaměřit a ten respekt prostě mít. Jako ten COVID jenom ukázal, že nové infekční agens umí tou populací projít prostě opravdu masivní silou, ale to dneska ty respirační viry dělají vlastně pravidelně a ten respekt je na místě.
1: Jsme po té pandemii covidu připravenější na možné epidemie?
0: Já bych se s dovolením vyjádřil jenom k oblasti, která mě náleží, a to byla teda oblast opravdové monitorace toho rizika a být aspoň trochu včas připraven na nějaké případné eskalace, aby jsme zajistili akutní péči, aby jsme zajistili adekvátní péči o ty nejvíc nemocné postižené. A tam si myslím, že ta epidemie covidu přinesla poměrně jasnou výzvu, a to je: chlapci a děvčata, všechny ty vaše informační systémy jsou sice fajn, ale jedou pohledem do zpětného zrcátka. Prostě je to sběr dat něčeho, co už se stalo. A najednou tady byl podnět, příkaz mít ta data v reálném čase. A my teď ty systémy právě vyvíjíme. Jsem stále v kontaktu s kolegy z armády, protože ono to má k sobě velmi blízko. A vyvíjíme je právě, aby byly naprosto funkční v systému real time. A myslím si, že díky třeba praktickým lékařům pro děti a dorost, pro dospělé, spolupráci s nemocnicemi a podobně, se nám to daří. Doufám, že to nevyzní nějak narcisticky nebo chlubivě. Není to v žádném případě nějaký můj osobní úspěch. Je to úspěch mnoha a mnoha tisíců lidí.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Velmi děkuji za pozvání, zdravím i posluchače. Naschledanou.
1: Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme na hodinách 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné bude pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Předpis musí ještě oficiálně schválit Rada Evropské unie. Slovák podezřelý z otrávení dětských přesných dávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě, informovala o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. A v zooparku Zájezd na Kladensku se narodilo mládě vzácného orla savanového. Podle tamních pracovníků jde o první úspěšný odchov tohoto druhu v Evropě. Matka snesla vejce 14. února. Mládě se vylíhlo po 45 dnech inkubace. Jednalo se o pátý pokus rozmnožení orla savanového v této zahradě za více než 10 let.
2: Sport.
4: Hokejisté Slovinska se na mistrovství světa postarali o další překvapení. Po českých reprezentantech s nimi ztratili i Slováci. Zápas v základní hrací době skončil nerozhodně 4-4. Slovensko ale nakonec zvítězilo 5-4 po nájezdech. V dalších utkáních Lotyši podlehli

0: Kušanům 1-3, Italové Norům 0-4 a Britové prohráli s Maďary 0-5.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za 9 kříži a také na D56 za Ostravou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Kamil na kilometru 167,5 nákladní auto narazilo do šipky silničářů. Na místě už je policie, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se. Na D56 vyšetřují nehodu za Ostravou ve směru do Frýdku Místku. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala dvě osobní auta. A pravý pruh má být uzavřený a projíždí se pomaleji. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Odstavní pruh je uzavřený, na místě mají silničáři šipku. A v Praze připomínáme uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Uzavřený má být obousměrně až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Necelých 8 minut po půl jedné začíná noční radiožurnál, dnes s datem 20. května, je tu středa a přeji poklidnou a příjemnou noc. Jako na operačním sále si teď připadají restaurátorky na zámku Kinžvart. V ochranných rukavicích a se skalpelem v ruce opravují historické schránky na nejstarší fotografie, takzvané daguerotypie. My se tam vydáme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Skotský hudebník a zpěvák Luis Capaldi zazněl v nočním radiožurnálu s písní Survive. Tak doufám, že vám zpříjemnila noční poslech. A jdeme na slíbené téma. Chirurgicky přesně i pomocí skalpelu teď musí postupovat restaurátorky na zámku Kynžvart. A to při opravě kazet, ve kterých jsou uloženy vzácné daguerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století, vypálené světlem na vyleštěném postříbřené měděné destičky. Každý snímek je originál a neexistuje jeho kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se fotografie nepoškodila.
1: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo,
2: říká Barbara Líznerová, restaurátorka.
1: To je původní sklo právě z těch 40. let 19. století.
3: Baru, máme někde ty lozu?
4: Tady.
3: Tak jo, děkuji. Trošku odleju tady do kádinky.
2: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
3: Kovová destička, na které právě je daguerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
2: Ono to vypadá jako obraz.
3: Ono je to vlastně takový objekt.
2: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
3: Ano, já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
2: A v ruce máte, připomíná mi to, jak malý skalpel.
3: Ano, je to skutečný skalpel.
2: Je to skalpel.
3: Je to skalpel, je to Oční skalpel.
2: A jako seškrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
3: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý, a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky. Já už destičku zpátky lepit nebudu, destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
2: Kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink. Proč jste se rozhodli k restaurování?
5: Má to souvislost s přípravou nové expozice kynžvartské daguerotypie a právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypií už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu kazetu, ve které jsou ty obrázky uchovávány.
2: Nová expozice s daguerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kynžvart Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

nákladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety, přitom jen já
1: a tam ty.
0: A z cizích veršů

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu za domá, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po výhře nad silným Švédskem zůstávají čeští hokejisté ve hře o první místo ve skupině.
2: Národní tým nastoupí poprvé na turnaj v odpoledním čase. Bude to proti Itálii.
1: Zápas začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
5: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Distributor skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Fotbalisté Karviné se utkají s Jabloncem ve finále MOL Cupu a dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
6: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
5: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a na jižní Moravě.
7: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
5: Zlínská zoologická zahrada dokončila novou fotovoltaickou elektrárnu. Zastřešuje parkoviště u sezónního vstupu do areálu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování pod novým zastřešením budou moct lidé využít od příštího týdne. Ostrý provoz elektrárny plánuje zoo spustit na podzim. Pokračuje ředitel zahrady Roman Horský.
8: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
5: Sport. Čeští hokejisté se chystají na čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po pondělním triumfu nad Švédy nastoupí proti outsiderům z Itálie. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18 hodin. Vítěz českého poháru si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Záložník Karviné Albert Labík potvrzuje, že na pohárovou Evropu si dělal zálusk už během zimní přestávky.
9: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobrý. Když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet. Ale když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má.
5: Duel Jablonec-Karviná uslyšíte živě na digitálním Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Brna a nehoda na D1 za Devíti kříži. Na D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Mikulov a Vídeň na kilometru 192 leží na vozovce uprostřed pravého pruhu sražená srna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za sjezdem na Domašov na kilometru 167. Nákladní auto narazilo do šipky silničářů, která tam stála kvůli porouchanému vozidlu. A na vozovce se teď pohybují lidé, uklízí se tam, zpomalte. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku před Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše, místo je označené. Na Pražském okruhu směrem z letiště k D1 počítejte s omezením mezi sjezdy na Barrandov a Lochkov. Mezi 16. a 14. kilometrem opravují kabelová vedení, levý pruh je uzavřený. A v Praze počítejte s úplnou uzavírkou Letenského tunelu kvůli údržbě, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
11: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po 1 hodině a knihovna Václava Havla řeší vnitřní spory. Podle zjištění serveru i rozhlas instituci opustí všech 17 zaměstnanců a miliardář Zdeněk Bakala přestane knihovnu podporovat. Co to pro ní znamená, to detailně probereme za okamžik.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Knihovně Václava Havla hrozí zánik. Podle zjištění serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí všech 17 zaměstnanců a odchází také klíčový sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala. To vše přichází v době, kdy se chystají oslavy Havlových nedožitých 90. let. Jak to bude s institucí dál, tak to už probereme s Krištofem Jiříkem z domácí redakce, kterého tímto vítám u mikrofonu.
1: Hezkou středu.
0: Z knihovny Václava Havla má tedy odejít všech 17 zaměstnanců. Víme proč?
1: Podle zjištění i rozhlasu jde o spory s vedením, konkrétně s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Mluvčí Maria Fejfrová se k tomu bez konkrétních jmen řekla, že tým zaměstnanců nesouhlasí s tím, kam se knihovna v současné době ubírá.
2: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
1: Sedláček byl Havlovým ekonomickým poradcem, knihovnu vede od března loňského roku, na naše dotazy ale zatím nereagoval. Když se dostal do vedení, tak řekl, že chce knihovnu zmodernizovat, vystavět z ní platformu světového formátu a vrátit do veřejného prostoru Havlův optimismus a jeho hodnoty.
0: Jak jsme už zmínili, kromě zaměstnanců knihovnu opouští i klíčový sponzor Zdeněk Bakala. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Vyplývá to z dokumentu, který má i rozhlas k dispozici. Podle Bakaly řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a proto se rozhodl ustoupit, aby se na podpoře knihovny mohli podílet noví partneři. Bakala ale není jediný. Jestli podporu zachová, zvažuje třeba i miliardář Karel Komárek. Jak nám řekl mediální zástupce Komárkovy nadace Lukáš Fauzer.
3: My situaci v knihovně pozorně a se znepokojením sledujeme a ta naše další podpora bude záviset na vývoji na straně příjemce. Stejně jako u dalších našich projektů je pro nadaci klíčové, aby byl příjemce schopen řádně plnit závazky, které vyplývají ze smlouvy o nadační podpoře.
1: S podporou v letošním roce ale Komárek podle Fauzera dál počítá.
0: Aby toho nebylo málo, tak se rozpadá i správní rada knihovny.
1: Ano, to je taky pravda, potvrdil nám to její teď už bývalý předseda Gabriel Eichler. Řekl, že před 2 týdny spolu s ním z orgánů nadačního fondu odešli další 3 lidé. K tomu ještě doplním, že podle zjištění i rozhlasu chtěla správní rada Sedláčka odvolat. To údajně nedovolila Dagmar Havlová, první dáma a jedna ze zakladatelek knihovny. Tato ale sama popírá a Radiožurnálu na dotaz o odchodu zaměstnanců a sponzorů napsala, že není členkou správní rady a tak nemá žádnou pravomoc a že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky.
0: A krátce ještě na závěr, jak to tedy bude s knihovnou Václava Havla dál i vzhledem k odchodu sponzorů?
1: No to zatím není úplně jasné, co ale můžeme říct je to, že s odchodem Zdeňka Bakaly je ohrožená velká část financování knihovny. Třeba podle výroční zprávy z roku 2024 darovala jeho nadace knihovně přes 10 milionů korun, což odpovídá zhruba polovině provozních nákladů ve zmíněném roce. Další 2 miliony pak darovala právě nadace miliardáře Karla Komárka.
0: To byl Krištof Jiřík z domácí redakce a pro úplnost ještě dodám, že Český rozhlas je mediální partner knihovny Václava Havla. Krištofe, díky za donesené informace a naslyšenou.
1: Díky, hezkou noc.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Záchrana lidského života. Český klub Fair Play znovu oceňoval mimo jiné i sportovce, kteří v loňském roce pomohli jiným v těžké chvíli. Pro ocenění si na slavnostní předávání na pražském výstavišti přijelo 10 lidí a byla mezi nimi i jedna mladá dívka.
2: Jako první si diplom za záchranu života převezme Tereza Tomšů, veslařka DXKRA Třeboň za záchranu života spolubestvíně během veslařského závodu.
3: Řekla jste si pro sebe, že dokážete zvládnout i takovouhle těžkou životní situaci?
4: No, asi.
5: Vyprávěla tiše a nesměle Tereza Tomšů, která se ale v kritickém momentu zachovala rozhodně.
4: No tak já nevím, jako asi jsem to jako udělala automaticky.
5: V kategorii 13-letých veslařek jela loni Tereza Tomšů v Ústí nad Labem na start závodu dvojskifů s Julií Juzlovou, která dostala epileptický záchvat, loď se převrhla, Juzlová byla v bezvědomí a začala se topit. Vodní záchranná služba byla daleko. Tomšů kamarádku v hlubokém místě na Labi začala hledat pod vodou a nohama ji objevila. Náročný moment pro mladou dívku.
4: No tak jako, že bylo to spíš psychicky než fyzicky. Spíš jako, že ji potřebuju najít.
3: Jaká to byla úleva, když jste zjistila, že ji máte?
4: Velká. A ještě jsem vlastně jako, že jak byla v tom epileptickém záchvatě, jak byla bezvědomí, tak jsem se jako byla, aby byla v pořádku.
5: Pak ale musela dostat Tereza Tomšů kamarádku z vody.
4: Na břehu byly nějaká paní a nějaký rybáři, tak ta paní za náma skočila a právě nás jako přidržela u té lodi.
5: A společně tak zachránili Julii Juzlovou. Tereza Tomšů teď dostala za svůj čin od českého klubu Fair Play při Českém olympijském výboru diplom za záchranu života a přijela si pro něj do Prahy na slavnostní předávání.
3: Jak moc vás třeba potěšilo tohle ocenění?
4: No tak jako, já jsem to spíš jako udělala automaticky, než jako, abych něco dostávala.
5: Řekla Tereza Tomšů, mladá veslařka Jiskry Třeboň a dívka, která se v kritické chvíli zachovala chladnokrevně a zachránila život kamarádce. Z pražského výstaviště, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených cenností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
2: Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzroste. Jeden litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 koruny a 71 haléř. To je o 28 haléřů víc než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty stoupne o 15 haléřů na 42 koruny a 17 haléřů. Oproti vysokým opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Ruský prezident Vladimir Putin dorazil do Číny. Na letišti v Pekingu ho přivítal čínský ministr zahraničí Wang Yi, čestná stráž a skupina mladých lidí s vlaječkami obou zemí. Dnes bude Putin jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Podle Kremlu plánují řešit ekonomickou spolupráci obou zemí a klíčové mezinárodní a regionální otázky. Poslanci by letos mohli navrhnout na státní vyznamenání například bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo moderátora Marka Ebena. Předběžný seznam kandidátů projednal organizační

0: to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody. Sport. Házenkářky pražské Slavie můžou získat čestný titul. První zápas finálové série na dvě vítězství triumfovali na hřišti lázní Kinžvart o dvě branky. Dnes je čeká druhý, tentokrát domácí duel. Utkání začne v hale v Edenu v 19:30. Radiožurnál Sport nabídne zápas živě. Pokud domácí svěřenkyně kouče Daniela Čurdy opět vyhrají, získají zlato. V opačném případě rozhodne o šampionkách sobotní třetí souboj na západě Čech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chodec na D4 za Mirovicemi a nehoda na D1 za Devíti kříži. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Mirotice, Tábor a Plzeň. Na 62. kilometru jde po vozovce Chodec, jde v odstavném pruhu a jde proti vozidlům směrem na Strakonice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Domašov. Na kilometru 167 policie vyšetřuje nehodu. Nákladní auto narazilo do šipky silničářů. Opatrně projedete levým pruhem, je to plynule průh. Jezdné. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí cisterna kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A v Praze je dnes v noci uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno, zpočátku déšť na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Roboti mezi žáky základní školy. Tak to už není sci-fi, ale realita na základní škole Boženy Němcové v Zábřehu. Humanoidního robota se jménem Booster pořídila škola pro děti ze speciální třídy, kteří se díky němu mají učit třeba programování. Pokud vás zajímá víc, tak na irozhlas.cz v rubrice Věda najdete celý článek a dál už si teď pustíme islandskou formaci Of Monster and Men s písní Little Talks.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Astronom a odborný ochránce tmavé oblohy Pavel Suchan měl včera 70. narozeniny. Za chvíli představíme v nočním radiožurnálu jeho práci a připomeneme si třeba i jeho rozhlasová vystoupení.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Njagashdorp v nočním radiožurnálu. Přes půl století představuje lidem vesmírné úkazy na noční obloze a řadu let se stará i o to, aby byla noční obloha také nerušeně viditelná. Astronom Pavel Suchan oslavil včera kulatou 70. a možná ho znáte i z našeho vysílání.
1: Ta naše síť, obecná republiková síť takzvaných těch lidových hvězdár popularizačních, je jedna z nejhustších na světě.
2: Pochvaloval si Pavel Suchan, astronom a popularizátor vesmíru, na vlnách radiožurnálu v roce 2002. Tehdy působil na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde se věnoval návštěvníkům.
1: To, co my ukazujeme a zpřístupňujeme veřejnosti, to znamená pozorování přes okulár dalekohledu v kopuli pod tou otevřenou štěrbinou pod tím vlastním nebem, tak je v podstatě už skanzen. Prostě to už se dneska ve vědě nedělá. Nejenom, že tam astronom v té kopuli vlastní není a sedí třeba v podzemní laboratoři a kouká na obrazovku, a dneska už běžně pracují robotické dalekohledy. To znamená, jestli ten astronom přijde ráno v německém Hamburku do práce, uvaří si kafe a pozoruje noční oblohu na jižní polokouli.
2: O několik let později se k vědeckým astronomům přidal i Pavel Suchan. Dodnes působí na Astronomickém ústavu Akademie věd v Praze a v Ondřejově. Popularizátorem ovšem zůstal. Letos jste ho mohli potkat jako průvodce při akcích ke dni hvězdáren a planetárií nebo ve dnech otevřených dveří v Ondřejově.
1: 26. září budeme mít Evropskou noc vědců. Těch možností, jak se přijít podívat na vědecká oddělení, k nám je velká spousta v průběhu roku.
2: Pavel Suchan je zároveň místopředsedou České astronomické společnosti. Ta sdružuje profesionální i amatérské pozorovatele vesmíru. V této společnosti i v Akademii věd s ním dlouhou dobu spolupracoval astronom Petr Sobotka, současný autor rozhlasového Meteoru.
3: Naše první setkání, to byl rok 1992 a už tehdy na mě působil, protože dokázal všechno krásně vysvětlovat, protože srozumitelně vysvětluje i složitější věci v astronomii.
2: Podle něj je Suchan výrazný také tím, jak se dokáže domluvit s lidmi a rozjíždět nové věci.
3: On je takový, já bych řekl, manažer české astronomie na všech úrovních. Pavel Suchan má skvělou vlastnost, že dokáže spojovat lidi. Byl u řady později velice úspěšných projektů. Třeba zmíním astronomickou olympiádu nebo tiskové zprávy České astronomické společnosti, které začaly vznikat právě za jeho působení. Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlí něco dalšího.
2: Dlouhodobě se ovšem Pavel Suchan věnuje otázce světelného znečištění. V Akademickém ústavu má na starosti ochranu pozorovacích podmínek pro astronomy. Kromě toho ale společně s přírodovědci a technology vysvětluje lidem, proč je potřeba, aby v noci byla tma. Komentuje například změny veřejného osvětlení ve městech.
4: Každý si myslí, že v našem městě, v naší obci se svítíme pro sebe. Ale světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
2: V Česku máme zatím 4 oficiální oblasti tmavé oblohy a pod všemi je podepsaný dnešní oslavenec.
4: Světlo se teoreticky může šířit až 300 kilometrů daleko. Praha svítí až vlastně k hranicím České republiky.
2: Za dobrých pozorovacích podmínek a silným dalekohledem můžeme Suchana vidět i na obloze. Jeho vědečtí kolegové po něm totiž pojmenovali planetku s pořadovým číslem 37 788. Martin Srp.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle Vojtěcha není hrozbou. Europoslanci podpořili zpřísnění kontroly zahraničních investic. Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na duel s Itálií. A dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
3: Skutečně riziko nějaké šíření eboly v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
1: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Státy Evropské unie budou muset důkladněji dohlížet na investice ze zahraničí. Zpřísnění pravidel schválil Evropský parlament. Předcházet by mělo bezpečnostním rizikům a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu.
4: Cílem opatření je především ochránit kritickou infrastrukturu a citlivý průmysl.